Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdo

kde ty kytky jsou. Co se tady mohlo stát?

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
1: Krásné dobré dopoledne, hezké dobré odpoledne, krásný večer vám všem, kdo jste na příjmu Českého rozhlasu. Nevíme, kdy nás právě posloucháte, jestli je to premiéra nebo repríza, proto jsem použil všechny ty denní doby. Zdravíme vás všechny, 24. díl pořadu Rozhlas jede za vámi a takhle vám tleská nabitý kulturní dům v Čelákovicích. Ovšem, tohle je rokový koncert, připadám se jak Eva Farná v Edenu. To je radost. Dámy a pánové, já doufám, že takový potlesk sklidí i muž, který právě teď přichází. Starosta Čelákovic, pan inženýr Josef Pátek. Přeji krásný dobrý večer, pane starosto.
2: Dobrý večer, Aleši, dobrý večer vám všem.
1: Pane starosto, teď je to na vás. Tady sedí vaši čelákovičtí, u rozhlasových přijímačů celá Česká republika, samozřejmě i zahraničí, zámoří a všichni poslouchají, co se děje v Čelákovicích. Teď máte šanci udělat si jakoukoliv reklamu pro ty, kteří poslouchají. Co byste nám o Čelákovicích prozradil?
2: Tak všem bych řekl, že Čelákovice jsou náš domov na Labi, že tady máme obyvatele, které své město opravdu milují a že tady máme spoustu zajímavých věcí, kvůli kterým je dobré do Čelákovic přijet.
1: Povídejte.
2: Tak můžu zmínit například Volmanovu vilu, což je funkcionalistický skvost, který opravdu v celé České republice je naprosto výjimečný a tuto vilu ročně navštíví přes 10 000 návštěvníků. To je určitě cíl turistický číslo jedna. Druhý je naše muzeum, které je teda čerstvě po rekonstrukci. Budeme připravovat novou expozici, ale hlavně je tady řeka Labe, krásná příroda hned za Labem, to znamená ideální na kolo, ideální na pěší výlety.
1: Tam se často třeba na nějaké výjimečné osobnosti, rodáky, někdo, kdo se zapsal do čelákovické historie, tím se rádi chlubíte?
2: Tak rádi se chlubíme Josefem Volmanem, což byl vlastně český Baťa, se mu říká, významný průmyslník a továrník. Založil továrnu na obráběcí stroje, která potom byla známá pod značkou TOS, ale na každý pád Volmanovy stroje fungují bezpečně dodnes po celém světě.
1: Pane starosto, než začneme oficiální úvod, odstartujte ten dnešní přenos z Čelákovic, ať můžu začít zvát hosty.
2: Tak všechny vás zdravíme z polabských Čelákovic, středočeských Čelákovic. Budu velmi rád, když k nám přijedete na návštěvu, máme to tady opravdu hezké a super. A mimo jiné vítám Český rozhlas právě tady na půdě Čelákovic, jak už jsme zmínili. Bude překvapen, já ho nemůžu prozradit vlastně, proč je ta vazba k Čelákovici.
1: Myslím, že jsme ještě neříkali.
2: Můžeme. Pan generální ředitel René Zavoral je dlouholetým občanem Čelákovic. A když vlastně tak nad tím přemýšlím, já když jsem se před 16 lety poprvé stal starostou, tak to bylo mimo jiné i díky tomu, že Renda Zavoral odešel pracovat do Českého rozhlasu. Takže Rendo, děkuju.
1: Ano, pane starosto, velmi děkujeme za
2: Děkuji
1: úvod.
2: Děkuji za pozvání.
1: Děkujeme, hezky si užijte ten dnešní večer. Pan inženýr Josef Pátek, starosta Čelákovic. Dámy a pánové, vy víte, že na každé místo, a dneska je to po 24., přivážíme, krom generálního ředitele, i zajímavé osobnosti, které mají něco společného s Českým rozhlasem. A vy vidíte, že těch židlí je tady o něco málo víc než běžně, protože jsme v Čelákovicích, kde bydlí generální ředitel. A proto mi dovolte, abych pozval tento sympatický trojlístek. Přicházejí Světlana Vitovská. Krásný dobrý večer, kolegyně z Českého rozhlasu Plus.
3: Dobrý večer.
1: Jsem šťastný, že do rodiny rozhlasáků patří i pan hrabě František Kinský. Krásný dobrý večer přejeme i vám. No a naše rodinné stříbro, úžasný muž, komentátor Libor Dvořák. Pro rozhlasové posluchače, aby si to představili, ten sál je tady takový a zákulisí, že všichni absolvovali špalírem tu nádhernou cestu. Posaďte se tady v Čelákovicích, Světlanko, vaše je to krásné křeslo. Pánové, vás poprosím sem. No a možná hned v úvodu bychom mohli rozklíčovat, jaké je vlastně vaše spojení s Českým rozhlasem. Protože vy víte, pokud nás posloucháte, že Český rozhlas má 25 stanic. To jsou desítky pořadů, takže Světlano, začneme u vás. Kde jste teď u nás v Českém rozhlase doma vy?
3: Já jsem doma v Českém rozhlase Plus, v Osobnosti Plus, což je 26 minut dlouhý živě vysílaný rozhovor s osobnostmi, ne s politiky, což je pro mě velká a výrazná změna k lepšímu.
1: Je sympatické. Jak jste to rozdělila? Je hezký, jakože vlastně moderátor povýšil, že dřív dělal ty politiky, ale teď už
3: dělám osobnosti.
1: Může být
3: taky jsem tam měla pana Hraběte. Mm.
1: To je nádhera.
4: Já jsem se k tomu dostal.
1: Pane Hrabě, co vy a Český rozhlas?
4: Já a Český rozhlas, tak já se myslím trošku víc známý z České televize než z Českého rozhlasu, i když každé léto, což znamená to loňské poprvé, to zní hezky, každé léto loni poprvé, možná letos podruhé.
1: Je to taková hezká dlouholetá tradice.
4: Je to taková dlouholetá spolupráce s Českým rozhlasem, která určitě neskončí do té doby, než projedeme všechny hrady a zámky.
1: Libore, ptát se vás na stejnou otázku, vy, jak jsem říkal, rodinné stříbro Českého rozhlasu. Kde vy jste teď nejvíc doma na vlnách Českého rozhlasu?
5: Nejvíc doma jsem v dané chvíli, Aleši, v důchodu, musím říct. Ale jinak samozřejmě dělám pro obě stanice, tedy myslím ty zpravodajské pro Radiožurnál, mou domovskou stanicí je stejně jako u Světlanky Český rozhlas Plus a pevně doufám, pokud se nestane ve veřejnoprávních médiích nic neblahého a pokud najdu mikrofon, tak tam budu docházet až do smrti.
1: Je fakt, že člověk vždycky, když si vzpomene na ty osobnosti, které prošly rozhlasem a vždycky se mi vybaví Honza Petránek, Zdeněk Veríšek, všichni tyhle ty muži, které člověk měli ještě šanci v plné síle potkat, vy jste se s nimi samozřejmě znal, patříte do té gardy, co ti by dneska říkali tihle 68-tníci, kteří tenkrát bojovali za tu svobodu, jak by se na to dívali?
5: No, ti by koukali jako blázni, docela určitě, protože i já, Aleši, za těch 36 let od revoluce jsem se nikdy nedopracoval toho, že bych se mohl dožít těch časů, které teď přišly. To je opravdu velice nepříjemná věc a je otázka, co s tím my, vy ostatní občané, můžeme dělat.

0: Vítej opět pořadu Rozhlas jede za vámi. Tomáš se vítá se všemi na jevišti. Rádi tě vidíme, hezký den. Prosím tebe, řekni nám, jakou začneš písní, a druhá věc, jsem drobně zmaten, protože nejsi boss. Čili ty se teprve zuješ, anebo to je teď nějaká novinka?
1: Já
0: nebo...
1: se zouvám až vždycky při výkonu.
2: A máme se taky.
1: Jo? No tak jako, je to příjemné.
0: No ne, chcete se zout?
2: Všichni se zujem, všichni, tady všichni.
0: No na mě nekoukejte, já se klidně zuju, ale řekněte to panu hraběti, jako to se pepepa, nebo Libor.
1: Dobře, já jsem měl připraveno spoustu jiných věcí, ale pak jsem tady potkával lidi, kteří mi říkají, co mám hrát.
0: Ano. Tak... A občan má právo rozhodnout za svůj koncesionářský poplatek, co bude dělat zpívat.
1: A já jsem tak zvyklý z domova, je to tak lepší dělat to, co mě řeknou, takže já zahraju ty písničky, které jste mě řekli.
0: Podívej se. Ta doba, kdy umělci zpívali, co chtějí, ta už je pryč.
1: Já myslím, že to vždycky bylo tak, co jim řekli doma.
0: To je pravda. No. Ne. Čím začneš?
1: Já začnu písní Pocity na přání.
0: Velmi děkujeme.
1: Yeah.
0: Publikum jo, zajásalo, tak to je ideální. Dámy a pánové, Rozhlas vyjel za vámi po 24. Světlana Bytovská, František Kinský, Libor Dvořák a u mikrofonu právě teď boss Tomáš Klus.

0: Děkuju.
1: Jste nejlepší publikum, kterému jsem dneska hrál.
2: Děkuju. Tomáš Klus. Živě v nabitém kulturním domě v Čelákovicích.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
2: Jsou tady teď už 4 rozhlasové osobnosti a já se moc rád vždycky jako vracím o několik let zpátky, abych se zeptal, jakou roli rozhlas, tenkrát třeba československý, český, hrál ve vašich životech. Světlanko, začnu u vás. Jak to máte vy? Jakou roli u vás nebo ve vaší rodině hrál tehdy československý rozhlas?

0: Já jsem poslouchala každou neděli v 1 hodinu pohádku a ve 2 hodiny v sobotu rozhlasovou hru pro mládež a vždycky jsem u toho žehlila. Tehdy dobrovolně, ale chápu, když Daniela Kolářová říkala, že žehlil jsi nikdy, tak už jsem pochopila, co to znamená, ale ta pohádka ve mně zůstává dodnes. Je to takový symbol něčeho svátečního a milovala jsem ty rozhlasové hry pro mládež, protože to byly třeba Verneovky. Mm-hmm. Takže pro mě rozhlas je něco svátečního a v autě ho poslouchám. Já teda se přiznám, že poslouchám Radiožurnál. Vlastně, proč neposlouchám Český rozhlas Plus? Mm-hmm. Já se budu muset zamyslet.
1: No, vy se zamyslete, proč neposloucháte Dvojku nad sebou, ale...
0: tu poslouchá moje maminka. Moje maminka dokonce zná tenhle pořad.
1: Fakt? Jo. Vaše maminka mi byla hned sympatická.
2: Jo. To jsi ve stejné kategorii jako já. Já mám takovou věc, že chodím kontrolovat občas do nákupáku, jestli se na mě lidi ještě koukají.
0: Jako kam?
2: A už jako,
0: no, v nákupáku?
2: V nákupáku. Nebo
1: jako jestli
2: na
1: tebe poznám?
2: No a už je to blbý, jako jo. Ale teď se mi právě stalo, na to narážím, že přišly jako 2 fakt mladý holky. A já jsem si říkal, tak dobré, to má, jestli to funguje, protože šli ke mně, tak. A tak jsem se hned začal nadělávat jak dort ve výloze, abych byl princ zase.
1: No.
2: Nic marné. Ale došli až ke mně a říkají, pane Klus, můžu se vyfotit s váma? A říkám, jasné, není problém, holky, můžu vás chytnout? Jo, jo, jo, babička bude mít radost, ona vás miluje.
1: Pane Hrabe, pane Hrabe, je to vlastně oslovení správný, pane Hrabe, vy jste asi na to zvyklý, je?
3: Nejsem, já si na to zvykám těžko.
1: Jo, ale vy to jste celoživotně.
3: Jo, vlastně jo.
1: No.
3: I když nějaký čas mi to neplatilo.
1: No, to je... Ale zase, my moderátoři tohle oslovení tak málo užíváme, jako to je častější prezident, prezidenty už máte všeho, ale jako pane Hrabě, to běžně člověk vůbec jako neužívá.
3: No,
1: že
3: tak
1: ne?
3: To zkuste. A víte co?
1: No.
3: Vy jste dostal kafe a já ne. Zestal jste moje, nebo já?
1: Já se doufal, že si toho nevšimnete, ale já nepiju vaše kafe, ale já si myslím, že...
3: Prostě na tomhle pódiu bude vždycky kafe jenom jedno. Ne.
1: Pane Hrabě, vaše dětství nebo mládí s rozhlasem, figuroval tam rozhlas?
3: Figuroval, měli jsme rádio. Ale my jsme to nějak moc v těch letech, kdy já jsem byl malej, moc neposlouchali. Ale první, co mě tak jako upoutalo, byl samozřejmě František Filipovský a bylo nás 5. To jako mám jako intenzivně v paměti. A pak už jsem vždycky čekal na 8 hodinu večer, kdy jsem to přeladil a ozvalo se Radio Luxemburg. To bylo moje rádio. No, pro vaše ne, vy nevíte, co to je.
1: Ale je krásný, že i ten František Filipovský se často objevuje, že člověk to mohl slyšet před lety 1, 2x.
3: Ne, ono to bylo, myslím, to. Ono to bylo, myslím, tak úžasný a tak jedinečný, jak on to četl. Ten, kdo to jednou slyšel, tak si to pamatuje prostě po celý život. S tou dikcí a s tou melodií. To bylo neskutečný. Samozřejmě vzpomínám, že jsem poslouchal i, ale teď nevím, jestli jsem si to nevymyslel. Že jsem poslouchal i dramaturgii románu Jules Verna, 15-letý kapitán a takový.
1: Ano.
3: Takže jsem si to nevymyslel, to bylo.
1: Ne, určitě, no jistě.
3: To je možná proto, že už je to tak dávno, že si to ani nepamatuju. Že?
1: Ale zapsalo se to do paměti. Jakou roli hraje rozhlas dneska ve vašem životě?
3: Tak musím říct, že doma ho vlastně vůbec neposlouchám. Mm-hmm. A poslouchám ho jedině v autě a tam jsem neklidný. To znamená... Pořád s tím takhle šmrdlám. Ježiš, to se mi nelíbí. Jo, tohle se mi líbí, tak chvilku zůstanu, pak zase odjedu. Takže projíždím to rádio takhle a vždycky, ono je to na volantu.
1: No.
3: Takže tady zmáčknu takový ten puntík a on to udělá. A pak to zase něco hraje a to řekl, to je dobrý. A pak to skončí u rádia být.
1: Tohle mám nejradši, to přelaďování, jo? Jako člověk to samozřejmě zná, ale co teda my v tom rádiu máme udělat, abyste u nás zůstali? Jako jedete v autě a co by se muselo dít, jako kdy tam zůstanete?
3: Jakmile vás slyším.
1: Tím jste ten beat úplně vyžehlil.
3: No, že jo.
4: A tebe nejde přehodit.
3: Jakmile vás slyším, ta dikce vaše tak no. jako vřelá, tak já mám takový pocit, jako že úplně ze mě takhle tam v tom rozhodu.
1: Že vylezu.
3: V tom autě najednou sedíte vedle mě.
4: Ta kadence, to se můžou repeři schovat vedle tebe. A tebe nejde přehodit, protože ty máš tu kadenci tak rychlou, že i když člověk ladí další rádio, tak ještě je tam furt zás... tam seš.
1: Ano, a třeba teď, když nás poslouchají posluchači, tak nás slyší na všech regionálních stanicích. Takže když přeladíte dál, my tam furt budem. My tam furt budem, kromě Světlany, ta bude na plusu možná proti nám, ale ať naladíte, co chcete, my jsme dneska všude. A vy taky.
3: To je mi klíto.
1: Ale děkuju za tu vzpomínku. Libore, když se podíváme o pár pátků zpátky, kdy vás uhranul rádio, třeba jako kluka malýho.
5: No, já se musím přiznat, Aleši, že rádio mě provázelo od dětství, podobně jako to říkala Světlanka, jedině už daleko dřív. Samozřejmě nejdřív ty rozhlasové pohádky, potom později zejména v 60. letech, protože pocházím, jak to říct, z velmi spolitizované rodiny. Můj táta byl za bolševika několikrým ministrem a velvyslancem. Možná i díky tomu já i brácha jsme se tomu velmi rychle odrodili. A možná to bylo právě v těch 60. letech, kdy jsem začal poslouchat politické komentáře, aniž by mě napadlo, že jednou budu dělat totéž. To rozhodně ne, ale zejména Karla Vginsla, Honzu Petránka, který byl potom jaksi už na sklonku svého života, skoro i mého, mým osobním kamarádem. Takže takhle se to asi celé vyvíjelo. Už v letech, kdy jsem vůbec nepředpokládal, že bych mohl v rádiu být zaměstnán, ale protože jsem předtím, podobně jako Světlana, dělal léta v televizi, tak najednou mně ta televize nějak odpadala od srdce a to rádio mi bylo bližší tím spíš, že jsem už od 80. let dělal sobotní rána na Vltavě. No a potom samozřejmě jsem přišel tedy nejdřív na Český rozhlas 6, potom Plus, dnes na stará kolena dělám pro rádio žurnál i pro Plus, ale domovskou stanicí je pro mě Plus a tak mě napadá, že si člověk prostě uvědomí v téhle práci, co je na ní dobrý a co je na ní možná přímo zázračný, jak to říká moje bytostná dlouholetá kamarádka, rozhlasová klasička Hanka Kofránková. Víš, rádio, to je z ucha rovnou do duše. To je kouzlo rádia.
1: Děkujeme vám všem, že jste přišli, že máte rádi Český rozhlas. No a jak jsou na tom hudebníci? Tomáši, ty jsi tady z nás nejmladší. Jak tebe zasáhl rozhlas? Ty už jsi se narodil do éry i privátních rozhlasových stanic.
2: Ano, ale já jsem od malička, od útlého věku jsem velkým fanouškem Oldy Kaisera a Jirky Lábuse. Mm-hmm. A já jsem poslouchal Rodinku na Českém rozhlase. Tím jsem se dostal k Českému rozhlasu. A pak se Český rozhlas dostal ke mně, protože první moje oficiální cena nebo ocenění za můj hudební přínos, jestli se to tak dá říct, pro někoho je to spíš trest, ale je od Českého rozhlasu Regina. Já jsem tam byl vyhlášen jako objev roku, asi před 21 lety. Takže tak. No a já jsem posluchačem Českého rozhlasu Plus. Mm-hmm. Jenom mě mrzí, že pořád ještě nejsem osobnost teda.
1: Jo, no, hele, ale když už jsem moderátorka takovýho pořadu zuje, tak to už jako...
2: Když už se zula, možná přestanu být nula.
1: Dámy a pánové, je tady další píseň.
2: Je tady další píseň.
1: Tomáši, v tuhle chvíli budeš zpívat na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu.
2: To mě ani neříkej.
1: Jsi prakticky nepřeladitelný. Prostě vy v autě ani to nemačkejte na tom volantu, jako pan Hrabě, je to zbytečné, všude klus.
2: Omlouvám se.

Na malý postel, u kojen kojtem, po nočním vesilíště pořád vidím dvojité, ale v tvém raním útěku, střízlavím bolestně, posledním doteku zůstal jsem uvězněn. Ospalý šešek,

0: Děkuju. Děkuju. Děkuju. Seďte, seďte. Děkuju.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách rozhlasjede.cz.
2: Tomáš Klus na vlnách Českého rozhlasu v Čelákovicích, kde natáčíme 24. díl pořadu Rozhlas jede za vámi. Světlana Vitopská, František Inský, Libor Dvořák, Tomáš Klus, vlastně si sedl vedle pana Hraběte, ty taky v pohádkách. Kolikrát jsi zahrál šlechtice? Kolikrát jsi byl princátko?
3: Třikrát.
2: Třikrát? Mm-hmm. Takže taky šlechtic.
3: Já jsem vlastně trošku ještě výš, ne? Jako...
2: ne, to... Jo, a kam až ses vlastně vypracoval?
3: Já jsem byl král, no. Ale pro mě hrabě taky dobrý.
2: No. Co, pane hrabě, s králem se člověk jako setká málo kdy a vy sedíte hned vedle ní? Podívejte se, kým...
4: No to se mi snad ještě v životě nestalo, abych seděl tak blízko vedle krále.
2: Ale tak to...
4: Teda mnohokrát jsem seděl vedle krále, ale to bylo jméno. Teď tentokrát sedím vedle krále.
2: No.
4: To je něco jiného, král. To je.
3: Teď mi to konečně došlo, teda no. Musím říct. Jsem to opravdu někam dotáhl.
2: Takový v našich pořadech zpívají. To je...
4: Ano. Rozhlas dělá zázraky.
2: Dámy a pánové, jak vidíte, jedno křeslo je připraveno a já jsem moc rád, že opět vlastně po 24. dorazí muž, který je s námi pokaždé a je to fascinující, protože vlastně neznám jinou takovou talk show, takový pořad, že by nejvyšší osobnost té které instituce sjezdila opravdu všechna místa. Dneska asi nebudu používat svou otázku, jestli už někdy byl na tom místě, kde právě jsme, protože je tady doma. Dámy a pánové, generální ředitel Českého rozhlasu, pan René Zavoral. Krásný dobrý večer. Takhle Reného Zavorala, no to je... To jsem ještě nezažil. Na pódium začali lítat plyšáci. Čelákovice zdraví svého generálního ředitele. No to je fascinující. Pane generální řediteli, no to běžně se vám nestává, hlavně tady v posledních dnech, že byste vešel na nějaké jednání a takhle vás zasypali plyšáky. No to je fascinující. To je rokový koncert, jako to je úžasný.
5: Hezký podvečer, milí čelákovičtí. Tomáš tohleto zažívá asi pravidelně, že jo?
3: Ne, ale v Čelákovicích prostě ještě ne, je že? Ředitel víc než hrabě a král.
2: No, no tak...
5: Ne, děkuju.
2: Ale tak...
5: Já moc děkuju vám všem za milé přijetí, protože opravdu já jsem dneska měl to velké štěstí, že jsem nemusel cestovat přes kus republiky, jako to vždycky děláme. A já tady hlavně vám všem chci říci, já jsem před 25 lety tady doputoval z Ostravy do tohoto nádherného krásného města a stejně jako miluji rozhlas, miluji Čelákovice a čelákovickým děkuju za to, že mě tady před 25 lety vlídně přijali a věřte, že opravdu já se tady cítím doma, jako kdybych tady byl vlastně od malička. Takže děkuju za to.
2: Pane řediteli, u tohohle tématu se zastavím víc než kdy jindy. Vy jste, a to už jste naznačil, přicházel z Ostravy. Těch míst, kde člověk mohl zakotvit, bylo x, počínaje Prahou, jakýmkoliv městečkem u Prahy. Proč zrovna Čelákovice tenkrát? To mělo nějaký konkrétní důvod?
5: Já jsem na Čelákovici narazil úplně v počátcích mé takové velmi krátké epizody, kdy jsem působil jako poradce tehdejší předsedkyně Senátu Libuše Benešové. A my jsme spolu objížděli její tehdejší obvod, což mimochodem ten senátní obvod právě zahrnul Prahu Východ a Benešovsko. A na Praze Východ byly tři taková velká centra, kde jsme často jezdívali, Čelákovice, Úvaly, Říčany. A takhle jsem vlastně přišel na Čelákovice a už tehdy se mi tady hodně zalíbilo, takže v momentě, kdy jsem pak nastupoval do rozhlasu, tak mé kroky zamířily tady, protože tady opravdu už tehdy bylo krásně, teď je tady ještě krásněji, protože město opravdu za těch 25 let neskutečně vzkvetlo. Tak to prostě je. Takže když pan starosta pátek lákal turisty tady do Čelákovic, tak určitě přijeďte, opravdu. Je tady fakt nádherný.
2: To je propagace destinace.
5: Jenom Aleši musím říct, že já se, věřte mi, velmi nedobře cítím v tom křesle. Já bych mnohem radši, kdyby v tom křesle seděl třeba pan Kinský, Tomáš, Libor, protože si to zaslouží mnohem víc než já, ale budu se snažit se s tím nějak popasovat.
3: Já myslím, že vy si teďkom to zasloužíte si odpočinout.
5: Děkuju.
2: Ano, tím se dostáváme k aktuální situaci. Já jsem naznačil, že 24krát jsem se ptal, co nového v Českém rozhlase, čím se zrovna tak jako zabýváte. Co teď zrovna, pane řediteli? Už o vás dlouho nebylo slyšet.
5: Je paradoxní, že my jsme vlastně tuto naši roadshow před 24 vlastně měsíci, nebo řekněme před 2 lety, začínali jsme ve Strakonicích a celý ten nápad vznikl, že pojedeme vlastně opravdu po těch menších obcích a budeme vysvětlovat, proč těch 45 korun, co za těch 45 korun rozhlas nabízí, abychom tehdy při té diskusi zase poplatek zvýšil o 10 korun vysvětlil opravdu, za co rozhlas těch 55 korun od vás, jakoby od poplatníků, tak to vlastně použije. A to bylo před 2 lety. Za tu dobu jsme vysvětlovali, proč poplatek a proč 10 korun navíc a proč ho potřebujeme. No a dneska jsme v situaci, kdy vlastně bojujeme za to, aby vůbec rozhlas zůstal rozhlasem v takové podobě, jako ho známe. Já jsem i proto rád, že dneska jsou tady s námi lidé, kteří opravdu jsou rozhlasovými tvářemi a navíc lidé, kteří podporují český rozhlas, ať už tím, že pracují v rozhlase, mluví o něm a i svými činy, svými kroky, svou prací, tak to rozhlas, řekněme, prezentují ven. My vysvětlujeme, proč má poplatek smysl, protože máme opravdu za to, že pořád je dobré, když si lidé platí ten přijímač a je tam ta vazba mezi poplatníkem, posluchačem a tím médiem, než když do toho vstupuje jakákoliv politická, říkám, jakákoliv politická garnitura skrze státní rozpočet. Takže teď jsme teďka v takovémhle období, no a uvidíme. My se budeme snažit o to, aby opravdu v tom zákoně alespoň zůstala jednak adekvátní částka rozpočtu a aby tam byly pojistky pro to, aby opravdu nezávislost rozhlasu a televize nebyla ohrožena, protože si myslím, že bychom to opravdu po kolika 35 letech od revoluce si neměli nechat líbit. Jsem o tom bytostně přesvědčen a myslím si, že 55 korun za 24 hodin, 7 dní v týdnu, 25 stanic, že to fakt vlastně není moc peněz. No.
2: Děkujeme za tu podporu a tím mám na mysli nejenom tenhle potlesk, ale vůbec vaší podporu, kterou my v rozhlase cítíme. Pane řediteli, já jsem optimista, já věřím, že to dobře dopadne, ale když bych se zeptal na ten úplně nejčernější scénář. Připustil byste si na chvilku tu myšlenku, že ve své funkci budete muset řešit, že to prostě nastane, bude se muset vysílat dál, ale jak?
5: Víte, já dnes už jsem asi nejdéle sloužící generální ředitel Českého rozhlasu teďka v historii a představoval jsem si ten svůj závěr toho svého druhého mandátu trošku jinak, že budeme naopak si užívat toho, že rozhlas je v takové špičkové kondici, v jaké opravdu je, a to ať je to jeho programová nabídka, ať je to počet posluchačů, ať je to jeho hospodaření. Netušil jsem, že opravdu se budu muset zabírat nějakými černými scénáři a byl bych asi špatný manažer, kdybych nepřemýšlel nad tím, že samozřejmě ta situace tady může nastat a že opravdu už v tom příštím roce budeme hospodařit s menším rozpočtem. Pro nás by to znamenalo, že například i tento pořad, nebo pořady na regionálních stanicích bychom museli dělat úplně jinak, respektive jestli bychom je vůbec dělali. Museli bychom se opravdu podívat, zda to portfolio regionálních stanic zůstane takové, jaké je, jestli nebudeme muset stanice slučovat, některé rušit. My často mluvíme nebo obecně o zpravodajství publicistice, ale rozhlas má svůj symfonický orchestr. Mimochodem, letos slavíste výročí. Je to jeden ze 3 špičkových orchestrů, nejšpičkovější orchestrů této zemi. Otázka, máme ho a budeme mít na to provozovat ho i nadále, nebo ho budeme rušit, nebo zrušíme český rozhlas Regional Sport a tak dále, tak dále. Čili to vše sebou samozřejmě by tahle ta změna přinesla. No a ono je mi sice vyčítáno některými, že straším, anebo že vyhrožu propouštěním. To není vyhrožování, to je realita, protože, a vy všichni víte, že rozhlas stojí na 2 pilířích. Na lidech, to je absolutně to hlavní, a pak jsou to technologie. V momentě, kdy služby začnete osekávat, tak logicky musíte snižovat i počty pracovních míst. A to já bych si opravdu v době, kdy český rozhlas je podle mě v té nejlepší možné historické kondici, kdy byl, tak by to byla velká škoda. A já si myslím, že si to tahle ta instituce za 103 let své existence prostě nezaslouží. Tak to je.
2: Děkujem. Tomáši, co nám zaspíváš teď?
3: Bude to zase písnička na přání. Já jsem slíbil, že zahraju píseň Marie.
2: Jo, je! Dámy a pánové, posloucháte oblíbený pořad Českého rozhlasu Hrajeme na přání. Na vaše četná přání opět na všech frekvencích Českého rozhlasu Tomáš Klus. To je co?
6: Jeden

0: život vdechovat.
1: Děkuji. Děkuji. Děkuji.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
3: Tomáš Klus propojil stanice Českého rozhlasu, kde posloucháte 24. díl pořadu Rozhlas jede za vámi z Čelákovic. Libor Dvořák, František Kinský, René Zavoral, Světlana Vitopská, Tomáši.
0: Já se jenom omlouvám, já jsem se na vás tak díval, jak jste začali tleskat do rytmu. Já jsem se jenom díval bezradně, protože já nemám rytmus. Takže já jsem se vás chtěl chytnout, ale mě to mrzí, že byste pak přestali, že to mohlo být hezké, tak nevadí, děkuju. Vy jste taky skvělá.
3: Odpouštíte mu to.
0: To je paní Jitka.
3: Ano.
0: My jsme se seznámili.
3: Jak to víš, jako ty už takhle...
0: My jsme se fotili před kulturním domem. Oba jsme si stěžovali, že jsme spocení a že nám to ale nevadí.
3: Je. Vy jste se takhle odlapkali, jste lepili spolu tak, ale to je krásný, že jste to schválila, že i když ten výkon nebyl 100%, nám to stačilo.
0: To nikdo neřekl, že to nebylo 100%, Aleši.
3: Hedy tady paní říkala, že přesto,
0: ne,
3: že...
0: Ne, neříkala, že to bylo...
4: Já jsem říkala, to bylo vynikající.
3: Bylo vynikající.
0: No. A pak, že se nelže v Českém rozhlasu. Ale to tak je pravda, Aleš.
3: Ne, no jed... Ty budeš dělat ten zábavný pořád, rozumíš tomu? Ty
0: jo.
3: Jsi? No.
0: To bude zábavička. No, to...
3: Bavilo by tě to?
0: Jako jo, musím říct, že mě rozhlas strašně baví a mám ho rád, protože jednak se člověk nemusí bát vypadat jakkoliv, když tam je. Dneska už ne vlastně,
4: to
0: že?
4: Máme
0: jste monitorován, každý hovor je monitorován.
4: Ano. No, Takže když půjdete do té osobnosti, tak se prosím vás trošku otřebujete.
0: Dobře, ne, to já jsem... Dobře. Když teda malinko zvážním, tak kultura vždycky byla takovým lakmusovým papírkem stavu společnosti, ve kterým se nacházíme. A rozhlas pro mě vždycky byl primárně o svobodě, protože rozhlas nejenom symbolicky, ale fakticky hájil tu naši svobodu. A v momentě, kdy budeme mít nesvobodný rozhlas, tak budeme mít nesvobodnou společnost.
5: Já když byla stávka v Českém rozhlase, tak jsem si vzala tričko se stávkou, šla jsem před Český rozhlas a chvíli jsem tam pozorovala to dění a cvrkot. Natočila jsem si tam video a pak jsem ho dala na Instagram a co mě první napadlo, pustila jsem tam k tomu písničku Evy Farné z filmu Vlny. A vlastně mě úplně z toho mrazilo. Jak ona tam na začátku říká, vážení posluchači, zůstaňte u rozhlasových přijímačů. Úplně se mi to tady sevřelo a říkala jsem si, že doufám, že to tak nedopadne.
6: Ještě možná jenom doplním, já jsem šel podpořit, respektive vyjádřit solidaritu se zaměstnanci rozhlasu a udělali jsme takový živý řetěz kolem budovy Českého rozhlasu.
5: Objímali jsme.
6: Tak jsme se objímali tam všichni přesně tak a já jsem potkal hlavně Jirku Mádla. A vlastně mě napadlo mu říct, chce to příště kameru sebou, protože to je tolik materiálu na možné vlny dvě, doufejme, že nebudou, ale že tolik komparzistů už potom nesežene, ale že toto je realita, tak doufejme, že tomu tak nebude, uvidíme.
3: Libore, poprosím
7: vás. Já bych to dodal ještě jednu věc. Já bych se v tomhle, dejme tomu požehnaném věku, strašně nerad dočkal toho, že by v rádiu nastala taková situace, že by přišli nějací gaulajtři, protože to by pro mě znamenalo, že v takovém rádiu pracovat nemůžu.
3: Pane Hrabě, poprosím vás.
8: Jsem taky už trošku dospělejší, takže jsem zažil různé fáze toho rozhlasu. Pro mě je jeden z nejsilnějších zážitků z rozhlasu 21. srpen 68. Ve 3 hodiny ráno mě probudili moji podřízení vojíni, kteří se vraceli z opušťáku a třásli se mnou a říkali, Franto, vstávej, je válka, jsou tady Rusové a Němci. A já jsem říkal, já vím, jedeš z Moravy, klídek. A on říkal, ne, fakt, pojď se podívat. A já jsem se šel podívat a bylo tomu tak, jenom ti Němci tam nebyli, že to bylo v Chebu. Takže jsme si okamžitě zapnuli rádio, protože jsme chtěli vidět, co se děje. A to byl jeden z takových nejsilnějších okamžiků v mém životě, když ten ženský hlas, který hlásil, že už nás našli a bylo fakt slyšet ten dupot po té chodbě, pak se rozrazily ty dveře a oni říkají, asi nás slyšíte naposledy a pustili tu hymnu. Takže to si vzpomínám, že to se mnou jako zacloumalo úplně strašidelně, takže mě to sebralo, takže jsem rovnou zdrhnul, myslím z vojny. A den na to jsem byl před tím rozhlasem. Takže já ho znám, jak vypadal, jak to tam bylo ohořelý, jak to tam bylo omlácený. Takže pamatuju Zápotockýho, který nám hlásil, že zítra nic nebude a bylo. Pamatuju tu proměnu toho rozhlasu, těch pořadů toho jara 68 a těch přímých přenosů z těch různých diskuzních fór, který jsem samozřejmě poslouchal úplně napjatě a byl jsem unesen tou euforií té doby a pak pro mě se to rádio najednou vyplo a vlastně jsem ho přestal poslouchat, protože pro mě to přepnutí toho módu v tom rozhlase mě ve své podstatě jako velmi intenzivně zasáhlo. A pak zase po těch dalších 20 letech najednou zase to začalo být takovýhle příjemný a ten rozhlas začal být jako zajímavý, protože jako přinášel nejrychlejší informace. To je velká výhoda rozhlasu.
3: Dámy a pánové, já doufám, že jsou mezi vámi dobrovolníci, kteří chtějí tahleta DAP rádia. Ovšem, kdo přijde soutěžit a jaké budou dnešní soutěžní otázky, to už ví dvojice, která je vlastně v našem pořadu taky po 24. Přichází maskot tohohle našeho pořadu, což je pejsek, vypet, Tobiáš. A přichází i jeden z jeho páníčků, pan Michal Jagelka. Krásný dobrý večer. Další rozhlasák, kterého znáte z dvojky. Dobrý večer.
1: Budu potřebovat, dámy a pánové, milí čelákovičtí, dva dobrovolníky, dámu a pána. Ano? Vítejte, s kým máme tu čest. Já jsem Michal, dobrý večer.
9: Já jsem Lucie a jsem přespolní teda.
1: Odkud, z Brandejsa?
9: Z Horoušan.
1: A mladý muž, dobrý večer, s kým máme tu čest?
10: Já jsem Viktor Klučina, rodák z Čelákovic.
1: To, že jste Klučina, to vidím. Ale máte asi 4 metry, Klučino, škoda, že to rozhlasoví diváci nevidí. Stárnu a rostu do země, nebo je ten chlap tak vysoký? Kolik měříte?
10: Pouhých 196 cm.
1: Co to tady dneska s tím zouváním za mány?
3: To je takový jako, kdo má rád kluse, ten je zutej.
4: Přesně tak.
3: No. A paní má ještě rovnou...
4: Klučina už je taky bosej.
3: Už se zouvá i Klučina.
1: Klučina Viktor už se také zouvá.
2: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.
1: Viktore, Lucie, dost legrace, jdeme do toho. Moderátorka Světlana Vitovská je ženou činu a nemá problém se v životě poprat s ledasčím. Vystudovala práva, chtěla být soudkyní a nakonec se stala novinářkou. Věděli jste ale, že mezi její celoživotní koníčky patří chození do posilovny? Proč si myslíte, že Světlana tráví ráda svůj čas ve fitku? Tak za A. Miluje jahodové proteinové koktejly, které si tam po cvičení dává na baru? Nebo za B, miluje pohled na posilující muže, touto fascinací trpí již od puberty? A nebo za C, miluje všechny ty seriály, které tam stíhá zhlédnout třeba během šlapání na rotopedu? Tak co by to mohlo být? Viktor?
10: A?
1: Vy si myslíte, Viktore, proteinové jahodové koktejly?
10: No jasně.
1: Proč?
10: Tak svaly má, takže jako ten protein tam je.
4: V životě jsem to nepila.
1: Viktore, je to špatně. Lucko, zkusíte to?
9: No, já myslím, že tam kouká na ty seriály.
1: Vy si myslíte, že C, jo? Hmm. Tak schválně, Světlano, jak to je?
4: Je to tak, koukám se na seriály. A pak taky ještě teda mám novýho trenéra.
1: Takže trošku uj B, jako ano.
4: Ne, jenom trenér.
1: Každopádně je to za C. Lucko, máte bod? Gratulujeme. No vidíte, jak nám to jde pěkně. Druhá otázka se týká dalšího z našich dnešních hostů, pana hraběte Františka Kinského. Věděli byste název kterého svátku, který známe z kalendáře, je součástí celého jména pana hraběte? Dám vám opět možnosti. Za A, pan hrabě je Valentín, za B, Silvestr, anebo za C, Pankrác. Lucie se hlásí?
9: Já si tipnu, já bych si tipla Valentína.
1: Myslíte, že A, je to špatně, Viktore?
10: Jelikož Pankrác moc neznám, takže dávám B, Silvestr.
1: Pane hrabě, jaká je správná odpověď?
8: B, Silvestr.
1: Vy se jmenujete, pane Hrabě, celým jménem Maria František Jan Emanuel Silvestr Alfons Kinský. Je to pravda? Nezapomněl jsem na nějaké křesní jméno?
8: Nezapomněl jste žádné. Jak vidíte, narodil jsem se ještě dávno před rokem 48, takže to jsme ještě si mohli dovolit mít více jmen.
1: A vy si je pamatujete takhle všechny?
8: Samozřejmě.
1: Já si kolikrát nepamatuju ani ty dvě moje.
8: Já si každý ráno s ním probouzím.
1: No každopádně, Viktore, gratulujeme, máte bod a tleskáme. Skvěle, je to 1-1. Libor Dvořák není jen rozhlasový komentátor, ale také překladatel z ruštiny. Který slavný román Michaila Bulgakova převedl do češtiny? Věděli byste? Za A to mohl být Doktor Živago, za B Mistr a Markétka, anebo za C Otcové a děti. A Viktor se hlásí?
10: Já bych dal B.
1: Tedy Mistr a Markétka. Proč si to myslíte, Viktore?
10: Od osazenstva zaznělo B, tak jsem dal B.
1: To jste neměl říkat, už jste vypadal jako intelektuál. Libore, tak jak to je?
7: Je to tak.
1: Velmi správně a my vám tleskáme, máte bod, Viktore. Jak říkám, intelektuál. Takže 2-1. Čtvrtou otázku věnujeme zde přítomnému Tomáši Klusovi. Není žádným tajemstvím, že Tomáš je trojnásobný táta. Jaké postavení měl ale on sám ve své původní rodině jako dítě? Za A byl nejstarší ze tří sourozenců, za B vyrůstal jako jedináček, anebo za C měl 5 sester. A Lucie se hlásí.
9: Myslím si, že je jedináček.
1: Takže B, že by to mohlo být. Tomáši, jak to je?
0: Ano, vyrůstal jsem už jako jedináček.
1: Takže 2-2. Přátelé, je to napínavé. Je to napínavé jako celý tento večer. Je tu otázka poslední, pátá. A ta rozhodne. Náš pan generální ředitel a místní čelákovický patriot René Zavoral má jednu takovou oblíbenou seriálovou či filmovou postavu. Dokonce se s onou nebo s oním představitelem či představitelkou setkal. Má podpis. A já se ptám, která ta ikonická postava to je? Za A by to mohl být Sandokan, za B Angelika, anebo za C James Bond. Viktor se hlásí.
10: Mě ten James Bond zní jako reálně.
1: Proč myslíte, Viktore?
10: Tak jako časově tak vychází James Bond v té době, jako byl docela trendy.
1: Počkejte, váš pan ředitel je zhruba tak můj ročník, je o rok starší a my teda skutečně nejsme jako z doby Jamese Bonda. To bylo starý už, když jsme byli malí. Není to dobře. Tak Lucko, teď se možná rozhodne. Máte dvě možnosti. Angelika nebo Sandokan?
9: Typnu si, že je to Angelika.
1: Pane řediteli.
6: Bylo by krásné se potkat s Michelle Mercierovou, krásnou dámou francouzskou. Navíc já jsem frankofonní od svých 10 let, takže bylo by to krásné. Ale já měl dva takové životní hrdiny. Vinnetou a v podání Pierre Brisseho, kterýho ale už jsem neměl šanci potkat. A pak právě to Sandokana. A já jsem opravdu měl tu možnost i tu čest se před 2 lety s Kabirem Bedem osobně potkat v Praze a nejenže mám podpis, ale krásné fotografie, mohl jsem s ním mluvit, takže Sandokan a Kabir Bedi. Takže je mi líto, nepotěším asi ani jednoho z vás.
1: Každopádně, Lucko, Viktore, dlouho tu nebyl rozstřel, takže já vám dám jednu, tentokrát už opravdu rozhlasovou, rozstřelovou otázku. Kdo bude blíž s tím číslem, které budu chtít slyšet, tak prostě vyhrál. To velké DAP rádio. Ve kterém roce začal pod rozhlasem působit Dismanův rozhlasový dětský soubor. Tak dáma má přednost. Lucko, jaký to mohl být rok?
9: Já typu 1965.
1: Viktore?
10: A já bych dal 1970.
1: Tak asi opět pan generální ředitel by to měl uvést na pravou míru.
6: Dismančata v loňském roce oslavila 90 let. Takže správně 1935 a tudíž paní Lucie byla blíž o kousek.
1: Ano, a proto vyhrála v tomto napínavém souboji. Tak, Viktore, byl jste úžasný a s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala přebíráte právě teď to menší DAP rádio. My vám gratulujeme, byl jste statečnej, úžasnej, děkuju. A teď prosíme fanfáru. A Lucie získává to velké DAP rádio, opět s rukou našeho pana generálního ředitele. Lucko, gratulujeme, byla jste skvělá, pozdravujte v Horoušánkách a děkujeme, byli jste skvělí.
3: dámy a pánové, budeme se loučit. Čekají nás prázdniny, ovšem naše roadshow pokračuje dál. Uvidíme se 17. září a to se vydáme na Moravu. Natáčet budeme v Ivančicích. A tam s námi vyrazí rozhlasoví kolegové Honza Rosák a zpívat vám bude Ilona Čáková. Takže se máte na co těšit. Dámy a pánové, děkujeme za vlídné přijetí, děkujeme za pozornost. Dnes se s vámi loučí Světlana Vitovská. Pan hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral, Michal Jagelka, kompletní tým Kateřina Dvořáková, Markéta Šteflová, Martina Coufalová a se závěrečnou písní Tomáš Klus.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jídlo končí.
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Co je bez toho strudana?
4: Kdyby jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Aleš Cibulka. Dobrý den, ahoj, vítej.
6: Hezký dobrý den, zdravím vás všechny, ať jste kde jste.
5: Scénky, písničky, výhry, humory, vedru navzdory.
6: No jistě, samozřejmě, a možná přijde i kouzelník.
5: Ne, přijde Jirka Korn a bude zpívat. Žal se odkládá.
6: No, tak co nám chybí?
0: Humoriáda.

0: Humoriáda začala právě teď. Aleš Cibulka dorazil, má takový, jak by se to řeklo, fresh sestřih. Sluší ti to, omlazen si.
1: Já ti děkuji.
0: Zapomeň už na ty patky a trvalý.
1: To prosím tě, není můj nápad. Já jsem 26 let věrný své kadeřnici Blance Haškové, která mě střihá opravdu už dlouhá léta, ale Michal má svého barbra, ke kterému chodí a který vždycky jak jako upraví vousy a ty vlasy a všechno tak jako...
0: A řekl, udělej mi něco s tím Alešem.
1: On vždycky, mladý barber, vždycky vzkazuje Kuba a říká, no a kdyby přišel pan Cibulka, já bych mu to ostříhal úplně jinak, já bych to vzal víc

0: to nemám jako mladý, ale jako my, ty padesátníci, který chceme vypadat jako mladý, rozumíš tomu, takže, aha, ale je to strašně
1: praktický. Zajdu taky, myslím, že zajdi tam, prosím, tě, s tím,
0: já myslím, jo, že dobře. S tím, co máš na hlavě, 100%. Ale je to na tohle, je to strašně praktický.
1: Jo, nechám mu vousy předělat nějak.
0: No, prosím. Ale to je, hele, a my jsme tam prodělali i masáž hlavy, oni tam mají úžasnou slečnu, která tohle to nám ukázala, jsem nikdy nic takového nezažil. To je to, seš hodinu v ráji.
1: Jo, teď na to koukám, máš i tu hlavu trošku.
0: No, jinou, no, no, to je taková, jsem zkroutila blahem právě.
1: Hele, milý Blažený, řekni nám, ano. Byste měli akci Rozhlas jede v Čelákovicích, ano. Teď to bylo ve středu, tuším, a posluchači to uslyší, právě ti, co nás teď poslouchají, můžou si užít tuhle tvoji rozhlasovou show, kdo tam byl a kdy to uslyšíme.
0: Já si myslím, že to bude stát za to a tentokrát, protože nám budou začínat prázdniny, to bude už tenhle ten víkend, takže v tradičním čase v sobotu večer od 20 hodin a v neděle od 13 hodin na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu. Rozhlas jede za vámi z Čelákovic, pan hrabě Kinský tam byl, Světlana Vitovská, Libor Dvořák, samozřejmě náš pan generální ředitel Michal Jagelka. Soutěžilo se, bylo tam veselo. No a dobrá zpráva pro ty, kteří teď poslouchají, my během roku vysíláme Rozhlas jede za vámi tady na regionech, ale vždycky slibujeme, že během léta to bude i na dvojce, takže kdo třeba něco propásl, na dvojce Českého rozhlasu během léta, protože tam, na rozdíl od vás, kdo posloucháte regiony, to ještě neslyšeli, to budou mít šanci slyšet včera, dnes a zítra.
1: Já bych zůstal tady na regionech, protože to je lepší signál než na té dvojce.
0: To je, no jistě, vy jste stereo, to je úplně samozřejmě, no jistě.
1: Tak prosím tě, co nabídneme posluchačům na začátek?
0: Já jsem se díval do toho seznamu a vybral jsem muž, kterého jsem dlouho neslyšel a který by před pár dny, proto jsem na něj vzpomínal i na dvojce, oslavil 85. narozeniny, a to je Jan Vodňanský. Ano. Na toho by bylo dobré nezapomenout, takže máte-li tam něco, budu pro.
1: Máme tam něco a dokonce i to začne znělkou, kterou všichni pamětníci dobře známe.
0: Bude plum plum.
1: Bude plum.

0: Běží liška k táboru. Běží liška k táboru, odolává náboru.
1: Ani celé, ani spola. Ani celé, ani spola nebudu vám dělat vola.
0: Jak se Napoleon zove? Jak se Napoleon zove? Bonaparte Kutuzove.
1: Řekl kobyl kobyle. Řekl kobyl kobyle, budem bydlet ve vile. Řekl jí to ve stáji, ještě teď tam chlastají.
0: Kurník, kurník, kurník, hraješ jako hurník. Jako hurník Ilja, za dvě, za tři kilja.
1: Malíř zabývá se malbou, kulomet ho kryje palbou. Až tu malbu dodělá, tak ho taky oddělá.
0: Běží zajíc z Rakous požádat k nám o azyl. Někoho tam zakous a nerad by narazil.
2: Tady hraju právě ty předěly takový, abyste věděli, kde je konec, protože někdy se to nepozná.
1: Někdy, jak říká kolega, titul tvoří až 50% básně. Deporučík z kasáren, to je taky jedna z těch delších básní. Deporučík z kasáren, hlavu plnou prasáren. To právě ještě není konec. Deporučík z prasáren, hlavu plnou kasáren.
0: Naléhavé upozornění.

0: Těm, kteří dosud plýtvají elektrickou energií. Jenom beznadějný kripl zapne to, co jiný vypl.
1: Zábava z Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik Jan Vodňanský pro tuto chvíli. Můžeme s ním pokračovat. Když posluchači zvolí Ačko, když dají Bčko, budeme v Pidivajzlicí. To je taková vesnice, Aleši, ale ty už si to zažil tady, ne? Pidivajzlice ještě ne.
3: Ne, Pidivajzlice, to je nádherný a moc se mi to líbí.
2: Ano, a navíc má zajímavé obyvatele Josefa Hlinomaze, Vlastimila Bedrnu, Jiřího Líra. No, je to ze Silvestra 64. Bývají zábavní chlapci z našeho archivu. Mm-hmm. Tak si vyberte, dámy a pánové, u rádia SMS-kou Humor Mezera A nebo Humor Mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
3: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Je tady páteční humoriáda, Aleš Cibulka a Pavel Kučera vás zdraví ze studia. Na telefon zveme všechny, kdo chtějí přidat své hlasy, a to buď pro Jana Vodňanského, nebo pro, a teď se Aleš zase zasměje, pídivaj z lice. Dobré odpoledne. Haló.
5: Miroslav z Karviné.
6: Hezký den, hezký den.
5: Dobrý den, Ivan Pavle.
4: Dobrý den.
5: Pro pidi vajzlíte.
4: No vidíte, jak to hezky říkáte.
6: Mně už stačí tohle.
4: Děkujeme. Naslyšenou, hezký víkend. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, pánové. Zdraví vás Standa Zimník.
6: Zdravíme.
7: Jsi pod velkým vaským ořechem, teplota plus 35 stupňů.
6: Mhm.
7: Tak dejte pidivaj z líce.
6: Ano.
4: 35 ve stínu, tak to je tedy dost. Zůstaňme svěží. Dobrý den. Haló.
8: Haló, haló. Haló, haló. Takže Dvora Králové nad Labem.
4: Dobrý
8: jestli
4: den.
8: Jestli vám můžu poradit, taky můžete použít taky sestřih, jestli znáte finskou skupinu Leningrad Cowboys.
6: No.
8: Když se na ně podíváte, ty mají správný takový kohouty na hlavě.
6: Aha.
8: Skupinu znáte.
6: Vidíte, tak na to se hned podívám.
8: Ta sranda.
4: Mm. Jo, a pak už jenom uniformu z fundusu a je to.
6: No.
4: Tak jo, děkujeme pěkně. A, Ačko, Bčko?
8: Posádku v humoriádě.
6: Děkujem.
8: A dáme si Ačko.
4: Je to tam, děkujeme. Hezký víkend, dobré odpoledne. Ozvěnu slyšíme,
6: ano.
4: Ale vás ne. Je tam někdo? Tak nebudeme čekat. Není čas ztrácet čas, jak se říká. Dobrý den. Dalšímu.
9: Dobrý den, tady Milan ze Soběsuk, já vás zdravím.
6: Zdravíme taky.
9: Chtěl bych hlasovat pro ty píšvaj z lice. Chtěl jsem jenom poprosit pana Cibulku, jestli by mě mohl říct, nebo všem teda, co je jeho nejoblíbenější herec té první republiky? To mě zajímá. A co tak mu dělá největší radost z té první republiky, z té herce?
4: Tak já jdu na svačinu, alež bude jmenovat všechny.
6: Jako hercu. Děkujeme. Ano, až bude chvilka, tak odpovím určitě. Můžu rovnou říct?
4: No,
6: pokud jde o herce, já miluju herecké kreace Hugo Haase. Hugo Haase je pro mě král komiků, Vlasta Burian snad promine, ale pokud jde o ty chlapy Hugo Haase, Oldřich Nový samozřejmě. No a pokud by to bylo celkem i s dámami, tak vítězí Nataša Golová.
4: No, samozřejmě. Tak to je jasné. Vždyť no, si on napsal jako... nejednu knihu, dvě
6: ano,
4: nebo tři?
6: Ano, tři, ale tak jako dokonce jsme otevřeli sál Nataši Golové v Sulické v domově seniorů, takže zůstávám věrný.
4: Hmm. Tak jeho jsem se zamyslel, zavzpomínal jsem
6: já
4: si.
6: Koukám, ale já koukám, ano.
4: Máme součet?
6: No.
4: Víš, kam jdeme?
6: Do Pidivajzlic.
4: Přivítání Shakespearea v Pidivajzlic.
6: Je.
10: Já prosím plesový výbor, aby poděkoval dámám. Opakuju. Nechte být ženský a poté sem. Svolávám vás k důležitý schůzi. Vítám zástupce zdravotnického střediska. Vítám zástupce místního národního výboru. A vítám taky zástupce našich pidivajzlických obětavých požárníků.
11: Mame, jste si vědomi toho, že když já tady schůzuju, že je v Pidivajzlicích puštěnej červený
12: kousnout z řetězu?
10: Samozřejmě, Coldru. Samozřejmě.
12: Děkuji vám.
10: Proto taky ta schůze bude krátká, na nejvíc tak do půlnoci. Tak, o co nám vlastně jde?
13: No, já myslím, že musíme lépe, radostněji a s větším úsilí.
10: Ale počkej, Coldru. Já myslím, o co nám jde teď momentálně?
13: No tak to nás neučili, já to znám jenom vyhlídkově.
10: Soudruzi, helejte, jde o tohle. Dostal jsem telefonát z okresu, že máme taky u nás v Pidivajzlicích přivítat pana Shakespeara. Teď jde o to. Za A, jak ho přivítáme, a za B, kdo to vlastně je?
13: No, hele, moje holka něco říkala o nějakým anglickým umělcovi.
14: Ojeje, my máme dost patalí s našima umělci, že nám pijou a budeme se starat ještě o nějaký anglický alkoholiky.
10: A vidíš to. Ovšem, soudruzi, já myslím, že to žádný umělec nebude.
13: Proč myslíš?
10: Já mám takovej dojem, že to bude nějaký šejk, ten pan Spír. My jsme jim tam asi postavili cukrován, tak jsme jim za to zavázaný.
13: Ať je to, kdo je to, když to přišlo z okresu, tak musíme dát najevo svou radost, jak je nám... Jak je nám ten člověk vzácný, jo, že přijede, protože jinak by nám zvýšili dodávky.
10: Správně, tohle myslím, že je velmi správně nanesený, soudruzi.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak v Pidivajzlicích probíhají velké přípravy na přivítání Shakespeara. Uvidíme, jak to bude pokračovat. Pokud zvolíme Ačka, pokud dáme Bčka, tak tady bude Richard Genzer s Karlem Šípem a téma Prodavač palačinek. Na co máš chuť? Na palačinky nebo Pidivajzlice?
6: No, palačinku bych si dal, ale Pidivajzlice mě naprosto dostali, tak bych, myslím, potřeboval vědět nutně, jak tahle ta schůze skončí. Takže kdybych měl hlas, jakože ho nemám, tak jsem pro Shakespeara v Pidivajzlicích, protože to je geniální nápad.
4: To je Ačko, humor mezera A, SMSka pro Pidivajzlice, Bčko, humor mezera B, Richard Genzer, prodavač palačinek, 90 011 04, číslo pro SMS, telefonáty směřujete na 731 800 900, tak Sindel X zpívá Dřevo.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje právě teď. Než vám dáme slovo, vybíráte si Pidi Vajzlice nebo Richarda Genzera. Aleši, co ty a léto?
2: Já léto miluju. Já
1: letošní
2: miluju.
1: Léto.
2: Letošní léto, no, zdá se mi poněkud horké, ale jako my Češi, jak pořád na něco nadáváme, když zase byla zima, když bylo to loňské léto.
1: Sluníčko,
2: ne, takhle je to ideální. Ale zrovna nedávno jsme vzpomínali s Michalem doma, jak to bylo zvláštní, když byla polovina 80. let. My jsme byli někde na letním táboře, já si to vybavím jak dneska, a hlásili, že bude 30. Že bude 30 stupňů Celsia. A to vím, že jsme jako čekali během toho dne, co se stane, co se bude dít, protože to jsme nezažili do té doby, nebyly to běžné teploty a teď je 40 naprosto jako úplně běžné.
1: Ale většinou taky po tom horkém dni, no, po tom dusnu, ano, večer, odpoledne už přicházely ty
2: bouřky. Byla bouřka, no jistě, no jistě.
1: Takže se to vyčistilo ten vzduch a zase na novo.
2: To je to globální den. Oteplování.
1: No, tak...
2: Teď jsem trefil
1: úplně tam, kde jsme nechtěli být. Jdeme do Pidi Vajzlic nebo za prodavačem palačinek. Ptáme se našich posluchačů, tak uvidíme, kdo pak se nám dovolal. Dobrý den. Haló.
3: Ano, dobrý den.
2: Zdravíme, dobrý den.
3: Tady Pepa ze Štětí.
2: Zdravíme.
3: Číslo 2. Já to říkám všude, kamarád říká jedničku a chtěl bych dívat z více.
1: Dobře,
2: výborně, děkujeme.
1: Dobré odpoledne, kdo je s námi?
4: Ano, hezké odpoledne, i když horké odpoledne.
2: Dobrý den.
4: Vám, dobrý den Aleši, přeji vám Pavle a
1: děkujeme.
4: Srdečně zdravím vás Aleši teda.
2: Děkuji moc.
4: Ráda vás poslouchám a přeji vám hodně osobních i pracovních úspěchů.
2: Děkuji moc.
4: Ano,
1: mm-hmm.
4: A dám si
1: Ačko. Máme zapsáno. Děkujeme, hezký víkend. Vám. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, já bych prosila Bčko, mm-hmm, a děkuju, že nám v těch horkých dnech takhle se snažíte to odpoledne zpestřit. A jestli pak víte, že je dneska takové zajímavé datum, 26.6.26.
2: Ano,
1: numero
2: jenom
1: loška,
2: dvojky a šestky,
1: nám to připomíná.
2: No jistě.
5: Mějte se pěkně.
1: Děkujeme pěkně, hodně štěstí, mějte se hezky. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, Jirka z Brodku Upřerova.
2: Dobrý den.
6: Mezera a přeji krásný odpoledne všem.
1: Ano, a Genzera, jsem zaslechl správně. Dobře, máme zapsáno a já už bych to sečet, ať osvěžíme posluchače dalším humorem.
2: Tak povídej.
1: Doděláme toho Shakespeara.
2: Fakt jo, no, výborně. Omlouváme se panu Genzerovi příště.
1: Dobře. Ano, a nebo možná ještě dneska.
2: Jo, to je vlastně pravda. Ano, když zbyde. Čas.
1: Nezbyde, protože máme ještě soutěž a máme losování, máme toho hodně, Aleši.
2: Ano, tak Genzer nebude.
1: Bude Shakespeare.
7: Tak koukněte, soudruzi, já myslím, že po úvodním přípitku bychom mu jako mohli ukázat náš kravín. Co by na to?
8: No jo, ale kde jsou ty 4 čistý krávy, které vždycky delegacím ukazujeme?
9: No ty jsme půjčili do Hunťákovic, mají prý tam delegaci afrických pionýrů.
7: Jo, tak hele, já navrhuju, aby jsme umyli další 4 krávy.
8: Toto, vodou se musí šetřit kvůli požáru.
7: Aha.
8: Já navrhuju, aby jsme ho místo toho krajina vzali k nám do sklípu na jednu u nás v Pidi Vajzlicích pálenou.
7: Správně, to je schváleno. Tak za druhý si myslím, že by se třeba taky rád podíval na naše muzeum místních památek.
9: Nice, kam dáme ty slepice?
7: Ale to slepice, co ta nová slepičárna?
9: A to by nám moc zaneřádili, znáš, přece slepičák záděj, ne?
7: No jo,
8: já navrhuju, aby jsme ho místo toho vzali do našeho sklípku na ještě jednu skleničku.
7: Správně, schváleno, soudruzi. No a teď si myslím, helejte, soudruzi, co vy na to, jestli mě podpoříte v tomhletom, co ho vzít takhle mezi lidi?
9: No.
7: Myslím také na tancovačku. Aby ho provedla některá z našich ženských.
9: No, ale která?
7: Hele. Co Mirovická z mlíkárny.
10: No jo, to ano.
7: Že jo, no jo, počkej, ta je sice moc hezká, to víme, že ano, ale Ona to zase nemá moc politicky dobře jako ujasněný.
11: Aha, no jo. Hele, tak v tom případě bych navrhnul Barkalovou ze svazu.
7: No vidíš to, to je dobré. To má sice politicky jasno. No a teď jde zase o to, jestli pan Shakespeare pozná, že to je vůbec ženská. Soudruzi, tak a hlejte, teď se zamysleme, jestli se u nás opravdu nenajde něco pozoruhodného, něco, co by stálo za to.
8: No, pozoruhodný je u nás to, že když je suchý rok a neurodí se, tak je s tím problém. A když je mokrý rok a urodí se, tak je ještě větší problém. To je teda pozoruhodný.
7: Ale Já myslím něco hmatatelného.
11: Hmatatelného, jo?
7: No.
11: Tak v tom případě jedině Mirovická.
7: Soudruzi, co pak se u nás nenajde něco opravdu kulturního, něco zajímavého?
8: No, tak já navrhuji, aby jsme místo toho vzali na ještě jedno skleničko.
7: To je správně, ano. Schváleno, soudruzi.
11: Ale moment, já tady nejsem přes čísilka, jo? To já ne. Ale jak tak počítám ty frťánky, tak mám dojem, že ten dotyčnej bude rád, když najde svýho šoféra.
7: No jo.
8: To je jasný. To, aby se nestalo, jako tady byl ten delegát přes ty lidský práva, po čtvrtém frťánku nám honil zootechnika po návsi rozparku.
7: No, právě.
9: To je staro.
7: Já vám děkuju. Že jsme se s tím tak brzy vyrovnali.
9: Prosím.
7: A vítám tímto pana Shakespearea u nás v Pidivajzlici.
12: Ať žije pan Shakespeare! Ať žije pan Shakespeare!
0: Humoriáda.

0: Humoriáda pokračuje v tuto chvíli. Čas na soutěž. Přátelé, víte, že hrajeme o knihy z edice Humoriády podle vašeho výběru. Jednu z nich si můžete vybrat. Máme tady Josefa Dvořáka, Jiřího Krampola, Uršulu Klukovou, Naďu Konvalinkovou nebo Libuši Švormovou. A navíc dneska ještě v závěru bude losovačka o digitální rádio. Aleš Cibulka s napětím sleduje. Je zvědavý na soutěžní otázku, která se ho bude týkat.
1: Samozřejmě. Já jsem napětý, protože může nastat varianta, že nebudu vědět správnou otázku na odpověď o mně.
0: To by bylo špatné.
1: To by bylo
0: já
1: špatné.
0: To tady mám napsané.
1: Jo, ty máš odpověď, výborně, to se mi velmi ulevilo. Tak to je prima.
0: Já tě zachráním. Tak 731-800-900, kdo tam? Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den.
2: Tak to mě.
1: Dobrý den.
0: Zdravíme, paní Jiřinku. Tak jste připravená, slyšíme se dobře?
2: Ano.
0: Ano, tak spouštím otázku. Aleš Cibulka se stal v létě roku 2014 kmotrem za A. Aleši...
1: Já nic nekomentuji.
0: Za A. Nové odrůdy jarní cibulky. Za B. Rozhledny cibulky.
2: Ajta krajta.
1: Já nesmím ani naznačovat.
0: Ne.
1: A vy jste z Plzně, mojí milované krajské, vám bych napověděl, ale nesmím.
0: Takže, Jiřino.
2: Můžu ještě jednou, prosím.
0: Nová... Aleš se stal kmotrem. Nové odrůdy jarní cibulky anebo rozhledny cibulka.
2: Já bych typovala, protože jsem zahradnice, tak tu cibulku. A je to úplně blbě.
1: Vy jste mě neviděla, jak nenápadně kývu, jakože ne?
0: Aleš se držel, seč mohl, ani obočím se nesnažil naznačit.
1: I brvu jsem sklidnil, ano.
0: Tak to je mi líto. No, tak jo, tak se mějte hezky.
2: Hodně vás tam zdravím. Někdy.
0: No my vás, a zůstaňte nám věrná i přesto, že jsme vám to takhle zkazili.
1: Ne, paní posluchačka z Plzně už cibulku nepoužije ani v kuchyni, ani na
0: rozhlednu nepůjde. Ale my přesto můžeme pozvat na tu rozhlednu. Všechny posluchače jsou prázdniny, můžou si udělat výlet na Šibeniční vrch u Oloví na Sokolovsku.
1: Ano, nedaleko mého rodiště, kóta 666 a je to nádherná opravdu rozhledna, můžete se podívat po okolí a mě udělalo velkou radost, že právě postavili rozhlednu a tu po mně pojmenovali. To mě prostě úplně jako fascinuje, protože toho se běžně nedočkáš za života, nebo tak
0: no
1: jako,
0: jak na tebe
1: že
0: přišli,
1: máš
0: jak to
1: rozhlednu.
0: Jako...
1: Prosím tě, řeknu ti pravdu. Ta rozhledna na začátku se mnou neměla vůbec nic společného, ale v Oloví na tomhletom místě na Šibeničním vrchu rozhledna bývala, ta nějakým způsobem už dosloužila a byla vypsána jakási architektonická soutěž. Mladá paní architektka vyhrála a ona udělala tu rozhlednu tak, že nahoře opravdu je taková báň jako by cibulka a to je to místo, kde se člověk rozhlíží. Proto vypadala ta rozhledna jako cibulka, pojmenovala ji cibulka a někoho v Oloví napadlo, že když už se ten cibulka narodil v Sokolově a je ten jakoby místní rodák, mohl by být kmotrem, takže jsem kmotrem rozhledny cibulka. Taková malá zajímavost, ve chvíli, kdy jsme ji pokřtili, opravdu jsme vzali tu flašku šampaňského a tak se jako šouplo, že se rozbila. Rozhledna byla pokřtěná a trvalo asi týden, než místní obyvatelé rozkradli všechno, co nebylo přimontováno. Dřevěná madla, kusy té rozhledny musela být zavřena a zrekonstruována už asi po týdnu. Čech, jak někde něco vidí na tom Šibeničním vrchu, už to bylo pryč.
0: A to nemuseli být místní třeba, ne. Abychom zase nedělali zlou krev?
1: Jakože to bylo nedaleko hranic, že to ukradli z Německa. Já myslím, že ty nemají nic jiného na starosti, než přebíhat na Šibeničním vrchu. No prostě to někdo tak jako vzal a já jsem si nenechal vůbec nic jako suvenýr. Ale už je v pořádku, zajít se tam podívat.
0: Krimi případy vysíláme jindy.
1: Já to řeknu Vanírovi, ano.
0: Dopovím ještě oficiální informaci. Tato 30 metrů vysoká vyhlídková věž nabízí panoramatický výhled na Krušné hory, Slavkovský les i Karlovy Vary.
1: Ano, no.
0: Až tam budete, takže cibulka u Olovy.
1: Výborně, zajděte se podívat, fakt to stojí za to.
0: Tak aspoň tip na výlet, když už nevýhra. No a teď nám došlo k zajímavé situaci, přátelé, my to nebudeme natahovat. Vy, co posloucháte každý den, podle pravidel máme z týdenních výherců vylosovat jednoho. A my v tomto týdnu máme jenom jednoho.
1: Ano.
0: Pod číslem 3 ve středu vyhrál Milan z Rokytnice v Orlických horách, takže abychom všechno dodrželi, Aleši, vylosuj.
1: Já právě jsem chtěl říct, že to nemůžeme odfláknout, ale že budeme losovat, čili jenom pro rozhlasové posluchače. Mám před sebou skleněnou mísu, která je tak velká,
0: že nikde.
1: Tam bych mohl rozdělat na tři chleby a v ní je tedy míček s číslovkou trojka. Byla připravená i ta pětka.
0: Ano, kdyby Jiřina uhodla.
1: Tak já se nedívám a jenom takhle, aby bylo, já to promíchám, aby to bylo.
0: Myslím,
1: tak,
0: že pan Milan je úplně napnutý.
1: Si připadám jak v té soutěži buď a nebo, jak se tam šahli a vytahli pračku nebo nic, nebo všechno.
0: Tady je, tak, vytáhneš digitální rádio.
1: Tak pozor, mám v ruce pingpongový míček a je to číslo, ještě budu chvilku napínat, je to číslo 3.
0: Já jsem netušil, že to stvárníš až tak dramaticky. Každopádně pan Milan má digitální rádio.
1: To jsem nečekal.
0: Může nás poslouchat bez šumů, naprosto čistý signál. Tak gratulujeme a rozhlas jede.
3: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
0: Tak na řadě je náš dnešní host Aleš Cibulka se svým výběrem.
1: Ano, a protože jsem u vás dostal opět dobrou kávu, chtěl bych ukázku s názvem Marša. Tedy Jiří
0: Labus. Ale ta naše nebyla stuchlá, či co?
1: Není mi po ní úplně dobře. Ne, byla výborná, nebo už nikdy nic nedostanu.
0: Konec komedie, teď si dáme Jirku Labuse Marša. A scénku Marša.
4: Bílý nebo černý? Já jsou ti černý.
5: Černý, mědej. Sváděla se to?
4: Zapomněla jsem.
5: Od koho je káva?
4: Od Žida.
6: Od Žida?
5: A proč ne ze spolku?
4: Měli zavříno tehda, no to rozumí.
6: Měli zavříno.
5: Tohle je stuchá nebo co?

0: otrávila.
1: Otrávila? A já taká děvočka, cingilingiling, rada pijem vinečka, cingilingiling, rada pijem, rada.
2: Babi!
1: Co je?
2: Proč nemám dědečka?
1: Každý jako ten ščor přileze a répne, až krev v žilách se zastaví. Běž si hrát. Rada pijem.
2: Babi, ty mluvíš jako ta paní včera v divadle.
1: Která?
2: Mariša.
1: Bože, kdybych do toho kamene mluvila, spíš by se ustrnul.
2: Cože?
1: Vidličky a nože. Jako ti sršni. Vši, co se na člověka sesypo a tak dlouho bžodajo, až čípajo, až už čípajo.
2: Co to meleš?
1: Kávu. Kávy není nikdy dost. A neřáde jeden. Celý Francek.
2: Babi.
1: Co zas?
2: Stejně vím, jak to bylo s dědečkem.
1: Co se stalo, stalo se. No. Tady máš sirky a běž si hrát do stohu.
2: Babi.
1: Co zas?
2: Když mi seženeš céčka a koupíš babetu, tak tě neprásknu.
1: Dáš si kávu?
2: Dáš si čaj.
1: Koupím ti babetu, budeš jezdit jako velký šohaj, dáš si kafe.
2: A od koho je káva?
1: Od žida.
2: A proč ne ze spolku?
1: Měli zavříno.
2: Tahle je stuchlá, či co? Já jsem z toho ze všeho tak otrávaný. Babi!
1: No?
2: Jdu do toho stohu.
3: Non-stop, já chci žít non-stop.
0: Děvči, co nešťastná, to ti jeden vávra nestačil.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
5: Tak tolik možná přijde i kouzelník Jiří Lábus, Oldřich Kaiser. Závěrečné hlasování Jiří Lábus nebo Iva Janžurová by se vám hodili v tomto horku. Kdo vás osvěží víc, volte SMS-kou Humor Mezera A nebo B na číslo 90 01 04 posílejte nebo zavolejte na 731 800 900.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Hlasování ukončeno, Aleš Cibulka bedlivě sledoval všechno a může vyhlásit toho, kdo nám to vyhrál. Kdo
2: ano,
1: tak to je?
2: Ano, mohu vyhlásit Jiří Lábus, tentokrát s Karlem Šípem, s panem profesorem Pirkem a změříme si tlak.
3: Tak Jirko, no, já vím, že ty o svoje zdraví pečuješ.
4: Jak to víš?
3: To se tak jako říká o tobě, ano. Jakým způsobem? Jako chodíš pravidelně na kontroly, měříš si tlak?
4: Chodím pravidelně na kontroly, měřím si tlak.
3: Sám doma si měříš
4: tlak? Sám doma, já mám tlakoměr. Mm-hmm. A já se měřím třeba, když mám takový jako záchvat péče, tak se měřím třeba 10x za hodinu. To skutečně. A to je člověče velmi zvláštní. Ono to lítá teda, musím říct, když takhle to... I když jsem četl, že se to vlastně nemá měřit hnedka za sebou, že jo? To, že se to má měřit po pauzách dosti velkých, že jo? Tlak.
5: Ne.
4: Ne?
5: Ne, naopak. Když přijete k doktorovi, tak jste rozčílený, no, tak vám změří tlak a za chvilku vám má změřit hned znova, už máte lepší.
4: No, já jsem si to myslel.
3: Takže to děláš dobře.
4: No, tak to dělám nakonec vlastně dobře. Ano. No.
3: A ty si
4: takže...
3: to píšeš nějak, nebo ty si pamatuješ ty hodnoty?
4: Já si pamatuju ty hodnoty a pak volám lékařům, a jako co mám dělat a SOS a pak beru léky a takhle. No.
3: A už se stalo, že ti to vylítlo někam, kde jsi to neznal, ty čísla vůbec, a co v takovém případě?
4: No, já když jsem si ho začal měřit, tak jsem zjistil,
3: mluvíme,
4: že
3: mluvíme o tlaku pořád, no.
4: No, mluvíme o tlaku. Tak člověče, já jsem zjistil, že jako je dost větší, než jsem slyšel. Skutečně. Tak jsem říkal, Hergot, s tím bych měl něco dělat. Tak jsem zavolal kamarádovi lékaři,
3: ano.
4: A on řekl, že jo, tak jsem k němu přišel a vlastně beru opravdu, že asi tak 3 nebo přes 3 roky léky na tlak a už se mi to srazilo, už to... A to se musí brát celý život, víte, pane profesore, ty léky už potom.
5: Asi ano.
4: Na tlak? No, na tlak.
3: Asi tyhle ty tlakový
4: no,
3: se berou,
4: no, ty se berou celý život, tyhle ty tlakovky. A ty... Já jsem tlakař.
3: Ty jsi tlakař.
4: No, já jsem tlakař.
3: Dobře, a ty ho máš teda vysoký nebo nízký?
4: Já mám právě vysoký tlak, měl jsem vysoký a teď ho mám snad jako už v podstatě v normálu. Normál. No, kdyby ho teďka měřili, tak možná mám vyšší, že přece člověk jako je rozrušený, že tady tolik lidí, že tak teď by mi to možná stouplo. Ale jako... Jinak si myslím, že ten tlak jako...
3: Dneska jsi ho ráno měřil?
4: Dneska jsem si ho neměřil, ale včera jsem si ho měřil.
3: Kolik tam bylo?
4: No, teď už to bylo tak 140 na těch 88, tak nějak. No,
5: zdravej člověk.
3: Zdravej člověk, jo, ano.
4: Ale polecí, to musím, že... Jako polecí.
1: Tlak směřen, jsme ve finále. Aleš Cibulka, Pavel Kučera se loučí.
2: Ano, a mě to připomnělo, že v 5 beru prášky, prosím tě, já už musím jít a taky jsem si ho dneska ještě nezměřil.
1: Dej si ty správné, ano.
2: Výborně, ano.
1: Krásné léto všem a těšíme se na slyšenou.
2: Mějte se krásně, hezký den.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: V jezeře Milada na Ústecku se utopil dospělý muž. Litvínov chce od státu koupit hotel Lázeňský vrch. Českolipská radnice na 99 let propůjčí pozemek pro stavbu kapličky. Bude polojasno až oblačno, přehánky a bouřky a teploty do 31 stupňů. Pěkné ráno, zprávy a Jana Muravcová. V Ústeckém jezeře Milada se v neděli odpoledne utopil dospělý muž. Záchranáři se ho pokoušeli desítky minut resuscitovat. Informaci potvrdila mluvčí hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje Sabina Moravcová. Na místě zasahovaly taky dvě jednotky hasičů. V Česku v neděli padl nový absolutní teplotní rekord. Na stanici v Doksanech na Litoměřicku naměřili meteorologové před půl pátou 41,9 stupně. Dosavadní rekord trval pouhý jeden den. V sobotu totiž na stejné stanici meteorologové zaznamenali 40,9 stupně, čímž překonali 14 let starý rekord. 40,4 stupně z Dobřichovic. Vedro ovlivnilo i práci záchranářů, kteří v krajích vyjížděli k desítkám případů. Situaci v Liberci popisuje mluvčí tamních záchranářů Michal Georgiev.
2: Ty výjezdy jsou náročné, posádky nevystoupily ze sanitních vozů, často to bývají slabosti, kolapsy, poruchy vědomí.
0: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem má letos 1460 absolventů. Skoro třetina studentů dokončila pedagogickou fakultu a druhý největší počet absolventů má Fakulta zdravotnických studií, třetí rok za sebou. Univerzita v minulých letech investovala právě do podpory zdravotnických oborů.
3: Fakulta má podle mluvčí univerzity Jany Kasaničové novou budovu, nové studijní programy a více spolupracuje s krajskou zdravotní. Vládní podpora studentů zdravotnických oborů se podle Kasaničové v nárůstu jejich počtu zatím neprojevila. Z Ústí nad Labem Gabriela Hauptfoglová, Český rozhlas.
0: Srbský prezident Aleksandr Vučić o víkendu v centru hlavního města Bělehradu před účastníky protivládní demonstrace oznámil, že rezignuje a vypíše předčasné prezidentské i parlamentní volby. Srbský lídr měl svůj druhý mandát dokončit v roce 2027 a po třetí už kandidovat nemůže.
1: Počasí.
0: Bude polojasno až oblačno, přehánky a bouřky čekáme, místy budou i velmi silné. Nejvyšší denní teploty 28 až 31 stupňů a na Litoměřicku a Roudnicku až 33. Maxima na horách 24 až 27 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Střed osobního vozu se zvěří aktuálně čekejte na Českolipsku mezi Svorem a Jiřetínem pod Jedlovou a v Ústí nad Labem začaly práce v přístavní ulici za křižovatkou pod kamenolomem. Očekávejte tam proto omezení provozu. Jeďte opatrně, šťastnou cestu a pěkné pondělí s námi. S Českým rozhlasem Sever.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Dobré ráno, zprávy v pět od Jany Moravcové jste slyšeli a já vám přeju vlastně poslední červnové krásné pondělí. Pokud to jenom trochu půjde, no však nás čeká drobné ochlazení. Už za chvilku se podíváme do kalendáře na dnešní datum, tedy na 29. června. A pak znovu téma horko. Horko není jenom nám, ale také technice a co třeba vydrží auta nebo baterie, zjišťují brněnští vědci ve speciální klimatické komoře. O tom uslyšíte před půl šestou. Teď ale písničky, které nestárnou, Věra Martinová nebo Argema.
1: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: 5:12, dobré ráno na severu Čech, tak pokud stáváte s námi, máme tu poslední pondělí v červnu a právě o něm budeme mluvit s Petrem Jungmannem, je tu kalendárium.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Pondělí 29. června. Svátek mají nositelé mužských jmen Petr a Pavel, tedy Skála a Malý Nepatrný. Tady je taky jeden Petr Jungmann, ale svátek mám v únoru. Pěkný den. Chuchelská řeš se odehrála před 145 lety. V roce 1881 se výletní restaurace v Malé Chuchli stala dějištěm bitky mezi českými a německými studenty. Šarvátka se odehrála v době, kdy se rozdělovala i Karlo Ferdinandova univerzita na českou a německou. Takzvanou akci 77 tisíc o převodu 77 tisíc úředníků do výroby schválila československá vláda před 75 lety v roce 1951. Nakonec bylo převedeno 51 tisíc lidí. Polských Fiatů 125P jezdívaly tisíce i po našich silnicích. Prostorné licenční auto silo naposledy z výrobní linky před 35 lety v roce 1991. Ve Varšavě se vyráběly 125ky skoro 25 let. V předčasných parlamentních volbách v Kuvajtu přesně před 20 lety mohly poprvé volit i kandidovat ženy. Žádná ale nebyla zvolena. Před 140 lety v roce 1886 se v Lucembursku narodil jeden z otců Evropy. Francouzský politik, dvakrát premiér země Robert Schuman. Kulatou šedesátku by dneska oslavil zpěvák skupiny Šum Svistu, rodák z Boskovic Daniel Nekonečný. Já přeju pěkné poslední pondělí v červnu a úspěšný nový týden.
3: Český rozhlas Sever,

0: počasí.
1: 5:17, jaké máme počasí na severu Čech, tak aktuální teploty většinou okolo 25, někde ale i 27 stupňů Celsia. Radar nám ukazuje zajímavou situaci, srážky třeba v okolí Litoměřic, na hřebenech Krušných hor nebo v okolí Děčína, je to spíš takové bouřkové. No a co říká předpověď, bude polojasno až oblačno, více oblačnosti očekáváme právě během noci, jinak přes den se dá očekávat, že můžete dosáhnout teplot okolo 27 až 28 stupňů Celsia a čekají nás také srážky.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Opět a Radeček, teď je 5 hodin a 21 minut. Tak co, horko, to je slovo, které se skloňuje poslední dobou v podstatě pořád. Horko je nejen nám, ale také technice. Rozpálené auto není jenom nepříjemné, v extrémních vedrech dokonce může ohrozit řidiče, pasažéry i techniku. A vědci z Vysokého učení technického v Brně zkoumají, jak působí vedro na automobily, baterie nebo třeba záchranářské vybavení a testují to ve speciální klimatické komoře, kde simulují extrémní teplotní podmínky.
1: Jan Fischer z Fakulty strojního inženýrství VUT právě zajíždí elektromobilem do klimatické komory.
2: Testujeme tady hlavně klimatickou odolnost a výdrž jak strojních systémů, tak i vlastně některých živých organismů, především člověka.
1: Jsme v takové kovové místnosti, vypadá to trošičku jako garáž.
2: Když chceme třeba zkoumat vytápění, tak tady máme velmi nízkou teplotu. Když naopak chceme testovat vysoké teploty, tak tady může být plus 40, plus 50.
1: Vy do toho auta zároveň vkládáte speciálního manekýna, který dokáže simulovat živého člověka v rozpaleném autě.
2: Ano, máme tepelného manekýna, který nám nahrazuje testování s běžnými lidmi.
1: Tak pojďme na to.
3: Vidíme vybavení pro různé záchranné složky a podobně, takže má teďka na sobě ještě hasičskou kuklu.
1: Právě ho teda vezete na vozíčku, otvíráte dveře od auta.
3: Jo, tam musíme tak trošku naštelovat.
4: Máme ho tam výborně.
1: Klimakomora ale neslouží jen automobilům. Díky tepelnému manekýnovi v ní vědci testují i výstroj hasičů, vojáků, policistů nebo zdravotníků. Vysvětluje Jan Pokorný z Fakulty strojního inženýrství.
5: Celý ten manekýn je vlastně jedna měřící sonda a jsme schopni vyhodnocovat tepelný komfort v kabině auta.
1: Takže nyní ho máme pohodlně usazeného v autě.
3: Zavřeme, zapneme.
1: A nyní jdeme zapnout komoru a zjistit, co vydrží při jaké teplotě. Podobné testy mají i praktický dopad. Správně nastavená teplota v autě totiž ovlivňuje nejen pohodlí, ale i bezpečnost za volantem.
2: Pokud neřídíte v optimálních podmínkách, potíte se, tělo musí zasahovat, tak vlastně nám roste únava a tím pádem i potom roste i nebezpečí nehodovosti.
1: Bez klimatizace může být jízda v letních vedrech podle Jana Pokorného i riziková.
5: Pokud se pohybujete po městě, jsou dopravní zácpy, tak bez té klimatizace v létě bych se ani jako třeba s malýma dětma nikam nevydával, protože to skutečně může být nebezpečné.
1: Pozor bychom si měli dát i na zdánlivě obyčejnou průhlednou láhev s vodou.
2: V těchto teplých podmínkách může fungovat ta voda jako čočka a může dokonce způsobit požár při zaostření toho sluníčka na nějakou hořlavou část, jako je třeba sedačka.
1: A právě proto odborníci radí nepodceňovat horko ani při krátkém zastavení. Rozpalené auto může být nebezpečnější, než se na první pohled zdá. Marek Hensel, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

hlásil. Zpíval Pavel Bobek a já už vás pozvu ke zprávám. Bílina na Teplicku opravila za necelých 50 milionů bývalý lázeňský hotel na Kyselce. Počkejte si na zprávy, Jana Moravcová vám řekne ještě víc přesně v kůžetka.

0: půl šesté.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Meteorologové včera kolem 11. večer odvolali smogovou situaci v Ústeckém kraji. Smogová situace kvůli vysokým koncentracím přízemního ozónu tam platila od pátečního odpoledne. I nadále platí smogová situace v Praze a Středočeském kraji. Bílina na Teplicku opravila za necelých 50 milionů korun bývalý lázeňský hotel na Kyselce. Město schátralou budovu odizolovalo, obnovilo fasádu nebo vyměnilo střechu. Přístupná už je i rozlehlá terasa před lázeňským domem. Kvůli stavbě vodovodu a kanalizace je ode dneška uzavřená část Liberecké ulice v České Lípě. Omezení v úseku pod teplárnou potrvá přibližně týden a je kvůli němu dočasně zrušená zastávka autobusu Stará Lípa. Od středy začne v Česku fungovat nová centrální evidence psů. Jednotný registr spustí ministerstvo zemědělství více než 6 let po zavedení povinného čipování psů. O zápis do registru musí majitel psa požádat veterináře. Fotbalisté Kanady jsou prvním postupujícím týmem do osmifinále mistrovství světa. Jihoafrickou republiku porazili 1-0. Dnes večer se na fotbalové mistrovství světa utkají Brazílie s Japonskem a Německo s Paraguají. V úterý nad ránem pak Nizozemsko vyzve Maroko. Na severu Čech dál platí výstraha před bouřkami a v Libereckém kraji a na Litoměřicku a Roudnicku navíc dál před vysokými teplotami. Bude polojasno až oblačno, bouřky a přehánky a teploty do 31 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: U Petrohradu na Lounsku projíždí nadměrný náklad po silnici 1/6 a mezi Svorem na Českolipsku a Jiřetínem pod Jedlovou čekejte aktuálně komplikace po srážce osobního vozu se zvěří.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dobré ráno, zprávy o půl šesté od Jany Moravcové jste slyšeli. A co nás čeká dál? Už za malou chvíli další z osobností Česka, tentokrát po 13. hodině budeme zpovídat další zajímavou osobnost. Kdo to bude, to si povíme už za malou chvíli. A před 6. hodinou tu budou babské rady. Tentokrát o pivoňkách, které nemusí být jenom ozdobou, jak vás naučíme před 6. hodinou. Teď už ale písničky, které nestárnou, Karel Zich nebo Bára Basiková s Kamilem Střihavkou.

zda se lepším stávám, běžím za něčím.

0: 5 hodin a 38 minut. Dobré ráno, teď už pozvánka k odpolednímu vysílání, protože je pondělí, tak po 13. hodině tu budou osobnosti Česka. Oskar Hess zpovídá osobnosti, které ve svém životě ledasco dokázali, a jeho dnešním hostem bude herec a principál Jan Hrušínský. A tady je malá ochutnávka.
1: Kdy jste poprvé dostal od tatínka nějakou hereckou recenzi na vaši práci?
2: Na jednu nezapomenu, opravdu do smrti. Hráli jsme, byl jsem v Činoherním studiu v Ústí nad Labem, asi 8 let s Ivanem Raimontem, Leošem Suchařípou a Jirkou Šmicrem a řadou dalších. Jo. Bylo to se hrozně fajn tam. A hráli jsme takovou hru z protektorátu. A já jsem tam hrál nějakýho gestapáka, který vyšetřuje. Jsem pozval tátu, mámu. Po pauze táta přišel a říká, máš díru na ponožce. Já z toho vůbec nic nemám, z toho představení.
0: Tak to si můžete poslechnout po 13. hodině. Ještě jednou hostem Eskra Hesse bude principál a herec Jan Hrušínský.

0: počasí.
1: 5:42. Aktuální teploty venku jsou docela rozdílné. Na hřebenech hor okolo 19, jinde většinou spíš okolo 25, ale jsou i místa, kde je stále ještě 27, jako v Děčíně. Pohled na radar je zajímavý, protože ukazuje bouřky, které jsou teď tedy hlavně v Německu, ale ukazuje se, že fronta přešla i přes nás. Nějaké drobné srážky jsou teď v okolí Ústí nad Labem. A o čem mluví předpověď? Bude polojasno až oblačno, ojediněle přehánky nebo bouřky. Více té oblačnosti bude hlavně odpoledne a večer, kdy se přehánky a bouřky vyskytnou postupně úplně všude. Nejvyšší denní teploty 28 až 31, ale třeba na Roudnicku i 33 stupňů Celsia.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: 5:40 je také čas na to, abychom měli další z babských rad. A dneska se budeme zabývat pivoňkami. Tak pokud máte zahrádku, asi tam pivoňky budou, ale pozor, pivoňky nejsou jenom ozdobou zahrad. Jejich okvětní lístky totiž můžou zpetřit třeba i domácí čaje, limonády nebo sirupy. A právě to se dneska naučíme.
1: Babské rady.
2: Jedlé květy jsou moderní součástí dezertů a kromě růží, levandule nebo černého bezu si pozornost zaslouží i bohaté květy pivoněk. Právě jejich okvětní lístky obsahují výrazné aroma, na sběr jsou nejvhodnější čerstvě rozvité květy, které začínají opadávat. Okvětní plátky pivoňky sušte v tenké vrstvě. Následně je můžete použít do čajových směsí, domácích limonád nebo k výrobě vonavého pivoňkového sirupu. Pokud si pivoňky plánujete zasadit na zahrádce, nezapomeňte jim vybrat místo, kam nejméně 6 hodin denně svítí přímé slunce. Neotevřené pupeny lze uchovat v lednici až několik týdnů a nechat je rozkvést, až budete potřebovat. V Číně byly pivoňky po staletí považovány za národní symbol a květinu císařů. Směli je pěstovat pouze bohatí lidé a jsou také jednou z nejžádanějších svatebních květin na světě.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Zpíval Karel Gott a na Českém rozhlasu Sever už vás můžu pozvat také ke zprávám, které pro vás chystá Jana Moravcová na 6. hodinu. A co se dozvíte? No tak pokud zůstanete naladěni, samozřejmě zůstaneme i my na severu Čech, takže počkejte si na 6. bude tu už za 8 minut.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Vražda vyhazovače nevěstince. Může malý žeton dovést kriminalisty k pachateli? Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Tajným agentem se proti své vůli stane legendární mistr chaosu. Pierre Richard v komedii Velký blondýn s černou botou. A ČT Art uvede komedii o životních radostech i starostech v inscenaci komorní scény divadla na Fidlovačce. Tři holky jako květ. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Šest hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Meteorologové varují před silnými bouřkami, zasáhnou celé Česko. Zastupitelé Teplic projednají rozšíření protialkoholní vyhlášky. V Pertolticích na hlavním tahu z Liberce do Polska dnes začíná omezení. Bude polojasno až oblačno, přehánky a bouřky, ty mohou být i velmi silné. A teploty naměříme do 31, na Litoměřicku a Roudnicku až do 33 stupňů. Meteorologové varují před silnými bouřkami. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu platí pro většinu Česka dnes mezi 11. dopoledne a půlnocí. Bouřky zasáhnou celé Čechy a část Moravy a Slezska. Lidé by měli zajistit volné předměty venku, zavřít okna a dveře a zabezpečit skleníky a pergoly. Dají se očekávat komplikace v dopravě způsobené silným větrem a lokálními přívalovými povodněmi. V Teplicích dnes zasedá zastupitelstvo. Podle zveřejněného programu projedná třeba financování přestavby objektu v Rýgrově ulici na Centrum sociálních služeb nebo rozšíření obecně závazné vyhlášky o zákazu alkoholu na veřejnosti. Jednání začíná ve 3 hodiny odpoledne v budově magistrátu. Na hlavním tahu číslo 13 z Liberce do Polska dnes začíná omezení. Důvodem je oprava silničního mostu v Pertolticích. Na místě je kyvadlový provoz. Omezení potrvá do října, říká mluvčí ředitelství silnice dálnic Petra Drkulová.
3: Práce jsou rozdělené do dvou etap a vyžádají si částečnou uzavírku na mostě. Provoz bude po celou dobu zachovaný v jednom jízdním pruhu a řízený kyvadlově pomocí semaforů.
1: Vláda dnes bude jednat o roli prezidenta Petra Pavla na summitu NATO v Ankaře. Kabinet už dřív schválil složení delegace s prezidentem, v něm ale nepočítali. O jeho účasti rozhodl až ústavní soud. Prezident ve čtvrtek řekl, že by delegaci podle protokolu NATO měl vést on.
4: Pokud je prezident v jakékoliv delegaci, je automaticky vedoucím této delegace. O tom, jestli se zúčastní kterékoliv součásti summitu, tedy neformální večeře nebo hlavního jednání, rozhodne prezident, ne vláda, ne ministr zahraničí.
1: Podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů povede delegaci premiéra předseda ANO Andrej Babiš. Detaily o rozdělení kompetencí v delegaci chce sdělit po jednání vlády.
2: Počasí.
1: Na severu Čech dál platí výstraha před bouřkami a v Libereckém kraji a na Litoměřicku a Roudnicku navíc dál před vysokými teplotami. Čekáme oblačno, přehánky a bouřky, ty mohou být velmi silné. Teploty do 31 stupňů, na horách do 27 a na Litoměřicku a Roudnicku až 33 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Mezi Svorem na Českolipsku a Jiřetínem pod Jedlovou na Děčínsku se srazilo osobní auto se zvěří a u Petrohradu na Lounsku projíždí nadměrný náklad po silnici první třídy číslo 6. Tak s tím počítejte, já vám přeji dál šťastnou cestu a taky krásné pondělí s námi s Českým rozhlasem Sever.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Právě vše jste slyšeli, dobré pondělní ráno z Českého rozhlasu Sever, už za chvilku další z kriminálních případů ze severu Čech, tentokrát o pátrací akci v Českém Švýcarsku. A pak evidence pro psy. Majitelé psů v Česku budou mít totiž od středy novou povinnost a u ní budeme mluvit před 6:30. Teď ale písničky, které nestárnou, zaspívají vám třeba USA for Africa nebo Petr Muk.
2: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: Krimi historky.
1: Pátrací akce v Českém Švýcarsku skončila šťastně pro 74-letého turistu z Německa. Muž se v Národním parku ztratil. Dva dny bloudil mimo turistické trasy a nakonec už neměl sílu pokračovat dál. Záchranářům se podařilo získat jeho polohu a do terénu vyrazili policisté, hasiči i strážci Národního parku. Hledání bylo komplikované, ale seniora nakonec našli ukrytého v jeskyni poblíž Dravčí skály. Nebyl zraněný, ale silně vyčerpaný. Po poskytnutí základní pomoci ho záchranáři dopravili do bezpečí a předali německým kolegům.
0: Krimi historky. Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: počasí.
1: 6 hodin a 16 minut, aktuální teploty venku docela různé, někde 23, jinde už 27 stupňů Celsia, na horách většinou okolo 19. Zajímavý je také

0: pohled na radar, který ukazuje bouřky hlavně tedy na německé straně Krušných hor, ale předpověď mluví o tom, že hlavně odpoledne můžeme očekávat bouřky i u nás, oblačnosti bude přibývat a přehánky nebo bouřky se budou vyskytovat na většině území. Očekáváme, že někde můžou být až velmi silné s přívalovými srážkami, ale konec konců i na to se zeptáme meteorologů zhruba za půl hodinky v našem vysílání.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Za 10 minut bude 6:30, to byl Olympik. A teď k povinnostem. Jestli máte doma pejska, tak pozor, od středy musíte svého psa zaregistrovat do centrální evidence psů. Spouští ministerstvo zemědělství, nemusíte to tedy udělat hned, stačí při nejbližší návštěvě veterináře. Databázy budou identifikační údaje o těch psech, o jejich majitelích a bez registrace hrozí chovatelům a majitelům pejsků pokuty od 50 do 300 tisíc korun.
1: Je na čase, já vím, že jako je několik těch registrů, sama jsem svýho psa hlásila, teďko je asi ve dvou registrech.
2: Říká v pražských Rýgrových sadech Aneška, která tu venčí svého psa.
1: Člověk nevěděl kam a když by byl teda jeden nějaký velký, tak asi by to bylo fajn.
2: Povinnost očipovat psy měli jejich majitelé už od roku 2020. Zmiňované registry, které fungují teď, nejsou propojené a práce s nimi je proto komplikovaná, říká ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD.
3: A nejsou to státní registry, ale soukromé. Proto je podle veterinárního zákona nezbytné, aby chovatel nechal svého psa zaregistrovat do celostátní evidence CEP.
2: O zápis do registru musí majitel psa požádat veterináře. Ten bude mít povinnost do 7 dnů zápis udělat. Není ale potřeba ke zvěrolékaři vyrazit hned 1. července, říká ministr Šebestián.
3: Nejpozději při nejbližším očkování nebo přeočkování psa proti vzteklině a štěňata zapíšou veterináři do registru při jejich označení čipem. Samozřejmě je však možné nechat psa zaregistrovat i při jiné návštěvě.
2: Evidence tedy podle něj bude kompletní do 3 let. Registrace vyjde majitele podle veterinářů na nižší stovky korun. Systém bude provozovat Komora veterinárních lékařů, říká její prezidentka Petra Šinová.
4: My jsme připraveni, spíše nám to bude ubírat samozřejmě čas, který my potřebujeme věnovat na léčení a preventivní péči o naše vlastně klienty, o jejich mazlíčky. Proto velká část veterinárních lékařů to bude dělat také mimo ordinační hodiny.
2: Na povinnosti veterinářů a majitelů psů dohlédne státní veterinární správa. Ta zatím velké kontroly v červenci neplánuje. Registr ale využije při kontrolách tzv. Psích množíren, říká ředitel státní veterinární správy Zbyněk Semerát.
5: Přijde nějaký podnět, tak se podíváme do té databáze, uděláme si výpis všech psů, který má chovatel a už s tím půjdeme k němu a budeme stotožňovat, jestli je to pravda, není to pravda.
2: Při odběru štěňat pak podle Semeráda noví majitelé můžou pochovateli žádat potvrzení o registraci v databázi a bez něj si štěně nebrat. Sára Adamcová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Dívat svět.
1: Tak to byla Olga Lounová a my za chvilku míříme do Liberce. Ve zprávách se dozvíte třeba to, že záchranáři měli o víkendu o čtvrtinu víc výjezdů než standardně. Tak víc ve zprávách s Janou Moravcovou o půl sedmé.

0: Je půl sedmé.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: V Doksanech na Litoměřicku v neděli meteorologové naměřili 41,9 stupně Celsia, což je nový absolutní teplotní rekord České republiky. Český hydrometeorologický ústav uvedl, že nad 40 stupňů se v neděli poprvé v historii měření dostala taky teplota v Ústí nad Labem, v Vaňově a v Kopistech u Mostu. Liberečtí záchranáři měli v tropickém víkendu o čtvrtinu víc výjezdů než standardně. Zatímco při běžných víkendech podle mluvčího Michaela Georgieva zasahují zhruba 160krát za den, tentokrát měli denně přibližně 200 výjezdů. S horkem souviselo několik desítek z nich. V Roudnici nad Labem plánují Sokolové opravit tamní kino. V budově vznikne nové kulturní a kreativní centrum. Kromě promítání filmu, pořádání přednášek nebo koncertů bude kino sloužit jako místo pro veřejné debaty a vznikne i hudební zkušebna nebo kavárna. Vláda se dnes sejde, aby projednala, jakou roli bude mít prezident Petr Pavel na summitu NATO v Ankaře. Toho se má zúčastnit po předběžném opatření ústavního soudu, se kterým vláda nesouhlasí. 6 českých tenistů se postupně představí v programu úvodního dne Wimbledonu. Nejslavnější grandslamový turnaj začíná v poledne českého času. Na severu Čech dál platí výstraha před bouřkami, v Libereckém kraji a taky na Litoměřicku a Roudnicku navíc dál varují před vysokými teplotami. Bude polojasno až oblačno, k tomu přehánky a bouřky, a to místy i velmi silné. Teploty do 31, na horách do 27 stupňů a maxima na Litoměřicku a Roudnicku dnes do 33 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Až od dnešní půlnoci do konce srpna bude uzavřená Bělehradská ulice v centru Ústí nad Labem a na silnici 6 Petrohradu. Čekejte nadměrný náklad, jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dobré ráno z Českého rozhlasu Sever, tak zprávy o půl sedmé jste slyšeli a za malou chvíli si řekneme, co přinese dnešní den, tedy poslední červnové pondělí tady u nás na severu Čech, a pak uděláme návštěvu Libochovic, máme tu další díl našich příběhů měst a obcí, to tedy před 7 hodinou, ale teď už písničky, které nestárnou Václav Neckář nebo Věra Špinarová.

0: Václav Neckář dospíval a my si můžeme říct, co přinese dnešní den tady u nás na severu Čech. A začínáme v Zahradním domě v Teplicích městské galerii. Tam začíná výstava Krajina zátiší sochaře Jindřicha Cajthamla. Ten pro město udělal sochu, která bude odhalena v srpnu a vy podrobnosti uslyšíte v našem odpoledním vysílání po 14. hodině. Večer se můžete jít podívat, no s prominutím, na Blbce, protože na nádvoří zámku Sychrov se bude hrát Blbec k večeři, skvělá komedie, kterou znáte i z filmu, a tuhle hru dnes uvidíte v podání městského divadla Mladá Boleslav, vstup je o 7:30. A na zámku zůstaneme, dnes na našich frekvencích začíná zámecké léto, takže ve 9:45 vám představíme první zámek a poznejte s námi během léta a prázdnin dalších 50 zámků a soutěžte o atraktivní ceny. Hlavní výhra je prohlídka se samotným Františkem Chyckým. Do Indonésie se dnes můžete vydat v obchodním centru Centra v Mostě. Od 17 hodin tady začíná cestovatelská přednáška. Třeba od Jany Wolfové, která strávila v Indonésii řadu let, procestovala hodně z téhle rozmanité země, takže pokud se o ní chcete něco dozvědět, Centra v Mostě od 17 hodin. Dobře se bavte.
1: Český rozhlas Sever, rádio.

0: Za minutu už bude 6:45 a my na Českém rozhlasu Sever samozřejmě nesmíme zapomenout na informace o počasí, tak a já doufám, že Jana Ehertová, která je právě teď na telefonu, už použije nějaké jiné slovo než vedro. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Toho máme opravdu dost, jako bych vám chtěl říct. Tak co, čeká nás nějaké aspoň jemné ochlazení? Jaká je aktuální situace?
1: Tak minimálně už v noci určitě posluchači mohli pocítit, že se nám změnilo minimálně proudění, kdy nám začalo proudit už vítr od severu a přichází k nám zvlněná studená fronta. Teploty ale přesto během noci vysoko. V Ústeckém kraji se pohybovaly 24 až 18 stupňů Celsia. Například teďkon Ústecký Vaňov má už téměř skoro 25 stupňů Celsia a Doksanity si drží 27. Takže ono vedro, ono nebo bude tak, jak bylo o víkendu, ale stále teplo opravdu bude. Očekáváme totiž dnešní maxima 28 až 31 na Litoměřicku, Roudnicku až k možná k téměř k 33 stupňům Celsia. Takže stále počítat s tím, že tropické hodnoty se dneska ukazovat budou, ale samozřejmě nebude to takové jako o víkendu.
0: No dobře, tak tedy aspoň těch minus 10, děkujeme za to. Ale pojďme k tomu, o čem jste mluvila s tím, že bude přecházet fronta. Znamená to nějaké srážky na severu? Co říká předpověď?
1: Během noci se vyskytovaly bouřky nebo taky přehánky. Nejvíce napadlo milimetrů na Žatecku, Podbořansku, kdy se úhrny pohybovaly kolem 15 milimetrů, ale byly místa, kde jsou srážky, byly, vlastně nevyskytovaly se, máme nulu a vypadá to přes ten den, že lokalizace srážek je velmi problematická a nejpravděpodobněji dneska očekáváme jak přehánky nebo bouřky na západě Ústeckého kraje, ale obávám se, že budou místa, kde opět budeme mít nulu. Takže úplně si neulevíme v tom, že by nám zapršelo na celém území, ale jo, jak už jsem říkala před chviličkou, aspoň ten vítr severních směrů nám bude trošičku ten pocit dusna zmírňovat, bude nám o něco příjemněji než o víkendu, ale stále to bude velmi nepříjemné.
0: Dobře, máme tu teprve začátek nového týdne, nějaký malý výhled k těm dalším dnům?
1: Bude se nám postupně ochlazovat a vypadá to, že na konci týdne budeme mít hodnoty v maximálních teplotách, dejme tomu 20 až 24 stupně Celsia, takže tady je vidět, že to ochlazení nám opravdu přijde. Srážky by se měly tedy nejčastěji vyskytovat, jak během dneška, úterka nebo středy, ale opravdu to bude záležet na lokalizaci buď přeháněk nebo bouřek. Bude i zataženější počasí a sluníčko potom bude spíše od toho čtvrtka a už s těmi klasickými normálnějšími teplotami do těch 25 stupňů Celsia.
0: Slibuje Jana Ehertová a my za to děkujeme. Díky za předpověď, naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Skupina Marcias a Český rozhlas Sever v 6 hodin 52 minut. Tu máme další z příběhů našich měst a obcí a tentokrát vás zavedeme do Libochovic.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Město Libochovice najdete na Litoměřicku, na levém břehu Ohře. Součástí města jsou také vesnice Dubany a Poplze. Libochovický zámek je oblíbeným místem filmařů. Počátky města jsou spojené s klášterem v Teplé. Na přelomu 13. a 14. století patřilo Hinkovi ze Žleb a Lichtenburka. Město pak na krátkou dobu patřilo králi Janu Lucemburskému, než ho prodal Zbyňku Zajíci z Valdeka. A když přeskočíme 200 let, dostaneme se k dalšímu majiteli, Janovi staršímu z Lobkovic. Ten si prý vyprosil u císaře Ferdinanda I. povýšení Libochovic na město, což se stalo v roce 1560. Jan také nechal postavit na místě staré tvrze Zajíců nový zámeček, základ současného zámku. Libochovický zámek je oblíbeným místem československých filmařů, tak schválně, jestli jste ho poznali. Objevil se v pohádce Jezerní královna, v komedii Hodíme se k sobě, miláčku, anebo v 16. případu majora Zemana v epizodě Dáma s erbem. Asi nejslavnějším libochovickým rodákem je slavný přírodovědec a lékař Jan Evangelista Purkyně. Narodil se 17. prosince 1787 přímo na zámku, protože jeho otec tam byl správcem.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

0: mačky se ptáš, co ti dám víc. Klesáme výš, stoupáme hlouč.
1: Za 4 minuty už tady bude 7. hodina, to znamená další zprávy, které pro vás bude mít Jana Moravcová. Ústecký festival Útulek Fest letos vynosil 55 000. I to se dozvíte ve zprávách, co jak s nimi naloží. Jana Moravcová vám to v 7 prozradí.

0: nás umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Sedm hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Meteorologové dnes varují před silnými bouřkami. Duchcov nabízí přes 50 nových zahrádek. Nájemci můžou být jen obyvatelé města. Od středy začne v Česku fungovat nová centrální evidence psů. Bude polojasno až oblačno, přehánky a bouřky před nimi meteorologové varují a teploty naměříme do 31 stupňů Celsia. Zprávy a Jana Moravcová, pěkné ráno. Meteorologové varují před silnými bouřkami. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu platí pro většinu Česka dnes mezi 11. dopoledne a půlnocí. Bouřky zasáhnou celé Čechy a část Moravy a Slezska. Meteorologové včera kolem 11. večer odvolali smogovou situaci v Ústeckém kraji. Kvůli vysokým koncentracím přízemního ozonu tam platila od pátečního odpoledne. I nadále platí smogová situace v Praze a Středočeském kraji. Výtěžek letošního festivalu Útulek Fest v Brně v Ústí nad Labem je 55 tisíc korun. Podle pořadatele Emila Dvořáka skoro polovinu částky tvořila suma získaná v dražbě obrazu Kateřiny Gaji. Peníze poslouží k nákupu krmiva pro psí domov v Řepnici na Litoměřicku, spolek Dogolent z Dobroměřic Uloun, teplické kočky, ústecký spolek Felisiket a taky útulek pro zvířata v nouzi v Ústí nad Labem. Kromě psích a kočičích útulků pořadatelé podpoří taky stáje Toulavý kůň v Mukařově u Úštěka, kde se starají o týrané a opuštěné koně. Za čtvrtstoletí konání festivalu je podle Dvořáka celkový výtěžek 900 tisíc korun. Duchcov na Teplicku pronajme pozemky pro zahrádky v části Nové sady. Žádosti přijímá podatel na městského úřadu do 13. července. Podmínkou je mimo jiné trvalé bydliště v Duchcově nebo bezdlužnost vůči městu. Při vyšším počtu zájemců určí nájemce veřejné losování, říká starosta Zbyněk Šimbera ze sociální demokracie.
3: Máme to zaměřené, rozparcelované, oplocené, prostě připravené a v podstatě to bude tak, že chceme to udělat jako veřejnou soutěž mezi těmi zahrádkáři. Oni sami si prostě vytáhnou lísteček.
1: Majitelé psů v Česku budou mít od středy novou povinnost. Svá zvířata budou muset zapsat do státní centrální evidence, a to nejpozději při přeočkování proti vzteklině. Jednotný registr spustí ministerstvo zemědělství. Provozování systému stát vyjde na přibližně 3 miliony korun ročně a na starosti ho bude mít komora veterinárních lékařů, říká její prezidentka Petra Šinová.
4: My jsme připraveni, spíše nám to bude ubírat samozřejmě čas, který my potřebujeme věnovat na léčení a preventivní péči o naše vlastně klienty, o jejich mazlíčky, takže pro nás to bude víceméně převážně časově náročné, proto velká část veterinárních lékařů to bude dělat také mimo ordinační hodiny.
1: Zápis do registru podle ní bude stát nižší stovky korun, veterinář na to má pak 7 dní.
2: Počasí.
1: Na severu Čech dál platí výstraha před bouřkami v Libereckém kraji a na Litoměřicku a Roudnicku. Navíc meteorologové varují před vysokými teplotami. Bude polojasno až oblačno, přehánky a bouřky, teploty do 31, na Litoměřicku a Roudnicku až ke 33 stupňům.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Nadměrný náklad čekejte řidiči u Petrohradu na Lounsku na silnici 1/6 a ve Světlé pod Ještědem na Liberecku čekejte aktuálně na silnici polámané větve po silném větru. To byly zprávy v 7. Pěkné ráno.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Pěkné ráno po sedmé, to byly zprávy s Janou Moravcovou. Máme tu pondělí a právě poslední červnové pondělí projdeme v kalendáriu s Petrem Jungmannem. Zajímavá výročí nás rozhodně neminou. A pak pozor, tenisoví fanoušci, začíná tenisový Wimbledon, je první den a hned první den do něj zasáhne i nejlepší česká singlistka ve světovém žebříčku, Karolína Muchová. Víc si řekneme před půl osmou. A teď už písničky, které nestárnou, Petra Janů nebo Petr Spálek.
2: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: Vlka.
1: Yes, we can.
0: Pondělí 29. června. Svátek mají nositelé mužských jmen Petr a Pavel, tedy Skála a Malý Nepatrný. Tady je taky jeden Petr Jungmann, ale svátek mám v únoru. Pěkný den. Chuchelská řeš se odehrála před 145 lety. V roce 1881 se výletní restaurace v Malé Chuchli stala dějištěm bitky mezi českými a německými studenty. Šarvátka se odehrála v době, kdy se rozdělovala i Karlo Ferdinandova univerzita na českou a německou. Takzvanou akci 77 tisíc o převodu 77 tisíc úředníků do výroby schválila československá vláda před 75 lety v roce 1951. Nakonec bylo převedeno 51 tisíc lidí. Polských Fiatů 125P jezdívaly tisíce i po našich silnicích. Prostorné licenční auto silo naposledy z výrobní linky před 35 lety v roce 1991. Ve Varšavě se vyráběly 125ky skoro 25 let. V předčasných parlamentních volbách v Kuvajtu přesně před 20 lety mohly poprvé volit i kandidovat ženy. Žádná ale nebyla zvolena. Před 140 lety v roce 1886 se v Lucembursku narodil jeden z otců Evropy. Francouzský politik, dvakrát premiér země Robert Schuman. Kulatou šedesátku by dneska oslavil zpěvák skupiny Šum Svistu, rodák z Boskovic Daniel Nekonečný. Já přeju pěkné poslední pondělí v červnu a úspěšný nový týden.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 7 hodin a 16 minut, tak od toho vedra o víkendu bychom si přeci jen mohli trochu odpočinout, ale předčasně nejásejme. Teď se teploty pohybují většinou od 23 až do 27 stupňů Celsia. Na radaru už vidíme pásmo bouře, které prošlo Ústeckým krajem a za německými hranicemi, každopádně třeba v okolí Litoměřic ještě nějaká přeháňka. Bude polojasno, ale odpoledne bude přibývat oblačnosti a vyskytnou se přeháňky a bouřky na většině území. Můžou být

0: Velmi silné, dokonce i s přívalovými srážkami, ale velmi těžko se předpovídá přesně kdy a kde takováhle věc nastane. No prostě máme léto a teploty 28 až 31, na Roudnicku a Litoměřicku až 33 stupňů.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
1: a Petr Kostka. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Skupina Jelen a Český rozhlas Sever. Fanoušci tenisu mají dneska svátek, začíná Wimbledon a do nejslavnějšího Grand Slamu zasáhne úvodní den, tedy dneska hned 6 českých tenistů. Jako první v zahajovacích zápasech v poledne Daria Vidmanová v souboji s Američankou Pegulovou a také Dalibor Svrčina, který se utká s krajanem zmíněné favoritky Tienem. No a později půjdou na kurt také Bára Krejčíková, Kateřina Siňáková, Nikola Bartuňková a Karolína Muchová. Právě Muchová světová devítka by chtěla zlomit nepříznivou sérii, kterou v Londýně překvapivě dlouho drží.
1: Když se v roce 2019 tady ve Wimbledonu utkali dvě krajanky, kamarádky a také jmenovkyně Karolíny Muchová a Plíšková, slavný hokejista Jaromír Jágr prohlásil, že to byla reklama na český ženský tenis.
2: Já jsem měla takový stav v tom zápase, že jsem mi chvíli chtěla brečet, pak už jsem to chtěla vzdát, pak mě to zase nakoplo, takže bylo tam hodně emocí.
1: Muchová tehdy velmi napínavé utkání těsně vyhrála, postoupila do čtvrtfinále a zdálo se, že zdejší travnaté dvorce jsou pro její pestrý styl boje jako stvořené. To ostatně potvrdila i v dalším londýnském vystoupení po covidové pauze, kdy dosáhla na stejnou metu. Jenže další 4 ročníky v řadě ani jednou nepřešla přes první kolo.
2: Už nějaký pátek jsem na té trávě vlastně nevyhrála, takže tak je to jak to já, no, tak třeba za rok.
1: Tak to a podobně zněla wimbledonská hodnocení Karolíny Muchové v předchozích letech, kdy ale nebyla ani jednou v období kolem nejslavnějšího Grand Slamu zdravá a tedy ani dobře připravená. A to by teď mohl být rozdíl, i když bude hodně záležet i na tom, jak se české tenisce podaří připravit na brzký start. Vždyť ještě v sobotu vybojovala na trávě v německém Bad Homburgu svůj druhý letošní titul na ženském profesionálním okruhu a moc času do svého úvodního zápasu v Londýně nemá.
2: Je to celá unavená, protože jsme přiletěli nějak před půlnocí. Doufal jsem, že budu možná v té spodní půlce, abych hrála až v úterý, tak je to takový strašně rychlý. Myslím, že jsem to ještě ani moc nestřebala, že jsem vyhrála turnaj.
1: Vyprávěla Karolína Muchová po příjezdu do Londýna zhruba 24 hodin před svým prvním zápasem na letošním travnatém Grand Slamu.
2: Na druhou stranu dobrý zápasy v nohách na té trávě, je to fakt jiný, specifický, takže jsem ráda, že jsem se i dobře rozehrála, ale vlastně jsem tady ještě ani netrénovala, takže nevím, jak ta tráva bude jiná. Si budu pinknout a doufám, že budu schopná navázat.
1: Karolína Muchová se v prvním kole utká s Ruskou Zacharovovou. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Tak to byla Helena Vondráčková a já přeju pěkné ráno, protože už vás můžu pozvat ke zprávám. Blíží se 7:30 a Jana Moravcová má další novinky i ze severu Čech. Dozvíte se třeba to, že Bílina opravila za 50 milionů bývalý hotel na Kyselce. Víc ve zprávách 7:30.

0: je 7:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: V Doksanech na Litoměřicku v neděli meteorologové naměřili 41,9 stupně Celsia, což je nový absolutní teplotní rekord České republiky. Předchozí maximum ze soboty tak bylo překonané o 1 stupeň, řekla to meteoroložka Lenka Došková. Bílina na Teplicku opravila za necelých 50 milionů korun bývalý lázeňský hotel na Kyselce. Město schátralou budovu odizolovalo, obnovilo fasádu a vyměnilo střechu. Kvůli stavbě vodovodu a kanalizace je ode dneška zavřená část Liberecké ulice v České Lípě. Omezení v úseku pod teplárnou potrvá přibližně týden a je kvůli němu dočasně zrušená zastávka autobusu Stará Lípa. Od středy začne v Česku fungovat nová centrální evidence psů. Jednotný registr spustí ministerstvo zemědělství více než 6 let po zavedení povinného čipování psů. O zápis do registru musí majitel psa požádat veterináře. Fotbalisté Kanady jsou prvním postupujícím týmem do osmifinále mistrovství světa. Jihoafrickou republiku porazili 1-0. Na severu Čech dál platí výstra před bouřkami a v Libereckém kraji a na Litoměřicku a Roudnicku navíc před vysokými teplotami. Bude polojasno až oblačno, přehánky a bouřky, teploty do 31 stupňů, na Litoměřicku a Roudnicku do 33.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Nehodu čekejte v Litoměřicích ve Švermově ulici, havarovala tam dvě osobní auta a ve Světle pod Ještědem na Liberecku pozor na větve na vozovce.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: To byly zprávy v 7:30 a Jana Moravcová. Dobré pondělní ráno, za chvilku si vzpomeneme na páteční vysvědčení, protože se ohlédneme za pátečním Dáme řeč a právě to bylo to zajímavé téma. A další zajímavá informace, kterou budeme probírat před 8:00, vláda připravuje předkupní právo na zemědělskou půdu. Zatím tedy není úplně jasné, která ze 4 diskutovaných variant zvítězí a jaké povinnosti z toho vyplynou pro vlastníky půdy, ale my ty návrhy probereme před 8:00 hodinou. Teď už písničky, které nestárnou, zpívá Petr Novák nebo Zuzana Norisová.

0: Co je to láska, se ptal Petr Novák na Českém rozhlasu Sever. Přeju pěkné ráno a teď už se můžeme vrátit k pátečnímu Dáme řeč. A protože to byl poslední den školního roku, o čem jiném jsme si mohli povídat, než o vysvědčení a o známkách. A Zuzana z Roudnice se nám svěřila i s velmi smutnou vzpomínkou.
1: Já bych teda asi začala tím, že jako já sama jsem měla různé vysvědčení a byla jsem takový průměrný trojkař, o kterých se ale říkalo, že trojkaři se nemusí moc učit, všechno zvládnou, pochopěj, ale chtěla bych teda vás o vysvědčení mých dvou dcer.
2: Povídejte.
1: Na který do dneška nezapomenu. Ano. Byla to první třída. Samozřejmě prvňáčci, že jo, velká událost, mluví se s nima, těší se do školy, pak tam jdou a tak dále a velký den, první vysvědčení. Ještě musím teda říct, že tomu vysvědčení předcházelo asi 4 měsíce před tím, než vlastně ho dostali, když mě paní učitelka zavolala do školy, já jsem nevěděla proč. A ona mi řekla, maminko, vaše děti jsou jediný ve třídě, kdo nemá tatínka. Co s tím uděláte? Protože jsem to nechápala. A pak jsem paní učitelce řekla, že teda slušně, samozřejmě, že jí do toho nic není. No a pak teda přišel den vysvědčení, prvního vysvědčení prvňáčků. Chodili teda do jedné třídy, byli po roce, chodili do jedné třídy. Se slavnostně oblíkli, šatičky, těšili se s kytičkou pro paní učitelku a když šli zpátky, tak strašně moc plakali. Celá třída měla na vysvědčení jednu velkou jedničku, oni dvě měli jednu velkou dvojku, jenom sami dvě a měli zdůvodnění, že nemají tatínka.
2: To je smutný. Tak...
1: Takže to bylo smutný, strašný a bylo to v nový době, když to řeknou nějaký 90. rok. Takže vlastně jsem jim pak hodně dlouho musela vysvětlovat, nebo vysvětlovala, že to není chyba, že oni jsou skvělý holčičky a že prostě se za celý život setkají někdy s lidmi, kteří jsou prostě zlí nebo jsou boškliví a pak jsme si to ale strašně užili. Šli jsme na oběd pro ně tenkrát do velký restaurace. Tak jsme šli, tam byl takový klub, kde měli poníky, tak jsem je posadila na poníky, tam je vozili. Pak jsme se šli koupat, že jsem jim říkala, že takhle vždycky budou začínat prázdniny po každém tom letním vysvědčení a tak dále. Takže pak už se smáli potom víc.
2: Tak ještě, že tak.
1: Tak to je všechno asi, no.
0: I dnes otevřeme zajímavé téma po 9. hodině, no o čem jiném. Extrémní horka, kolik bylo u vás u víkendu stupňů, jak jste to snášeli, o tom se budeme dnes povídat se Zdeňkem Lukesem.

0: počasí.
1: Za minutu bude 7:45 a jaké máme počasí. Tak aktuální teploty už pomalu stoupají, rozmezí se pohybuje od nějakých 22 v Žatci do třeba 27 stupňů Celsia v Žitenicích. No a radar na mapě v tuhle chvíli zatím žádné srážky neukazuje, i když třeba v okolí Roudnice nad Labem na hranici Středočeského kraje tam je vidět i nějaká drobná bouřka. To se vlastně během dne bude objevovat skoro všude. Bude sice polojasno až oblačno, ale odpoledne té oblačnosti bude přibývat. A přehánky nebo bouřky se pak vyskytnou postupně na většině území. Můžou být i velmi silné, těžko říct kde a jak. Dokonce přívalové srážky s úhrnem až 50 mm se opravdu mohou objevit. Každopádně nejvyšší denní teploty 28 až 31 na Litoměřicku a Roudnicku až 33 stupňů.
0: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Sever. Rádio

0: 7 hodin a 48 minut. Ministerstvo zemědělství chystá novelu zákona o předkupním právu na zemědělskou půdu. Co to znamená? Část vlastníků zavedení toho předkupního práva vnímá jako omezení vlastnických práv. Podle jiných by to ale zase zamezilo spekulacím s půdou. Novelu chce vláda předložit poslancům na začátku příštího roku a platit by pak měla od roku 2028.
1: Chodí velmi hodně nabídek, minimálně jedna za 14 dní, že by odkoupili půdu a tvrdí, že na tom teda hospodaří. Já upřímně řečeno ty jednotlivé nabídky beru s úsměvem, protože v žádném případě nehodlám půdu prodávat.
2: Popisuje 81-letý Jaroslav Zeman. Sám nehospodaří. Půdu, kterou vlastní, pronajímá aktivním zemědělcům. Přesto nabídky na odkup půdy od neznámých firem dostává stále častěji a možné zavedení předkupního práva tak vítá.
1: No, já se domnívám, že především to zkomplikuje život těm, kteří poptávají půdu po jednotlivých vlastnících a píšou, že jsou zemědělci. Jenom to píšou.
2: Podle šéfa litoměřické agrární komory a aktivního zemědělce Otakara Šaška zatím není jasné, jakou ze 4 variant novely vláda zvolí.
3: Byla by tam pouze ohlašovací povinnost vlastníka pozemků, uživateli pozemků, to znamená vztah pronajímatel nájemce, a nebylo by tam předkupní právo.
2: Pokud by chtěl někdo pozemek prodat, oznámil by stávajícímu uživateli záměr i tržní cenu. V novele by ale mohla být i nejsložitější a zároveň nejpřísnější možnost.
3: By tam bylo předkupní právo, ale to předkupní právo by bylo v pořadí. Uživatel, zemědělec, který hospodaří ve stejném katastru, a končilo by tohle u toho, že by ty pozemky vykupoval stát.
2: S tím zásadně nesouhlasí vedení litoměřického biskupství, které vlastní více pozemků na Litoměřicku. Zavedení předkupního práva vnímá jako omezení vlastnických práv.
4: Je to pro nás víceméně nepřijatelné, je to omezení práv vlastníka půdy. Pokud by se stalo, že by nakonec tento zákon prošel, tak se domnívám, že ještě zapotřebí, aby tu velmi dobře bylo specifikováno všechny možnosti, které s tím mohou být spjaty na obtíže vůči vlastníkovi.
2: Shrnuje delegát ad omnia Radek Jurnečka. Právě proto, aby novela obstála před evropským právem i ústavním soudem, ministerstvo zemědělství podle mluvčího Vojtěcha Bílého pečlivě váží všechny možnosti. Konkrétní řešení ministerstvo zvolí po analýze dat, vyhodnocení dopadů jednotlivých variant a po diskuzi s dalšími rezorty a nevládními organizacemi. Vláda chce tuto novelu předložit poslancům na začátku příštího roku. Platit by pak měla od ledna 2028. Z Litoměřicka Lucie Hýzlová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Za 5 minut tu bude 8. hodina s Českým rozhlasem Sever. Vám přejeme pěkné ráno. Pondělní ráno, kdy nás tedy čeká po teplém víkendu ochlazení, ale nebojte se, nebude to zase o tolik, jak bychom si asi představovali. I to se dozvíte ve zprávách, které pro vás už za malou chvíli bude mít Jana Moravcová, a to přesně v 8 hodin.

Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Česko čeká po rekordně teplém víkendu ochlazení. V druhé polovině týdne budou maxima kolem 24 stupňů. Sokolové v Roudnici nad Labem plánují rozsáhlé opravy stoletého kina. Vodohospodáři začali s obnovou koryta Chrochlického potoka v Děčíně. Na severu Čech dál platí výstraha před bouřkami, jinak bude polojasno až oblačno s teplotou většinou do 31 stupňů. Zprávy a Jana Moravcová, pěkné ráno. Po historicky nejteplejším víkendu se v Česku postupně ochladí. V druhé polovině týdne se budou nejvyšší teploty pohybovat okolo 24 stupňů Celsia. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Dnes ale ještě teploty dosáhnou tropických hodnot. A to hlavně na východě republiky, na jihu Moravy a ve Slezsku může být až 39 stupňů Celsia. Od západu ale bude během dne přibývat oblačnost. Místy se budou tvořit i velmi silné bouřky s přeháňkami. Přidá se k nim vítr s nárazy až 90 km za hodinu. Můžou taky padat kroupy s průměrem kolem 2 cm. V Roudnici nad Labem plánují sokolové opravit tamní kino. V budově vznikne nové kulturní a kreativní centrum. Kromě promítání filmů, pořádání přednášek nebo koncertů bude kino sloužit jako místo pro veřejné debaty a vznikne i hudební zkušebna nebo kavárna. Rekonstrukce se bude týkat hlavně interiéru, říká starosta tělocvičné jednoty Sokol Jakub Vysoký.
2: Potřebujeme samozřejmě ten kinosál vybavit moderním topením, moderní vzduchu technikou a stejně tak už i akustika, i veškeré vybavení je prostě už dávno zastaralé, takže to vlastně budeme všechno tohleto vybavovat znovu audiovizuální technikou.
1: Opravy budou stát 112 milionů korun. Na Chrochlickém potoce v Děčíně začali vodohospodáři opravovat koryto, které poškodili povodně. Informovala o tom na sociálních sítích mluvčí povodí Ohře Dana Zikešová. Opravy se týkají 350 metrů dlouhého úseku, kdy dělníci upraví břehy, dno a postaví novou zeď. Práce vyjdou na téměř 8 milionů korun a hotovo má být během října. Zhruba 25% Čechů se domnívá, že se nemůže svobodně mluvit o soužití s Romy. Ukazují to data společného projektu Českého rozhlasu a Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd o svobodě projevu. Na přelomu dubna a května se ho zúčastnili zhruba 2000 respondentů. Dotazování prováděla agentura Median. Zároveň Češi by podle respondentů neměli problém mluvit o Romech kontroverzně.
0: Počasí.
1: Na severu Čech dál platí výstraha před bouřkami a v Libereckém kraji a na Litoměřicku a Roudnicku navíc dál před vysokými teplotami. Bude většinou polojasno až oblačno, teploty do 31 stupňů, na Litoměřicku a Roudnicku až 33.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Silný provoz po nehodě čekejte v Mnišku na Liberecku v Novoveské ulici. U Křižan na Liberecku očekávejte na vozovce padlý strom a u Českého dubu pozor na požár osobního vozu. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Právě v 8 na Českém rozhlasu Sever. Dobré pondělní ráno. Za chvilku zjistíme, co v učebnicích nebylo. Chtěli byste znát svoji budoucnost, no právě o tom to bude dneska. Už v pátek začíná další ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. V minulosti se kvůli němu pravidelně otvírala i speciální dočasná pobočka pošty. A do historie festivalu se s námi můžete podívat před 8:30. Teď už ale písničky, ty, které nestárnou, zaspívají Jitka Zelenková nebo Činasky.
0: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: velkým hladomorem, přestože tehdy planetu neobývala ani miliarda lidí. Podobné vize šířil v 60. letech 20. století americký biolog Paul Ehrlich. Jehož kniha Populační bomba podnítila drastické vládní programy a nucené sterilizace v rozvojových zemích. Populace skutečně prudce rostla. Z 1 miliardy v roce 1804 na dnešních 8. Současná data ale ukazují, že tempo růstu se dramaticky zpomaluje. Zatímco v roce 1963 činil roční přírůstek 2,3%, dnes klesl pod 1%. Za tímto zvratem stojí paradoxně úspěchy průmyslové revoluce, lepší hygiena, medicína a především vzdělání žen. Ve vyspělých zemích, jako je Itálie či Jižní Korea, už dávno nedosahuje porodnost hranice 2,1 dítěte potřebné pro udržení stavu. Hlavním tahounem tak zůstává subsaharská Afrika. Ovšem i tam se s rostoucí životní úrovní očekává pokles porodnosti. Podle OSN dosáhneme 10. miliardy kolem roku 2057, ale poté se trend zřejmě obrátí a lidstvo začne poprvé v historii pozvolna vymírat.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: Je 8:45 a počasí na severu Čech dneska bude milosrdnější než v těch posledních dnech. Alespoň někde. Teploty právě teď mezi 25 a 27 stupni Celsia, jinak radar na mapě ukazuje drobné srážky v okolí Roudnice, možná nějaká lokální přeháňka. Každopádně bude polojasno, ale té oblačnosti bude během odpoledne a večera přibývat a přehánky nebo bouřky se objeví postupně na většině území. Někde můžou být dokonce i velmi silné s přívalovými srážkami nebo kroupami. Nejvyšší denní teploty potom 28 až 31.
0: Český rozhlas Sever,

0: Mandraže na Českém rozhlasu Severem. Pěkné ráno. Už asi tušíte, že v pátek odstartuje legendární filmový festival v Karlových Varech, který patří k nejstarším na světě. No a teď se s námi můžete vrátit do let, kdy do Karlových Varů znovu začali jezdit kromě delegací ze socialistických zemí, taky filmaři ze západu, třeba z Itálie nebo Francie.
1: Prestižní áčkovou kategorii měl Karlovarský filmový festival od roku 1957. Tehdy se také prolomily ideologické bariéry a diváci mohli vidět i to, co se točí na západě.
2: Přibýval jsem i filmů francouzský, dokonce i Kabiriny nocí Federico Felliniho zde byly uvedeny, nebo Sedmá pečeť Ingvara Bergmana.
1: Vypočítával kronikář Květoslav Kroča. Prestižní označení kategorii A přineslo 10. ročník festivalu i do ulic. Nově vytvořená značka propagovala přehlídku na skleničkách i porcelánu, na kolonádách a v letním kině se objevila festivalová výzdoba s osvětlením, ve dvou hotelech fungovala tisková střediska a festival měl na dobu přehlídky i svou vlastní poštu, to pro telefonní a dálnopisný kontakt se zahraničím. Festival zahájil v roce 1957 film režiséra Karla Steklého Dobrý voják Švejk s Rudolfem Hrušínským v hlavní roli.
3: Netvařte se tak blbě!
4: Já si nemůžu pomoct. Já byl už na vojně superarbitrován pro blbost. Já jsem ouřední blb.
5: Nemáte sirky?
4: Poslušně hlásím, že nemám.
5: Jak to, že nemáte sirky? Každý pořádný voják má mít sirky, aby si mohl připálit. Voják, který nemá sirky, je... Co je?
4: Je bez sirek.
1: Diváci mohli v zrekonstruovaném letním kině poprvé v tehdejším Československu vidět širokouhlý film na parabolickém plátně. Promítat se na něm začalo o festivalu i v noci. A v nedalekém Gejzír parku tak vyrostlo i první stanové městečko. Ubytovalo se v něm skoro 2000 lidí. Noc ve stanu na vojenském lůžku stála 7 korun. Přátelskou atmosférou si lázeňské město získalo diváky i filmaře už dávno. V roce 1964 to osobně mohl potvrdit i zakladatel herecké dynastie Henry Fonda. Takhle uvolněná byla jeho tisková konference.
6: Almost ashamed to have to admit, I was in a picture called Sex and the Single Girl.
1: Líbilo se tu i italské hvězdě Claudii Kardinálové, která při návštěvě porcelánky žonglovala s talířem na hůlce a takhle odpovídala novinářům.
7: Bohužel je pravda, že jsem toho z Československa mnoho neviděla, ale všechno jsem viděla z malého letadla. Cesta to byla velmi, velmi příjemná. Moc jsem toužila přijet do Karlových Varů. Doufám, že zítra ráno budu mít možnost něco vidět. Bohužel, ale nemám na to víc než pár hodin.
1: A co viděli v roce 1964 na festivalu diváci? Z českých filmů to byla i parodie na kovbojky Limonádový Joe a neb Koňská opera a první český filmový muzikál Starci na chmelu.
8: Ten příběh, který uvidíte, a co tak divně začíná, ten mohlo...
1: Z Karlových Varů, Lenka Šumová, Český rozhlas.

O dešti zpívá Marie Rotrová, ono se to dneska asi splní na většině míst, protože meteorologové varují před silnými bouřkami. I o tom budeme mluvit ve zprávách, které pro vás za malou chvíli bude mít Jana Moravcová. Blíží se půl devátá.

0: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr. Třeba s turistickými linkami dopravy Ústeckého kraje, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Meteorologové varují před silnými bouřkami. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu platí pro většinu Česka dnes mezi 11. dopoledne a půlnocí. Silný vítr může zkomplikovat dopravu a vznikat můžou taky lokální přívalové povodně. V Roudnici nad Labem plánují sokolové opravy tamní kino. V budově vznikne nové kulturní a kreativní centrum. Kromě promítání filmů, pořádání přednášek nebo koncertů bude kino sloužit jako místo pro veřejné debaty a vznikne tu i hudební zkušebna nebo kavárna. Kvůli stavbě vodovodu a kanalizace je ode dneška zavřená část Liberecké ulice v České Lípě. Omezení v úseku pod teplárnou potrvá přibližně týden a je kvůli němu dočasně zrušená zastávka autobusu Stará Lípa. Vláda se dnes sejde, aby projednala, jakou roli bude mít prezident Petr Pavel na summitu NATO v Ankaře. Toho se má zúčastnit po předběžném opatření ústavního soudu, se kterým vláda nesouhlasí. 6 českých tenistů se postupně představí v programu úvodního dne Wimbledonu. Nejslavnější grandslamový turnaj začíná v poledne českého času. Na severu Čech dál platí výstraha před bouřkami v Libereckém kraji a na Litoměřicku a Roudnicku navíc dál taky před vysokými teplotami. Bude polojasno až oblačno, přehánky a bouřky. Teploty do 31, na Litoměřicku a Roudnicku do 33 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na Blatech v České Lípě čekejte komplikace po nehodě dvou osobních aut a problémy jsou aktuálně taky u Kadaně na Chomutovsku na silnici 13. Osobní auto tam skončilo mimo vozovku. Projedete s opatrností.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Zprávy o 8:30 od Jany Moravcové. No a co přinese dnešní den tady na severu, si řekneme už za malou chvíli. A pak další díl naší ověřovny. Služba Clarity Check slibuje, že z telefonního čísla nebo e-mailu vytáhne kompletní digitální stopu člověka. Ono to zní lákavě, ale experti varují, že realita může být úplně jiná, jak uslyšíte od Kateřiny Kubíčkové před 9:00. Teď už ale písničky, které nestárnou, a tak se nejdřív zaspívá Michal Tučný a po něm

0: Zpíval Karel Gott, připomínám, že dneska máme pondělí, je vlastně poslední pondělí červnové, tak se pojďme podívat, co přinese na severu Čech. V Městské galerii Zahradní dům v Teplicích dneska začíná výstava Krajina zátiší sochaře Jindřicha Zeithamla, který pro město vytvořil sochu. Ta bude v srpnu odhalena a podrobnosti uslyšíte v našem vysílání po 14. hodině. Pokud chcete potkat s prominutím blbce, můžete dneska večer vyrazit na nádvoří zámku Sychrov. Hraje se tam Blbec k večeři, skvělá komedie, kterou dnes uvidíte v podání Městského divadla Mladá Boleslav a vstup je od 7:30. Zůstaneme na zámku, dnes na našich frekvencích začíná zámecké léto. Už zhruba za hodinku vám představíme první zámek, s námi jich můžete během léta poznat téměř 50 napříč celou Českou republikou a hrát o atraktivní ceny. Tou hlavní výhrou, připomínám, je prohlídka zámku se samotným Františkem Kinským. A ještě jedna pozvánka do obchodního domu Centrál v Mostě, kde nemusíte nakupovat, ale můžete vyrazit do Indonésie. Od 17 hodin tady začíná cestovatelská přednáška Jany Wolfové.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Je 8:45, aktuální teploty se venku pohybují od 23 do 27 stupňů Celsia. Na radaru vidíme i drobné srážky, například v okolí ostrova. No ale počítejte s tím, že během dne budete oblačnosti přibývat a odpoledne a večer se přehánky nebo bouřky vyskytnou postupně na většině území. A to někde dokonce i velmi silné s přívalovými srážkami nebo kroupami. Nejvyšší teploty 28 až 31 na to Měřicku a Roudnicku až 33 stupňů.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Teď je 8 hodin a 48 minut a já vám přeju dobré ráno. No, pokud se pohybujete online prostředí, ať už se tam seznamujete, obchodujete nebo třeba randíte, určitě víte, že to sebou rizika nese. Na internet si každý může napsat, co chce a záruka pravdivosti opravdu neexistuje. A pro takové případy by se hodil vyhledávač, do kterého jednoduše napíšete telefonní číslo, e-mail nebo VIN kód auta a vlastně najdete všechny veřejně dostupné záznamy. Zní vám tohle povědomě? No tak jste možná narazili na internetu na reklamy webu Clarity Check. Může takové detailní vyhledávání ale opravdu fungovat? To zjišťovali naši kolegové z iRozhlasu v dalším díle ověřovny. A co zjistili, nám teď řekne Kateřina Kubíčková. Dobré ráno, Kateřino.
1: Dobré ráno.
0: Tak pojďme na to. Je možné najít celou digitální stopu člověka jen z jeho telefonního čísla?
1: Úplně ne. Podle šéfredaktora serveru Lupa.cz Davida Slíčka není ani jasné, z jakých databází služba čerpá, ani jestli jsou výsledky vůbec spolehlivé.
2: Víte, co my vlastně opravdu nevíme přesně, jak ta služba funguje. Ona moc toho o sobě neříká, tedy vyhledává v těch otevřených zdrojích, což si zjednodušeně můžete přeložit tak, jako kdybyste sama někde vyhledávala v Google. A pak se odkazuje na to, že tedy využívá nějaká data dalších licencovaných jako poskytovatelů dat, ale neříká přímo tedy, jakých, neuvádí tam přesně ty zdroje.
1: Naráží třeba na problém, že web nefunguje na české doméně, ale jde jen o přeložený web ze zahraniční mutace. Pokud ale web tuto službu poskytuje ze zahraničí, například z Ameriky, narazí na to, že v Česku jsou osobní údaje úplně jinak hlídané, říká Slížek.
2: V Evropské unii máme známé GDPR, tedy obecné nařízení o ochraně osobních údajů, které vlastně dává poměrně přísné podmínky všem firmám, které s těmi osobními údaji nějakým způsobem zacházejí. A ve Spojených státech to takto není.
1: I rozhlas oslovil s dotazy i platformu Clarity Check, zůstaly ale bez odezvy.
0: No ale tak co třeba to takhle ze zvědavosti vyzkoušet, to by nemělo vadit.
1: Právě, že podle odborníků i tohle vadí. Není totiž dobrý nápad zadávat na podobné stránky ani vlastní telefonní číslo nebo e-mail, natož údaje někoho jiného. Nikdo totiž přesně neví, jak služba s nově zadanými údaji dál nakládá, jestli je neprodává a podobně. A právě pokud služba sídlí mimo Evropskou unii, je ochrana vašich práv výrazně složitější. Vedle toho Slížek varuje i před obchodním modelem služby.
2: Ani ten základní výsledek člověk nedostane bez toho, aniž by zaplatil něco. Tam je zkušební sedmidenní režim je podmíněný tím, že zaplatíte nějakou sice asi drobnou částku, asi 25 korun. Nicméně už tím, že člověk se přihlásí k té zkušební verzi, tak se vlastně dostane do té klasické verze a tam už se mu pak strhávají vyšší částky měsíčně.
1: Řada uživatelů na internetu pak popisuje, že si této podmínky vůbec nevšimli a následné zrušení předplatného nebo získání peněz zpět bylo velmi komplikované.
0: Říká Kateřina Kubíčková, dodávám, že se jedná tedy o reklamy na firmu Clarity Check nebo na službu Clarity Check. Pokud vás tohle zajímá, můžete se podívat navíc na našem zpravodajském serveru i rozhlas. Kateřino, díky a naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
3: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Lázeňským domem je už přístupná. Následnou opravu interiéru město přizpůsobí budoucímu využití. O něm zatím není rozhodnuto, říká starosta Karel Matuška z ANO.
1: Protože ten objekt je rozsáhlý a typický, byl přizpůsobený prostě nějakému účelu a teď je otázkou, jestli ten účel a hlavně ta dispozice odpovídá těm stávajícím potřebám. Je to první krok, který i trošičku možná zaujme a přiláká potenciální zájemce o využití uvnitř.
0: Domov pro seniory v Barvířské ulici v Mostě nevyhovuje některým požárním předpisům. V příštích letech by tak mohly vzniknout nové prostory, kde bude město sociální služby poskytovat. Pro 12-patrový dům pro více než 260 důchodců se bude hledat jiné využití. Poslední patra se teď používají jako kanceláře, sídlí v nich taky třeba výcvikové středisko. Maximální povolené ceny paliv pro dnešek oproti minulému týdnu o několik haléřů stouply, informovalo o tom ministerstvo financí. Benzín je oproti pátku dražší o 4 haléře, lidé za litr platí až 40 korun a 46 haléřů, za naftu si řidiči v Česku připlácí 18 haléřů a litr mohou čerpací stanice prodávat nejdráž za 36 korun a 40 haléřů. Sport. Na jeho západě Londýna začne v poledne tenisový Wimbledon. Úvodní den se na travnatém Grand Slamu představí 6 českých singlistů. V zahajovacích zápasech nastoupí Daria Vidmanová a Dalibor Svrčina. O pár hodin později půjde na kurt ke svému duelu Karolína Muchová, kterou čeká v prvním kole Zacharovová z Ruska. Muchová získala v sobotu titul v německém Bad Homburgu a věří, že si teď poradí i s hektickým přesunem.
2: Je celá unavená, protože jsme přiletěli nějak před půlnocí. Doufala jsem, že budu možná v té spodní půlce, abych hrála až v úterý. Tak je to takový strašně rychlý. Myslím, že jsem to ještě ani moc nestřebala, že jsem vyhrála turnaj. Na druhou stranu dobrý zápasy v nohách na té trávě, je to fakt jiný, specifický, takže jsem ráda, že jsem se i dobře rozehrála.
0: Odpoledne vstoupí do Wimbledonu taky Nikola Bartuňková, Barbora Krejčíková a Kateřina Syňaková. Počasí. Meteorologové varují před bouřkami v Libereckém kraji a dále na Roudnicku a Litoměřicku taky před vysokými teplotami. Bude polojasno až oblačno, nejvyšší denní teploty naměříme do 31, na Litoměřicku a Roudnicku do 33 stupňů. Stav řeky Labe v 7 ráno v Ústí nad Labem, hladina měla 117 cm, průtok byl 69 metrů krychlových za sekundu, předpověď 120 cm, tendence setrvalý stav a zajištěný vodní stav v Ústí dnes 115 cm.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Nehodu čekejte na silnici 13 u Kadaně na Chomutovsku a taky v ulici Na Blatech v České Lípě.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Vedro, to je dnešní téma, pořadu dáme řeč, extrémní víkendová vedra, jak se vám spalo, kolik u vás doma bylo stupňů, kde jste byli, co jste dělali. Janí, co jsi dělala v tom vedru?
0: Tak zapnout mikrofon, v první řadě ano, ahoj Zdenku. Tak já jsem se snažila usnout, protože mi budík zvoní ve 4 ráno před ranní směnou, to znáš dobře. A nebylo to teda vůbec jednoduché, nejdřív horko, pak bouřka, pejsek, který se bojí bouřky. Takže dneska to nebylo valný úplně.
4: A spíš normálně pod peřinou?
0: Ne.
4: Ne?
0: Ne, takhle ne. Teď jsem měla dovolenou a spali jsme s kamarádkami venku pod čirákem a to bylo úplně nejlepší.
4: Je, to je krásný, no tak to je paráda. Jak jste zvládli vedra, vy, co jste dělali v těch vedrech? Byli jste třeba někdy na nějaký akci? Volejte 475 212 212, dáme řeč, nebo napište mail na dámereč@rozhlas.cz a dáme i písničky, které nestárnou. Za chvíli Queen, teď už Leona Machálková.
3: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: Krásný den vám všem, Český rozhlas Sever s vámi, blíží se vlna ochlazení, už aby to tady bylo. Byla to síla, bylo to vedro k padnutí, já navíc celý víkend, vlastně od čtvrtka, strávil venku pracovně na akcích. Jen jedna se zrušila, paradoxně ta nejkratší asi na hodinu, co měla být včera, jinak všechno proběhlo, i když návštěvnost byla nižší. Já se zajímám o to, jak jste strávili vlnu veder, kde jste byli, co jste dělali, jak se vám spalo. My za sebou máme ten tropický víkend. Lidské tělo přitom i v takových podmínkách dokáže udržovat překvapivě stálou teplotu. Pomáhá k tomu soustava mechanismu od rozšiřování cév přes pocení až po složité řízení v mozku. Tahle přirozená klimatizace ale nemusí podle lékařů fungovat u všech. Pozor, by si měli dát hlavně kardiaci nebo seniori.
1: My musíme udržovat stálou teplotu. Někteří živočichové jsou závislí na okolní teplotě, ale člověk generuje sám to optimum.
2: Kateřina Kaňková z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně popisuje náš mimořádně účinný termoregulační systém. Tropická vedra ale odhalují i jeho limity, jak potvrzuje paní Jana, seniorka ze Zlína.
3: Sedím v pokojíku u počítače, je tady trošku větší takový chládek, otevřeno mám do průvanu. No a snažím se nemyslet na to, jak je mi horko.
2: Zatímco se paní Jana snaží na teplo nemyslet, naše tělo ho měří neustále, vysvětluje Kateřina Kaňková.
1: Měříme teplotu tekutin v našem těle, což je krev.
2: Hlavní termostat máme v našem mozku.
1: Ten základní měřič je hypotalamus a tam je termoregulační centrum.
2: Jakmile mozek vyhodnotí, že je tepla příliš, začne organismus ochlazovat sám sebe.
1: Když roztáhnete cévy, zejména v kůži, to vás dovede části toho tepla zbavit.
2: Pak přichází na řadu také další silný nástroj – pocení.
1: Na to máme potní žlázy.
2: Pokud je vzduch velmi horký, tak pomoct může třeba voda.
1: Ve vodě je to ochlazování mnohem významnější.
2: A právě na vodu spoléhá i paní Jana.
3: Pomáhá mi hlavně chladná voda, takže chce to nejméně 2 sprchy denně.
2: Ta zvládá vysoké teploty hůř, má také problémy se srdcem.
3: Patřím mezi skupinu kardiaků, kteří se musí hlídat.
2: Právě pro lidi se srdečním onemocněním představují vedra větší zátěž, doplňuje Kaňková.
1: Ty trubky, které se roztáhly, tak musí být vlastně do nich ta tekutina tlačena nějakým čerpadlem tlakovým, a to je srdce.
2: Pokud míra tepla přesáhne i u zdravého člověka chladící možnost těla, dostavují se první potíže, nevolnost, malátnost, točení hlavy nebo i úpal.
1: To je přehrátí organismu v příliš teplém prostředí.
2: Přesto považuje Kateřina Kaňková lidskou termoregulaci za mimořádně efektivní systém.
1: Extrémy, které se odehrávají v kůži a na povrchu našeho těla, tak jsou důsledkem těch regulací, ale to, co se děje uvnitř, je velmi stabilní. Takže ta robustnost té regulace, to je to, co je fascinující.
2: Zatímco většina živočichů je odkázána na okolní prostředí, člověk si díky milionům let evoluce nosí vlastní klimatizaci stále sebou. Marek Hensel, Český rozhlas.
0: Ano, já se vás ptám, jak jste zvládli současná vedra. Čím se chladíte, jak se vám spalo, co jste dělali? Pozor, jedno důležité upozornění, během léta a prázdnin na to máme vlastně teď už jenom půl hodinu, protože ve 9:45 začíná zámecké léto tady u nás, kdy navštívíme jeden z krásných českých zámků. Tak zavolejte třeba hned teď na 475 212 212 Dáme řeč, napsat můžete e-mail na dámereč@rozhlas.cz. Probíráme ta současná vedra.
4: Český rozhlas Sever.

0: S vámi, kolik bylo u vás o víkendu stupňů, jak snášíte současná vedra, jak se vám spalo? U mě, jak už jsem říkal, jsem byl na mnoha akcích. Začalo to ve čtvrtek, program pro děti v jedné škole v Litvínově, prostě na sluníčku. Děti se držely ve stínu, my jsme byli na sluníčku. V pátek jsme tradičně vítali prázdniny na koupališti v Horním Jiřetíně. Většinou byly děti ve vodě, při večerní retro party se začalo tančit až po setmění a na tom sluníčku jsme byli už od 15 hodin a v sobotu se moderoval pivovarské slavnosti ve Vratislavicích nad Nisou. Zatímco v minulých letech lidem to pivo vlezlo do hlavy až později, tak tady bylo veselo už od brzkých odpoledních hodin, ale naštěstí to bylo v Liberci, kde je přece jen chladněji. Pojďme na první telefonát. Zuzana z Roudnice nad Labem je na telefonu. Hezký den.
1: Dobrý den, já všechny zdravím.
0: Dobrý den, tak jak jste to zvládla? Jak jste zvládla ta vedra?
1: No já úplně skvěle.
0: Fakt?
1: Už je teda asi divný, ale myslím, že jsem taky důchodce, čerstvý teda, a mám všechny seniorské nemoce od vysokého tlaku, diabet, kardiak, prostě všechno, tak pracuji v nejmenovaném obchodním řetězci.
0: Ano.
1: To ještě stále. A přesto, že těch obchodních řetězcích musí být naprostá hygiena a čistota v chladících zařízeních, v mrazákách, tak já jsem celou tuhletu dobu těch velkých veder je čistila, uklízela až úplně detailně, až jsem to tam málem vydřela, ale bylo mi tam krásně.
0: A to bylo funkční, prostě to jelo ty mrazáky, jo? Pořád byly zapnutí.
1: Ano, no, byly tam potíže teda, ale jako jeli, no, přehrývalo se to, jeli. Ale jelo to.
0: No tak to je krásně.
1: A přijela jsem si teda, že i hodně lidí, jako zákazníků, přišlo nakoupit, anebo ani snad nenakoupili, jenom si koupili maličkost, stáli v chladákách, mrazákách se zmrzlinou, s masem, se zeleninou, jen no, tak jo. Na poše.
0: No jo, je to tak, no. I v některých místech byly zmrzliny vyprodaný. No a večer, když jste spala doma, tak to jste zvládala. Jak ten spánek?
1: No, já jsem spala, že jsem skoro nespala.
0: Že jste z toho až nespala. Jo, tomu věřím, tomu věřím.
1: Těšila jsem se zase, jak byl druhý den v mrazákách.
0: Ano. Dobře, tak v mrazáku jste strávila celý víkend. Díky za telefonát. A mějte se hezky. Naschledanou. Danka nám napsala i a poslala fotku na náš profil na Facebook, kde jsme jako Český rozhlas Sever. Dneska za oknem měli muškáty fakt těžký den a poslala 57 stupňů Celsia i na teploměru na sluníčku. Tak zavolejte i vy 475 212 212 dáme řeč, jak jste zvládli víkendová vedra.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Sever s vámi, jak jste snesli ta vedra, kolik jste měli o víkendu stupňů. V neděli mi zrušili jedinou akci, kterou jsem měl mít, a to v Bagger Parku, měl být Baggerfest pro děti, a to samozřejmě logicky zrušili. Jinak je přes den ta vedra já snáším celkem v pohodě, ale noci to fakt nedávám. To bylo hrozný, já jsem snad za ty 3 dny naspal, jestli 4-6 hodin, vždycky jsem se ráno probudil, no, nedalo se spát. Pojďme na další telefonát, Jana z Děčína je na telefonu, hezký den.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
0: My vás taky.
1: A samozřejmě, že všichni budou říkat, že jako trpěli v těch horkách a že z toho mají strach, jak se to bude dále vyvíjet. Ale já naopak si říkám, že z toho budou mít radost porodníci a porodnice, protože si stěžují, že se snižuje stav dětí, obyvatel, že musí zavírat porodnice, protože tam mají málo případů. A já si právě tohleto spojuju s tím, že lidi jdou večer spát, je jim horko, spotějí se, pak se jdou vysprchovat, vrátějí se na lože a zjistějí, že nemusí jenom spát. A mám pocit, že příští rok na jaře, co bude únor, březen, duben, tak najednou se začnou plnit porodnice.
0: Je, tak to jsme těšíme, to jsme zvědaví.
1: A že z toho bude mít stát radost, že se mu zvyšuje počet obyvatel.
0: Ano, ano. No a jak jste zvládla vy ta vedra?
1: No, v rámci možností.
0: V rámci. Spala jste v noci?
1: Když jsem šla třeba v pátek do klubu důchodců, tak jich tam bylo plno a rozdávaly se tam vějířky, takže se mohl člověk ovívat vějířem, aby se ochladil, ale jinak tam bylo veselo, nebudu ani vyprávět třeba proč.
0: Ano.
1: Pobavili jsme se hezky a vůbec jsme si na horko nestěžovali.
0: No tak dobrý. Tak snad teď to trošičku povolí, bude zase příjemně, budou příjemné
1: Určitě.
0: Letní teploty. Mějte se moc hezky. Díky za telefonát.
1: Až bude v prosinci -20, tak budeme. Si budeme říkat, víte, jak to bylo krásný
0: jo.
1: v tom červnu, když bylo 40 stupňů. Teď nevíme vůbec, co máme, že se u nás střídají vlastně období.
0: Ano, dobře.
1: Akorát, když už teďka to bude spíš jenom zima a léto, a nějak to jaro a podzim bude mezi tím chybět. No.
0: Ano, dobře, tak díky za telefonát a mějte se hezky.
1: Naschledanou. Dobře, mějte se moc hezky, ráda vás poslouchám a naschledanou.
0: Díky, naschledanou. Iva nám napsala na náš profil na Facebook 38 stupňů hrozný. Tomáš píše 22 až 24, tak to možná bylo v noci, nebo je Tomáš na chladném místě a Jarin posílá fotku 34 stupňů Celsia. Jak jste zvládli ta víkendová vedra, kde jste byli, co jste dělali, tak nějak mě zajímá ta teplota i co jste dělali v noci. Volejte 475 212 212 dáme řeč, nebo napište mail na dámereč@rozhlas.cz a jelikož za 15 minut začíná zámecké léto, tak to ještě počítám, že stihneme tak 2 telefonáty, pokud zavoláte. Hezký den.
2: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem na Českém rozhlase Sever.

0: O 9:30 posloucháte Český rozhlas Sever. Kolik bylo u vás o víkendu stupňů, jak jste zvládli ta vedra? My máme doma takovou nějakou přenosnou poloklimatizaci. Není to větrák, rozání to trošku vzduchu, ale na teploměr se raději jako o víkendu jsem se nedíval vůbec. Nejlíp bylo v autě. Auto dokáže tu klimatizaci prostě má vychytanou a dokáže to skvěle ochladit. Pojďme na další telefonát. David z Jablonce nad Nisou je na telefonu. Hezký den.
1: Hezký den.
0: Davide, jak jsi zvládnul ta vedra?
1: No, jako jo, zvládnu, ale skoro jsem umřel, protože v noci se vůbec nedá spát a v autě jsme si nastavili klimušku na 18 a je to hrozný, jsem rád, že už přijde k ochlazení.
0: No tak to určitě, a kde jsi byl o víkendu? Byl jsi třeba v Jablonci na Přehradě, nebo se
1: spal? No, byl jsem včera zrovna, ale furt vedro, je to opravdu hrozný, no.
0: No a v noci, kolik hodíš spát v noci?
1: Asi kolem, poslouchám noční linku, tak kolem 11:30.
0: Jo, takže dobrý. A vzbouříš se brzo ráno?
1: Jo, třeba ve 4 vůbec se nedá spát, to je hrozno.
0: Dobře, no tak držím palce, aby ta vedra přestala. Díky za telefonát a měj se hezky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Tak tolik, David z Jablonce, napsal nám i Petr z Litvínova. My jsme spali o víkendu na trampolíně na zahradě. To je ideální. Prostě trampolína je ohraničená, že ano, těma sítěma. Nikdo na vás nevleze, žádné zvíře v noci a úplně v pohodě se tam vyspíte. Tak skvělý tip, zavolejte i vy. 475 212 212 dáme řeč. Ještě jeden telefon, stihneme téma vedro.
2: Český rozhlas Sever, dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: ulice, skupina Elán, na ulici se nedalo taky vůbec vydržet během víkendu, snad už to bude lepší, dokonce ani jsem neměl na nic chuť během víkendu, snad pořádný oběd jen melouny a voda, prostě začíná u nás být počasí jako ve Španělsku, zasadíme pomerančovníky. Na telefonu Milena z Karaloup, hezký den, zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím.
0: Dobrý den.
1: Tak já jsem strávila včerejší den v paneláku v posledním patře.
0: No, tak to máme stejný.
1: V 11 tým.
0: No,
1: snažila jsem se oprůvat, ale ten pomůže jenom na tu chviličku.
0: No,
1: takže všechno zastíněný, jak se dalo, že jo? Utírat se mokrými utěrkami celý den. No a chtěla bych říct, že až večer do Lidlu na nákup, tam se člověk ochladí.
0: To je pravda.
1: Ale chtěla bych říct, že mi v tu chvíli připadá kontraproduktivní ten letní čas, protože když si chtějí lidi lehnout třeba, já nevím, v 10 nebo v 11, že brzo vstávají,
0: ano,
1: tak je pořád ještě vedro.
0: Ano.
1: Když to takhle by mohli jít časově o hodinu později, protože ráno by zase o tu hodinu měli víc času.
0: Jo, to máte pravdu, ano.
1: Je to nepřirozený, no.
0: Takže to jsme trošičku vrátili.
1: Mě v souvislosti napadlo, i když už se mě to ranní stávání netýká.
0: No jasně. No a takže spala jste špatně, že jo, a čekáte na to ochlazení.
1: No jasně, no, jasně, jo, jasně.
0: Tak já držím palce. Povídejte.
1: Pardon, ještě dočetla jsem se někde, že pomáhá i chlazení uší, jako dát si třeba něco mokrýho jako ze zadu na ucho, ze předu na ucho,
0: ano,
1: že tam jsou nějaký energetický zakončení nebo zakončení nějakých energetických dráh, které jdou po těle a že se to ochladí. No a v té souvislosti se mi vybavil slon, jak mává ušima, že jo, chladí.
0: Jo, no super, no díky za tip, tak já si vezmu z mrazáku ledové kosky a dám si je na uši. Díky za telefon.
1: No zase, aby vám neodpadly.
0: Tak díky moc a mějte se hezky.
1: Naschledanou.
0: Tolik Milena z Karaloup, ještě Jirka napsal, pekelné vedro, stačilo by 25 a sluníčko přes léto s občasným deštěm. Tak díky moc za dnešní příspěvky do pořadu Dáme řeč.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: tu tvůj žár.
1: Hezký den s Českým rozhlasem Sever, ještě jeden mail tady mám na téma vedro. Šílené jsou noci v paneláku i v bytě, kde jsou všechny místnosti na jedné straně a nedá ani nikdy ani v zimě vyvětrat. V noci jsem měla puštěné dva ventilátory, jeden ruční jsem měla v ruce. Chodila jsem se chladit do sprchy a oplácavala jsem se mokrým ručníkem. Vzala si na nohy mokré ponožky, tak snad ta vlna veder už pomalu, ale jistě přestane. Přátelé, za okamžik zámecké léto, držím palce, znovu od nás budete něco hezkého moct vyhrát, k tomu poznáte jeden z krásných českých zámků. A zítřejší téma pořadu dáme řeč mistrovství světa ve fotbale, jak hodnotíte výkony našich, kdo z našich fotbalistů podal skvělý výkon, kdo zklamal, kdo podle vás bude letos mistrem světa ve fotbale. Takže zítra fotbal.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Přeji vám hezký den, hezké pondělí, hezké prázdniny. Od mikrofonu vás zdraví Pavel Kudrna. Vzpomínáte na Loňsko, na loňské prázdniny? To jsme navštěvovali naše zámecké objekty, představovali jsme vám je. No a také tady padla spousta zajímavých informací, třeba přímo od jejich majitelů. Líbilo se to, měli jsme radost a tak jsme si řekli, že by to chtělo pokračování. Je tu tedy druhý ročník zámeckého léta. Od pondělí do pátku vás vždy v tuto dobu pozvu k soutěži. Budeme soutěžit o zámecké cestovatelský balíček. V něm najdete sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Každý den tedy. No a v pátek pak z těch denních, týdenních výherců vylosujeme jednoho, který si bude moci užít soukromou prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. Právě František Kinský vás bude i letos nabízet zajímavosti, bude vaším průvodcem po objektech. No a Pavel Kudrna tedy bude nabízet soutěžní otázky. Jak bude soutěž probíhat? Možná z loňska zná. Pokud ne, tak vám všechno včas vysvětlím. Pojďme tedy na první zámek.
0: Zámecké léto.
2: Dnes vás vezmu na výlet severovýchodně od Prahy na zámek Brandýs nad Labem. Původně gotický hrad, přestavěný na renesanční zámek, se stal letním a loveckým sídlem Habsburků. Představí nám ho Jolana Nováková.
3: Určitě jste poznali, koho kastelán Brandýského zámku Vítrejtar přivolává.
4: Jsou to ovečky a kozičky, které spásají zámecké příkopy.
3: Návštěvníci jsou stejně jako já mile překvapeni nejen zvířaty v ohradě, taky obdivují pávy, kteří se tady v zámecké zahradě okolo nás pyšně procházejí.
4: Ano, máme tu pávy a jsem tam nějakou slepičku ještě.
3: No a my míříme do zámku, který je významnou renesanční památkou se skvostnými sgrafity. Původně to byl gotický hrad ze 14. století a v polovině 16. století se stal majetkem České královské komory. Procházíme jednotlivými křídly zámku. V průběhu 500 let ho navštívili všichni císaři Habsburské dynastie. A prohlídkový okruh je věnovaný třem významným mužům, kteří to jsou, pane kasteláne.
4: Rudolf II., potom dalším tématem je Karel I. a třetím potom Ludvík Salvator Toskánský, člen toskánských Habsburků vedlejší větve. Všichni tady žili a měli ten zámek velice rádi. A teď si půjdeme podívat k tomu Rudolfovi. V tomhle křídle severním Rudolf pravděpodobně ložnici a tato místnost je jedna z největších. Jsou tady sbírky, které mají vazbu nebo souvislost tedy s Rudolfem II. Hlavní originál je tady reliéf Klanění tří králů.
3: A já už vím, že Rudolf II. Povýšil zámek Brandýs nad Labem na své hlavní mimopražské sídlo, že sem často zajížděl, že si užíval nádherných zahrad, které pak bohužel poničili Švédové, že tady pořádal hony a hostil významné osobnosti. No a my teď míjíme vojensko-historickou expozici, obrazárnu a vcházíme do malinké místnostky. Vy jste mi říkal, že je to barokní přístavek k původní obvodové renesanční zdi nádvoří.
4: A po sejmutí barokních vrstev se vlastně vyloupla renesanční sgrafita a to jak psaníčková, tak ty figurální. A to je jedinečná příležitost vidět vlastně zblízka ty figury, protože většinou se dělaly mimo rozsah lidských rukou.
3: Prostě někde ve výšce. Tak pojďme dál. Od roku 1860 zámek patřil rodině toskánských Habsburků. Pobýval tady arcivévoda Ludvík Salvátor. To byl významný cestovatel a vědec a my tady vidíme část jeho přírodovědné sbírky. Pracovní stůl dokonce vypadá, jako by u něj Ludvík Salvátor ještě před chviličkou seděl a zkoumal brouky.
4: On byl takový multidisciplinární člověk, měl rád i jiné vědy než přírodní a svých 40 knih, které napsal, si zároveň ilustroval.
3: Neuvěřitelné. A dokonce byl přítelem Žila Verna. Posledním majitelem Brandýského zámku byl až do roku 1918 poslední císař Rakousko-Uherské monarchie a poslední český král Karel I. Rakouský. Vidíme ho tady na fotce.
4: Karel jsem přijel v 21 letech k dragounům a 3 roky poté se oženil se Zitou Bourbon Parma a strávili tady na Brandýském zámku v podstatě nejšťastnější část jejich společného života.
3: No a ještě jedna specialitka, kterou tady mají. Zahradu se zámkem spojuje 80 metrů dlouhá krytá chodba, které se říká Rudolfinka, protože císař chodbou procházel ze svých komnat do zahrady.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Brandýs nad Labem si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Tak to máme za sebou. První návštěvu v letošním zámeckém létě. Samozřejmě další budou následovat. Vemte si 2 měsíce. Červenec, srpen, teď ještě kousek června tedy máme před sebou. No spousty soutěžní otázek, spousty krásných dárků, takže budeme za chvilinku hrát. Vždycky i v loni jsem doporučoval, dobře poslouchejte tu reportáž, protože soutěžní otázka vychází právě z ní. Takže 731 800 900, to je náš stálý telefon, na ten můžete zavolat. Budete-li třetí, půjdete do soutěže. Za chvíli ještě rozšířím seznam našich výher.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Hej, mistře basu, ano, teď já tedy budu volat, hej, pojďme soutěžit. Je tu první soutěžní otázka zámeckého léta. Získat můžete tedy zámecký cestovatelský balíček, v něm jsou sluneční brýle, pikniková deka, termoska, letní ponožky a batoh. O to budeme hrát denně. V pátek pak ze všech denních výherců vylosujeme jednoho, který si užije soukromou prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. Je to pro dvě osoby vždycky. No a na závěr tedy za ty dva měsíce vylosujeme tři posluchače z celého období, co budeme soutěžit, a ti si užijí víkendový zámecký pobyt, takže ceny nádherné. No, já si umím představit teď trochu ty dostihy u telefonu, jinak prosím vás, pokud voláte z auta, tak musíte zastavit, protože jinak nám ten signál mizí, tak já doufám, že nám nezmizel z Višňové pan Vojtěch, náš posluchač. Dobrý den, pane Vojtěchu.
1: Dobrý den, zdravím vás.
0: Nezmizel. Jak užíváte teď léto ty pařáky, co jsou?
1: No, lepší se schovat do stínu nebo do bazénu.
0: Do bazénu, no nějak by to mělo končit. Na těch zámeckých objektech je zpravidla příjemné, ty jsou vychlazené, než se prohřejí, tak to nějakou dobu trvá. Dnes jsme tedy navštívili jeden. Já doufám, že jste dobře poslouchal. Já mám pro vás tedy soutěžní otázku. Mohu se teď teda vrhnout na otázku?
1: Můžete.
0: Tak dávejte bedlivě pozor. Kterému z panovníků, pozor, není věnován žádný z prohlídkových okruhů zámku v Brandýse nad Labem, který jsme navštívili? Dám tři možnosti. Za A. Rudolfu II., za B. Maximiliánu II., za C. Karlu I.
1: Za B.
0: A já jsem si říkal dneska na začátek, to je poměrně těžká otázka. Věděl jste to, nebo jste to jen tak typnul?
1: Ne, já se přiznám, jsem si dělal takové poznámky tady na papír.
0: Tak dobře, vyplatilo se.
1: Dělám to pokaždý, soutěžím s váma už dost dlouho a dneska je to teda poprvní, co jsem
0: tak se povedlo. Pane Vojtěchu, zdravíme do Višňového, nebo do Višňové?
1: Děkuju.
0: Do Višňového.
1: Do Višňové.
0: Takže zdravím, ano. Do Višňové, máte pravdu, vyhrál jste tedy sluneční brýle, deku, termosku, letní ponožky, batoh. V pátek možná tu soukromou prohlídku na konci prázdnin, možná ten víkendový zámecký pobyt. Ale tohle to, co jsem jmenoval na začátku, tak to máte, jak se říká, v kapse. Tak se mějte moc pěkně, zdravím a hezký den.
1: Vy taky děkuju, mějte se hezky, nashledanou.
0: Tak se podařilo na začátek, říká se začátek dobrý, konec dobrý, tak to je dobře. Zítra pokračujeme opět v 9:45, vypravíme se na zámek Libochovice, no a pochopitelně budeme soutěžit. Hezký den přeje Pavel Kudrna.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: V neděli měli záchranáři v Ústeckém kraji rekordních 370 výjezdů za den. V České Lípě je na týden uzavřená část Liberecké ulice. V Brně zasahují hasiči u požáru domova pro seniory, nikdo není zraněný. Na severu Čech dál meteorologové varují před bouřkami. Bude polojasno, oblačno a teploty naměříme do 31, na Roudnicku a Litoměřicku do 33 stupňů. Pěkné dopoledne zprávy a Jana Moravcová. Zdravotnická služba, záchrana Ústeckého kraje má za sebou jeden z nejnáročnějších víkendů za poslední roky. Její posádky měly v neděli 370 výjezdů, což je nový rekord v počtu výjezdů za 24 hodin. Dlouhodobý průměr je přibližně 270. Zdravotníci vyjížděli ke kolapsům z horka, dopravním nehodám, problémům způsobených přehřátím organismu a zachraňovali osoby u vody. Krajští záchranáři o tom dnes informovali na Facebooku. V neděli podle mluvčího Prokopa Voleníka zasahovala letecká záchranná služba u jezera Milada nedaleko Ústí nad Labem, kde útočila.

0: České Lípy, Jiří Jelínek, Český rozhlas.
1: Hasiči dostali pod kontrolu požár v domově pro seniory v Brněnské ulici Kociánka. Oheň se rozšířil z rozvodny, kouse dostal až do ubytovacích částí. Jednotky teď objekt odvětrávají. Českému rozhlasu to řekl mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška. Požár nikoho nezranil, záchranáři na místě ale preventivně vyšetřují evakuované seniory. Na místě původně zasahovalo 10 jednotek hasičů, platil tam druhý stupeň požárního poplachu a teď už část záchranných složek odjela. Na teplou Vltavu na Šumavě se zatím moc vodáků nedostalo. Řeka se smí splouvat jen v případě, že je hladina vyšší než 50 cm. Letos to bylo jen ve 4 dnech. Letošní sezona tak je zatím horší než ta loňská, která v počtech splutí zaznamenala rekordní propad. Podle mluvčího Národního parku Šumava Jana Dvořáka to ukazuje, jaký deficit vody příroda dlouhodobě má.
2: Sezona 2025 byla opravdu tristní, co se týče splouvání, protože tam bylo asi 260 lodí, které splulo. Sezona 2024 byla přesný opak. Tam splulo 3300 lidí. Tam naopak se nesplouvaly asi dohromady možná tak 3 nebo 4 dny v průběhu celé sezony. Rok 2025 propad, rok 2026 to vypadá ještě možná hůř, než to bylo loni.
3: Počasí.
1: Na severu Čech dál platí výstraha před bouřkami a v Libereckém kraji a taky na Litoměřicku a Roudnicku. Navíc dál meteorologové varují i před vysokými teplotami. Ty vyšplhají dnes k 31 stupňům, na horách 27 a nejtepleji bude na Litoměřicku a Roudnicku až 33 stupňů. Jinak čekáme polojasno až oblačno, přehánky nebo bouřky.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Nehoda dvou osobních aut komplikuje provoz v České Lípě v ulici Na Blatech a na silnici 1/13 u Kadaně na Chomutovsku. Havarovalo osobní auto. To byly zprávy v 10 hodin.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Krásné, i když stále velmi teplé pondělní dopoledne, začíná dopolední expres Českého rozhlasu Sever, ve kterém dnes budeme mluvit o nové povinnosti, která čeká na všechny pejskaře. Řeč bude taky o pivoňkách nebo o obrazech českého středohoří, které maloval dnešní slavný Severočech. Písničky, které nestárnou, zaspívají Brontosauři a Václav Neckář. Tuhle hodinku ale odstartujeme s Helenou Vondráčkovou. Tak dobré pondělí s námi.
3: Dopolední expres s Lenkou Šobovou.

0: Po 10. hodině v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever Václav Neckář. Před námi je rubrika věnovaná slavným rodákům, slavným Severočechům. A já myslím, že už nikoho nepřekvapí, že se v ní znovu objeví Němec. Tahle krajina je prostě s německým národem a německým obyvatelstvem spojena naprosto nerozlučně, tak dnes nám Milan Knotek představí malíře, který se narodil v Drážďanech a miloval české středohoří.
1: Slavní Severočeši.
2: Jeho inspirací byla nejprve Itálie. Když ale uviděl krásy českého středohoří, řekl si, že už nemusí jezdit tak daleko. Malíř Adrian Ludwig Richter sice nepochází ze severu Čech, ale zdejší znalci kulturní historie ho dodnes považují tak trochu za vlastního. Narodil se v roce 1803 v Drážďanech. Jeho otec byl rytec. Mladý Ludwig se od něj učil kreslit a pracovat s grafikou. V letech 1823 až 26 pobýval v Itálii. Po návratu působil na kreslířské škole Míšeňské porcelánky. Roku 1836 přešel na Drážďanskou akademii výtvarných umění a stal se profesorem krajinomalby. Adrian Ludwig Richter je považován za jednu z hlavních osobností pozdního romantismu a Biedermeieru v Sasku. Jeho ilustrace pohádek bratří Grimmů, lidových knih a dětské literatury ovlivnily několik generací čtenářů. Přestože je dnes znám hlavně jako ilustrátor, mezi jeho nejcennější díla patří krajinomalby severních Čech. Známe od něj například několik desítek úžasných výjevů hradu Střekov a okolí. Sám nebo se svými studenty zvětšnil také Labské údolí mezi Děčínem a Ústím i přeshraniční oblast Saského a Českého Švýcarska. Jeho oblíbenými místy byly kromě Střekova například hrad Kamík, Krupka nebo Sebuzín. Adrian Ludwig Richter zemřel v roce 1884.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Od 1. července budou mít majitelé psů novou povinnost. Budou ho muset zaregistrovat do centrální evidence psů, kterou spustí Ministerstvo zemědělství. Nemusí to ale udělat hned. Stačí při nejbližší návštěvě veterináře. V databázi budou identifikační údaje o psech a jejich majitelích. Bez registrace hrozí chovatelům a majitelům psů pokuty od 50 do 300 tisíc korun.
1: Je na čase, já vím, že jako je několik těch registrů, sama jsem svýho psa hlásila, teďko je asi ve dvou registrech.
2: Říká v pražských Rýgrových sadech Aneška, která tu venčí svého psa.
1: Člověk nevěděl kam a když by byl teda jeden nějaký velký, tak asi by to bylo fajn.
2: Povinnost očipovat psy měli jejich majitelé už od roku 2020. Zmiňované registry, které fungují teď, nejsou propojené a práce s nimi je proto komplikovaná, říká ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD.
3: A nejsou to státní registry, ale soukromé. Proto je podle veterinárního zákona nezbytné, aby chovatel nechal svého psa zaregistrovat do celostátní evidence CEP.
2: O zápis do registru musí majitel psa požádat veterináře. Ten bude mít povinnost do 7 dnů zápis udělat. Není ale potřeba ke zvěrolékaři vyrazit hned 1. července, říká ministr Šebestián.
3: Nejpozději při nejbližším očkování nebo přeočkování psa proti vzteklině a štěňata zapíšou veterináři do registru při jejich označení čipem. Samozřejmě je však možné nechat psa zaregistrovat i při jiné návštěvě.
2: Evidence tedy podle něj bude kompletní do 3 let. Registrace vyjde majitele podle veterinářů na nižší stovky korun. Systém bude provozovat Komora veterinárních lékařů, říká její prezidentka Petra Šinová.
4: My jsme připraveni, spíše nám to bude ubírat samozřejmě čas, který my potřebujeme věnovat na léčení a preventivní péči o naše vlastně klienty, o jejich mazlíčky. Proto velká část veterinárních lékařů to bude dělat také mimo ordinační hodiny.
2: Na povinnosti veterinářů a majitelů psů dohlédne státní veterinární správa. Ta zatím velké kontroly v červenci neplánuje. Registr ale využije při kontrolách tzv. Psích množíren, říká ředitel státní veterinární správy Zbyněk Semerád.
5: Přijde nějaký podnět, tak se podíváme do té databáze, uděláme si výpis všech psů, který má chovatel a už s tím půjdeme k němu a budeme stotožňovat, jestli je to pravda, není to pravda.
2: Při odběru štěňat pak podle Semeráda noví majitelé můžou po chovateli žádat potvrzení o registraci v databázi a bez něj si štěně nebrat. Sára Adamcová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Tohle byl Petr Rezek v pondělním dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever. Máme 10 hodin, téměř 32 minut a venku zuří další teplý den. Dnes už by to nemělo být takové utrpení jako o víkendu. Meteorologové slibují taky bouřky a v nich dešťové srážky, tak uvidíme, jak se to dnešní počasí vyvine. Pokud skutečně bude pršet, možná budete hledat program, který vás zavede někam pod střechu. Tak tady pro vás mám jeden tip. Sochař Jindřich Zeithaml je teplický rodák. Až ve svých 77 letech, ale v Teplicích poprvé vystavuje. Jeho díla jsou k vidění v městské výstavní síni v Zahradním domě.
1: Výstava Jindřicha Zeithamla Krajina zátiší předchází stejnojmenné sochařské realizaci, která bude 20. srpna odhalená v centru Teplic ve Wolframových stadech.
2: Vendula Fremlová je kurátorka výstavy, která představuje v Teplické galerii poblíž zámku výběr z díla Jindřicha Zeithamla.
3: Dalo by se říct nejvýraznější sochařskou osobností poslední třetiny 20. století a teď 21. století v tom českém prostředí a nejenom českém prostředí, ale vlastně i v německém prostředí vychoval řadu sochařů a sochařek. A to, že zároveň je teplickým rodákem, nás prostě inspirovalo k tomu, abychom ho oslovili pro realizaci.
4: Jste teplickým rodákem a poprvé tady teda vystavujete.
5: No,
4: a
5: ano.
4: Jak dlouho jste tady žil?
5: Asi do 14. No.
4: Tak jste šel do světa.
5: Jako v pohádkách, no. Teda bez buket, jo.
2: Jindřich Zeithaml si vybral místo poblíž Krušnohorského divadla.
5: Bude to doplněk v parku. Prostě nesmí to překážet, musí to nějak harmonicky do toho zaplout. No, to asi takhle.
4: A to ještě máte pořád u sebe v ateliéru?
5: No, to je u Cizelera a za 2 měsíce to bude odhalený. No tak doufejme, že to dopadne dobře.
2: Podle Radky Růžičkové z Teplického magistrátu se město snaží získat díla významných sochařů.
6: My k tomu jako město jsme si přivzali odborníky vlastně pro instalaci soch ve veřejném prostoru, významnou českou kurátorku a teoretičku výtvarného umění paní Vendulu Fremlovou a sochaře Adama Kovalčíka. Díky nim vybíráme ty nejprestižnější české sochaře právě pro tyto realizace u nás v Teplicích.
2: Jindřich Zeithaml odhalí svoji plastiku 20. srpna. Výstava v Zahradním domě bude k vidění o den déle. Z Teplic Jana Vitásková, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Teplicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Jestli se o nějaké písničce dá říct, že nestárne, tak to byla ta, kterou jsme právě slyšeli. Brontosauři a jejich legendární stánky v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever 40 minut po desáté. Před námi je rubrika nazvaná Babské rady, tedy rady prověřené časem, rady, na které se dá spolehnout. Dnes se budou týkat pivoněk. Tyhle ty půvabné květiny totiž nemusíte mít jenom ve váze.
1: Babské rady.
2: Jedlé květy jsou moderní součástí desertů a kromě růží, levandule nebo černého bezu si pozornost zaslouží i bohaté květy pivoněk. Právě jejich okvětní lístky obsahují výrazné aroma, na sběr jsou nejvhodnější čerstvě rozvité květy, které začínají opadávat. Okvětní plátky pivoňky sušte v tenké vrstvě. Následně je můžete použít do čajových směsí, domácích limonád nebo k výrobě vonavého pivoňkového syrupu. Pokud si pivoňky plánujete zasadit na zahrádce, nezapomeňte jim vybrat místo, kam nejméně 6 hodin denně svítí přímé slunce. Neotevřené pupeny lze uchovat v lednici až několik týdnů a nechat je rozkvést, až budete potřebovat. V Číně byly pivoňky po staletí považovány za národní symbol a květinu císařů. Směli je pěstovat pouze bohatí lidé a jsou také jednou z nejžádanějších svatebních květin na světě.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Tak tohle byla skupina Krištof. Před námi je v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever čas vyhrazený kulturním pozvánkám. A ty naše produkce shromažďuje v takové pěkné přehledné tabulce. Většinou bývá plná informací, ale je znát, že začaly prázdniny a to i ty divadelní, divadla, koncertní domy a jiné kulturní instituce mají prázdniny. A tak to vypadá, že jejich funkci převezmou obchodní centra, tedy alespoň to mostecké, kterému se říká Centrál, se o to dnes odpoledne určitě bude snažit. Od 5 hodin totiž pořádá cestovatelskou přednášku. Vypadá to, že to bude tradice, protože je to v rámci cyklu Cestovatelská pondělí. A dnes se ta přednáška bude věnovat tajuplné Indonésii. Cestovatelka Jana Wolfová, která v téhle rozmanité zemi strávila řadu let, vás provede jejími nejzajímavějšími kouty. Vydáte se od hinduistických chrámů na Bali přes divokou přírodu Sumatry s orangutány až po setkání s komockými draky nebo s bývalými lovci lebek na ostrově Siberut. Já myslím, že zajímavé povídání o zemi, která už nemusí být až tak exotická, dostat se na Bali dnes zase není takový problém. Stačí schrastit peníze na letenku. Tak pokud na tom právě makáte, pokud jste v práci, tak přeju, ať vám ta pondělní šichta rychle ubíhá.

Petra Nováka za malou chvíli vystřídá Madonna a taky Meky Šbírka. No a pak přijde Jana Moravcová s dalšími zprávami Českého rozhlasu Sever. A v těch bude řeč o možnosti získat zahrádku. Já myslím, že v těch horkých dnech, které odeznívají jen velmi pomalu, bylo mít chatu nebo alespoň právě zahrádku doslova a do písmene terno. Mít místo, kam se dá utéct z rozpáleného města, je prostě někdy k nezaplacení. Kde budou nové zahrádky k mání, se dozvíte ve zprávách Českého rozhlasu Sever už za 7 minut.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Vražda vyhazovače nevěstince. Může malý žeton dovést kriminalisty k pachateli? Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Tajným agentem se proti své vůli stane legendární mistr chaosu. Pierre Richard v komedii Velký blondýn s černou botou. A ČT Art uvede komedii o životních radostech i starostech v inscenaci komorní scény divadla na Fidlovačce. Tři holky jako květ. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr. Třeba s turistickými linkami dopravy Ústeckého kraje, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.
2: Jedenáct hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Česko čeká po rekordně teplém víkendu ochlazení. Duchcov nabízí přes 50 nových zahrádek, pronajmout si je mohou jen obyvatelé města. Za opravu silnice v Bukovanech na Českolipsku zaplatí kraj skoro 15 milionů korun. Bude polojasno až oblačno s přeháňkami a bouřkami a teplotou většinou do 31 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy a Jana Moravcová. Po historicky nejteplejším víkendu se bude v Česku postupně ochlazovat. V druhé půlce týdne se budou podle meteorologů nejvyšší teploty pohybovat okolo 24 stupňů Celsia. Dnes ale ještě teploty dosáhnou tropických hodnot, a to hlavně na východě republiky. Na jihu Moravy a ve Slezsku může být až 39 stupňů Celsia. Od západu ale bude během dne přibývat oblačnosti. Místy se budou tvořit i velmi silné bouřky s přeháňkami. Přidá se k nim vítr s nárazy až 90 kilometrů za hodinu. Můžou taky padat kroupy s průměrem kolem 2 cm. Duchcov na Teplicku pronajme pozemky pro zahrádky v části Nové sady. Žádosti přijímá podatel na městského úřadu do 13. července. Podmínkou je mimo jiné trvalé bydliště v Duchcově nebo bezdlužnost vůči městu. Při vyšším počtu zájemců určí nájemce veřejné losování, říká starosta Zbyněk Šimbera ze sociální demokracie.
4: Máme to zaměřené, rozparcelované, oplocené, prostě připravené. A v podstatě to bude tak, že chceme to udělat jako veřejné. Veřejnou soutěž mezi těmi zahrádkáři. Oni sami si prostě vytáhnou lísteček.
2: V nové zahrádkářské kolonii je k dispozici 56 pozemků za cenu 2,50 Kč za metr čtvereční za rok. O více než 5 milionů

0: Karlovarský festival uvede v premiéře další dva české projekty. Prvním je celovečerní film Bojovník režisérů Vojtěcha Friče a Tomáše Dianišky. Společně natočili příběh o boxerovi, který chce po letech uspět mezi bojovníky MMA. Na filmové přehlídce bude mít zvláštní uvedení taky šestidílná minisérie Filter o dospívání a hledání svého místa ve světě. Seriál připravil pro Českou televizi režisér David Semler.
1: Počasí.
0: Na severu Čech dál platí výstraha před bouřkami a v Libereckém kraji a na Litoměřicku a Roudnicku navíc i před vysokými teplotami bude polojasno až oblačno. Nejvyšší denní teploty 28 až 31 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Aktuálně neprůjezdná je ulice Lípová v Liberci po nehodě tří osobních aut a s dopravním omezením počítejte řidiči v Žadci na Lounsku kvůli pracím na inženýrských sítích projedete zúženými jízdními pruhy ulicí Osvoboditelů.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Po zprávách pokračuje pondělní dopolední expres Českého rozhlasu Sever. V aktuálním počasí je člověk rád, že je rád a na řešení problémů mu moc mentální kapacity nezbývá. Problémy se ale objevují bez ohledu na počasí. Jak řešit ty v rámci sdružení vlastníků bytových jednotek nebo v bytových družstvech s pomocí pojišťovny právní ochrany, probereme s naším hostem už po písničce skupiny Buty.
1: Dopolední expres s Lenkou Šobovou.

0: hostem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Kdo viděl film Vlastníci, ví, že být vlastníkem bytové jednotky a tím pádem členem sdružení vlastníků jednotek nemusí být vůbec výhra. Řešit spory v takovém SVJ nebo v bytovém družstvu může být i při minimálním počtu členů složité. A tak si právě o těchto problémech a o možnostech jejich řešení budeme povídat s Tomášem Smolíkem z pojišťovny právní ochrany DAS. Pěkné dopoledne.
2: Pěkné dopoledne, s dovolením opravím, co vás to bude říct, že my jsme teď součástí generály pojišťovny. Jako...
1: Ale co se nám to děje na pojišťovacím trhu, takže součástí toho velkého
2: ano, přesně tak.
1: Molochu, teď už jste i vy, dobrá tedy. To nic ale nemění na tom, že jste tu proto, abyste nám poradil s věcmi, které nás mohou přesně potkat, tak. Pokud vlastníme byt a jsme členy bytového družstva nebo SVJ. Jak může v takových situacích pomoct pojišťovna?
2: Tak,
1: se něco,
2: no jako... právě, o těch situací, ke kterým tam může dojít, je samozřejmě celá řada. Typicky se tam samozřejmě, jsou to typicky nějaké spíš jako majetkové škody, jako když zaprší na barák jako a proteče to třeba střechou nebo nikdo nikoho vytopí, tak potom tam v podstatě se stačí řešit jenom typicky z nějakého majetkového pojištění nebo z nějakého odpovědnostního pojištění.
1: Existují na tom pojišťovacím trhu nějaké produkty, které poskytují právní ochranu při těch sporech uvnitř domu, protože ty přicházejí, ať už jde o nějaké škody nebo o řešení věcí, které se pořizují pro dům, ale někdo z nich má větší prospěch než někdo
2: Rozumím.
1: Jiný.
2: No, tady je trošku problém v tom, že pokud by se nějaké takové, nebo pokud se takové pojištění sjednává a mělo by řešit ty střety, to znamená, řekněme, mezi nějakým tím výborem a těmi členy, tak je to zas pojištění, které si sjednává to družstvo nebo to SVJčko. To znamená, že o tom rozhodují ty členové. A zas, aby členové jako přispívali na pojištění, který bude proti nim jako to je trošku problematické, aby právě to pojištění řešilo tady ty střety, jako když tam už z podstaty ty střety tam právě jsou takhle. Jako no.
1: Tak v jakých situacích se tedy členové SVJ nebo bytového družstva nejčastěji obracejí na pojišťovnu?
2: No, jak jsem v podstatě právě zmínil i na začátku, tak je to typicky v případě z prostě nějaké škody. Ať už se zmínil nějaké to zatečení z nějakých atmosférických srážek, nebo že jeden nájemník nebo vlastník vytopí druhého. Může to být i poškozená fasáda, ať už v rámci nějakého výtržnictví nebo něčeho jiného. A pak i případně i nějaké jiné škody, které prostě můžou vzniknout na společném majetku.
1: Je tam pojišťovna jenom od toho, aby platila? A nebo může fungovat i jako jakýsi mediátor, pokud dojde k nějakému sporu?
2: No, jak jsem právě před chvilkou zmínil, tam je ten problém, když nějaké takové pojištění se jako chystá nebo řeší, tak jako těžko budou jakoby ti nájemníci nebo ty vlastníci přispívat jako na nějakou právní poradu proti ním. Jako no. Takže tady je to zkrátka složit. Takže spíš pokud jsou nějaké takové produkty, jako nějaká třeba právní ochrana toho SVJčka, tak spíš míří na ty obecné problémy, které to družstvo nebo SVJčko má právě s řešením těch škod, které se zmínil, nebo případně dají jenom nějaké návody, jak řešit situaci jakoby s vymáháním jako dlužného nájemného a tak podobně.
1: Vysvětluje Tomáš Smolík, který je dnes naším hostem ve vysílání Českého rozhlasu Sever a se kterým si o nastolených problémech budeme povídat dál zase po písničce Jiřího Korna.
3: Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

0: pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Posloucháte dopolední expres Českého rozhlasu Sever. Naším dnešním hostem je Tomáš Smolík z pojišťovny právní ochrany DAS, která je nově součástí Generali České pojišťovny, a povídáme si o pojištění, které mohou mít SVJčka nebo bytová družstva. Tak jaké typy pojištění by tyhle organizace měly mít, pokud jsou to organizace dobře fungující?
2: No, zase se v podstatě vrátím k tomu majetkovému nebo odpovědnostnímu pojištění, protože takové pojištění by na 99,99 mít měly, nebo spíš na 100%, protože konec konců to SVJčko jako takové spravuje celý ten barák, jako má za to nějakou odpovědnost, v případě toho bytového družstva je to plus, v tomto ohledu jako plus minus to samé. A to znamená, že typicky škody na těch společných součástech jako spadají do odpovědnosti toho družstva nebo toho SVJčka, tudíž proti nejrůznějším rizikům by to měli nějakým způsobem pojistit. Což samozřejmě v případě těch velkých domů, kde ty škody můžou být velké, jako se nejedná o malé částky, takže to na tom ale nic nemění, jako pak je to celkem jednoduché to vysoutěžit nebo jako poptat pár jako nějakých nabídek a pak to těm svým členům prostě předestřít, že to pojištění je tady pro ně, aby když se něco stane na těch společných částech, tak aby to bylo kryto tím pojištěním. Ale zase by to nelze omezit jenom, že stačí, když se pojistí to SVJčko, potažmo bytové družstvo, a ten vlastník nebo nájemník jako nemusí dělat nic, to určitě ne, protože zase na druhou stranu jsme u těch typických případů, jako že vám vyteče pračka, vytopí toho někoho pod vámi, a to už je čistě vaše odpovědnost. Jako tam s tím už to pojištění toho SVJčka nebo bytového družstva nebude mít společného, takže tam určitě přichází jako na řadu i to konkrétní vaše majetkové či odpovědnostní pojištění.
1: Rozumím tomu, že když se sdružení vlastníků jednotek nebo bytové družstvo pojistí jako celek, tak ta pojistka bude fungovat na škody způsobené třeba kroupami na tom objektu jako takovém, poškodí to střechu a vytopí to, tak by to pojišťovna měla pokrýt. Rozumím i tomu, že ve chvíli, kdy soused vytopí souseda, tak toho se to netýká. Ale co ve chvíli, kdy prasknou stoupačky, tedy věc, která tak nějak patří všem a nikomu?
2: No tak tam sice můžou být nějaké třeba drobné odchylky v obecném tom prohlášení toho vlastníka už při tom vzniku SV. Jinými slovy, co patří jakoby do kompetence toho SVJčka a co patří tomu každému vlastníku. Typicky to může být odděleno, pokud jde o ty stoupačky, že třeba ty stoupačky v bytě ještě můžou být jakoby v majetku a tudíž odpovědnosti toho vlastníka, a ty, které jsou mimo ten byt, že můžou být společně, ale říkám, může to být jako tak i tak, ale spíš to inkluduje k tomu, že ty stoupačky jako takové jsou v tom společném majetku toho SVJčka, potažmo toho družstva, a tudíž jsou kryty tím společným pojištěním.
1: Mm-hmm. Stoupačky jsou věc, která může selhat, ale pak jsou v tom domě taky lidé a ti selhávají mnohem častěji. Co když někdo vlastní neopatrností rozbije společné dveře nebo poškodí výtah? Jak se řeší tyhle škody? K tomu se dostaneme po písničce.
3: Český rozhlas Sever.

0: dnešním pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Posloucháte dopolední expres na Českém rozhlase Sever. Je dnes naším hostem Tomáš Smolík z pojišťovny právní ochrany DAS, která už teď patří pod Generali Českou pojišťovnu. To ale nic nemění na tom, že poskytuje právní ochranu, a právě o té si teď povídáme. A já jsem říkala, že našim posluchačům prozradíme, jestli ty pojistky, které mohou uzavírat sdružení vlastníků jednotek nebo bytová družstva, kryjí i škody, které způsobí ti jednotliví vlastníci nebo členové bytového družstva. Nevím, v zimě manipulace třeba s lyžemi u vchodových dveří a vysklené dveře nebo rozbitý výtah při stěhování čehosi objemného. Tak kryjí tohle pojistky?
2: No v podstatě nakonec to asi budou krýt ty pojistky, protože samozřejmě mělo by to jít z pojistky toho, kdo tu škodu způsobil. No ale záleží na tom, jestli se zjistí, kdo tu škodu způsobil. Mm-hmm. Případně pokud to bude nějaký vzorný jako nájemník, či vlastně se k tomu sám přihlásí, pak je to celkem jasné, protože si to uhradí z té jeho běžné odpovědnostní pojistky.
1: A co když ji nemá?
2: Tak to uhradí jako sám ze svého, prostě jako bez hledu na
1: nějaké. Z toho mi vychází, že lépe se nepřiznat.
2: No, proto říkám, že to většinou dopadne právě tak, že to jde z toho společného pojištění, protože právě když to bude ten společný majetek, tak ten je kryt jako proti škodám jako i tohoto typu, ať už se to nazveme vandalismem nebo čímkoliv jiným, nebo respektive to je samozřejmě možné i tady to sjednat, nebo bývá to s tou standardní součástí, takže pak to z toho je. No a i pokud tam není například nějaký kamerový systém, který by mohl odhalit toho viníka, nebo případně nějakého poškozeného výtahu, tam se zase dá jako víc toho, pokud někdo oznámí, že se stěhuje, rekonstruuje, tak pak bych asi šel jako první za tím člověkem, jestli náhodou v tom výtahu tam neudělal nějakou paseku. Ale pokud tam žádné takové indicie, důkazy, včetně toho přiznání nejsou, tak potom to prostě tuž to asi dopadne jedině na tu pojistku, které to bytové družstvo nebo to SVJčko má sjednáno.
1: Další věc, která se SVJčku nebo bytovému družstvu může stát, je, že tam bydlí někdo, kdo neplatí. Zvlášť u těch větších objektů, kde majitel je jiný než třeba ten, kdo tam skutečně bydlí, jsou to asi příběhy poměrně časté. Dá se i na tohle pojistit, na tu vlastně ztrátu příjmu, nebo na to, že někdo neplní ty své povinnosti?
2: To asi úplně ne, protože tady je to prostě zkrátka dobře o tom vymáhání toho dluhu. Ať už těmi běžnými jako prostředky, to znamená, že se prostě vyzve ten vlastník, nájemní uživatel podle toho, v jakých jsme těch vztazích, aby uhradil tu dlužnou pohledávku, pak se mu případně pošle nějaká doporučená výzva, že jinak to jde k soudu, a pak hold nezbyde, než to řešit soudně, protože tam zároveň lze i v těch dopisech jako varovat. Teď v případě toho družstva, pokud to bude třeba dluh za více než 3 měsíce, tak už je to hrubé porušení jako těch podmínek užití toho bytu, a to už může být důvodem pro ukončení toho nájmu nebo potažmo i třeba vyloučení z toho družstva. To znamená, že ten člověk může o ten byt přijít, jako, takže pak si třeba o to víc rozmyslí, aby tam nějaký takový dluh nechal. No a v případě toho vlastníka, tak tam je to v tom trošku jiná situace, tam zase mu můžeme pohrozit tím, jako když to neuhradí a bude mít tady jako nějaký pravomocný rozsudek, to prostě budeme exekuovat, a do té exekuce může zase spadnout případně i ten byt. Takže zkrátka, že ve finále i o ten byt může přijít, pokud nebude hradit dluhy.
1: Rozumím, pamatují na to tedy jiné zákonné úpravy, nicméně pojistka, která by tohle pokryla a ochránila před tímhle ten celek, neexistuje.
2: To v podstatě ne, protože to je, nebo přiznám se, že nevím o tom, že by něco takové existovalo, by byl přesný.
1: Říká Tomáš Smolík, který je dnes naším hostem ve vysílání Českého rozhlasu Sever.

0: Partnerem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Součástí Generali České pojišťovny je pojišťovna právní ochrany DAS a právě tu reprezentuje Tomáš Smolík, náš dnešní host, a společně probíráme pojistky, které mohou nebo nemohou pomoci SVJčkům a taky bytovým družstvům, a už jsme si řekli, že proti tomu, že někdo nebude platit nájem nebo odmítne přispívat do fondu oprav v případě SVJček, se vlastně pojistit nelze. Existuje tedy nějaký instrument, kterým se mohou bytová družstva a SVJčka bránit proti tomu, aby se do nich dostal někdo, kdo je a priori podezřelý a u koho existuje šance, že platit nebude a bude dělat problémy?
2: Tak úplně moc ne, respektive tady se naráží na situace, ne, že by automaticky musel dělat problémy, ale spíš zase jako je to téma ty krátkodobé pronájmy, ať už v rámci platform jako Airbnb nebo Booking, jako to se občas jako používají v těch ať už družstvech nebo SVJčkách, a pak je spíš problém to časté střídání nájemníků a s tím spojené problémy. Takže to už se poměrně hodně jako řeší v obou těch typech subjektů, nicméně lépe na tomto bytové družstvo už z té podstaty, že ten, kdo užívá ten byt, není vlastník, ale pouze nájemce, respektive držitel toho družstevního, vlastně pouze toho družstevního podílu, a tudíž tamto družstvo může to v těch dokumentech upravit, případně zakázat podnájem jako úplně, to znamená, že ten, kdo tam jako bydlí, to nemůže podnajmout nikomu dalšímu, a tím je to poměrně vyřešeno. A případné porušení zase může být bráno jako to hrubé porušení, takže by mohl přijít o ten podíl, potažmo nájem. V případě toho SVJčka je to, jako, no jak si říká, bohužel je to prostě složitější, protože to vlastnictví jaksi nelze až tak jednoduše omezovat. Dokonce byly i případy, že se to ty SVJčka dali třeba do stanov, že to nesmí nikomu podnajímat, nebo případně podnajímat nikomu konkrétnímu, nejrůznějším jakoby typem lidí, tož samozřejmě jako ten vlastník jako s tím nesouhlasil a soud jako mu přiznal jako to, že to SVJčko to prostě nemůže ho v tom vlastnictví, to znamená nakládání s tím vlastnictvím, včetně toho pronajímání, komukoliv omezit.
1: Když se nějaké takové problémy objeví, řeší to předseda SVJ nebo prostě statutární orgány a jejich členové, mohou se ti nějak pojistit na to, kdyby, dejme tomu, svým jednáním způsobili škodu, nebo prostě kdyby z výkonu té funkce za nimi mělo jít něco, co by je mohlo zrujnovat?
2: Existuje, je to pojištění de facto podobné, jako je pojištění pro jakékoliv jiné statutáry, to znamená i běžných obchodních korporací, které se týká primárně jako jejich odpovědnosti za to, jako jak konají tuto svou práci, a tudíž je to aplikovatelné, nebo ty pojistky existují i právě pro ty výbory těch SVJček, potažmo bytových družstev. Někdy to dokonce bývá i součástí toho majetkového pojištění, že to nabídne ta pojišťovna i to pojištění pro ty statutáry, byť tam jsme zase od toho, jako jestli to ty členové jako odsouhlasí, aby oni byli pojištěni, ale zkrátka tady ta možnost existuje.
1: Ve chvíli, kdy potom potřebuju tu škodu uplatnit, je to složité? Mě osobně děsí jakákoliv pojistná událost a formulování toho, co se vlastně stalo ve chvíli, kdy to hlásím. Mám pocit, že to je chůze po hodně tenkém ledě. Jak složité to je?
2: Tak v tom případě to je toho posledního pojištění, o které jsme se teď bavili, tam to může být složité hlavně z toho titulu, že ačkoliv třeba nějaký vlastník bude uvádět, že ten člen toho družstva způsobil tu škodu, tak to neznamená, že on ji způsobil. On v podstatě mohl řádně vykonávat tu svou funkci, řádně sjednat tu smlouvu, a ta škoda se přesto stala, tudíž tam ta jeho odpovědnost ani nebude, že to nebude pak ani co jako uplatňovat z té odpovědnostní pojistky. A naopak oproti tomu, pokud by skutečně pochybil, tu smlouvu sjednal špatně, pokud se jíme o tom majetkovém pojištění, třeba nedbal toho, že ta hodnota je vyšší, a jinými slovy tam bylo takzvané podpojištění, to už by pak třeba mohlo jít k té jeho tíži i v rámci toho pojištění potenciálně.
1: Vysvětluje Tomáš Smolík, který byl dnes naším hostem v dopoledním expresu. My moc děkujeme za ty dobré rady a už teď se těšíme zase někdy příště naslyšenou.
2: Děkuji za pozvání, na shledanou.

0: Tohle byli Plavci, 11 hodin a 41 minutka, posloucháte Dopolední Express Českého rozhlasu Sever a já vás v něm teď budu motivovat k tomu, abyste u poslechu téhle stanice zůstali i odpoledne. Od začátku června pro vás každé pondělí po 13. hodině vysíláme nový pořad nazvaný Osobnosti Česka. Moderátor, herec Oskar Hess, v něm zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. A jeho dnešním hostem bude herec a principál Jan Hrušinský. Tady je malá ochutnávka toho, co vás čeká.
1: Kdy jste poprvé dostal od tatínka nějakou hereckou recenzi na vaši práci?
2: Na jednu nezapomenu, opravdu do smrti. Byl jsem v Činoherním studiu v Ústí nad Labem asi 8 let s Ivanem Raimontem, Leošem Suchařípou a Jirkou Šmicrem a řadou dalších. Jo. Bylo to se hrozně fajn tam. A hráli jsme takovou hru z protektorátu. A já jsem tam hrál nějakýho gestapáka, který vyšetřuje. Jsem pozval tátu, mámu. Po pauze táta přišel a říká: máš díru na ponožce. Já z toho vůbec nic nemám, z toho představení.
0: Pořad Osobnosti Česka si můžete celý poslechnout v našem vysílání po 13. hodině. Hostem Oskara Hesse bude tentokrát herec a principál Jan Hrušinský a jak jste slyšeli v tom rozhovoru, nebude chybět ani jistá severočeská stopa. Close.

0: historickém úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Dalina Rolincová si prý sama sobě naordinovala roční pauzu od koncertování, nám to ale vadit nemusí, protože písničky, které nahrála a naspívala během svého života, ty tu s námi budou, i když Dara bude dělat jiné věci. Kdo si pauzu rozhodně nedává, to je Slávka Brádlová, ta vaří v každém počasí a pro dnešek pro nás má recept, který je rychlý a jednoduchý. A to se, myslím, v tom letním horku hodí.
1: Vaříme se Slávkou.
2: Při pondělku vám nabídnu pizza šneky. Jsou za chvíli hotové, ale taky jsou obvykle za chvíli snědené. Tak potřebovat budeme jedno těsto na pizzu, které se dá běžně koupit, k tomu kečup, asi 100 gramů mozzarelli a 12 zelených oliv, ideálně plněných ostrou papričkou, pokud to máte rádi. Těsto rozbalíme, tence potřeme kečupem a rovnoměrně posypeme hrubě strouhanou mozzarellou. Pevně zamineme po delší straně, rozměříme na 12 dílků a rozkrájíme. Formu na muffiny vytřeme olejem, vložíme tam ty šnečky a doprostřed každého ještě vtiskneme olivu. Ve středně předehřáté troubě upečeme.
1: Vaříme se Slávkou.

Až budu starý mužem, budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky.

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi, a budu starým.

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už.

0: umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Záchranáři v Ústeckém kraji museli v neděli vyjíždět k rekordnímu počtu zásahů. Bylo jich 370. Zastupitelé Teplic projednají rozšíření protialkoholní vyhlášky. Čeští záchranáři ve Venezuele prohledávají trosky zřícené nemocnice, pohřešují se tam desítky lidí. Převládá polojasno až oblačno, ojediněle přehánky nebo bouřky, které mohou být i silné. Teploty vystoupí nejvýše na 30 až 33 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová. Dobré poledne. Během neděle záchranáři v Ústeckém kraji vyjížděli zatím k rekordnímu počtu zásahů. Bylo jich 370. Část případů podle mluvčího zdravotnické záchranné služby Prokopa Voleníka souvisela s extrémně horkým počasím, kdy teploty přesahovaly i 40 stupňů Celsia.
3: Jsme udělali, dá se říct, rekord v počtu výjezdů, kdy náš průměr se pohybuje kolem 270 výjezdů za 24 hodin. Realizovali jsme 370 výjezdů. Máme tak nárůst o 100 výjezdů oproti normálnímu průměru. 30 výjezdů vlastně byly ke kolapsovým stavům, způsobeným vlastně z horka.
2: V Teplicích dnes zasedá zastupitelstvo. Podle zveřejněného programu projedná třeba financování přestavby objektu v Rígrově ulici na Centrum sociálních služeb nebo rozšíření obecně závazné vyhlášky o zákazu alkoholu na veřejnosti. Jednání začíná ve 3 hodiny odpoledne v budově magistrátu. Na hlavním tahu číslo 13 z Liberce do Polska dnes začíná omezení. Důvodem je oprava silničního mostu v Pertolticích. Na místě je kyvadlový provoz. Jak řekla mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová, omezení potrvá do října. Práce budou podle Drkulové stát necelé 4 miliony korun. 4 dny po ničivém zemětřesení ve Venezuele záchranáři stále vyprošťují z trosek živé lidi. Přes víkend jich bylo 33. Zemětřesení má zatím 1450 potvrzených obětí. Podle neoficiální internetové databáze se ale pohřešuje skoro 50 tisíc lidí. Od včerejška v zasažené oblasti působí i čeští specialisté.
4: Český USAR tým prohledával s pomocí dronů i psů

0: převládá polojasno až oblačno s ojedinělými přeháňkami nebo i bouřkami. Během odpoledne bude přibývat více oblačnosti. Bouřky pak mohou být i silné, platí před nimi výstraha meteorologů. Teplotu dnes naměříme nejvýše 30 až 33 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na silnici číslo 263 v Rumburku na Děčínsku došlo v ulici Jiříkovská k dopravní nehodě se zraněním. A pozor si dejte na silnici číslo 27 u Košťan na Teplicku. Na silnici tam spadl strom a je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Písničky na přání s Renátou Filipy.

0: Písničky na přání s Renátou Filipy.
1: Na Českém rozhlase Sever jsme právě teď odstartovali pondělní polední písničky na přání. A to znamená opět jediné, že po celou hodinu můžete volat do studia Českého rozhlasu Sever. Telefon je 475 212 212. Pište e-maily na adresu zahrajte@rozhlas.cz a posílejte SMSky na číslo 91104. A dnes se jako první do studia dovolal Davídek. Davídku, přeji hezké odpoledne.
2: Taky přeju hezký odpoledne.
1: Eva Pilarová a Montyho Čardáš. Pro koho bude?
2: Takže to bude jenom pro vás do studia.
1: Tak jo, moc děkujeme, díky a měj hezký den. Naslyšenou.
2: Jo, vy taky naslyšenou.

0: Eva Pilarová a neuvěřitelný Montyho Čardáš. 12 hodin a 16 minut k tomu, pojďme na další písničku na přání na Českém rozhlase Sever a tu teď vybírá paní Maruška z Kamenického Šenova. Hezký odpoledne.
1: Dobrý den vám do redakce a všem posluchačům.
0: Mirek Hofman, byl jsem v Country nebi, tak pro koho bude tahle písnička?
1: Tak písničku posílám všem posluchačům, kteří se ještě neuvařili horkem. A všem přeji krásný den a trošku už taky ochlazení, už by to mohlo být.
0: Myslím, že přijde, paní Maruško, dočkáme se. Tady je Mirek Hofman a byl jsem v Country nebi. Díky a naslyšenou.
1: Moc krát děkuji, naschledanou.

jsem podivný sen. Tóny nebeské harfy mě pozvedly z lůžka a unášely ke hvězdám. A byly to hvězdy, že tajil se dech. A ta z největších mě uvítala hned u diamantové brány. Peci Klára. Pojď, tady jsou všichni, které jsi znal a na které tak rád vzpomínáš. A já uviděl plejádu hvězd, oce country hudby Jimmyho Rogerse, elegantního Marty Robince, uhlazeného Jima Reevese, usměvavého Ernsta Tubba, stvořitele bluegrassu Billa Monroea, mýtického Henka Williamse, a tam vedle Evy Olmerové na mě mával i Michal Tučný.

Pak mi Peci představila další hvězdy. Provedla mě dvoranou slávy se všemi zlatými kytarami, benži, skřipkami a platinovými deskami, které tu všude visely na stříbrných nítích. Pojď, zvala mě dál. Nejsou tu jen zpěváci a hudebníci, ale i herci. A já viděl další a další osobnosti, které jsem vždycky obdivoval.

Tex Ritter, Jirka Grossman, Roy Ekaf, Johnny Horton. Jeden vedle druhého se usmívají a laskavě mi kynou rukou.

Pak mi Peci podala velkou knihu se zlatou ořízkou a povídá: tady jsou jména těch, kteří sem přijdou v příštích 100 letech. Otevřel jsem knihu, co stránka to jedno jméno vyražené zlatým písmem. Johnny Cash, Dave Dudley, Paul Newman, Willie Nelson, Tom T. Hall, Don Williams, Gregory Peck, Chris Christopherson, Dolly Parton, Buck Owens, Flett, Scruggs, Bobek, Martinová, Hoffman. Hoffman? Nevěřícně jsem se k ní otočil. To i já. Schovývavě se usmála. To je Dustin, chlapče. Dustin Hoffman. A pak jsem se

0: Mirek Hofman a Byl jsem v country nebi. Pokračujeme v písničkách na přání na Českém rozhlase Sever a na naší lince ve studiu už čeká paní Liduš z Loun. Hezké odpoledne.
1: Dobrý den, tady je Liduš z Loun. Já bych chtěla dát zahrát manželovi.
0: Ano.
1: Do nebeských narození měl teďko v sobotu. Jelikož jsem se nedovolala, tak to dávám teďko zahrát pro manžela. A můj vnuk měl svátek Ladislava, tak pro ně dávám zahrát tu písničku od Karla Gotta, Indiánská píseň lásky.
0: Tak jo, písnička je připravená i my z Českého rozhlasu Sever přejeme dodatečně vše nejlepší k narozeninám i ke svátku. Paní Liduško, díky za zavolání, mějte se hezky, naslyšenou.
1: Ano, děkuji, nashledanou.

0: Gogot a indiánská píseň lásky.
1: Vy posloucháte Český rozhlas Sever, kde právě teď probíhají pondělní polední písničky na přání. Tu další už vybíral na našem telefonu, tedy na lince do studia 475 212 212 pan Honza Zloun. A nechal mě vybrat písničku, tak jsme se domluvili, že to bude skupina Turbo a chtěl jsem mít a tu písničku posílá naprosto všem posluchačům.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever.

Skupina Turbo a Chtěl jsem mít. Tady je Český rozhlas Sever, taky jeho písničky na přání. A teď už první z vašich e-mailů a připomínám adresu, kam e-maily můžete posílat klidně v průběhu celého dne. Ta adresa je zahrajte@rozhlas.cz. Dobrý den a prosím, zahrajte mému vnukovi Jirkovi Vlasákovi zase mé jedničky, vnučce Kateřině za pěkné vyspičení, synovi Petrovi k svátku a mé ženě Janě za pěkné prostředí, taktéž i vám do rozhlasu Sever za příjemnou náladu. A bude to písnička Brhlík a Sojka. Tu písničku přeje všem pan Jirka.

Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám. A každý říkal, no vy jste mi dvojka, kdo to kdy viděl, brhlík a sojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá.

lítali spolu nad vršky stromu, tam, kde je modrý opojný vzduch. Někdy až za tmy se snášeli domů, v zimě že doženou spánkový duch. Jeden z nich ustlal postele z mechu, než spadne sníh a než přijde mráz. Druhý pak z báta ulepil střechu, aby tu zimu přečkali s nás. Po dlouhé zimě sníh odplavil střechu, jaro se zase vrátilo k nám. Našla se jedna postýlka z mechu, děti ti odnesly nevěř.

0: slavná dvojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá. Jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až se jí chocholka vstyčovala. Dneska je modré a opojné nebe. Určitě lítají zas vedle sebe. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám.
1: Pavel Dobeš a Brhlík a Sojka. My pokračujeme v písničkách na přání na Českém rozhlase Sever. Tady je další e-mail, ale za chvíli už se vrátím zpátky k telefonům. Dobrý den, chtěla bych prosím zahrát písničku od Evy Farné, Neříkej, co se má stát. Pro všechny, co poslouchají tohle skvělé rádio. Děkuji, paní Markéta.

0: Eva Farná dospívala a my pokračujeme v písničkách na přání. No a na naší lince do studia Českého rozhlasu Sever už čeká paní Denisa z Doubice. Hezké odpoledne.
1: Dobrý den vám a všem posluchačům Rádia Sever. Já bych poprosila o písničku Čau lásko a bylo by to pro mého milovaného Ondru do Karlových Varů a pro moji nejlepší kamarádku Marcelku do Prahy a taky pro jejího Maršínka se vzkazem, ať dneska všechno dobře dopadne.
0: Tak jo, písnička je připravená. Díky za zavolání, mějte hezký den, naslyšenou.
1: Taky díky, naschle.

0: Karel Gott a Marcela Holanová, čau lásko. Pojďme na další písničku na přání opět z telefonu a k nám do studia se dovolala i paní Květa ze Šluknovského výběžku. Paní Květo, hezké odpoledne i vám.
1: Já vás zdravím srdíčko, já jenom nechci zdržovat, ať je to co nejrychlejší. Tak bych Petrům chtěla popřát těm chlapákům mým hodně zdravíčka, štěstíčka, lásky. Jeden je senior, který už je v důchodu a ten druhý je junior, který je učitelem. A tak bych mu chtěla popřát, ať to učitelství teď pověsí na srdíček a ať si odpočine od těch všech jak se říká, ratolestí a ať si to užívá jakožto učitel, pedagog.
0: Rozumím, ať si užije ty prázdniny a načerpá síly. Marek Černý a skupina Rangers. Díky za zavolání, děkuju paní Květo, pěkně. Hezký den. Naslyšenou.
1: Já taky děkuju. Mějte se hezky, nashledanou.
2: Vám příběh z války, který mi vyprávěl D. Texas Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet. Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den byla neděle a tak hned ráno někteří chlapci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou na stole rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil. A tak, když se vrátili, předvedl vojáka k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Hrál v kostele karty, pane. Velitel se udiveně obrátil na vojáka. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Zajisté, pane. Doufám, protože jinak bych tě musel přísně potrestat. Nože, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově Boží. A s těmito slovy začal voják své vyprávění. Podívám-li se na eso, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že Bible má dvě části, starý a nový zákon. A trojka, trojici Boží. Čtyřka, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan, evangelisté, kteří hlásali víru svatou. S pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10, ale jen 5 bylo moudrých a ty byly spaseny. Šestka znamená, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zem a sedmička den, kdy odpočíval po své práci. Vidím-li osmičku, vzpomenu na 8 lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich 3 synové a jejich manželky. Devítka mi připomene malomocné, které Bůh očistil. I těch bylo 10, ale 9 z nich Bohu ani nepoděkovalo. Desítka pak má stejně bodů, jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu. Přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo která aspoň se snažíme plnit. Král mi připomene znovu jediného pána nebes, královna blahoslavenou panu Marii a spodek, pane, spodek, to je ďábel. Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365. Stejně jako když sečtu všechny dny do roka. Je tu 52 karet jako do roka týdnů, 13 štychů jako týdnů za čtvrt roku, 12 obrázkových karet jako měsíců v roce a 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil stejně jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval D. Texas Taylor.
3: Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

Víra Martinová, O pane náš, tady je Český rozhlas Sever, taky písničky na přání a od Věry Martinové jsme hráli i písničky, které nestárnou. Ale pojďme ještě na jedno přání, tentokrát z vašich SMSek, protože ty jediné jsme nestihli. Dobrý den pro moji rodince, Libušce a všem i vám, to posílá Roman a Kája. A pan David si přeje jako vzpomínku na rodiče skupinu Buty a jejich trumpetu.

0: Skupina Buty a Trumpeta a taky poslední písnička na přání, kterou jsme sdělili ale v této hodině. Ty další opět na Českém rozhlase Sever po 18. hodině s Miroslavem Tartárkem. Teď už Petra Firstová připravuje nové zprávy od nás ze severu Čech, s nimi ve studiu bude za pár minut a já vám do jedné hodiny ještě posílám Gibson Brothers. Renáta Filipy přeje hezký poslech a hlavně hezký a příjemný den ve společnosti Českého rozhlasu Sever.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Hodin.
0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Do Ústeckého kraje míří silné bouřky, přívalový déšť a kroupy. Zdravotnická záchranná služba v Libereckém kraji má za sebou kvůli horku náročný víkend. Ve Dvoře Králové nad Labem hoří hala, zasahují desítky hasičů. Převládá polojasno až oblačno, ojediněle přehánky a místy s bouřkami, které mohou být i silné. Teploty vystoupí nejvýše na 30 až 33 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová. Dobré odpoledne. Po extrémních vedrech do Česka míří silné bouřky. Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahu pro Ústecký kraj platnou do 18 hodin. Podle meteorologů teploty klesly, ale díky dešti je vyšší vlhkost. S příchodem dešťů v Ústeckém kraji skončila i smogová situace kvůli přízemnímu ozónu. Nejsilnější bouřky se podle meteoroložky Jany Ehertové z ústecké pobočky Českého hydrometeorologického ústavu objeví na západě Ústeckého kraje.
2: Nejsilnější bouřky očekáváme během dnešního odpoledne, kdyby se na západě mohly vyskytnout silné přehánky nebo bouřky, mohly by se tam objevit i nárazy až 70 km za hodinu, kroupy až 2 cm a taky přívalové srážky kolem 30-40 mm.
1: Liberečtí záchranáři měli v tropickém víkendu o čtvrtinu víc výjezdů než standardně. Zatímco při běžných víkendech podle mluvčího Michaela Georgieva zasahují zhruba 160krát za den, tentokrát měli denně přibližně 200 výjezdů. S horkem souviselo několik desítek z nich. Šlo o slabosti, poruchy vědomí nebo kolapsy. Vodohospodáři začali opravovat koryto Chrochvického potoka v Děčíně. Poškodili ho totiž povodně. Na sociálních sítích o tom informovala mluvčí povodí Ohře Dana Zikešová. Dělníci opravují 350 metrů dlouhý úsek, kde upravují břehy, dno a postaví novou zeď. Práce vyjdou na téměř 8 milionů korun. Hotovo má být během října. Ve Dvoře Králové nad Labem na Trutnovsku zasahuje 8 jednotek hasičů u požáru autodílny a přilehlé haly. Hořet začalo před polednem. Zasažený je podle mluvčího krajského ředitelství Petra Svobody prostor 20x10 metrů.
3: Nasazeny jsou 4 útočné proudy a ustavuje se výšková technika, která bude v případě potřeby využita také k hašení. V tuto chvíli probíhá odvětrávání objektu tak, abychom se dostali dovnitř a zjistili jsme, jak situace skutečně v tuto chvíli vypadá.
0: Počasí.
1: Převládá polojasno až oblačno s ojedinělými přehánkami a místy bouřkami. Během odpoledne bude přibývat více oblačnosti. Bouřky pak mohou být i silné. Meteorologové před nimi vydali výstrahu. Teplotu dnes naměříme nejvýše.

Zelená vlna, známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Dobrý den, milí posluchači, posloucháte pořad Osobnosti Česka a mým dnešním hostem je Jan Hrušinský. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Jan Hrušinský je český herec a divadelní principál divadla Na Jezerce. Stvárnil desítky divadelních i filmových rolí. Spolupracoval s Oscarovým režisérem Jiřím Menclem i Václavem Bodlíčkem, se kterým natočili notoricky známou Dívku na koštěti. Toužil jste někdy být někým jiným než hercem?
2: Možná někdy v úplně útlém dětství jsem chtěl být buď to indiánem nebo kovbojem a to mě brzo opustilo, protože jsem pochopil, že se tím neuživím, tak jsem zkusil herectví a to nebylo o mnoho lepší.
1: A v jakém věku to bylo, když jste si řekl, a tak já bych to chtěl dělat jako tatínek nebo jako bratr nebo jako...
2: Já nevím, jestli jsem si to někdy takhle řekl, ale byl jsem divadlem a filmem tak obklopen od dětství jako opravdu 24 hodin denně. Jo, jednak se o tom u nás hodně mluvilo, střídali se u nás různé

0: osobnosti filmu, televize, divadla samozřejmě, ale nejen těchto tří mus. Takže já jsem přišel často ze školy domů, ze základky, a v obýváku seděl s tátou Jan Werich a dramatik Vratislav Blažek a hráli Mariáš třeba, jo. Takže mě to přišlo tak jako normální a přišlo mě takové nenásilné, jak si neuvažovat o něčem jiném.
1: A jak se vám chodí po světě se jménem Hrušinský?
0: Tak to víte, jako možná je lepší si tu značku vybudovat úplně sám od základu z nuly, jako to děláte vy třeba, i když vy taky úplně ne, ale jako nestěžuju si nějak, jo. Samozřejmě to přináší klady i zápory. Když jsem šel na konzervatoř, tak řekli, no Hrušinský, to je jasný, to je protekce, toho se nezbavíte nikdy. I když se nic nedaří třeba, nebo něco nedaří, nebo někde je něco špatně, tak stejně to bylo z protekce. A když se něco podaří, tak se řekne, no, to je ten Hrušinský, no jasně, no. A dokonce táta v začátkem 70. let, kdy mě bylo 15 let před roce 70, a nastupoval jsem ve chvíli, kdy se všechno zavíralo, protože tady byly Rusové, že jo, a začala normalizace, táta nesměl dělat, byl na seznamu vlastně nepřátel, a přesto se říkalo, že mám protekci, jo, kdy on neměl vůbec žádný vliv, takže jako je to dvousečné, no, ale neměnil bych.
1: A kdy vám to nejvíc zkomplikovalo, nebo naopak vám to nejvíc pomohlo v životě, to jméno?
0: Kdy mě nejvíc pomohlo, úplně přesně nevím, protože měl jsem pocit, že se přede mnou nezavírají žádné dveře, do kterých jsem chtěl vejít. Jo? Že to vždycky vlastně jaksi tam možná mě to jméno usnadňovalo, aniž bych já o tom věděl. No, ale a kdy nejvíc, nejhorší to bylo asi v těch 70. letech, kdy to jméno bylo na indexu a dokonce jeden čas tlačili, teda jak si z UVKSČ přišel ten pokyn, že Hrušinský musí být úplně odstaven, pokud neodvolá svůj podpis pod 2000 slov, a což táta nikdy neodvolal. A já a můj brácha jsme tehdy byli tak jaksi stavěni do situace, že buď to budeme jako herci pokračovat, ale musíme pracovat pod jiným jménem a zřeknout se veřejně otce, což jsme ani jeden neudělali, oba jsme to odmítli, a tudíž jsme několik let vlastně nesměli vystupovat nikde. Tak to byl ten stín nad tím, jo.
1: Kdy jste poprvé dostal od tatínka nějakou hereckou recenzi na vaši práci? Vybavíte, dostal jste někdy nějakou takovou kritiku nebo recenzi?
0: Na jednu nezapomenu, opravdu do smrti. Byl jsem v činoherním studiu v Ústí nad Labem asi 8 let s Ivanem Raimontem, Leošem Suchařípou a Jirkou Šmicrem a řadou dalších, jo. Bylo to se hrozně fajn tam. A hráli jsme takovou hru s protektorátu, teď nevím, jak se to jmenovalo, něco jako lekce z dějin, teď se nespomenu na ten název, to je jedno, ale já jsem tam hrál nějakýho gestapáka, který vyšetřuje nějakého vězně, a hrozně tak jako jsem se v tom rochnil a bylo mi to, ta záporná role se hraje vždycky líp, než ty kladěsové, a užíval jsem si to a těšil jsem se, až to uvidějí naši, jako že přijedou na premiéru, a že to, tak jsem pozval tátu, mámu, přijeli na premiéru, já jsem tam stál na forbíně, měl jsem monolog takový, jako pouštěl jsem tam hrůzu na lidi a užíval jsem si to opravdu, a po pauze táta přišel a říká, máš díru na ponožce. Já z toho vůbec nic nemám, z toho představení. Tak to si od té doby si pamatuju, že si musím hlídat takovéhle věci.
1: Takže
0: že
1: vůbec vám neskritizoval váš herecký výkon?
0: Ne, to bylo úplně stranou, koukal jenom na tu díru na ponožce.
1: To je výborný. Moje první kritika, kterou jsem dostal od mýho bratra, byla, už nikdy nedělej činohru. To mi zase řekl on, takže
0: jo, tak to je podobně.
1: Rodina vás vždycky motivuje nejlíp, to je skvělý, ano. Takže byl úsporný v těch radách, vlastně nějak aktivně.
0: Byl, on byl úsporný tak jako, myslím, ve všem, v gestech životních byl málo mluvný, jo. Dalo se s ním hezky mlčet, jo. Že necítil jste se trapně, když jste seděl vedle něj a mlčeli jste, jo. Tak to bylo docela fajn, jako, jo. Vím, že Doda Pištěk mi jednou říkal, výtvarník, teda Teodor Pištěk, že přijel za tátou na chatu do Planý a seděli chvíli u vody, a táta tam měl nahozený pruty a on byl rybář, tak chytal a mlčeli, jo. A když mlčeli už asi 2 hodiny, tak ten Doda říká, tak já budu muset jet, jo. A táta se na něj podíval a povídá, tak jo, zase přijď někdy na kus řeči.
1: Takže ani herecky vám nějak jako neradil přímo, že by vám dával nějaké tipy? Jako tady uber, tady přidej, jak bych třeba měl, já přistoupil k té roli?
0: Jednou mě pomáhal s nějakým monologem, který jsem se učil na konzervatoř. Byl to písař Fabricius, jednalo se o francouzskou revoluci, o zavraždění Marata. A říkal mi takový jenom, jako co on by si myslel u každé té věty, co by měl udělat a proč tu větu říká. Jo? A že je potřeba vlastně ve chvíli, kdy herec jde na jeviště, tak by měl vždycky vědět, proč tam jde, co tam chce říct, co chce říct tím, co říká a proč v určitou dobu zase odejde. Že vždycky by to měl jak si mít pevně v rukou. Jo? Tak to je taková rada, který se snažím držet a někdy se to daří, někdy ne.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je herec a principál divadla Na Jezerce Jan Hrušinský.
2: Kdy a jak často na tatínka vzpomenete? Je to takhle během dne, nebo je to, když koukáte na jeho nějaký slavný film, nebo když jste v divadle?
3: Myslím na něj často, stejně jako na maminku, tím častěji, čím víc mě tady chybí. No. Jako rád bych se s ním mnohdy poradil o věcech, které se týkají divadla, protože tím, že řídím divadlo Na Jezerce, tak je to vlastně podstatná část mého života a jeho život byl divadlo, protože on se v divadle narodil se za jevištěm mojí babičce. Babička v 9. měsíci těhotenství hrála panu Márinku. A po představení se táta narodil na tom jevišti.
2: Jako opravdu na jevišti?
3: Za jevištěm, jako potom, no, v tom zákulisí. Byl slušnej, nechtěl rušit, počkal, až se dohraje a pak přišel na svět. Takže o divadle věděl opravdu všechno a dělal ho, protože ho měl rád, no, protože to uměl. Tak to jsou vlastně jako důvody, když jdu do divadla, tak ho vidím všude, no. Všude bydlím v domě, který postavil můj dědeček. A táta se tam přiženil v roce 45 a prožili tam s maminkou téměř 50 let života společného. A takže tam ho vidím taky na každém kroku, jo, vlastně, jo, že to je tak, jako tomu neujdete a není proč tomu utíkat. Jo. A navíc mám tu výhodu, že díky těm filmům a televizním inscenacím nebo rozhlasovým hrám, který on natočil, tak ho tady mám pořád, jo, že vlastně já občas, když nemůžu usnout, tak si do sluchátka, tak jako máte vy na uchu sluchátko teď, tak si do toho sluchátka pustím třeba komisaře Megreta, který ho natočil asi 10 dílů tady s Jiřím Horčičkou v rozhlase.
2: Nebo přímo tady, možná.
3: Možná, že přímo tady, no. To je fakt. A nebo spoustu jiných věcí, které tady po něm zůstaly a je mi dobře, no.
2: Když zavzpomínáme ještě na tatínka, tak jakou jeho roli máte vy nejradši a proč?
3: Na mě strašně zapůsobil v roli Bocklesona v Dermatových novokřtěncích. To byla hra, kterou dělali v roce, teď nevím, jestli 67, 68, 69, nevím přesně. Režíroval to Miroslav Macháček a v Národním divadle tehdy byli opravdu herci, jejich jména skutečně rezonovala s národem, takže byli to herci toho národa vlastně, jo, by se dalo říct. Jo. Karel Heger, Jan Pivec, Ladislav Boháč, Zdeněk Štěpánek, jo, Josef Kemr, Radovan Lukavský, Miroslav Macháček, samozřejmě táta, Dana Medřická, Jiřina Šejbalová, no a byla fakt jako byl vždycky zážitek se na něco takového dívat. A tohle je jedna z věcí, ten Bocklesson, ty novokřtěnci, co mě tak jako utkvělo, viděl jsem to asi 3x nebo 4x, na co nemůžu zapomenout. Vlastně já nevím přesně, co mě tak na tom uchvacovalo, ale hrozně mě bavilo, že když táta vešel na jeviště, tak aniž by se o to příliš snažil, tak upoutal pozornost diváku, jo, že prostě měl takové nějaké charisma, které se nedá ani naučit, ani nikde koupit, ani získat, pokud ho nemáte v sobě od narození. Jo. A to on měl a dovedl s tím pracovat tak, že vlastně velmi počestným způsobem upoutával pozornost diváků, přestože s ním na jevišti byla celá řada stejně dobrých a kvalitních herců, jako byl on. Jo. Že to nebylo tím, že by jako ti ostatní byli horší, vůbec ne. Jo. Naopak on vždycky vynikal o to víc, když byl obklopen tou kvalitou.
2: Co byste si přál pro české divadlo, pro českou kulturu a pro vaše divadlo třeba? Máte nějaké ještě sny, co byste si chtěl splnit v rámci principálství?
3: Přál bych si, aby v divadle všeobecně, jak si v České republice, aby panovaly rovné podmínky, aby jak si nebyla některá divadla zvýhodňována a některá znevýhodňována. Nechci to dál nějak specifikovat ani rozebírat, nicméně tento stav tu je. prostě, a aby soukromá divadla byla brána jaksi jako stejně jako počestná tvář umění a kultury, české kultury, jako divadla státní nebo městská.
2: Já si myslím, že nás poslouchají i mladí herci, nebo určitě, když se dozví, že vedu rozhovor s vámi, tak máte třeba pro mladé začínající herce nějakou radu, kterou byste mohl dát vy jako zkušenější kolega, divadelní principál, co rozhodně třeba nedělat a co je třeba dobrý udělat a na co si dát pozor?
3: Aby se snažili životem kráčet rovně, ne příliš ohnuti a jaksi, aby se nepodbízeli příliš, ale aby si nenechali příliš líbit, když si někdo na ně dovoluje jenom proto, že jsou mladí a neskušení, ale aby nestratili pokoru. Protože si myslím, že bez pokory žádné umění není.
2: Myslíte, že dnešní herci to mají jako hodně jinak oproti třeba vám nebo oproti začínajícím hercům před lety? Mají to jako těžší, komplikovanější? Ty podmínky jsou třeba jiný?
3: Myslím, že to mají o něco těžší, protože jsou vystaveni mnohem větší konkurenci, než byli herci v době mýho mládí. Ale na druhou stranu zase je to velká výhoda, že prostě žijeme ve svobodném světě. No a ve svobodném světě je mnohem jaksi větší úsilí přežít a mnohem větší úsilí a mnohem větší práci vám dá si tu svobodu udržet. A je to rvačka, která stojí za to. Myslím si, že se nemá opouštět a že se má o svobodu a pravdu vždycky bojovat. Jo? Že to taky, my jsme měli v uvozovkách tu výhodu, že se byl v televizi jeden program, na který se dívala celá republika. Jo. A takže když se natočila nějaká inscenace a byla jen trochu dobrá, no, tak ji viděla celá republika a velmi rychle jste mohl jaksi vejít v povědomí lidí a velmi rychle jste si mohl to jméno udělat. Jo. Pokud vám to zase dovolil někdo, abyste v tom hrál, nebo pokud někdo dovolil, aby byl ten text natočen a pokud někdo dovolil, aby se to vysílalo. Jo? Takže ono, jako, dal bych přednost jaksi tomu životu v džungli než a svobodně.
2: Na poušti.
3: Než v kleci někde. No.
2: Jaci jsou herci zaměstnanci? Citlivý? Tak vy s tím máte bohaté zkušenosti, protože já občas slýchávám, že smrtelníci nebo neumělci vlastně jsme pro ně hrozně zvláštní jako druh lidí. Tak jak vy to vnímáte?
3: No, já jsem byl jako zaměstnanec, jako nespokojený zaměstnanec, protože jsem vlastně byl neustále jako každý herec. Herectví je hrozně nesvobodný zaměstnání, kde záleží na mnoha okolnostech a mnoha lidech a štěstí a já nevím čeho ještě všeho. Jestli dostanete dobrou práci a jestli to bude k něčemu, anebo jestli to bude jenom ztráta času. Jo. A herci jako zaměstnanci v době mýho mládí, aspoň to tak bylo, tak museli přijít k Fermanu a tam se dozvěděli, v čem budou hrát a museli v tom hrát, i když se jim nechtělo. Jo. A to dneska už nemusí. Jo. Dneska můžou herci být a mnoho jich to využívá, jejich jsou na volné noze takzvaně a nechávají se najímat různými divadly, což je zase potom tragédie pro ty principály, jako jsem já, který je obsadějí do něčeho a oni pak nemají čas, protože hrajou v 10 divadlech najednou, jo, aby se uživili samozřejmě. Jo. Tak je to vždycky na všem jen něco. V každý době je něco, kdy si můžete říct, Hergot, proč já jsem se narodil do téhle doby.
2: To je pravda.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je herec a principál divadla na Jezerce Jan Hrušinský. Proč jste se rozhodl založit divadlo? Byly ty podmínky herecký právě jeden z důvodů, proč založit to divadlo?
2: Byl to určitě jeden z důvodů, že jsem si chtěl za své omily jaksi trpět sám, jo? Že jsem si, nebo abych si mohl jaksi vyčítat, když něco udělám špatně, tak abych věděl, kdo to provedl. A skutečně to tak je, že když v našem divadle praskne žárovka, tak za to může Hrušinský samozřejmě. Jo? Vždycky je to tak, vždycky tomu ta odpovědnost, kterou máte při podnikání ve svém, tak je opravdu veliká. Jo? Ale nakonec svoboda je odpovědnost. Jo? Pokud ke svobodě přistoupíte bez odpovědnosti, no tak o ní brzo přijdete. A to samé je asi s tím podnikáním. Jo? Tak pokud jste neodpovědný, no tak to brzo zkrachuje.
1: Co na té práci nejvíc milujete a co naopak byste klidně vymazal úplně?
2: Miluju kontakt s diváky a ten pocit, když na jevišti jste s herci, které máte rád, protože jste si je sám vybral vlastně a hrajete s nimi hru, která funguje a která jaksi se přenáší dobře do toho hlediště a to hlediště vám to okamžitě dává najevo svými reakcemi. Jo. Tak to miluju a vždycky se na takové představení, na taková představení těším. I do toho zákulisí se těším, jo, na svoje kolegy a na herce a na svoje spolupracovníky v divadle. Tak z toho mám velkou radost. No a co bych, jako, co nemám rád, je někdy ta administrativa, která je s tím spojená. A to, co jsem říkal na začátku, nerovné podmínky pro divadla, jo, ty tady bohužel jsou velmi tvrdě nastaveny a já už jsem to vzdal, jako už proti tomu nebojuju, jedu si po svým vlastně mnoho let a nesnažím se to zlomit nějak, ale pro zakládání nových divadel to nejsou dobré podmínky tady.
1: Já se teď ještě přesunu k filmu. Jaký máte nejoblíbenější český nebo zahraniční film? A kdy jste naposledy natáčel? Jako herec, jako v roli herce.
2: V roli herce jsem byl minulý týden, kdy jsem hrál slepého otce, syna, který přijde o zrak po konfliktu, po zbytečném konfliktu se svým synem. Jo? Taková rolička, to byla docela zajímavá, hezká. Jo?
1: Co to bylo za projekt?
2: Bavilo mě to. Já to nechci prozrazovat ještě, rozumím. Protože to vlastně se začalo teď teprve. A ještě jste se ptal předtím.
1: Další otázka byla, český nebo zahraniční film váš oblíbený?
2: No, já obvykle uvádím Rozmarný léto jako jeden z nejoblíbenějších svých filmů, protože za prvé se mi vybaví moje dětství, za druhý se mi vybaví přesně doba, kdy se to točilo, protože ten film točili o prázdninách v době, kdy my jsme jezdili do Planý nad Lužnicí do jižních Čech a tohle se točilo ve Veselý nad Lužnicí asi 15 kilometrů od nás. Takže jsme byli hodně blízko tomu a často jsem byl i na tom place tam při natáčení a často vlastně jsem potom byl u toho, když se táta nerad učil text na druhý den na natáčení. Jo.
1: A brával vás tatínek často na natáčení sebou?
2: Ne často, ale občas ano. No. A vždycky mě to zajímalo, vždycky mě to bavilo hrozně. Jo. To tak jako procházet ateliér a vidět, jak on třeba hrál, já nevím, povíce nesvatby Tarzanova smrt, teda toho Tarzana, tam byla taková klec, kde ho přivezou, že jo, a mě bavilo tam, že se dali roztahovat ty mříže, jo, že to nebylo z železa, ale z nějaký hmoty, která šla roztáhnout a tak. A u mnoha filmů, který dneska sleduju, já nevím, Strach po stopách krve, nebo Jak se krade milion a tak si vybavuju ty chvíle, kdy jsem tam byl u toho natáčení a vlastně je to hrozně taková, tak se vám zhmotní ta minulost jaksi do přítomnosti. Mám to rád, tyhle ty vzpomínky, který se oživují díky tomu konkrétnímu doteku minulosti.
1: Dá se nějak srovnat nálada nebo atmosféra natáčení tehdy a dnes? Bylo to jiný?
2: Pamatuju si, že u nás v ulici, hned vedle našeho domu, je takové schodiště a na tom schodišti se točila jedna scéna z filmu, myslím, že se jmenoval Vrah skrývá tvář. Petr Šulhov to točil, táta hrál toho detektiva majora Kalaše, v tom natočili spolu asi 5 těch detektivek. A vím, že to byl noční záběr takovej, teda někdy v 9-10 večer se to točilo. A že v té ulici museli filmaři tehdy udělat takovou jako spásky, takovou ohradu, aby tam nebyli lidi, protože se rozkřiklo, že se tam bude filmovat. A se lidi z okolí, přišlo tam nějakých 150, možná 200 lidí, kteří tam stáli za tou páskou a koukali, čekali hodinu, 2 hodiny, než se to tam nasvítí a než to, co to je to filmování, a koukali na to. To se dneska neděje, si myslím, jo? Že dneska je to lidem jedno. Jo?
1: Ale my v Praze se natáčí všude a furt.
2: Každou chvíli.
1: Je to tak, ano. Jak se člověku změní pohled na svět po 14-denním spánku, umělém spánku tedy? Přehodnotíte nějaké svoje životní postoje, názory? Je člověk větší kliděz pod takovéhle zkušenosti?
2: Jo, člověk by řekl, že ano. Že
1: bude, ano, ano.
2: Určitě se vám jaksi změní žebříček těch hodnot a zdraví je v tu chvíli skutečně na prvním místě. A ono asi by mělo být na prvním místě vždycky, protože bez něj nic není. Jo. Bez něj se nic vlastně smysluplného a dobrýho nemůže odehrát, když to zdraví nemáte. Jo. Když vám to chybí. Navíc člověk... Jak říká Jerome Klapka, Jerome, člověk nechce mít to, co má, člověk chce to, co mají druzí, ale to zdraví prostě by chtěl mít a chce ho mít každý člověk. Jo. Tak samozřejmě jsem přehodnotil to, co je důležitý, a ty priority byly opravdu jakoby jiný, ale nevydrželo mi to moc dlouho. No. Ono na to ve chvíli, kdy je vám dobře, tak na to nemyslíte příliš, na ty obtíže, které můžou nastat, a na to, jak se vám všechno zkomplikuje rázem, když něco nemůžete. Jo? Když, to je jedno, jestli nemůžete chodit, nebo nemůžete zhejbat rukou, nebo vás bolí zuby, nebo já nevím, prostě cokoliv, co vás ochromí, tak najednou vám zkomplikuje život, takže zjistíte, že to a to nejde dělat v tu chvíli. Jo? Samozřejmě, že můžete žít nějakým plnohodnotným životem, když se to naučíte a když jste dostatečně silný, jo, a zvládnete to. Ale v tu chvíli víte, že to zdraví je prostě nezaplatitelný, že to je víc než jakýkoliv peníze, štěstí, cokoliv, co vás může potkat. Všechny materiální věci jdou stranou, jo, všechno. Že to zdraví je nejvíc na světě. A to si myslím, že si těch, ono to bylo, už je to asi 11 let, co jsem tohle zažil vlastně, a já vlastně už 11 let jsem tu nemusel být vůbec. Jo. A díky lékařům z Tomajerovy nemocnice tady jsem, což jim děkuju touhle cestou, ale vážím si toho.
1: Tak já vám moc krát děkuju za milý rozhovor a popřeju vám krásný zbytek dne. Mým dnešním milým hostem byl herec a principál divadla na Jezerce Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
3: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: kapradí a meku, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: V Česku hrozí silné bouřky, varují meteorologové. V neděli měli záchranáři v Ústeckém kraji rekordních 370 výjezdů. Od července mají majitelé povinnost zapsat své psy do nové centrální evidence psů. Převládá polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky a místy bouřky, které mohou být i silné. Teploty vystoupí nejvýše na 30 až 33 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová. Dobré odpoledne. Meteorologové varují před silnými bouřkami. Do Česka by měly dorazit odpoledne. Podle Českého hydrometeorologického ústavu budou bouřky nejintenzivnější v jižních a východních Čechách a na Českomoravské vrchovině. Doprovodí je silný vítr, přívalové srážky a kroupy. Po historicky nejteplejším víkendu se pak v Česku bude postupně ochlazovat. Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje má za sebou jeden z nejnáročnějších víkendů za poslední roky. Její posádky měly v neděli 370 výjezdů, což je nový rekord v počtu výjezdů za 24 hodin. Dlouhodobý průměr je přibližně 270. Zdravotníci vyjížděli ke kolapsům z horka, dopravním nehodám, problémům způsobeným přehřátím organismu a zachraňovali osoby u vody. Krajští záchranáři o tom informovali na Facebooku. Město Teplice se snaží do veřejného prostoru získat díla významných výtvarníků. V srpnu odhalí sochu ve Wolframových sadech poblíž Krušnohorského divadla. Autorem je teplický rodák Jindřich Zeithaml, který teď ve městě poprvé vystavuje. Místo pro svou sochu si vybral sám, říká kurátorka výstavy Vendula Fremlová.
2: Je to tak, že jsme s Jindřichem Zeithamlem procházeli Teplice, centrum Teplic, a on sám si vytipoval místo, na kterém by rád tu sochu viděl. Samozřejmě po konzultaci s památkáři. Podoba sochy byla na něm. Jindřich Zeithaml, myslím, že je osobnost velmi svérázná.
0: Od středy začne v Česku fungovat nová centrální evidence psů. Jednotný registr spustí ministerstvo zemědělství více než 6 let po zavedení povinného čipování psů. O zápis do registru musí majitel psa požádat veterináře. Ten bude mít povinnost do 7 dnů zápis udělat. Není ale potřeba ke zvěrolékaři vyrazit hned 1. července, říká ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD.
3: Zákon ukládá chovateli povinnost zaevidovat psa nejpozději při nejbližším očkování nebo přeočkování psa proti vzteklině a štěňata zapíšou veterináři do registru při jejich označení čipem. Samozřejmě je však možné nechat psa zaregistrovat i při jiné návštěvě veterinárního lékaře.
0: Evidence tak podle něj bude kompletní do 3 let.
1: Počasí.
0: Převládá polojasno až oblačno s ojedinělými přeháňkami a místy bouřkami. Oblačnost bude postupně přibývat a bouřky mohou být silné, meteorologové před nimi vydali výstrahu. Mohou se také přidat přívalové srážky a kroupy. Teplotu dnes naměříme nejvýše 30 až 33 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Silnice číslo 239 mezi obcemi Černčice a Veltěže na Lounsku, konkrétně obě.

0: pohodové odpoledne. Co nás čeká v našem vysílání? Ode dneška se vrací do vysílání letní speciál Zámecké léto. Další zámek nám už za pár minut představí František Kinský. České Lípě začala uzavírka ulice Liberecké ulice. Ke svým domům se lidé dostanou přes čerpací stanici. Jelníci tam budují kanalizaci a vodovod, které obyvatelům novostaveb umožní po mnoha letech kolaudaci. Podrobnosti zhruba za čtvrt hodiny a řekneme si také, jak plánovat dovolenou s ohledem na počasí.
1: Pohodové odpoledne s Milanem Králem.

dva cůpky mám a duha zlato hřívá, mě vede zpátky k nám. Zas proletím tou brankou, až k lesu můžu jít.

0: Hana Zagorová, písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Severa Studánko Stříbrná. Teď už máme 11 minut po 14. hodině. Letošní prázdniny jsou v našem vysílání stejně jako loni ve znamení zámeckého léta. Každý den vám představíme jeden z našich zámků a budou to samozřejmě jiné zámky než loni, protože se v první sérii ani zdaleka nedostalo na všechny. Každé všední dopoledne s námi navíc můžete krátce před 10. hodinou soutěžit o zámecké cestovatelské balíčky. Průvodcem zámeckým létem je opět František Kinský, který nám právě teď řekne, kam se dnes vypravíme.
1: Zámecké léto.
2: Dnes vás vezmu na výlet severovýchodně od Prahy na zámek Brandýs nad Labem. Původně gotický hrad, přestavěný na renesanční zámek, se stal letním a loveckým sídlem Habsburků. Představí nám ho Jolana Nováková.
3: Určitě jste poznali, koho kastelán brandýského zámku Vítrejtar přivolává.
4: Jsou to ovečky a kozičky, které spásají zámecké příkopy.
3: Návštěvníci jsou stejně jako já mile překvapeni nejen zvířaty v ohradě, taky obdivují pávy, kteří se tady v zámecké zahradě okolo nás pyšně procházejí.
4: Ano, máme tu pávy a jsem tam nějakou slepičku ještě.
3: No a my míříme do zámku, který je významnou renesanční památkou se skvostnými sgrafity. Původně to byl gotický hrad ze 14. století a v polovině 16. století se stal majetkem České královské komory. Procházíme jednotlivými křídly zámku. V průběhu 500 let ho navštívili všichni císaři Habsburské dynastie. A prohlídkový okruh je věnovaný třem významným mužům, kteří to jsou, pane kastelány.
4: Rudolf II., potom dalším tématem je Karel I. a třetím potom Ludvík Salvator Toskánský, člen Toskánských Habsburků vedlejší větve. Všichni tady žili a měli ten zámek velice rádi. A teď si půjdeme podívat k tomu Rudolfovi. V tomhle křídle severním Rudolf pravděpodobně ložnici a tato místnost je jedna z největších. Jsou tady sbírky, které mají vazbu nebo souvislost tedy s Rudolfem II. Hlavní originál je tady reliéf Klanění tří králů.
3: Od roku 1860 zámek patřil rodině Toskánských Habsburků. Pobýval tady arcivévoda Ludvík Salvátor. To byl významný cestovatel a vědec a my tady vidíme část jeho přírodovědné sbírky. Pracovní stůl dokonce vypadá, jako by u něj Ludvík Salvátor ještě před chviličkou seděl a zkoumal brouky.
4: On byl takový multidisciplinární člověk, měl rád i jiné vědy než přírodní a svých 40 knih, které napsal, si zároveň ilustroval.
3: Neuvěřitelné. A dokonce byl přítelem Žila Verna. Posledním majitelem brandýského zámku byl až do roku 1918 poslední císař rakousko-uherské monarchie a poslední český král Karel I. rakouský. Vidíme ho tady na fotce.
4: Karel jsem přijel v 21 letech k dragounům a tři roky poté se oženil se Zitou Bourbon Parma a strávili tady na brandýském zámku v podstatě nejšťastnější část jejich společného života.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Brandýs nad Labem si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámecké-léto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Skupina Kryštof, Tomáš Klus a jejich společný hit s názvem Cesta, 14 hodin 22 minut, pokračuje pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. Liberecká ulice v České Lípě je ode dneška neprůjezdná. Zhruba v polovině začaly výkopové práce související s výstavbou nového vodovodu a kanalizace. Ve vysílání teď zdravím redaktora Jiřího Jelínka, který připravil podrobné informace. Hezké odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Začněme uzavírkou, jak dlouho potrvá a kudy jde uzavřený úsek oběd.
1: Uzavřený je úsek pod Českolipskou teplárnou, jde o křižovatku Liberecké ulice a bezejmenné komunikace mířící k rodinným domům. Potrvá přibližně týden. Do té doby je do zmíněné bezejmenné ulice možné vyjíždět po panelové cestě okolo Českolipské teplárny, no a lidé v západní části Liberecké ulice se ke svým nemovitostem dostanou přes parkoviště u čerpací stanice KM Prona. Zároveň s tím je dočasně zrušená i zastávka autobusů Stará Lípa. Tak to zůstane až do konce prázdnin. Nejbližší náhradní zastávka je Liberecká. Tady dodám, že práce na nové kanalizaci a vodovodu potrvají ještě zhruba rok.
0: Kanalizace a vodovod se staví v relativně nové části. To tam doteď tyto sítě nevedly?
1: Ano, jde o tu bezejmenou ulici, kde si lidé podél někdejší polní cesty začali budovat domy před zhruba 15 lety. Developer jim tehdy sliboval, že parcely připojí ke kanalizaci a vodovodu a vybuduje řádnou zpevněnou cestu. Nic z toho se ale nestalo, nebo šlo o potrubí nevyhovující kvalitou. Domy, kterých je dnes asi už přes 20, proto zatím neprošly kolaudací. Před 6 lety převzalo cestu do majetku město a začalo s přípravou projektu. No a ta výstavba bude stát přibližně 60 milionů korun.
0: Není to jediná kanalizace, kterou teď Českolipská radnice buduje. Můžeš připomenout ten druhý projekt?
1: Ano, ze Staré Lípy se přesouváme na sever města, do lokality Stará Lada. Tam už práce také začaly a potrvají zhruba do poloviny příštího roku a také budou stát i podobné peníze, asi 54 milionů. Stavba mezi místními vyvolala smíšené pocity. Na jednu stranu jsou rádi, že se po desítkách let slibů kanalizace dočkají. Na druhou stranu se jim ale nelíbí, že po nich radnice bude chtít na stavbu přispět. Navíc doteď ani neví kolik a dozví se to, až bude město znát všechny vynaložené náklady, tedy pravděpodobně až na konci stavby. Doposud se mluvilo o částce okolo 100 000 korun jako příspěvek na veřejnou část řadu. Mimochodem, lidé ve Staré Lípě budou platit taky, konkrétně 100 000, pokud se připojí ke kanalizaci i vodovodu, 80 000 korun, pokud jen ke kanalizaci.
0: O stavbě vodovodu a kanalizace ve dvou místech, místních částech České Lípy jsme mluvili s redaktorem Jiřím Jelínkem. Jiří, díky a naslyšenou.
1: Pěkný den.
2: Jsme s vámi i na Českolipsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Sarah Connor dospívala do půl třetí, nám zbývá necelá minuta, posloucháte Český rozhlas Sever a dnešní pohodové odpoledne. Pas, letenka, zbalený kufr a informace o počasí. Asi každý chce vědět, jak bude během jeho dovolené, jenže když si otevřete třeba tři aplikace, každá může ukazovat něco trochu jiného. Ale máme tip, jak se v tom zorientovat. Existují totiž stránky, které spojují téměř všechny numerické modely a čím více se jejich předpovědi shodují, tím vyšší je pravděpodobnost, že právě takové počasí na vaší dovolené bude.
1: A je to všechno na jedné stránce a člověk si může nastavit místo, které ho zajímá, takže pojedeme k moři a dáme si tam třeba Split.
2: Martin Pecha z Českého hydrometeorologického ústavu to teď zadává do vyhledávacího řádku stránky meteorologic.com, kterou si můžeme, a to je velká výhoda, přepnout i do češtiny.
1: A teď si tam vyjedeme prostě všechny dostupné modely. Jo, a můžeme si tady nastavit 3 dny a vidíme prostě, že chvilku se to načítá, jak moc se ty modely liší od sebe.
2: A proto je nejbližší 3 dny vypadají skoro stejně. My tady vidíme graf, kde jsou dny a teploty. Každý ze zhruba 10 předpovědních modelů má svou vlastní barvu. A jsou to vlastně takové vlnky, sinusoidy, podle toho, jestli je den anebo noc.
1: Vidíme, že v nejbližší době, co se týče těch modelů, tak jsou docela sjednocený, že nebudou tam v těch nejbližších 5 dnech nějaký velmi významný teplotní rozdíly.
2: Graf si ale můžeme přepnout i na tlak, vítr, anebo, a já to teď zkusím, očekávané srážky. A tady vidím, že polovina modelů předpovídá na začátek července ve Splitu přece jen trochu deště.
1: To vypadá velmi dobře, maximálně přijde nějaká bouřka.
2: A podobně je to i na německé stránce weatherzentral.de. Také tady jsou předpovědi počasí různých světových modelů i na 9, 14 nebo 16 dnů. A to pro kterékoliv místo na světě.
3: Co se týče teplot, tak ta předpověď má opravdu vysokou spolehlivost, třeba až na nějakých 10 dní dopředu. Problematické jsou srážky. Spolehlivost předpovědi po nějakých 3 dnech výrazně klesá.
2: Vysvětluje Monika Hlavsová z Ústavu globální změny Akademie věd, která se podílí i na webu Intersucho.
3: Ale většinou dáváme k dispozici předpověď na 9 dní dopředu.
2: Eva Kézrová, Český rozhlas. Pro dovolenkový výhled počasí je ale nejpodstatnější, jestli se modely shodují, anebo se po prvních 3 dnech velmi rozchází.
1: Každých 6 hodin se ty modely přepočítávají, pak se třeba i ty ansámbly sjednocují a třeba už druhý den člověk ví, tak dobrý, budeme mít štěstí, vyjde ta slunečnější a teplejší varianta.
2: Různá předpověď počasí je dána rozlišením. Lokální modely řeší každé zhruba 2 km2, globální cílí na plochu asi 5x větší. Eva Kézrová, Český rozhlas.
4: Pohodové odpoledne s Českým rozhlasem Sever.

0: Valdemar Matoška, Co děláš, to udělej rád, tedy písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever. 14 hodin a 30 minut a teď už je přichystaný Milan Knotek, aby nám představil dalšího slavného Severočecha.
1: Slavní Severočeši.
2: Jeho inspirací byla nejprve Itálie. Když ale uviděl krásy českého středohoří, řekl si, že už nemusí jezdit tak daleko. Malíř Adrian Ludwig Richter sice nepochází ze severu Čech, ale zdejší znalci kulturní historie ho dodnes považují tak trochu za vlastního. Narodil se v roce 1803 v Drážďanech. Jeho otec byl rytec. Mladý Ludwig se od něj učil kreslit a pracovat s grafikou. V letech 1823 až 26 pobýval v Itálii. Po návratu působil na kreslířské škole Míšeňské porcelánky. Roku 1836 přešel na Drážďanskou akademii výtvarných umění a stal se profesorem krajinomalby. Adrian Ludwig Richter je považován za jednu z hlavních osobností pozdního romantismu a Biedermajerů v Sasku. Jeho ilustrace pohádek bratří Grimmů, lidových knih a dětské literatury ovlivnily několik generací čtenářů. Přestože je dnes znám hlavně jako ilustrátor, mezi jeho nejcennější díla patří krajinomalby severních Čech. Známe od něj například několik desítek úžasných výjevů hradu Střekov a okolí. Sám nebo se svými studenty zvětšnil také Labské údolí mezi Děčínem a Ústím i přeshraniční oblast Saského a Českého Švýcarska. Jeho oblíbenými místy byly kromě Střekova například hrad Kamík, Krupka nebo Sebuzín. Adrian Ludwig Richter zemřel v roce 1884.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Ilona Čáková, když zbývá pár slov a 14 hodin, teď už a 47 minut odpolední vysílání Českého rozhlasu Sever pokračuje. Ski areál na Ještědu bude i po roce 2027 provozovat slovenská firma Tatry Mountain Resorts. Uplatnila obci, čímž se pachtovní smlouva s městem automaticky prodlouží o 10 let. Jak rozhodnutí vnímá vedení Liberce, tak to zjišťovala naše redaktorka Kateřina Kubíčková. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne, tak liberecký magistrát podle primátorova náměstka Adama Lenerta z hnutí ANO rozhodnutí TMR vítá. Firma na Ještědu působí 9 let a město je s ní spokojené. Aktuálně chce ale jednat o některých úpravách, říká Lenert.
2: Tak, aby lépe vyhovovalo jak sportovním klubům, tak rovněž ale i TMR a městu. Dohodli jsme se, že budeme dál usilovat i o zlepšení služeb v rámci letní sezóny.
1: TMR ročně platí městu na pachtovném zhruba 6 milionů korun. Od toho se ale odečítá částka za služby, které provozovatel naopak poskytuje městu pro sportovní kluby a školy.
0: TMR má ski areál na Ještědu pronajatý od roku 2017, dokdy se mohla rozhodnout, jestli bude dál pokračovat.
1: Obci na dalších 10 let mohla firma uplatnit do konce letošního června. Podle mluvčího Mariana Galajdy se všechny dosavadní investice ukázaly jako smysluplné. Potvrdila to podle něj i uplynulá zimní sezóna, která patřila mezi historicky nejúspěšnější. V rozhodování byla podle Galajdy důležitá chystaná oprava ještěckého vysílače a taky stavba nové lanovky. Firma chce ve spolupráci s městem na Ještědu vybudovat horský rezort s celoročním využitím. Právě to bude jedna z priorit TMR pro následující období.
0: Co všechno je součástí areálu?
1: Ski areál na Ještědu má zhruba 10 kilometrů sjezdových tratí se třemi lanovkami a 5 vleky. Součástí je taky dětský park. Nejvýznamnější změna, o kterou se firma TMR zasloužila, je vybudování páteřní sjezdovky Nová Skalka, která je přes 1,5 kilometru dlouhá a slouží i pro večerní lyžování. Pro další své záměry se TMR nepodařilo získat kladné stanovisko úřadu. Firma chtěla vybudovat ještě další sjezdovky a lanovky mimo současný areál. Ještě doplním, že TMR vlastní nebo provozuje horská střediska, zábavní parky i hotely na Slovensku, v Polsku, Rakousku a v České republice. Hlavním akcionářem firmy je předseda představenstva a generální ředitel Igor Rataj.
0: Zjistila naše kolegyně Kateřina Kubíčková. Děkujeme a naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
3: Jsme s vámi i na Liberecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Petr Hrzek dospíval. Připraveni jsou třeba Eláni a brzy se nám blíží další zprávy Českého rozhlasu Sever. Do studia se vrátí naše kolegyně, no a ta bude mluvit třeba o teplotních rekordech, které byly zaznamenány právě tento víkend.

0: Audioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Hodin.
0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Včerejší teplotní rekord je potvrzený. Meteorologové varují před silnými bouřkami. Bílina nechala opravit lázeňský dům, využití pro něj zatím nemá. Převládá polojasno až oblačno, ojedinělé přehánky a místy bouřky, které mohou být i silné. Teploty vystoupí nejvýše na 30 až 33 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová. Dobré odpoledne. Meteorologové oznámili nový teplotní rekord z neděle. V Doksanech na Litoměřicku naměřili teplotu 41,9 stupně. Potvrdil to Český hydrometeorologický ústav. Podle meteorologů zároveň 9 z 10 nejvyšších teplot, co kdy v Česku byly zaznamenané, naměřili tento víkend. Jediná teplota v první desítce, která není z poslední soboty a neděle, je původní celorepublikový rekord 40,4 desetiny stupně z roku 2012 v Dobřichovicích u Prahy. Ten byl pokořený už v sobotu, když tam meteorologové naměřili 40,9 desetin stupně. Po rekordně tropickém víkendu do Česka dorazí ochlazení. V druhé polovině týdne nejvyšší teploty klesnou na přibližně 24 stupňů Celsia. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Odpoledne by ještě mohly padnout rekordní teploty pro dnešní datum na východě republiky. Na Moravě a ve Slezsku má být totiž až 39 stupňů. Od západu ale postupně přichází oblačnost a bouřky, popisuje ředitel Českého hydrometeorologického ústavu Marek Rieder.
2: Lze očekávat ty bouřky poměrně intenzivní, s intenzivními projevy, s kroupami většími než 2 cm, se silnými nárazy větru a s dalšími doprovodnými jevy.
1: Bílina na Teplicku nechala opravit za necelých 50 milionů korun bývalý lázeňský hotel na Kyselce. Budova má novou fasádu i střechu a rozlehlá terasa před lázeňským domem je už přístupná. Následnou opravu interiéru město přizpůsobí budoucímu využití. O něm zatím není rozhodnuto, říká starosta Karel Matuška z Hnutí ANO.
3: Protože ten objekt je rozsáhlý, je atypický, byl přizpůsobený prostě nějakému účelu a teď je otázkou, jestli ten účel a hlavně ta dispozice odpovídá těm stávajícím potřebám. Je to první krok, který i trošičku možná zaujme a přiláká potenciální zájemce o využití uvnitř.
1: Do přehrady Josefův důl v Jizerských horách má přitékat víc vody. Povodí Labe na ní chce nově napojit Jelení potok více než 2-kilometrovým potrubím. Aktuálně hledá firmu, která práce za zhruba 130 milionů korun zajistí. Přehrada zásobuje pitnou vodou část okresů Liberec a Jablonec nad Nisou. Projekt má zajistit, že vody v přehradě bude dostatek, řekl to generální ředitel Povodí Labe Marián Šebesta.
0: Počasí.
1: Převládá polojasno až oblačno s ojedinělými přehánkami a místy bouřkami. Oblačnost bude postupně přibývat a bouřky mohou být silné. Meteorologové před nimi vydali výstrahu. Mohou se také přidat přívalové srážky, kroupy a silný vítr. Teplotu dnes naměříme nejvýše 30 až 33 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: V Lovosicích došlo k nehodě v ulici Terezínská, srazila se tam dvě osobní auta. A pozor si dejte na silnici číslo 9 u Chlumu na Českolipsku. Na vozovku tam spadl strom a také dráty.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: pondělní červnové, předposlední červnové pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever pokračuje. Vítězný pár třetího ročníku Zlaté lásky si o víkendu znovu řekl své ano. Už za chvíli vám přiblížíme atmosféru a v seriálu Příběhy Severočeské

0: Já myslím, že když textař Michal Bukovič psal text k této písničce Léto, jak má být pro Karla Zicha, tak si určitě nepředstavoval to, co jsme prožili o tomto uplynulém víkendu. 15 hodin a 11 minut pokračuje pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. Po 55 letech manželství si v neděli řekli znovu své ano manželé Jana a Václav Soukupovi z Přílep na Kroměřížsku. Vítězové třetího ročníku soutěže Zlatá láska oslavili díky Českému rozhlasu svůj velký den ve zlínském hotelu Tomášov se svými blízkými. Na místě natáčela redaktorka Markéta Macháčková.
1: Dobrý den, já vás vítám teď oficiálně jménem Českého rozhlasu, celou rodinu a svatebčany.
2: Začíná na terase zlínského hotelu Tomášov slavnostní odpoledne se svatebním obřadem pro manžele Soukupovi z Přílep na Kroměřížsku. Právě oni se stali vítězi třetího ročníku pořadu Zlatá láska.
1: Poprosím Petra Kostku, Karmen Majerovou, aby zaujali svá místa v roli oddávajících.
3: Milá Jano.
4: Milý Véno.
3: Vítáme vás, stejně jako vaši milou rodinu, přátelé.
2: Dlouholetý manželský pár Petr Kostka a Karmen Majerová právě symbolicky oddávají další vítěze romantického pořadu Českého rozhlasu Zlatá láska, kterým právě oni posluchače provázejí.
4: Jako mladí jste pro sebe hledali každou volnou chvíli. Rádi si povídali, drželi se za ruce, dali si pusu a jak jste sami řekli, to zakázané bylo vždy nejpěknější.
2: Z 15 párů, které postoupili do finále, zaujal příběh Jany a Václava natolik, že zvítězili. Posluchačskou cenu získali manželé Věra a Bedřich Zapletalovi z Domažlic na Přerovsku.
3: A tak se vás znovu ptám, téměř po 56 letech, milá Jano, berete si zde přítomného Václava Soukupa za chotě až na věky věků?
5: Ano, i když někdy bylo to, a to bylo dobré udobřování, ale vždycky jsem věřila, že bych si ho zase vzala znovu. Ano.
4: Ptám se i vás, milý Václave, berete si zde přítomnou Janu Soukupovou za choť?
6: Určitě ano, protože za tu lásku, co mi věnovala, za to všechno život stojí, a takže jo, beru a rád.
4: Z moci úřední, která nám byla svěřena, si dovolujeme prohlásit vaše manželství za pevné, stále platné.
3: Prosím. Polipte se.
2: Kromě svatebního obřadu spojeného s hostinou pro rodinu a přátele získali manželé Soukupovi lázeňský pobyt v Karlových Varech, hodinky a šperk. Když si vzpomenete na tu chvíli před 55 lety, jaký ten den byl?
5: Takový zvláštní, člověk nevěděl, do čeho jde, ale chtěli jsme, aby ta láska vydržela a aby jsme byli vždycky jeden pro druhého blízko.
2: Pane Václave, a jaký byl ten dnešní symbolický svatební obřad?
6: Tak dneska to bylo zase úplně něco jiného, jak když jsme byli mladí, jo. Teď člověk to si už prožil a ta láska vzrostla ještě víc, jak když bylo za mladá.
2: A co by popřála Jana Soukupová do manželství budoucím párům?
5: Vydržet spolu a my se rádi. A nám se za 14 dnů dává vnučka. A tak bych říkala, ať ti mladí vydrží. A to přejde, ty starosti nebo něco, ale ta láska vydrží a pak to stáří je nejpěknější ve dvou.
2: Ze Zlína Markéta Macháčková, Český rozhlas.
0: A ještě doplní, že fotografie z oslavy si můžete prohlédnout i na našem webu. Všechny tři ročníky Zlaté lásky vám také připomeneme po celé letošní prázdniny. Od dneška totiž každý všední den po 21. hodině vysíláme medailony jednotlivých zlatých manželských párů ze všech tří řad Zlaté lásky. Stále pěkné a pohodové odpoledne s námi.

0: Kunecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neústupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Marie Rotrová dospívala písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever a před námi je seriál Příběhy severočeských měst a obcí. A my se vydáme tentokrát do města, kde jsem shodou okolností trávil ten uplynulý horký víkend. Bylo to většinou v řece, tou řekou je Ohře, a do Libochovic nás teď pozve Alena Škraňková.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Město Libochovice najdete na Litoměřicku, na levém břehu Ohře. Součástí města jsou také vesnice Dubany a Poplze. Libochovický zámek je oblíbeným místem filmařů. Počátky města jsou spojené s klášterem v Teplé. Na přelomu 13. a 14. století patřilo Hinkovi ze Žleb a Lichtenburka. Město pak na krátkou dobu patřilo králi Janu Lucemburskému, než ho prodal Zbyňku Zajíci z Valdeka. A když přeskočíme 200 let, dostaneme se k dalšímu majiteli, Janovi staršímu z Lobkovic. Ten si prý vyprosil u císaře Ferdinanda I. povýšení Libochovic na město, což se stalo v roce 1560. Jan také nechal postavit na místě staré tvrze Zajíců nový zámeček, základ současného zámku. Libochovický zámek je oblíbeným místem československých filmařů, tak schválně, jestli jste ho poznali. Objevil se v pohádce Jezerní královna, v komedii Hodíme se k sobě, miláčku, anebo v 16. případu majora Zemana v epizodě Dáma s erbem. Asi nejslavnějším libochovickým rodákem je slavný přírodovědec a lékař Jan Evangelista Purkyně. Narodil se 17. prosince 1787 přímo na zámku, protože jeho otec tam byl správcem.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

0: Robert Křesťan, skupina Rangers, její hit Vím, vím. Máme tady 15:30, pokračuje pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Tajemná Indonésie, to je přednáška cestovatelky Jany Wolfové z cyklu cestovatelských přednášek, které pořádá ve svých prostorách obchodní centrum Most. Podrobnosti zjišťovala naše reportérka, regionální stopařka Veronika Jaklová. Pěkné odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
0: Kdo je Jana Wolfová a jak se dostala k cestování?
2: Jana Wolfová studovala v Indonésii stínové divadlo. To je divadlo s plochými koženými loutkami, naprosto originální a typické jen pro Indonésii. Je propojeno s hudbou a tanci a souvisí i s rituály a indonéskou kulturou. Janu Wolfovou zaujal tamní žebříček hodnot i mentalita lidí. Nestěžují si, i velmi chudí lidé nezávidí a pořád se smějí a k vděčnosti jim stačí, že jsou zdraví a mají misku rýže. Rodina a mezilidské vztahy jsou pro Indonésany na prvním místě. Neuvidíte tam bezdomovce, protože člověku v nesnázích pomůže rodina anebo soused. Spolu s manželem Jana Wolfová cestuje, organizují cestovatelský festival kolem světa, také založili neziskovou organizaci Kintari Foundation, která letos slaví 20 let a podporuje talentované a chudé děti v Indonésii v dalším vzdělávání. Zrovna teď jedna jejich studentka dokončila první ročník studia tropického zemědělství na vysoké škole v Čechách. Do Indonésie manžela jezdí každý rok, říkají, že je to tam jejich druhý domov.
0: Název dnešní přednášky je Tajemná Indonésie. Co je na ní tedy tajemného?
2: Cestovatelka na přednášce nebude mluvit o turisticky objevených místech Indonésie, ale o méně známých a komerčně nevyužívaných ostrovech jako Sumba a Siberut. Tam žijí zvláštní etnika se specifickou kulturou a i krajina těchto ostrovů je prý úplně jiným světem ve srovnání s ostatními ostrovy Indonésie.
0: Dozvěděla ses nějakou třeba perličku o Indonésii?
2: Dozvěděla. Podle Jany Wolfové například na ostrově Siberut prší téměř každý den v roce, takže tam není možné vypěstovat rýži. Mentavajci, kteří tam žijí, mají tedy jako základ jídelníčku ságo, což je dřeň palmy, a ságové červy. Mají šamana, chodí oblečení jen v rouškách, neznají peníze, takže platidlem je tam rýže nebo olej. Mentavajci neznají ani auta a motorky, protože tam nejsou silnice a dokonce ani cesty, jenom džungle. Indonésie je tak země mnoha světů. Siberut, to je návrat v čase o 500 let, a Jakarta, to je zase svět mrakodrapů. Takže zajímavosti o těchto světech se lidé mohou dozvědět na dnešní přednášce Jany Wolfové od 17 hodin v C-zóně obchodního centra Most a vstup je zdarma.
0: Díky za informace a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: A já ještě dodám, že po dnešku bude cyklus cestovatelských přednášek v obchodním centru Most pokračovat až v září a v říjnu.
1: Regionální stopař.

0: Václav Neckář a filmový hit ze slavných básníků Křídla ulozí jinak u nás písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever. V dopoledním pořadu Dáme řeč jste dnes s kolegou Zdeňkem Lukeslim probírali samozřejmě aktuální téma, a to vedra. Do studia se dovolala také posluchačka Jana z Děčína, která si myslí, že díky vedrům se zvedne porodnost.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače. Samozřejmě, že všichni budou říkat, že jako trpěli v těch horkách a že z toho mají strach, jak se to bude dále vyvíjet. Ale já naopak si říkám, že z toho budou mít radost porodníci a porodnice, protože si stěžují, že se snižuje stav dětí, obyvatel, že musí zavírat porodnice, protože tam mají málo případů. A já si právě tohleto spojuju s tím, že lidi jdou večer spát, je jim horko, spotějí se, pak se jdou vysprchovat, vrátějí se na lože a zjistějí, že nemusí jenom spát. A mám pocit, že příští rok na jaře, co bude únor, březen, duben, tak najednou se začnou plnit porodnice a že z toho bude mít stát radost, že se mu zvyšuje počet obyvatel.
2: No a jak jste zvládla vy ta vedra?
1: Když jsem šla třeba v pátek do klubu důchodců, tak jich tam bylo plno a rozdávaly se tam vějířky, takže se mohl člověk obývat vějířem, aby se ochladil.
0: Tak si to někam poznamenejte, jestli za 9 měsíců se opravdu ta porodnost v Česku zvedne. Teď pokračují Genesis, já ještě doplním, že zítra proberete mistrovství světa ve fotbale. Jak hodnotíte výkony našich, kdo z našich fotbalistů podal skvělý výkon, kdo zklamal, kdo podle vás bude letos mistrem světa? Už teď můžete psát na e-mailovou adresu damerec@rozhlas.cz nebo volejte po 9. hodině přímo na náš známý telefon 475 212 212. 15 hodin, 42 minut, stále pěkné a pohodové odpoledne s Českým rozhlasem Sever.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: pohádky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Pokračuje pohodové odpoledne, naladili jste si Český rozhlas Sever za 11 minut, už je tady 16. hodina. Přehrada Josefův důl získá další zdroj vody. Největší vodní dílo v Jizerských horách zásobuje pitnou vodou část okresů Liberec a Jablonec nad Nisou. Další přítok vody tak zajistí spolehlivé dodávky kvalitní vody pro stále početnější aglomeraci. Povodí Labe teď vypsalo soutěž na firmu, která kromě podzemního potrubí postaví i malou vodní elektrárnu a trafostanici.
2: Nevím, že by to v Čechách někde vzniklo, ale vlastně pod hráz je zaústěn takzvaný jelení potok, no a my ho na horní části přehradíme a potrubím budeme převádět část té vody do té nádrže.
3: Popisuje celý projekt generální ředitel povodí Labe Marian Šebesta. Díky vodě z jeleního potoka se Josefodolská přehrada zkapacitní o 8%. Jelení potok ale přitom nesmí být ohrožen. Průtok v něm nesmí klesnout pod 35 litrů za sekundu.
2: Tam bude jenom malinká hrázečka a vlastně od nějakých průtoků vyšších, než co musí týct do toho jeleního potoka, tak budou ty vody převedeny tím potrubím. Tam to bude víceméně skryto v cestách nebo v lesních cestách nebo vedle těch lesních cest, to znamená, nebudou tam žádný velkozásahy. A samozřejmě zase větší průtoky, než pojme to potrubí, tak zase potečou tím jelením potokem.
3: A kolik to bude stát?
2: Tohle legrace je v tom terénu asi za 122 milionů, ale zatím to jsou náklady dle rozpočtu. My teďka začínáme soutěž. To znamená, uvidíme po soutěži, doufejme, že se to třeba sníží. Financovat to bude ministerstvo zemědělství a my budeme spolufinancovat.
3: A kdy začnete kopat?
2: Začne to, až budeme mít zhotovitele. To znamená, my teďka předpokládáme, že zahájíme po prázdninách výběr zhotovitele. Když ho na podzim budeme mít, tak příštím roce začne.
3: Celá akce má trvat 3 roky. Nejde ale o jedinou investici povodí Labe na Liberecku. Jednou z nich je i úprava koryta Lužické Nisy u krajského úřadu v Liberci. Tento týden tam město zahájí druhou část úpravy náplavky, říká Marian Šebesta.
2: Město tam dělá tu pobytovou zónu a my máme návrh na revitalizaci toho vlastního koryta, která doplní to, co tam dělá město. Teďka to vypadá jako průmyslový náhon, je to prostě obdélníkové koryto s vydlážděným dnem a my chceme, aby vypadalo trošku přírodněji. To znamená, budou tam udělané prahy, které budou pod jednem a do toho budou zakotveny při březích různě velké balvany a samozřejmě se to bude nějakým způsobem vyvíjet, protože něco se zanese a ta proudnice se tam prostě trošku rozvlní a nebude to vypadat tak továrně.
3: No a nebudou ty kameny vadit v korytu třeba při povodni?
2: Samozřejmě pro nás to bude znamenat zvýšenou potřebu údržby, protože po každé větší vodě se to bude muset vyčistit a podobně, ale s tím počítáme.
3: Kompletně dokončená má být náplavka v příštím roce. Jana Pavličková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: děkuju ti.
1: Pondělní pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever je u konce za 5 minut. Už tady budeme mít další zprávy, s nimi do studia přijde Petra Firstová, pak bude na řadě pravidelná humoriáda a hostem dnes bude herečka Kateřina Macháčková. Tak si připravte telefony, za chvíli se to všechno rozjede.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Český hydrometeorologický ústav varuje před bouřkami. Záchranáři v Ústeckém kraji museli v neděli vyjíždět k rekordnímu počtu zásahů. Bylo jich 370. Ministr Macinka doplnil prezidenta Pavla v české delegaci na summit NATO. Zítra čekáme oblačno až zataženo, po ránu občasný déšť a teplotu naměříme nejvýše 25 až 28 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová. Dobré odpoledne. Meteorologové dál varují před vysokými teplotami. Na Moravě můžou odpolední maxima překročit i 37 stupňů Celsia. V Čechách a na Vysočině navíc hrozí velmi silné bouřky s přívalovým deštěm, kroupami a nárazy větru až 90 km za hodinu. Smogová situace kvůli vysokým koncentracím přízemního ozónu dál platí pro Prahu a střední Čechy. Během neděle záchranáři v Ústeckém kraji vyjížděli zatím k rekordnímu počtu zásahů. Bylo jich 370. Část případů podle mluvčího zdravotnické záchranné služby Prokopa Voleníka souvisela s extrémně horkým počasím, kdy teploty přesahovaly i 40 stupňů Celsia.
2: Jsme udělali, dá se říct, rekord v počtu výjezdů, kdy náš průměr se pohybuje kolem 270 výjezdů za 24 hodin. Realizovali jsme 370 výjezdů. Máme tak nárůst o 100 výjezdů oproti normálnímu průměru. 30 výjezdů vlastně byly ke kolapsovým stavům, způsobeným vlastně z horka.
0: Město Turnov bude znovu hledat projektanta, který má navrhnout výstavbu bytů v areálu shořalého mlýna. Má tam vzniknout 14 malometrážních jednotek. V prvním kole výběrového řízení firmy nedodaly potřebné dokumenty. Jednu město ze soutěže vyloučilo. Pokračuje starosta Tomáš Hoke ze Starostů pro Liberecký kraj.
3: A když jsme to takhle jako všecko sečetli dohromady, tak jsme říkali, no tak ještě jako to vyhlásíme znova a zkusíme to nějak jako lépe specifikovat, o co nám vlastně jako běží. A vlastně mám to připravený jako druhou etapu třeba pro dostupné bydlení.
0: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů v pátek doplnil prezidenta Petra Pavla a jeho doprovod do české delegace na summit NATO v Ankaře. V jejím čele bude premiér. Oznámil to sám Andrej Babiš z ANO. Podle něj je v zájmu Česka, aby spor o účast prezidenta na summitu dál nepokračoval. Dodal ale, že za nejlepší řešení by považoval, kdyby Pavel na své účasti netrval.
1: Počasí.
0: V platnosti je výstraha před velmi silnými bouřkami. Mohou se také přidat přívalové srážky, kroupy a silný vítr. Zítra bude oblačno až zataženo, hlavně ráno a dopoledne s občasným deštěm. Během odpoledne budou srážky přechodně slábnout, později večer a v noci se opět vyskytnou místní přehánky nebo bouřky, a to i silné. Nejvyšší teploty zítra naměříme 25 až 28 stupňů, na Litoměřicku a Roudnicku až 29 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Ve Frýdlantu na Liberecku došlo k dopravní nehodě v ulici Komenského. Srazil se tam autobus s osobním autem a na místě se teď tvoří silný provoz. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Kateřina Macháčková. Dobrý den, ahoj, vítej.
5: Ano, ahoj, vítej, krásné odpoledne všem.
4: Ano, kdo se s námi na hodinku zastaví, osvěží se a řádně pobaví.
1: Humoriáda.

0: skupina Jojobent, Rybitví a další obce naší hezké české, moravské a slezské vlasti, ano, dohromady ano, vzato ano. České republiky. Tak, Kateřina Macháčková ve studiu, ano. Jak se má, co dělá, zvláště v těchto horkých dnech, nám poví teď.
1: Tak já tak jako v podstatě jsem zalezla doma. Já jsem naštěstí zimomřivá, takže mě začalo být horko asi převčírem. Ale já se na ty, je léto, já se na ty zprávy dívám pozitivně. Já nečtu každou zprávu o počasí jako horor, jo. Nebo teď tady byl pan hlasatel a v podstatě každá ta zpráva byla nějaká katastrofická, že jo. Tak my jsme nemývali, jako v těch lokálkách nebyla klimatizace a jezdilo se teda normálně. Nikdo to nějak neřešil, že jo, tady všecko, nebo že bude pršet, tak pršelo, někdy nepršelo. Vím, že v 70. letech, v 80. byla dvakrát vyhlášena, že se, asi bude doba ledová, jo. Pak jsem jednou zažila, že jako zase už jako, že bude jako, že budou tropy a tak, no. Já myslím, že planeta si bez ohledu na nás pidí tady, co se dneska chceme odpojené tady smát a nechceme nějaké katastrofické zprávy, tak jako si dělá, co si chce dělat.
0: Ona si to zařídí a my se přizpůsobíme.
1: Ano, a my se přizpůsobíme.
0: Nic jiného nám nezbývá, že?
1: Ano, právě. Tak, my se tady pobavíme.
0: Ano, jdeme se osvěžit prvním humorem. Kateřino, co si dáme?
1: No, máme tady Lubomíra Kostelku, což já ho miluju. On strašně jako hrál v různých jakoby filmech, v zábavných pořadech a tady je Silvestrovský večer a ženy. A bude s Jiřím Lírem.
0: Ano, a je to z Československé televize v roce 1971.
1: No to jsem určitě viděla.
0: Tak si to připomeneme.
1: Ano.
2: Petře. Člověče, vzpamatuj se, přece nebudeš tady sedět sám na Silvestra, tady v tom kamrlíku.
3: Ale kamaráde, je to o tebe báječné, že jsi vzpomněl, ale takový je úděl nás svobodných, nedá se nic dělat. Pozvalo mě 20 rodin, samých dobří známým, jenže půjdu k jedněm, ostatní se urazí.
2: Ale prosím tě, no tak si vezmeš taxíka, všechny pěkně objedeš, pogratuluješ jim a zůstaneš u nás.
3: A v lednu se půjdu klouzat, viď? Kamaráde, víš, co mě ta legrace stála peněz? Pane, já zůstanu tady v klidu a míru svého pokoje a sám, Oskar.
2: Ale prosím tě, nepropadej melancholii, to dělá ta tvoje psí osamělost. Já bych strašně rád, aby si jednou pocítil, co to je teplo rodinného krbu, co to je domov, co to je manžel.
3: No počkej, s tvou ženou, to bych se nenudil, to jo. Se přiznám.
2: To chápu, protože...

0: Protože Klára to je taky ideální manželka, kamaráde. Věrná, spolehlivá, pro všechno má pochopení.
1: Pro Ilonku taky?
0: Prosím tě, o tom nemá ani ponětí. Ale Ilona, chlapče, to je docela něco jiného, to je bouřlivý mládí, to je romantika, to jsou ideály a kromě toho je taky do mě celá pryč.
1: Víš, co mě zajímalo, Oskárku? U které z těch dvou budeš trávit dnešní večer?
0: Já se obětuju a zůstanu doma, chlapče. Bravo. Ale budu smutnej, když vím, že můj nejlepší přítel a kamarád sedí tady úplně sám, nemá tady nikoho, kdo by mu podal šálek čaje, kdo by ho pohladil, nemáš tady aspoň gramofon.
1: A kamaráde, já jsem šťastný bez gramofonu. Já totiž zbožňuju klid, víš, Oskárku. To je to, co ty neznáš a nikdy nepochopíš.
0: Nedá se nic dělat, chlapče, přikuklem si. Šťastný a veselý.
1: Šťastný a veselý.
0: A dobře to užij tady.
1: Dobře to a pozdravuj Klárku.
0: Buď zdrav.
1: Nazdar.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tolik prozatím, začátek silvestrovského večera s Lubomírem Kostelkou a Jiřím Lírem. Kateřino, ty si oba tyto pány potkala pracovně?
4: No tak já jsem hodně měla štěstí, že jsem točila s Vladimírem Menšíkem a to byli spolužáci a kamarádi už z Brna. A vždycky, když hrál Menšík, tak hrál Kostelka. On teda, myslím, že byl jako takovej nedoceněný a hrával menší role, ale mezi tím nám vyprávěl historky, takže my ho známe hodně jako ze zákulisí. Ale byl báječný, natočil několik krásných věcí. No a Jiřího Líra znám ještě jako dítě, když byl v angažmá Budějovicích a s jeho dcerou Káťou jsme si hráli na Divadelním dvoře. Ona byla o rok mladší. Jo, takže s tou se jako takže s rodinou Lírových se velmi jako dobře znám a Lubína Kostelku jsem opravdu měla ráda. Mm-hmm. No.
3: Tak Lubomír Kostelka je Jiří Lír, Kateřině Macháčkové důvěrně známý. Můžou být i u vás za chvíli, když dáte Ačka. Když dáte Bčka, nastoupí Lubomír Lipský jako plavčík na plovárně. Vyberte si SMS-kou humor.
4: Ale si zde mohla Hanrbolcovou, pozor, potom.
3: Potom, až.
4: Jo, až potom, tak pardon, nebudu předbíhat.
3: Vyberte si SMS-kou humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Pardubické léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
2: V dnešní humoriádě jsou s vámi Kateřina Macháčková a Pavel Kučera. Těšíme se na vaše hlasy. Přidáme je buď to Lubomíru Kostelkovi, nebo jinému Lubomírovi, a to Lipskému. A s tím má Kateřina taky něco společného?
3: No vzdáleně.
2: Prozrad.
3: V podstatě, ano, jeho bratr slavný Oldřich Lipský, režisér, měl manželku, která byla léta na damu pedagožka pohybu. Takže s tou se znám velmi dobře a s jejich synem, jako Daliborem, ten zase dělal střihače a teď snad režíruje a tak, ten můj vrstevník a to jsme, se známe moc dobře, kamarádi.
2: Takže to, jaké umíš pohyby, za to může švagrová pana Lubomíra Lipského?
3: Ano, ano, ale nevím, jestli se na mě zrovna, jako by ona nejvíc projevila jako kladně.
2: Necháme to,
3: ne, to necháme
2: v posouzení
3: jiným. Kotrmle dozadu neumím.
2: Já už asi taky ne, ani možná dopředu ještě bych to zvládl z donucení. Dobrá, jdeme na naše posluchače 731-800-900, kdo je tady? Dobrý den.
4: Dobré odpoledne. Standa Zemník vás zdraví, paní Macháčkovou.
3: Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne. A paní Macháčková, teď je to zámecké léto, pořad na Hradeckém rádiu.
2: Na všech regionálních stanicích, ano.
4: Takže i vás zdravím jako zámeckou paní.
2: No, prosím.
4: A dal bych si béčko.
2: Děkujeme pěkně.
3: A jak to souvisí?
2: No, souvisí to tak, že jsi prožila život na zámku.
3: Jo, a takhle, ano, ano.
2: A byl to dlouhý seriál.
3: Ano, ano, jasně, už jsem pochopila.
2: Děkujeme, Stando, mějte se hezky. Zveme dalšího do našeho vysílání. Kdo pak je to? Dobrý den.
5: Dobrý den. Zdravím vás, Pavle. Doufám, že to dneska nepopletu, že tam jste.
2: Určitě ne, ano, souhlasím.
5: A paní Kateřinu?
3: Děkuji moc, děkuji.
5: Děkuji vám k vašemu svátku, pane Pavle. Hodně zdraví.
2: Děkuji pěkně.
5: A prosím, Ačko.
2: Máme zapsáno.
3: Děkujeme.
2: Hezký den a díky moc. Mějte se hezky. Dobré odpoledne, další. Vítáme vás. Dobrý den.
6: Dobrý den. Zdravím vás také, paní Macháčkovou, i vás, Pavle.
3: Moc vám děkujeme.
2: Ano.
6: Karel z Bojkovic. A já bych si přál pana Lipského.
2: Děkuji. Děkujeme.
3: Ano, děkujeme.
2: Naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi teď?
7: Dobrý den, Braňo z Martina.
2: Zdravíme.
3: Dobrý den do Martina.
7: Hlasujem za Ačko a Pavel, všetko dobré, hodně zdravia prajem.
2: Ďakujem veľmi pekne.
3: Pavel má dnes meniny.
2: Teď ti to došlo.
7: Ježi,
3: tak ja mám Petra doma, syna.
2: No, Petra, Pavel, to máme spolu teď.
7: Tak aj
2: no.
7: Jemu, ano. Nech sa darí, všetko dobré. Dovidenia.
2: Braňo, ďakujeme, ďakujeme srdečne. A další je s námi pán nebo paní, dobrý den.
8: Mhm. Tak přeju vám taký krásny den.
2: Děkuji.
8: A chtěla bych Bčko.
2: Ano.
8: A přeju Pavlovi ke svátku hodně zdraví.
2: Děkuju, děkuju. Díky moc.
3: Ano.
2: Mějte se hezky.
3: Naschledanou. Mějte se krásně, naschledanou.
2: Tak a plavčík na plovárně je váš Lubomír Lipský, má slovo.
9: Závod CHEP, provozovna Písek, dislokované pracoviště plovárna Jevíčko. U telefonu Štika. Co, kdo volá? Oddělení 005, plavčík Rybka? O, zdraví vás Rybko. Tak co si přejete, Rybka? Co, cože? Že se někdo topí? A zdali pro ně můžete skočit bez příkazu podnikového ředitelství? Okamžik, Rybka, okamžik, sečkejte u aparátu, vypátrám, zavolám druhým telefonem, sdělím, okamžik. Halo, ta ještíka z Jevíčka. Máme zde takový zvláštní případ. U nás na plovárně se někdo začal topit. Tedy ve vodě, prosím. Má pro něj plavčík Rybka skočit, anebo nemá? Cože? Rozumím. Děkuji. No, pěkně děkuji. Tak. Halo, Rybka? Haló, Rybka, tak helíte, prý si to máme rozhodnout sami. Prý to je naše věc, tak víte co, tak tam skočte, jo? No co, já to beru přece na sebe. Nejsme byrokrati, Rybka, že ano? A nestratíme to nejcennější, co dneska máme. Holý lidský život v produktivním věku, že ano? Ože, haló, Rybka, pozor, pozor. Upozorňuji, že dotyční topící se musí mít podle paragrafu 17 z roku 1907 své bydliště u nás, jo? Jinak by za to nemohl vzít žádnou zodpovědnost. Cože, Rybka? Že už se hodně topí? Co, že už má ruce nad vodou? Žuj, Rybka, helejte, tak mu honem do nich vražte dotazník. My dole přece nejsme žádní byrokrati, že ano, ale něco v ruce mít musíme, že? No co, tak jak se to dělá, helejte, rodné číslo, že ano, zaměstnání. No, jak byste otahal, kdybyste nevěděl, o koho jde čoveče? Ještě, abyste nám tak vytahl nějakého recidivistu. To by nás zhora pěkně sprohnali, že ano? Jo, haló, Rybka, a ještě stav, jo? Stav, co špatný, ale tak já to nemyslím. Jestli je svobodný nebo ženatý, jo? Hejte, Rybka, ženatýho netahejte, tomu tam bude líp.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik pohled na plavčickou, jak se tomu říká, profesi z pohledu ale administrativního, úřednického.
3: To je
2: úřednického.
3: Škoda, že jsme upustili od těchto dotazníků za každých okolností. Jo?
2: No, tak nevím, v tomhle případě bych od nich upustil a zachraňoval.
3: Ano, ne, tak ne? Já nevím, tak jako pořádek mít ve všem.
2: No, tak je přísná dneska, Kateřina. Tak přátelé, vy si vyberete sami Lubomíra Lipského, tentokrát s onou zmíněnou Zdenou Hadrbolcovou, anebo Petra Novotného. A k té Zdeně nám chtěla Kateřina něco říct.
3: Ano, já jsem přišla do divadla, bylo mi 22, už jsem měla půlročního syna a vypadala jsem tak na 14 a vím, že seděla jsem vedle Zdeny v šatně, ještě tam s námi seděla Marie Drahokoupilová a vždycky, když nás inspicient volal na jeviště, tak volal paní Drahokoupilová, paní Hadrbolcová, ne, slečna Hadrbolcová, slečna Drahokoupilová a paní Macháčková.
2: Aha.
3: Jsem to spletla, no, takže vtip jsem vzala stranou. No.
2: Dobře, takže jste spolu seděli.
3: Seděli 20 let.
2: A byla, no, taková maminkovská, jako ji známe z těch rolí filmových.
3: Byla taková zvláštní.
2: Aha.
3: Kdežto ta Mařenka je noblesní a jako vždycky byla nad věcí a taková to. S tý souzenou jsem si nevěděla rady nikdy.
2: Aha.
3: Nikdy, ani předtím, ani potom.
2: Takže jste se nebavili?
3: Ale nebavili jsme se, bavili, ale byla taková zvláštně neosobní. Ale tak byli lidi jako Iva Hitnerová, nebo se kterýma se... No, ne, tak já
2: prostě
3: jsem
2: nebyli
3: takový...
2: jste parta hic v té šatně. No,
3: no nebyla jsem parta hic.
2: Schrneme, no. Takže Zdena s Lubomírem Lipským Ačko, Petr Novotný Bčko, hlasujte Humor, Mezera A nebo B, SMS-kou na 90 011 04, telefon 731 800 900. A teď tu má Lenka Filipová pro nás písničku Norský dřevo.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Tak to byla doslova po pěti letech novinka od Lenky Filipové z autorské dílny Ondřeje Soukupa a Gábiny Osvaldové.
2: Novinka? No, krásná.
1: No, letošní. Popravdu čerstvý kousek od Lenky.
2: Nádherná.
1: No a Lenka Filipová je taky propojená s Kateřinou Macháčkovou.
2: No tak ne, jako spíš její táta Adolf Filip, herec, který hodně hrál. Seznámila jsem se s ním v divadle u Volkru, kde jsem hrála pohádce, jak se brouci měli rádi. Tam si mě vyhlídl Petr Svojitka. A pak, když jsem jako porodila, tak jsem šla do divadla v Libni a tam přišel posléze Adolf Filip a byli jsme velký přátelé, jo, ještě i přes toho Petra a jako výborný jako kolega, fakt, jako, no.
1: Dobře.
2: Hodně točil.
1: Adolf Filip je to jméno, o kterém byla řeč.
2: Byl hrdej na svou dceru,
1: no,
2: kdyby
1: tuší, aby ne.
2: jak ona, ale ona potom ještě, jakoby,
1: a zase
2: se vylepšila.
1: Paní Lenka je hrdá na svou dceru Leny, takže to pokračuje.
2: Ano, ne, to je nádherný.
1: Nekonečný řetězec.
2: Ano,
1: umělecky
2: Filipovi.
1: Rodinný. Tak přátelé, další jména máme pro vás Lubomír Lipský nebo Petr Novotný. To je aktuální hlasování, ano, ke kterému se vracíme právě teď. No a zveme vás 731 800 900. Přidejte své hlasy, prosím. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy, já vás zdravím a prosila bych Ačko.
1: Děkujeme pěkně, hezký den. Naslyšenou, dobré odpoledne. Haló? Už
4: dobrý
1: vás
4: den.
1: Slyšíme, dobrý ano. Den.
4: Tady František z Lipska a přeli bychom si Lubomíra Lipského.
1: Výborně,
2: ano, děkujeme.
1: A děkujeme. Hezký den přejeme.
2: Mějte se krásně.
1: I dalšímu, dobrý den.
5: Dobrý den, dobré humoriádnické odpoledne. No. Zdravím do humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Kateřinku Macháčkovou.
2: Moc děkuju.
5: Dobrý den, paní Katko.
2: Ano, mám taky krásný den.
5: Děkuji, přeji vám krásné léto, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeji krásný tropický večer či příjemné probouzení do úterního rána všem posluchačům, možná trochu deštivého. Mějte se krásně, posluchačka Růžena z Rychnovska.
2: Děkuji vám, paní Růženo.
1: Dobrý den, vítejte.
6: Dobrý den, tady mě vás Prahy 8, já vás oba dva zdravím. Jak vás, Pavle, tak paní Macháčkovou, protože my se známe z divadla, já jsem tam kdysi točil, to už je dávno.
2: Ano.
6: Pro pana Lipskýho.
1: Dobře.
6: Protože s ním jsem dělal tu věc, která byla nádherná v Karlickém divadle teda, když jsme z Nového Jorku, kde naprosto skvěle řádil, to prostě výborný.
2: Ty krásný.
1: Tak děkuji.
6: Takže bych byl proto děkuju,
2: Mílo, my zdravíme. Taky děkujeme, mějte se moc krásně.
1: Přesně tak. Tak, přátelé, je dohlasováno. Lubomír Lipský, jak byl soudruh Pipka odměněn? Silvestr 1960 a zmíněná paní Zdena Hadrobolcová.
7: Jo, on si Pipku podá a já se budu kvůli němu tento, ne? Tak pár úderů od kraje, Helenko. Počkej, tolik ne, to je moc. No, ťukni. Tak. Počkej, to je zase málo, asi tak doprostřed někam. Tak a piš. No. Josef, Pipka.
8: Je vedoucím střediska 22.
7: Jo, je 22, ale nakonec napiš sice.
8: Je vedoucím střediska 22 sice?
7: Ano, je vedoucím 22 sice, ale skrz nedostatek organizační schopnosti.
8: Pro nedostatek, ne?
7: Dobrý. No. Nedostatek organizační schopností není schopen zajištění splnění úkolů v normální pracovní době.
8: Normální pracovní době, chudák Pipka.
7: Jo, jen holiduj, prosím tě. U svých zaměstnanců dělá často líbivou politiku, jo? A co tam bylo dál?
8: Pro svou veselou povahu, přímost a houževnatost.
7: Jo, to zrovna akorát, jo. On si ho podá a Pipka bude mít veselou povahu, ne? Hele, napiš tam, jedná lehkomyslně, často i demagogicky a je, počkej, jak to tam bylo, houževnatost, nic, a je tvrdohlavý jako mezek.
8: No ale, mezek nemůžeme přece psát do návrhu, prosím.
7: No tak to napiš bez toho mezka. Pod jeho vedením středisko stěží plný plán. No a k tomu napiš, že skrz to doporučujeme, aby Pipka dostal starou belu a ne odměnu. Tak.
8: Ne,
7: prosím.
9: Tak mě dostanou ty návrhy, hrdina?
7: Jo, už se to dopisuje soudru řediteli, právě děláme tečku, soudru řediteli.
9: No, fajn. Jo, měl jsem tady toho Pipku, hrdina.
7: Je.
9: No, ale já ti řeknu, on je to správný chlap. Správný a rovný chlap, víš? No tak ty návrhy, hrdina, jo, ty
7: ano,
9: návrhy.
7: Ano, soudru řediteli, ano, už to posílám. Tak. Pro Krista pana, co to trháš?
8: No ten první návrh, pochopitelně.
7: Ježišmarja, prosím tě, ale honem nový papír a rychle. První návrh, ty. Pár úder od kraje, nemoc, nemálo, do prostředka a píš.
8: Tak prosím.
7: Soudruh, ano, soudruh Josef Pipka je obětavý pracovník.
8: Obětavý.
7: Je velice
8: moment.
7: Oblíben, tečka. A tak dále.
0: Humoriáda.

0: Manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
3: A teď s herečkou Kateřinou Macháčkovou budeme probírat její léto. Na co se chystá, na co se těší?
4: No, Kateřina, já se moc těším, že jedu s celou rodinou, sice letos jenom na týden, se všema svýma dětma, čili dvěma, se všema svýma vnoučatama, čili čtyřma, že jedeme do Řecka na Itaku a jedeme na takovou plážičku, kam jezdíváme a já to tam miluji a hlavně jsme tam všichni.
3: To už je na takový rodinný mikrobus, ne?
4: No, tak oni jedou, dvě skupiny odjížděly včera trajektem, no a my poletíme jako s dcerou a tady s vnučkou. Tady.
3: Ano, jeden tady vzorek mám, vnoučat takový, tady máme sebou.
4: Ano, mám tady, tak ta si hraje nějaký hry. takže to se moc těším a pak ještě pojedu někam do Františkových lázní, protože všichni tam budou mít nějaký povídání a tak a jinak já víceméně jako se budu připravovat už v odpočívat.
3: Letní klid před podzimním rozbouřeným divadelním světem.
4: Trošku jsem si říkala, že budu dávat do pořádku zahradu a dům, ale zřejmě možná k tomu zase letos nedojde. No, ale tak jako, no, budu si číst a budu se připravovat, budeme mít maturitní ročník, tak budeme připravovat text a něco mám zkoušet, tak se budu učit text.
3: Dobře. Zase text, člověk text, se stále text. Učí.
4: No, ale tady jsem si zaznamenala o zmatenosti s Kateřinou Cajdhamlovou.
3: No, to bude v pátek v jednu.
4: Ano, tak to já budu jako tady jedna z příjemkyň.
3: No, i když se tě to samozřejmě zatím vůbec netýká, že?
4: No to právě
3: preventivně
4: nevíme.
3: Preventivně si poslechneš ano. Jenom.
4: A ty chceš mě poměrně někoho vybrala.
3: Ano, já po tobě chci, aby si, teda chci, já tě poprosím slušně, gentlemansky, aby si nám vybrala další baviče.
4: No já jsem už strašně, že to byly často frekventanti takových zábavných pořadů Adela Gondíková a Dalibor Gondík, Gogo Show.
3: Měli svou Gogo Show a už je to 26 let, v roce 2000 to bylo na obrazovkách. Ne, letí to? Ne, no, to přes strašný. Čtvrt to letí.
4: No, tak když mě už bude skoro 100, tak jako to není divu. Tak jo, takže tak, ty bych si ráda vybrala.
3: Ano, žárlivý manžel se to jmenuje.
4: Ano, ještě, až ti sourozenci žárlivý manžel, že?
5: Haló. No, antilopka už je sama a čeká na svého lva. No, bůvol odjel už před čtvrt hodinou. No ano, ten vůl už je pryč, lásko, okamžitě prosím tě přijeď, protože já už jsem tak nedočková, až mi zase pokoušeš, a já budu dělat, toto bolí, au, au, au. No tak honem, prosím tě přijeď hned teď, pa, pusinka. A teď navoníme první erotickou zónu, druhou erotickou zónu, jo. Ten miláček je tak rychlej dále. No a teď hlavní erotickou zónu.
6: Co tady blbneš?
5: Vůl. Totiž beránek. Beránku. Co pak, že jsi se vrátil ke svojí ovečce?
6: Ale proč to tady vypadá jak v továrně na voňavky? Ty máš tady schovanýho někde živýho Diora?
5: Ale, Ale ne, ale tak se mi zdálo, že přijdeš, víš? Tak jsem si říkala, podřenky mi říkali přijde a Hřebínek mi říkal přijde. Všichni mi říkali přijde, no a ty jsi přišel a já tě tomu mám a už já nedám, beránku můj.
2: Hele, proč máš na sobě tu noční košili?
5: No právě jsem ti to řekla, že se mi zdálo, že sem přijdeš a že tady budeš se mnou, beránku. Teď ovečka ti přece nikdy nelží, tak proč se pořád ptáš?
2: Ale já jsem přijel z letiště, něco jsem si tady zapomněl, nejspíš asi bačkory, víš?
5: Beránek poletí na letiště, velkým ptákem poletí, velkým ptákem,
2: Počkej, co to máš s těma, co to máš s těma ptákama? Ty jsi dneska nějaká divná. Nemáš tady někoho z ODS?
5: Ale prosím tě, Beriť, já jsem žena tisíce tváří a každá z nich patří tobě, Beránku.
2: Ty jsi udělala puding. No, tak ten mám rád. Banánovej.
5: Právě jíš mojí pleťovou masku, pitomče.
2: A kdo je tohle?
5: No, to je... to je... paní Bouzová. Ano, je to paní Bouzová a jde si k nám dát kocoura, aby mohla jít do kina. Nestarej se o to, já ji otevřu.
2: Ne, já ji otevřu. A jestli je to jiný kocour, než říkáš, tak má zítra nová delší zpravodajství do jednoho mrtvýho chlapa.
5: Andělíčko, můj strážničko, prosím tě, zachraň mě, udělej nějaký zázrak. Přece víš, že každý den chodím do kostela. Budu volit lidovce. Au.
2: Drápnou mě potvora. No,
5: tak vidíš, Beránku, že ovečka nikdy nelže. Když řeknu kocoulek, tak je to kocoulek mňau, mňau. A čačí, no. A teď už musíš ale jít, protože letadlo velký pták nečeká ani na Beránky. Takže šupí to pryč, to pryč.
2: Hele, proč mě najednou tak vyháníš?
5: Ale já tě nevyháním, jenom chci, aby měl Beránek pohodlné místo u okýnka a mohl pozorovat moje andělíčky.
2: Ale holka, andělíčky budeš polikat ty, až tě tady nachytám s nějakým potápěčem.
5: Rozum si ztratil, poezii si ztratil, vlasy si ztratil.
2: Tak. A kdo to je teď?
5: Tohle bude asi muž. Je to muž, jo.
2: Jako tvůj muž, nebo to?
5: No
2: to jsem já.
5: No
2: to jsem já.
5: No tak to...
2: Tak kdo to je?
5: No jediný muž, to bude muž.
2: A co tady bude dělat?
5: No, bude to asi moje vlasy. Bude to správce, nese k nám vyklepaný koberec, ano.
2: Bude to se vyklepou koberce, teď se zahajbá manželům.
5: Andělíčku, můj strážničku, prosím tě, udělej nějaký zázrak. Přece víš, že každý den chodím do kostela. No já vím, že jsem se tam neměla muchlovat s tím doktorem, ale slibuju, že v kostele už nikdy, hlavně udělej nějaký zázrak, prosím.
7: Řekl si 5 kilo mrzák?
5: No, vidíš to.
7: Určitě to nedaní, hajzo.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tolik sourozenci Gondíkovi.
4: Nějak jsem se v tom ztratila.
3: No, Kateřino, ale vy jste spolupracovali s Daliborem i s Adélou.
4: Ano, my jsme spolupracovali, tak já s Daliborem dokonce, on u mě hrál jako herec. Já jsem jednou tak jako možná nedopatřením režírovala Ginger a Fred. Jako podle filmu jsem si jako udělala scénář. Hralo se to na Broadwayi, ale mělo to spoustu jako různých takových jako neduhů. Nicméně mi tam hrál Dalibor jako konferenciéra, hrála tam Božidara Turzonovová, hrál tam Láďa Županěč a já na to strašně ráda vzpomínám. Dalo mi to moc. Nevím, kolik to dalo divákům, ale některým těm hercům vzpomínají na to rádi. No a Adélou Gondíkovou jsem alternovala, byť asi o 30 let jako starší jsem, tak jsme alternovali jednu roli, takový produkční, v celebritách SRO.
3: Dobře, tak už to víme skoro všechno.
4: Už to jenom, víte skoro všechno,
3: dámy
4: co
3: a páni
4: budeme dál.
3: Neví, co bude dál. Budou Gogo Show, anebo Smutný muž Jaroslav Válek?
4: Ty jsi to prozradil.
3: Já to musím prozradit, aby věděli, jak hlasovat.
4: No já vím, ale mohli jsme se zeptat, jak se jmenoval Smutný muž.
3: Na to není čas.
4: Dobře.
3: Drahá. Pojďme dál. Humor mezera A, to je pro Gondíky. Humor mezera B, pro Smutného muže pana Válka. 90 011 04, tam pošlete SMS, jinak zavolejte na 731 800 900.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Petra Janů zpívala a ano. Kateřina Macháčková své vnučce sdělila.
2: Ano.
1: Cituj.
2: Ano, že to je hudba mého mládí, mého života a že teď pojedeme domů a budeme poslouchat hudbu jejího teď. Dětství, mládí, ale báječnou. Báječnou, já jsem ji neznala a teď konečně budu poznávat jednotlivý zpěváky, interprety a moc se mi to líbí. Mm-hmm.
1: Tak tolik naše hudební okénko. Teď se vracíme mezi naše archivní snímky našich humoristů. Už známe vítěze.
2: Ano.
1: A je to onen pan Válek, čili...
2: Smutný muž.
1: A Žňová hlídka.
3: Přesto, že vrozená skromnost mi velí, abych se nezmiňoval o své maličkosti, v zájmu pravdy jsem nucen podotknout, že i já jsem se zapojil. Letos jsem šel pomoci našim družstevníkům se žňovými pracemi. Ještě nejsem vyučen zemědělcem, byli nuceni svěřiti mi něco neodborného. Šlo však o práci neméně zodpovědnou. Byl jsem ustanoven jako žňová hlídka. Předseda mě zavedl večer na pracoviště a sdělil mi: zde toto budete střežiti. Váš rajon je zde od kůlny k tamtomu červenému světélku a zpět. Druhého dne jsem byl nezvěstný. Ani třetího dne jsem nebyl k nalezení. Vrátil jsem se po 14 dnech mírně uprášen. Když mě předseda sekýroval, kdeže jsem byl, pravil jsem: ono červené světélko bylo na nákladním autě z Košic. Ale ouha, zjišťuji, že jsem se zapovídal, zatímco se neodvratně blíží střed gramodesky. Nuže vězte, že to, co jsem vám řekl, nebylo určeno k tomu, abyste se mně a mým příbuzným posmívali, nýbrž k tomu, abyste se lecčím spoučili. Jsem přesvědčen, že je vám líto, že už je konec, ale nebojte se. Až to cvakne, pusťte si to ještě jednou. Zatím nazdar.
2: Nazdar, no už si to asi nepustíme.
1: No to je konec.
2: To je konec.
1: Dnešní humoriády s Kateřinou Macháčkovou.
2: Mějte se moc hezké krásně, léto. Krásné léto.
1: Těšíme se na příště. Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů a mějte se krásně. Mějte.

0: vás umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Postup vlády ohledně účasti prezidenta na summitu NATO je podle Petra Pavla v rozporu s usnesením Ústavního soudu. Sokolové v Roudnici nad Labem plánují rozsáhlé opravy stoletého kina. Makléřce z Litoměřicka hrozí za ukrývání peněz před věřiteli 5 let vězení. Zítra čekáme oblačno až zataženo, po ránu občasný déšť a teplotu naměříme nejvýše 25 až 28 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová. Dobré odpoledne. Postup vlády k účasti prezidenta na summitu v Ankaře je podle prezidenta Petra Pavla v rozporu s předběžným opatřením Ústavního soudu. Ten má vládě ukládat, aby nebránila účasti hlavy státu ani jeho doprovodu a postupovala podle dosavadních zvyklostí. Prezident to napsal na síti X. Podle něj tak má mít prezident možnost zastupovat Česko jako vedoucí delegace na neformální večeři lídrů i na jednání NATO. Premiér Andrej Babiš ano, ale po dnešním jednání vlády řekl, že delegaci povede on. Pavel vyzval k dohodě o rozdělení účasti mezi prezidenta a premiéra na jednotlivých částech summitu. Sokolové v Roudnici nad Labem plánují opravit tamní kino. V budově vznikne nové kulturní a kreativní centrum. Kromě promítání filmů, pořádání přednášek nebo koncertů, bude kino sloužit také jako místo pro veřejné debaty. Vznikne v něm i hudební zkušebna nebo kavárna. Rekonstrukce se bude týkat hlavně interiéru, říká starosta tělocvičné jednoty Sokol Jakub Vysoký.
3: Potřebujeme samozřejmě ten kinosál vybavit moderním topením, moderní vzduchotechnikou a stejně tak už i akustika, i veškeré vybavení je prostě už dávno zastaralé, takže to vlastně budeme všechno tohleto vybavovat znovu audiovizuální technikou.
2: Kriminalisté z Litoměřic obvinili realitní makléřku z toho, že se dlouhodobým zatajováním příjmů vyhýbala exekučnímu řízení. Podle policistů nejméně od ledna 2015 do června 2016 zatajila majetek a peníze v hodnotě přes 1 000 000 korun. Tím tak zmařila nebo podstatně stížila uspokojení věřitelů. V případě prokázání viny jí hrozí až 5 let vězení. Na webu o tom dnes informoval mluvčí policie. David Novák. Předseda motoristů a ministr zahraničí Petr Macinka se omluvil za nezamýšlenou reklamu folklorního festivalu ve Strážnici. Řekl to po jednání vlády. V pátek tam publikum nejdříve vypískalo ministra kultury Otu Klempíře za motoristy. Macinka pak v sobotu hlediště rozlobil, když vystoupil a označil festival za spolitizovaný.
4: Mě to mrzí, určitě jsem tam nejel nikoho provokovat. To bych chtěl, aby zaznělo jasně. Já jsem opravdu myslel, že tam dojde k nějaké třeba diskuzi. Byl jsem připraven tam říct nějaký smířlivější postoj, což se tady nestalo. Za ty turbulence a za tu určitě nezamýšlenou reklamu, kterou tento festival získal, tak bych se za to rád omluvil.
1: Počasí.
2: Platnosti je výstraha před velmi silnými bouřkami. Zítra bude oblačno až zataženo, hlavně ráno a dopoledne s občasným deštěm. Nejvyšší teploty zítra naměříme 25 až 28 stupňů Celsia, na Litoměřicku a Roudnicku až 29 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: K dopravní nehodě došlo v Lovosicích v ulici Purkyňova. Jeďte tam raději opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
5: V následující hodině se opět na Českém rozhlase Sever dostaneme k aktuálním informacím od nás ze severu Čech. Začíná Den v kraji.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Na Českém rozhlase Sever začal dnešní den v kraji. Souhrn informací ze severu Čech pro nás má Petra Firstová.
2: Meteorologové varují před silnými bouřkami. Pro Ústecký kraj je výstraha platná do 18 hodin. S příchodem dešťů v Ústeckém kraji skončila i smogová situace kvůli přízemnímu ozónu. Nejsilnější bouřky se podle meteoroložky Jany Ehertové z ústecké pobočky Českého hydrometeorologického ústavu objeví na západě Ústeckého kraje.
3: Mohly by se tam objevit i nárazy až 70 km za hodinu, kloupy až 2 cm a taky přívalové srážky kolem 30-40 mm.
2: Ústecký kraj odmítl záměr spalovat v regionu jedovaté kadmiové kaly ze Šumperska. Nesouhlasí také se stavbou spalovny nebezpečných odpadů u Litvínova. O obou záměrech bude rozhodovat krajský úřad v rámci posuzování vlivu na životní prostředí. Proti spalovně nebezpečných odpadů se už ve čtvrtek vyslovilo město Litvínov. Hejtman Richard Brabec z hnutí ANO upozornil na to, že kraj nese dlouhodobou ekologickou zátěž z minulosti. Duchcov na Teplicku pronajme pozemky pro zahrádky v části Nové sady. Žádosti přijímá podatel na městského úřadu do 13. července. Podmínkou je mimo jiné trvalé bydliště v Duchcově nebo bezdlužnost vůči městu. Pokud bude počet zájemců velký, určí nájemce veřejné losování. Jak řekl starosta Zbyněk Šimbera ze sociální demokracie.
4: A v podstatě to bude tak, že chceme to udělat jako veřejnou soutěž mezi těmi zahrádkáři. Oni sami si prostě vytáhnou lísteček.
2: V nové zahrádkářské kolonii je k dispozici 56 pozemků. V Teplicích v srpnu odhalí novou sochu. Bude stát ve Wolframových sadech poblíž Krušnohorského divadla. Autorem je teplický rodák Jindřich Zeithaml, který teď ve městě poprvé vystavuje, a to v galerii Zahradní dům. Podle kurátorky výstavy Venduly Fremlové si autor místo pro svoji sochu vybral sám. Více informací uslyšíte v našem vysílání přibližně 10 minut před 18. hodinou.
1: Souhrn informací od nás ze severu Čech pro nás měla Petra Firstová.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Palo Habera, Láska necestuj tým vlakom. Přesně 15 minut po 17. hodině rozjel se dnešní den v kraji, posloucháte Český rozhlas Sever. Město Ústí nad Labem chce vylepšit lidické náměstí, konkrétně sadové úpravy. Představilo je v informačním centru a tam je i naše reportérka Gabina Hauptfoglová. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Já už jsem se tady z infocentra přesunula přímo na lidické náměstí, takže teď si můžeme povídat o tom, co tady je a co tu bude.
0: Lidické náměstí je z velké části pokryté dlažbou. Bude tam tedy víc zeleně?
1: Ne, nebude. V tuhle chvíli nejde o nějaké zásadní velké úpravy, ale spíš o to využít to, co už tady je za zeleň a udělat ji lepší, krásnější, novější. Tady vlastně po stranách Lidického náměstí jsou takové dva širší pruhy s trávníkem a vzrostlými stromy. Jsou tady i takové velké květináče s ochozy, na které se dá sednout, a za zastávkami naproti magistrátu je další velký záhon. O tyhle plochy v podstatě jde. Aby nebylo nutné v těchto vedrech a čím dál parnějších létech se složitě starat o trávníky a aby to tu vypadalo líp, to znamená nejenom zeleně, ale aby tu pořád něco kvetlo, aby bylo na co koukat, tak na to si město najalo studio Architek a Radek Prokeš vlastně představil, co všechno by tady mohlo být, takové ty suchomilné trávy, ozdobné trvalky v záhonech a podobně. Je nutné tady u některých těch vzrostlejších stromů vlastně bude nutné je pokácet, protože jak mi řekla dendroložka města Jitka Nováková, tak jim už se rozlamují větve, mohly by být nebezpečné. Mají také málo místa na kořeny, takže by se některé z nich mohly i vyvrátit. To je ale, všechno se to bude dělat na etapy.
0: Jaké na tenhle záměr reagovali lidé?
1: No, moc lidí v infocentru nebylo, byli tam zástupci vedení města i magistrátu, úředníci a dva lidi z veřejnosti. Jednu paní zajímalo, co s předzahrádkami, které tady jsou na jedné straně, kde jsou činžáky, tak jsou kavárničky, každá zahrádka, předzahrádka vypadá jinak, takže i tím se architekti zabývali. Chtěli by jednak sjednotit vzhled, nechat tam udělat vlastně zábradlí kovové, které by se inspirovalo tím, které je na budově magistrátu, a zároveň, aby byl snadnější přístup k těm domům, tak mezi těmi domy, těmi vchody do kaváren a těmi předzahrádkami nechat vlastně průchozí schodníky.
0: Prozradila, zjistila naše kolegyně Gabina Hauptfoglová. Děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Sever, den v kraji.

0: Krištof Richard Krajčo, jejich hit s názvem Ty a já, 17 hodin skoro 26 minut. Pojďme se teď v pořadu Den v kraji na Českém rozhlase Sever podívat na počasí.
1: Počasí.
0: A já na telefonní lince vítám meteorologku Janu Hertovou, hezké odpoledne. Haló, haló, slyšíme se? Tak. Asi jsme přišli o spojení, bohužel nedá se nic dělat. Poslechneme si tedy další písničku a pokusíme se s Janou Hertovou spojit znovu.

0: Tak to byla zpěvačka Věna Martinová. Ono to vypadá, že písničku Atmosféra letních bouřek jsme vybrali záměrně k té předpovědi počasí, ale není to tak, tak nám to prostě vyšlo. A teď už doufám přivítám na telefonní lince meteoroložku Janu Ehrtovou. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Tak venku se nám, skoro bych použil, výrazně ochladilo, stále je tam ale pořádné vedro. Takže jak to na severu Čech dnes vypadá a co ještě odpoledne a později večer prožijeme?
1: Sice výrazně ochladilo, ale teploty opět tropického charakteru dneska stoupaly zase přes 30 stupňů Celsia, ne teda k 40, ale 30 až 34 stupňů Celsia jsme dneska v Ústeckém kraji naměřili, takže stále velmi teplo, ještě se k tomu přidaly srážky během noci, takže se nám zvýšila vlhkost, takže ten pocit toho dusna se nám ještě podle mě znásobil, takže dneska ještě velmi takový nepříjemný tropický den a očekáváme, že srážky do Ústeckého kraje aktuálně mohou postoupit, ale bude se pravděpodobně jednat o spíše přehánku nebo taky občasný déšť. Není vyloučena úplně bouřka, ale už by rozhodně neměla mít nějakého většího, silnějšího charakteru. Zkrátka taková klasická bouřka, která by se ještě z toho tepla i během těch večerních a nočních hodin mohla vytvářet.
0: Co ranní teploty?
1: Ranní teploty budou vysokou, ještě si užijeme v vozovkách teplou noc, takže teploty se nám budou pohybovat nejčastěji v rozmezí od 21 do 18 stupňů Celsia.
0: Říkala jste ještě vysoko, tak to vypadá, že se bude něco měnit, tak co zítřek?
1: Oni se postupně začnou ty teploty schlazovat. Vypadá to, že teďko nás ovlivňuje zvlněná silná fronta a ještě k nám se vrací ten teplý vzduch, ne tak teplý, ale ještě se k nám vrací a úplný přechod té zvlněné silné fronty očekáváme během středečního dne. Takže během středečního dne už i ty maximální hodnoty se nám budou snižovat výrazněji. Tam už očekáváme, že by se ty teploty pohybovaly nejčastěji rozmezí od 20 do 25, maximálně do 26 stupňů Celsia. Taky ve středeční ráno nebo noc z úterý na středu očekáváme, že by během přes Ústecký kraj mohly jít výraznější srážky v podobě přeháněk nebo taky bouřek. To právě bude spojeno s tím přechodem, definitivním přechodem té zvlněné studené fronty. A potom už by bylo méně srážek, zase více sluníčka a teploty, jak už jsem říkala, by byly o něco chladnější určitě, než máme teď aktuálně.
0: Já moc děkuji za předpověď počasí a někdy příště opět naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.

0: kapela s takovým delším názvem Creedence Clearwater Revival ve dnešním pořadu Den v kraji na Českém rozhlase Sever.
1: Regionální stopař.
0: Ode dneška začala nová sezona na zimním stadionu v Teplicích. Po odstávce technologií vyšlo namrazování ledové plochy na dny s extrémně vysokými teplotami. Přes obtíže si ledovou plochu dnes vyzkoušeli krasobruslaři z celého světa.
2: Je teplota normálně a když je na 30 stupňů, tak se automaticky vyvětrá, aby se nepřehřál.
3: To je horší, venku je chlazení kondenzátoru a to musíme pořád regulovat, protože to, když se přehřeje, tak prostě to nechladí, vypne se jistý tisíče a musíme čekat.
4: Přehřívali
3: se permanentně.
5: Říká Zdeněk Bednář, vedoucí zimního stadionu.
3: Když nachlazujeme, tak musíme chladit nějakých minus 5, minus 6 stupňů. A to v tyhle vedrech to fakt neuchladilo. Uchladí to třeba na minus 2, na minus 3, no. A to potom přibývá ten led hrozně pomaličku a není ještě takový, jak má být. A trvá to hodinu, než tam nastříkáme tu jednu vrstvu.
5: Hodinu, než ji nastříkáte a pak se mrazí jak dlouho?
3: Pak se mrazí. Když je normální stav, tak se třeba mrazí 2-3 hodiny, ale jako je stav tenhle týden, tady to vedro, tak jsme čekali třeba 6 hodin, než to umrazí.
5: Ten milimetr.
3: Ten milimetr, ano.
6: Víceméně se chladilo jenom večer, nebo chladilo se pořád, ale tu teplotu na tom mrazení jsme dostali až přes večer. To znamená všechny ty nástřiky, když se vlastně začíná stříkat ručně, tak se dělalo jenom v noci.
5: Vysvětluje Pavel Tetřev, ředitel Sport Areny Teplice.
6: Takže dneska vlastně teď, když se podíváte, tak to jsou první kručky na letošním ledě v sezóně 2026-2027. Máme tady mezinárodní kemp krasobruslařů, kdy vlastně tyhle ty malé děti ten led jako tolik nepoškodit, což je výhoda. My jsme zrušili i hobbyky, protože ty už se na to těší taky. Zaprvé by to vytrhlo a ještě uděláme ještě třeba o centimetr vyšší vrstvu toho ledu. No. Samozřejmě v těle těch dnech ta spotřeba té energie je ohromná, jo, ale tím, že oni jsou minimálně 10 hodin na ledě, plus jsou ubytovaný u nás, plus u nás jedí, takže na ty kempy se nám vyplatí ty ledy takhle dělat brzo.
5: Podle Pavla Tetřeva se zájem o služby pro celé týmy každoročně zvyšuje. Komerční pronájem pak Sport Areně pomáhá pokrýt zvýšené náklady v těchto teplých měsících. Z Teplic Robin Rerich, Český rozhlas.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: 17:39 ladíte Český rozhlas Sever a pokračuje pondělní den v kraji. Ministerstvo zemědělství chystá novelu zákona o předkupním právu na zemědělskou půdu. Část vlastníků zavedení předkupního práva vnímá jako omezení vlastnických práv. Podle jiných by to ale zamezilo spekulacím s půdou. Novelu chce vláda předložit poslancům na začátku příštího roku. Platit by pak měla od roku 2028.
1: Chodí velmi hodně nabídek, minimálně jedna za 14 dní, že by odkoupili půdu a tvrdí, že na tom teda hospodaří. Já upřímně řečeno ty jednotlivé nabídky beru s úsměvem, protože v žádném případě nehodlám půdu prodávat.
2: Popisuje 81-letý Jaroslav Zeman. Sám nehospodaří. Půdu, kterou vlastní, pronajímá aktivním zemědělcům. Přesto nabídky na odkup půdy od neznámých firem dostává stále častěji a možné zavedení předkupního práva tak vítá.
1: No, já se domnívám, že především to zkomplikuje život těm, kteří poptávají půdu po jednotlivých vlastnících a píšou, že jsou zemědělci. Jenom to píšou.
2: Podle šéfa litoměřické agrární komory a aktivního zemědělce Otakara Šaška zatím není jasné, jakou ze čtyř variant novely vláda zvolí.
3: Byla by tam pouze ohlašovací povinnost vlastníka pozemků, uživateli pozemků, to znamená vztah pronajímatel-nájemce, a nebylo by tam předkupní právo.
2: Pokud by chtěl někdo pozemek prodat, oznámil by stávajícímu uživateli záměr i tržní cenu. V novele by ale mohla být i nejsložitější a zároveň nejpřísnější možnost.
3: By tam bylo předkupní právo, ale to předkupní právo by bylo v pořadí. Uživatel, zemědělec, který hospodaří ve stejném katastru, a končilo by tohle u toho, že by ty pozemky vykupoval stát.
2: S tím zásadně nesouhlasí vedení litoměřického biskupství, které vlastní více pozemků na Litoměřicku. Zavedení předkupního práva vnímá jako omezení vlastnických práv.
4: Je to pro nás víceméně nepřijatelné, je to omezení práv vlastníka půdy. Pokud by se stalo, že by nakonec tento zákon prošel, tak se domnívám, že ještě zapotřebí, aby tu velmi dobře bylo specifikováno všechny možnosti, které s tím mohou být spjaty na obtíže vůči vlastníkovi.
2: Shrnuje delegát ad omnia Radek Jurnečka. Právě proto, aby novela obstála před evropským právem i ústavním soudem, ministerstvo zemědělství podle mluvčího Vojtěcha Bílého pečlivě váží všechny možnosti. Konkrétní řešení ministerstvo zvolí po analýze dat, vyhodnocení dopadu jednotlivých variant a po diskuzi s dalšími rezorty a nevládními organizacemi. Vláda chce tuto novelu předložit poslancům na začátku příštího roku. Platit by pak měla od ledna 2028. Z Litoměřicka Lucie Hýzlová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Sever, den v kraji.
6: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

0: zpěvák skupiny Smokey se svým charismatickým hlasem Chris Norman, jeho hit Midnight Lady zhruba za 10 minut a pár drobných už tady bude 18. hodina. Pokračuje den v kraji, my si brzy poslechneme třeba skupiny Katapult nebo ABBA, ale teď se zastavíme v Teplicích. Sochař Jindřich Zeithaml je teplický rodák. Teď ve svých 77 letech poprvé vystavuje právě v Teplicích a jeho díla jsou k vidění v městské výstavní síni Zahradní dům.
1: Výstava Jindřicha Zeithamla Krajina zátiší předchází stejnojmenné sochařské realizaci, která bude 20. srpna odhalena v centru Teplic ve Wolframových stadech.
2: Vendula Fremlová je kurátorka výstavy, která představuje v Teplické galerii poblíž zámku výběr z díla Jindřicha Zeithamla.
3: Dalo by se říct nejvýraznější sochařskou osobností poslední třetiny 20. století a teď 21. století v tom českém prostředí a nejenom českém prostředí, ale vlastně i v německém prostředí vychoval řadu sochařů a sochařek. A to, že zároveň je teplickým rodákem, nás prostě inspirovalo k tomu, abychom ho oslovili pro realizaci.
2: Jste teplickým rodákem a poprvé tady teda vystavujete.
4: No,
2: a
4: ano.
2: Jak dlouho jste tady žil?
4: No, asi do 14. No.
2: Tak jste šel do světa.
4: Jako v pohádkách, no. Teda bez buchet, jo.
2: Jindřich Zeithaml si vybral místo poblíž Krušnohorského divadla.
4: Bude to doplněk parku. Prostě nesmí to překážet, musí to nějak harmonicky do toho zaplout. No, to asi takhle.
2: A to ještě máte pořád u sebe v ateliéru?
4: No, to je u Cizelera a za 2 měsíce to bude odhalený. No tak doufejme, že to dopadne dobře.
2: Podle Radky Růžičkové z Teplického magistrátu se město snaží získat díla významných sochařů.
5: My k tomu jako město jsme si přivzali odborníky vlastně pro instalaci soch ve veřejném prostoru, významnou českou kurátorku a teoretičku výtvarného umění paní Vendulu Fremlovou a sochaře Adama Kovalčíka. Díky nim vybíráme ty nejprestižnější české sochaře právě pro tyto realizace u nás v Teplicích.
2: Jindřich Zeithaml odhalí svoji plastiku 20. srpna. Výstava v Zahradním domě bude k vidění o den déle. Z Teplic Jana Vitásková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Ústecký kraj nesouhlasí se záměrem výstavby nové spalovny nebezpečných odpadů u Litvínova. Teplice požádají o dotaci na opravu měnírny, kde má být centrum sociálních služeb. Česko povede na summit NATO v Ankaře premiér Babiš. Prezident Pavel i opozice postup vlády kritizují. Zítra čekáme oblačno až zataženo, po ránu občasný déšť a teplotu naměříme nejvýše 25 až 28 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová. Dobrý podvečer. Ústecký kraj dnes vyjádřil zásadní nesouhlas se záměrem výstavby nové spalovny nebezpečných odpadů v areálu Celio u Litvínova. Krajští radní zároveň v procesu EIA požadují podrobnější vyhodnocení dopadů projektu. Podle hejtmana Ústeckého kraje Richarda Brabce z hnutí ANO by spalovna zvýšila ekologickou zátěž regionu.
3: Tuhle potřebu zajišťuje stávající zařízení pro spalování nebezpečných odpadů v Termicích, a které po dokončení probíhající rekonstrukce a ekologizace bude disponovat naprosto dostatečnou kapacitou pro potřeby Ústeckého kraje a přilehlého regionu.
2: Proti výstavbě spalovny se minulý týden vyslovilo také zastupitelstvo Litvínova. Teplice požádají o dotaci na rekonstrukci bývalé měnírny, kde chtějí vybudovat centrum sociálních služeb. Součástí žádosti je bezúročná půjčka na revitalizaci nevyužívané budovy. V Rígrově ulici ve čtvrti Trnovany vznikne zázemí pro sociální poradenství a aktivizační centrum pro rodiny s dětmi. Pro schválení podání žádosti dnes hlasovalo 15 zastupitelů z 23. V objektu bývalé měnírny chtělo město původně vybudovat nízkoprahové centrum pro bezdomovce. Proti tomu se ale postavili místní, vznikla petice a radnice na projekt nedostala dotaci. Českou delegaci na summit NATO v Ankaře povede premiér Andrej Babiš z ANO. Informoval o tom sám předseda vlády. Ačkoliv předběžné opatření ústavního soudu ukládá vládě nebránit účasti hlavy státu, podle Babiše by mohl prezident projevit velkorysost a summitu se letos nezúčastnit. Prezident Petr Pavel v reakci na to napsal, že postup vlády je v rozporu s předběžným opatřením. Zároveň ale dodal, že je připraven dál jednat o uspořádání české delegace. Opoziční poslanec Ivan Bartoš z Pirátů přístup vlády kritizoval a zdůraznil, že prezident má být vedoucím delegace v souladu s dosavadní praxí.
4: To, co navrhuje vláda Andreje Babiše, je naprostý alibismus. Prezident tedy bude moci jet, ale celé si to evidentně, alespoň podle vyjádření, povede pan Babiš. Na jednání půjde vláda, na neformální večeři pravděpodobně taky.
2: Maximální povolené ceny pohonných hmot na zítřejší den mírně vzrostou. Litr benzínu budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 40 korun a 47 haléřů. To je o haléř víc než dnes. Informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty vzroste o 7 haléřů na 36 korun a 47 haléřů. Vláda dnes rozhodla, že regulace cen paliv bude pokračovat až do 19. července.
1: Počasí.
2: V platnosti je výstraha před silnými bouřkami. Zítra bude oblačno až zataženo, hlavně ráno a dopoledne s občasným deštěm. Nejvyšší teploty zítra vystoupí na 25 až 28 stupňů, na Litoměřicku a Roudnicku až na 29 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na dálnici D8 mezi 58. a 59. kilometrem u Prackovic nad Labem je ve směru na Ústí nad Labem neprůjezdný pravý pruh. Stojí tam totiž porouchané osobní auto.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Písničky na přání s Evou Bucharovou.

písničky na přání Českého rozhlasu Sever se rozjíždějí a já vám připomínám kontakty. Telefonní linka sem k nám do vysílání 475 212 212 a e-mailová adresa zahrajte@rozhlas.cz. A hned se koukám, že už dorazil první e-mail. Dobrý den, srdečně vás zdravím a všechny posluchače. Prosím o zahrání k dnešnímu svátku Pavla zahrát písničku od Ido Jirgence Merci Cheri pro milého Pavlíka z Kostelce nad Labem k jeho svátku. Pavlíku, přeji ti pevné zdraví a všechno jen to nejlepší a užij si hezké léto. Písnička je prý i pro všechny posluchače, takhle to napsala a děkuje za zahrání Boženka ze Žatce.

0: A na telefonní linku 475 212 212 do písniček na přání Českého rozhlasu Sever volá i Radek. Hezký podvečer, Radku.
1: Dobrý večer.
0: Tak co si zahrajeme?
1: Škoda lásky.
0: Dobře, a něco tomu chcete vzkázat nebo poznamenat?
1: Je to všem, koho ta láska zklamala.
0: Ach, takhle, no dobrá, tak já to tady posílám.

0: Na Českém rozhlase Sever posloucháte večerní písničky na přání. Na telefonu už nám čeká Helena. Hezký podvečer, Heleno.
1: Dobrý den, Evičko.
0: Tak písničku jsme šťastně našli, teď pro koho našli. Bude?
1: No je to, já nevím, nedávno měla narozeniny paní Linda.
0: Ano, ano.
1: Z Heilbronu, ano. Tak ještě teda dodatečně, já jsem tady nebyla doma,
0: ano.
1: Dodatečně popřát.
0: Ano.
1: Potom i jejímu manželovi Herbertovi samozřejmě taky.
0: Dobře.
1: A potom mojí rodině Jirkovi, Ilonce a mojí dceři a Marcelce z Neštěmic. Jo?
0: Ano, ano.
1: A to je asi a pro vás samozřejmě Evičko taky.
0: A, takže vyřízeno, všem hrajeme, jak to chtěla, nebo jak to chce Helena. Já vám přeju taky ano. Příjemný poslech, písničku jsme šťastně našli, tak se mějte hezky a čekáme společně na déšť, snad se dočkáme. Tak čekáme. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuju. Čekáme na déšť.

0: Na Českém rozhlase Sever posloucháte písničky na přání a teď už i s Milanem. Dobrý podvečer, Milane.
1: No, hezký, krásný podvečer, trochu chladnější, snad si to užijeme.
0: No,
1: a aby nám bylo všem líp, tak si dáme takovou starší nostalgii. Bonnie M. Rasputin. A já to přeju všem, ať si to hezky poslechnou. A jsou to nádherná starší písnička, ale stojí za to. A hlavně u toho Bonnie M. byly krásný přebaly na deskách. Tak vážení, užívejte si. Naschle.
0: Naschle, mějte se.

0: those Russians.
1: 475, 212, 212, taková je linka do písniček na přání Českého rozhlasu Sever. Teď je ale chvilku obsazená, protože volá Monča. Hezký podvečer.
2: Hezký podvečer.
1: Tak co si zahrajeme, to vlastně nevíte, protože já jsem to vybrala jako ruletou. Jenom jste řekla Veronu. A pro koho by to mělo být?
2: No, pro vás do rádia, tady pro taťku, pro mýho přítele Toma, pro vás, a pro všechny, co poslouchají, a Péťům doma, všem Petrům a všem Pavlům.
1: Ke svátku, ano, všechno nejlepší. Tak dobře, tak já už vám to teďkon prozradím, bude to teda Verona, jak jste chtěla, a bude to krásný den.

0: kraje, kde už prší, volá do písniček na přání Českého rozhlasu Sever Honza. Honzo, zdravíme a závidíme.
1: Krásný podvečer z Rokavy, přátelé, zdravím vás všichni. Tak tady nám konečně začalo pršet. Bouřka, ale zatím je to takový jako docela pohodový déšť. Vonavý vzduch.
0: Je, vy se máte. Je, tak ale ať to nezamluvíme s tou písničkou. Komu tak zahrajeme? Nezamluvíme. Co si zahrajeme?
1: Takže já bych chtěl dneska nejdřív poslat písničku od Martina Zmožka. Mámo, táto, děkujem vám. Můj další bývalý spolužaček, Čárce Horáčkový do Prahy u Hřiněvce, když přečímu svátku. Takže Šár, já tě zase za všechny přeju hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky. A potom v pátek jsem děkoval všem posluchačům, kteří mi posílali vaším prostřednictvím i osobně přání k středečnímu svátku. Ale hol jsem trošku, jak se říkali, lidově pitomej a zapomněl jsem na paní Jarmilku z Nuslí, která mi ve středu posílala písničku. Takže paní Jarmilko, já vám taky děkuji za přání k svátku, užijte si krásné letní dny a to samé platí pro všechny věrné přátelé a kamarády Českého rozhlasu Sever.
0: Tak děkujeme za zavolání. Díky. Honzo, všechno vyřízeno, mějte se hezky v tom vašem krásném dešti a těším se příště naslyšenou.
1: Mějte se hezky večer, naschledanou.
0: Do písniček na přání Českého rozhlasu Sever zase klidně volejte i vy ostatní 475 212 212.

0: Do písniček na přání Českého rozhlasu Sever jako další posluchačka volá paní Jana. Hezký večer.
1: No, hezký večer, paní Jevičko. Zdravím vás všechny posluchače. A já bych nechala tentokrát písničku zahrát vyloženě jenom pro kamaráda Pavlíka. Dneska z jeho k svátku.
0: Ano.
1: A je to jeho oblíbená písnička, která prozradím jenom, že tady zní často v písničkách na přání v originále. A já nechávám teďkon zahrát českou verzi, tak doufám, že kamarád Pavlík pozná, která to je písnička a že mu udělá určitě radost.
0: Určitě udělá radost, já nebojte se, nic neprozradím a tento hudební dárek ke svátku neprodleně posílám.

0: písničkách na přání Českého rozhlasu Sever už je s námi náš další posluchač Pepa. Hezký večer, Pepo.
1: Dobrý večer, já Pepa ze Štětí dvojka.
0: Ano.
1: Tak zdravím Janičku ze Štěbuze.
0: Dobře.
1: Evičku za Svobodná Šredlovou.
0: Ano.
1: A Pepu ze Štětí jedničku. A jinak, protože já si to pletu, protože on je Pepa, já Pepa,
0: vy jste jednička, ano. On je dvojka, nebo obráceně, nevím
1: teď. On je jednička, já jsem
0: dvojka.
1: Jo, on
0: je jednička, takže jedničku zdravíme.
1: Ano.
0: Tak je to vyjasněné.
1: Zdravím všechny štěťáky, protože mě poslouchají všichni kamarádi, co jsou tady ve Štětí, tak to poslouchají tohleto rádio.
0: No tak super,
1: jo.
0: To jsme rádi.
1: No, hodně jich je.
0: To jsme rádi, Pepo.
1: Koho jsem tě poznal? No všechny lidičky, který mě znají. Jo a zdravím Peťu, Klimperu z Domašic, do Tuhaně, Pava Krejčího a to je všechno.
0: To je všechno, dobře. Tak já vám děkuji za zavolání a písnička se jmenuje Ještě pár dní a zpívají Pavel Bartoň, váš oblíbenec a
1: ano.
0: Vladěna Pavlíčková. Tak hezký poslech, Pepo.
1: Ano, a děkuju vám a je to i pro vás.
0: Děkuju, nashledanou.
1: Nashledanou, Evičko.

0: Písničky na přání Českého rozhlasu Sever pokračují dál s Marcelou. Já vás zdravím, Marcelo, hezký večer.
1: Hezký večer, Evičko, já vás zdravím a všechny posluchače. Písničku nechám jako překvapení.
0: Dobrá.
1: A pošlu ji Domče a mamince Jarce do Ústí, Marušce do Chomutova a do Šestajovic. Tak bych poslala ještě Milence do Českýho ráje, Ivětě do Český Lípy a Helče do Litvínova. Teď jsem ji před chvilkou slyšela.
0: No, volala.
1: Ano, a ještě bych nechala zahrát pro Petra a Álu do Stehelčese, protože Petr má dneska svátek, tak mu popřeju hlavně pevný zdraví, pohodu a klid. A jinak ještě bráchovi do Železného Brodu na zahrádku, ať si to užijou, to teplo.
0: Teď to ochlazení, ať si užijou. Tak to byla Marcela z Neštěmic, děkujeme za zavolání a držte se v tom teple, naslyšenou.
1: Děkuju, Evičko, a naslyšenou.

Do večerních písniček na přání ještě před 19. hodinou dorazil poslední e-mail. Dobrý den, 1. července má svátek moje máma Jaroslava. Tak bych jí chtěla nechat zahrát písničku od Terezy Maškové a Marka Lambory Náš příběh. Chtěla bych to nechat zahrát taky pro paní Marcelku z Neštěmic, tak ta bude mít radost a zrovna volala. Pro paní Květu z Vysoký, pro paní Martu z Barandova, pro paní Jarmilku z Nuslí a napsala to posluchačka Dominika z Ústí nad Labem, ještě PSko, ještě pro vás do rádia. Tak my děkujeme.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Ústecký kraj odmítl plány na zpracování nebezpečného odpadu v regionu. Bílina nechala opravit lázeňský dům, využití pro něj zatím nemá. Prezident Pavel se summitu NATO zúčastní, s Babišem chce jednat o své roli v delegaci. Zítra čekáme oblačno až zataženo, po ránu občasný déšť a teplotu naměříme nejvýše 25 až 28 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová, dobrý večer. Ústecký kraj odmítl záměr spalovat v regionu jedovaté kadmiové kaly ze Šumperska. Nesouhlasí také se stavbou spalovny nebezpečných odpadů u Litvínova. O obou záměrech bude rozhodovat krajský úřad v rámci posuzování vlivu na životní prostředí. Proti spalovně nebezpečných odpadů se už ve čtvrtek vyslovilo město Litvínov. Hejtman Richard Brabec z Hnutí ANO upozornil na to, že kraj nese dlouhodobou ekologickou zátěž z minulosti. Bílina na Teplicku nechala opravit za necelých 50 milionů korun bývalý lázeňský hotel Na Kyselce. Budova má novou fasádu i střechu a rozlehlá terasa před lázeňským domem je už přístupná. Následnou opravu interiéru město přizpůsobí budoucímu využití. O něm zatím není rozhodnuto, říká starosta Karel Matuška z Hnutí ANO.
2: Protože ten objekt je rozsáhlý, je atypický, byl přizpůsobený prostě nějakému účelu a teď je otázkou, jestli ten účel a hlavně ta dispozice odpovídá těm stávajícím potřebám. Je to první krok, který i trošičku možná zaujme a přiláká potenciální zájemce o využití uvnitř.
0: Prezident Petr Pavel chce s vládou o rozložení rolí na summitu NATO v Ankaře ještě jednat. Podle něj by měl být v čele delegace on, jakožto nejvyšší ústavní činitel. Opírá se o protokoly aliance. Premiér Andrej Babiš z ANO ale řekl, že delegaci povede sám. Prezidenta zároveň vyzval, aby svou účast přehodnotil a jel až na další summit příští rok. To Pavel odmítá, jak vysvětlil ve vysílání na svém Facebooku.
3: Prezident nemá možnost se rozhodnout, které pravomoce vykonávat bude a které ne. A pokud mě dnes Andrej Babiš vyzývá, abych byl velkorysý a do Ankary na summit NATO nejel, pak mě vlastně vyzývá k tomu, abych nevykonával svoje pracovní povinnosti. A takovou žádost já splnit nemohu.
0: Od středy začne v Česku platit povinnost zapisovat psy do nové centrální evidence. Jednotný registr povede Komora veterinárních lékařů a majitelé do něj svá zvířata zapíšou prostřednictvím veterináře nejpozději při přeočkování proti vzteklině.
1: Počasí.
0: Zítra bude oblačno až zataženo, po ránu s občasným deštěm. Během odpoledne budou srážky přechodně slábnout. Později večer a v noci se opět vyskytnou místní přehánky nebo bouřky, a to i silné. Nejvyšší teploty zítra naměříme 25 až 28 stupňů, na Litoměřicku a Roudnicku až 29 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na dálnici D8 mezi 58. a 59. kilometrem u Prackovic nad Labem očekávejte zdržení. Stojí tam totiž porouchané osobní auto a je neprůjezdný pravý jízdní pruh.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Dobrý den, paní magistro.
2: Dobrý den.
1: Dnes budeme brzy hotovi.
2: Opravdu.
1: Určitě, protože nám napsal pan Josef Ondra a jeho otázka je velmi jednoduchá. Nevím, jestli je odpověď na ní. Dnes jsem slyšel pořad Hezky česky. Rád bych se zeptal na následující problém, protože věřím, že mi odpovíte. Používání slov najíti a nalézti. Vždy jsem používal první z nich například ve tvarech najít, našel, najdi. V poslední době tento výraz vůbec není slyšet a místo něj se používá nalezl, nalezni. No to je jako, že někdo někam nalezl.
2: Ten problém, tam ještě totiž dotaz pokračuje a to jenom stručně doplním, že v odborném článku panu posluchači recenzent upravil právě slovo našel na nalezl. A on si není úplně jistý, proč.
1: To byl technický článek jeden.
2: Tak. A takže k tomu je takové poměrně jednoduché vysvětlení. Když už jste říkal o tom lezení, tak sloveso najít i nalézt má dva různé významy dokonce ve slovníku. Jsou to vždy dvě samostatná hesla, jako najít jedna, najít dvě, nalézt jedna, nalézt dvě. Jednak to souvisí právě s tím lezením, jako například do místnosti našel kouř, mravenci nalezli do šatu, tam jde skutečně o tohleto.
1: Ano.
2: A ten druhý význam, jak u najít, tak u nalézt ve slovníku, se uvádí stejný. A sice může jít o vyjádření nějakého hledání a výsledku toho hledání a nebo nabití něčeho,

0: a nebo zpozorování, postřehnutí něčeho. A dokonce ta hesla ve slovníku spisovného jazyka českého, ten výklad významů u najít i nalézt, je úplně totožný. A jediný rozdíl, který tam je, je uvedení slohového příznaku.
1: Co to je?
0: Slovo najít je slovově neutrální a nalézt se považuje za poněkud knižní. A když si vezmeme dobu vzniku slovníku, tak bychom dneska mohli říct, že je to už knižní, nejenom poněkud. A pravděpodobně tam spočívá důvod toho, že panu posluchači ten lektor chtěl ten výraz nahradit ho knižnějším, protože v odborných textech je tendence k tomu, aby to opravdu znělo, když to řeknu lidově, honosněji.
2: Takže sečteno podtrženo, je přijatelné v oficiálním styku to brát jako synonymo nebo není?
0: Je, samozřejmě, že je. Neutrální výraz je synonymem, pokud nejde o slohově zabarvenou promluvu nebo text. Takže ten neutrální je univerzální.
2: Tím pádem můžeme si prostě vybrat.
0: Samozřejmě.
3: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že obavy z přelidnění planety měli lidé už koncem 18. století? Konkrétně v roce 1798 varoval britský ekonom a pastor Thomas Malthus před katastrofickým hladomorem, přestože tehdy planetu neobývala ani miliarda lidí. Podobné vize šířil v 60. letech 20. století americký biolog Paul Ehrlich. Jehož kniha Populační bomba podnítila drastické vládní programy a nucené sterilizace v rozvojových zemích. Populace skutečně prudce rostla. Z 1 miliardy v roce 1804 na dnešních 8. Současná data ale ukazují, že tempo růstu se dramaticky zpomaluje. Zatímco v roce 1963 činil roční přírůstek 2,3%, dnes klesl pod 1%. Za tímto zvratem stojí paradoxně úspěchy průmyslové revoluce, lepší hygiena, medicína a především vzdělání žen. Ve vyspělých zemích, jako je Itálie či Jižní Korea, už dávno nedosahuje porodnost hranice 2,1 dítěte potřebné pro udržení stavu. Hlavním tahounem tak zůstává subsaharská Afrika. Ovšem i tam se s rostoucí životní úrovní očekává pokles porodnosti. Podle OSN dosáhneme 10. miliardy kolem roku 2057, ale poté se trend zřejmě obrátí a lidstvo začne poprvé v historii pozvolna vymírat.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: To bola pesnička Mandolína a Adam Ďurica. Ak by sa vám zacnelo po slovenskej hudbe, môžete sa tešiť na 25. júl, kedy na Prague Open Air vystúpi skupina No Name. To je z dnešného stretnutia všetko, za pozornosť vám ďakuje a pekný večer s Českým rozhlasom želá Gabriel Sedlák.
1: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
2: Delegaci na summit NATO povede premiér, prezident je proti. Dálniční známky nebudou dál zdražovat, roční má stát i nadále 2570 korun. Zítra bude většinou oblačno, ojedinělé přehánky nebo bouřky, večer četnější i silné, teploty většinou do 32 stupňů Celsia. Dobrý večer, u zpráv přeje Jaroslav Mareš. Českou delegaci na červencový summit NATO povede premiér Andrej Babiš z hnutí ANO, rozhodla o tom vláda. Tématem se znovu zabývala potom, co ústavní soud nařídil účast prezidenta Petra Pavla.
3: Prezident počítal s tím, že delegaci povede on sám z pozice nejvyššího ústavního činitele. Rozhodnutí vlády je tak podle něj v rozporu s rozhodnutím ústavního soudu. Prezident vyzval premiéra k dalšímu jednání, říká mluvčí hradu Vojtěch Šeliga.
4: Přes nevstřícné kroky vlády je prezident stále připraven hledat řešení, které bude v souladu s ústavou, předběžným opatřením ústavního soudu a protokolárními zvyklostmi.
3: Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO by teď situaci uklidnilo, kdyby prezident netrval na své účasti.
5: Pan prezident by mohl přehodnotit svoji účast a mohl by prokázat velkorysost.
3: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů potvrdil, že pro prezidenta vláda zajistí do Ankary letadlo. Premiér se zbytkem delegace se podle něj dopraví po vlastní ose. Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
2: Největší brněnské koupaliště Riviera a Zábrdovice evidují rekordní návštěvnost. Vysoké víkendové teploty přilákaly na obě místa dohromady téměř 20 tisíc lidí. V sobotu dorazilo na Rivieru téměř 7400 návštěvníků, což je nejvíc od roku 2019. Pokračuje mluvčí společnosti Stares Martin Lízal.
6: V neděli byla návštěvnost jenom o málo nižší, konkrétně 7295. A na koupaliště Zábrdovice přišlo v sobotu 2540 návštěvníků, v neděli pak 2326. A v tomto případě se jedná o nejvyšší návštěvy od roku 2018, kdy návštěvnost areálu evidujeme.
2: Dálniční známky nebudou pravidelně každý rok zdražovat. Návrh dnes schválila vláda. Cena roční známky 2570 korun se tak nebude pravidelně valorizovat. Po jednání kabinetu to oznámil ministr dopravy Ivan Bednárik za SPD. Návrh zachovává i slevy pro nízkoemisní auta. Novelu o pozemních komunikacích teď dostane k projednání sněmovna. Bednárik taky připomněl, že parlament projednává senátní návrh na zavedení 24-hodinové dálniční známky. Ta by nahradila současnou jednodenní známku pouze pro jeden kalendářní den.
1: Počasí.
2: V noci čekáme zataženo až oblačno, na většině území přehánky, zpočátku místy bouřky, které budou i velmi silné. Na východě bude jasno až polojasno a srážky zde čekáme jen ojediněle. Během noci bude srážek ubývat, nejnižší ranní teploty 21 až 17 stupňů. No a zítra bude oblačno, v jihovýchodní polovině území polojasno až skoro jasno, ojediněle přehánky nebo bouřky, hlavně na horách. Večer čekáme od jihozápadu přehánky a bouřky četnější i silné, nejvyšší teploty 28 až 32, na západě kolem 25, na jihovýchodě až 36 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
2: Na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Slavkov pomalejší provoz, hlavně v pravém pruhu, levý jede o něco rychleji, je to kvůli omezení u sjezdu na Bratislavu. Na D1 z Prahy do Brna před sjezdem na Velkou Bíteš čekejte dopravní omezení, pohybují se tam silničáři, no a D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Jihlavu na kilometru 110 se řeší nehoda, auto vyjelo z dálnice. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A už po písničce to bude repríza pořadu Osobnosti Česka z Ostra s Oskarem Hesem a jeho hostem.

0: Možná někdy v úplně útlém dětství jsem chtěl být buď to indiánem nebo kovbojem a to mě brzo opustilo, protože jsem pochopil, že se tím neuživím, tak jsem zkusil herectví a to nebylo o mnoho lepší.
1: A v jakém věku to bylo, když jsi řekl, a tak já bych to chtěl dělat jako tatínek nebo jako bratr nebo jako...
0: Já nevím, jestli jsem si to někdy takhle řekl, ale byl jsem divadlem a filmem tak obklopen od dětství jako opravdu 24 hodin denně. Jo, jednak se o tom u nás hodně mluvilo, střídali se u nás různé osobnosti filmu, televize, divadla samozřejmě, ale nejen těchto tří. Takže já jsem přišel často ze školy domů, ze základky a v obýváku seděl s tátou Jan Werich a dramatik Vratislav Blažek a hráli Mariáš třeba, jo, takže mě to přišlo tak jako normální a přišlo mě takové nenásilné, jak si neuvažovat o něčem jiném.
1: A jak se vám chodí po světě se jménem Hrušinský?
0: Tak to víte, jako... Možná je lepší si tu značku vybudovat úplně sám od základu z nuly, jako to děláte vy třeba, i když vy taky úplně ne, ale jako nestěžuju si nějak, jo. Samozřejmě to přináší klady i zápory, když jsem šel na konzervat, tak řekli, no Hrušinský, to je jasný, to je protekce, toho se nezbavíte nikdy, i když se nic nedaří třeba, nebo něco nedaří, nebo někde je něco špatně, tak stejně to bylo z protekce. A když se něco podaří, tak se řekne, no jo, no, to je ten Hrušinský, no jasně, no. A dokonce táta v začátkem 70. let, kdy já jsem, mě bylo 15 let v roce 70 a nastupoval jsem ve chvíli, kdy se všechno zavíralo, protože tady byly Rusové, že jo, a začala normalizace, táta nesměl dělat, byl na seznamu vlastně nepřátel a přesto se říkalo, že mám protekci, jo, kdy on neměl vůbec žádný vliv, takže jako je to dvousečné, no, ale neměnil bych.
1: A kdy vám to nejvíc zkomplikovalo, nebo naopak vám to nejvíc pomohlo v životě, to jméno?
0: Kdy mě nejvíc pomohlo, úplně přesně nevím, protože měl jsem pocit, že se přede mnou nezavírají žádné dveře, do kterých jsem chtěl vejít. Jo? Že to vždycky vlastně jaksi, tam možná mě to jméno usnadňovalo, aniž bych já o tom věděl. No, ale a kdy nejvíc, nejhorší to bylo asi v těch 70. letech, kdy to jméno bylo na indexu a dokonce jeden čas tlačili, teda jak si z UVKSČ přišel ten pokyn, že Hrušinský musí být úplně odstaven, pokud neodvolá svůj podpis pod 2000 slov, a což táta nikdy neodvolal. A já a můj brácha jsme tehdy byli tak jaksi stavěni do situace, že buď to budeme jako herci pokračovat, ale musíme pracovat pod jiným jménem a zřeknout se veřejně otce, což jsme ani jeden neudělali, oba jsme to odmítli a tudíž jsme několik let vlastně nesměli vystupovat nikde. Tak to byl ten stín nad tím, jo.
1: Kdy jste poprvé dostal od tatínka nějakou hereckou recenzi na vaši práci? Jestli si vybavíte, dostal jste někdy nějakou takovou kritiku nebo recenzi?
0: Na jednu nezapomenu, opravdu do smrti. Byl jsem v Činoherním studiu v Ústí nad Labem asi 8 let s Ivanem Raimontem, Leošem Suchařípou a Jirkou Šmicrem a řadou dalších. Jo. Bylo to se hrozně fajn tam. A hráli jsme takovou hru s protektorátu, teď nevím, jak se to jmenovalo, něco jako lekce z dějin, teď se nespomenu na ten název, to je jedno, já jsem tam hrál nějakýho gestapáka, který vyšetřuje nějakého vězně a hrozně tak jako jsem se v tom rochnil a bylo mi to, ta záporná role se hraje, to se hraje vždycky líp, než ty kladěsové. A užíval jsem si to a těšil jsem se, až to uvidějí naši, jako že přijedou na premiéru a že to, tak jsem pozval tátu, mámu, přijeli na premiéru, já jsem tam stál na forbíně, měl jsem monolog takový, jako pouštěl jsem tam hrůzu na lidi a užíval jsem si to opravdu a po pauze táta přišel a říká, máš díru na ponožce. Já z toho vůbec nic nemám, z toho představení. Tak to si od té doby si pamatuju, že si musím hlídat takovéhle věci.
1: Takže
0: že...
1: vůbec vám neskritizoval váš herecký
0: ne,
1: výkon?
0: Ne, to bylo úplně stranou, koukal jenom na tu díru na ponožce.
1: To je výborný, moje první kritika, kterou jsem dostal od mýho bratra, byla už nikdy nedělej činohru. To

0: To mi zas řekl on, takže...
1: Jo, tak to je podobně.
0: Rodina vás vždycky motivuje nejlíp, to je skvělý, ano. Takže byl úsporný v těch radách, vlastně nějak aktivně...
2: Byl, on byl úsporný tak jako, myslím, ve všem, v gestech životních byl málomluvný, jo. Dalo se s ním hezky mlčet, jo. Že necítil jste se trapně, když jste seděl vedle něj a mlčeli jste, jo. Tak to bylo docela fajn, jako, jo. Vím, že Doda Pištěk mi jednou říkal, výtvarník, teda Teodor Pištěk, že přijel za tátou na chatu do Planý a seděli chvíli u vody, a táta tam měl nahozený pruty a on byl rybář, tak chytal a mlčeli, jo. A když mlčeli už asi 2 hodiny, tak ten Doda říká, tak já budu muset jet, jo. A táta se na něj podíval a povídá, tak jo, zase přijď někdy na kus řeči.
0: Takže ani herecky vám nějak jako neradil přímo, že by vám dával nějaké tipy? Jako tady uber, tady přidej, jak bych třeba měl, já přistoupil k té roli?
2: Jednou mě pomáhal s nějakým monologem, který jsem se učil na konzervatoř. Byl to písař Fabricius, jednalo se o francouzskou revoluci, o zavraždění Marata. A říkal mi takový jenom, jako co on by si myslel u každé té věty, co by měl udělat a proč tu větu říká. Jo? A že je potřeba vlastně ve chvíli, kdy herec jde na jeviště, tak by měl vždycky vědět, proč tam jde, co tam chce říct, co chce říct tím, co říká a proč v určitou dobu zase odejde, že vždycky by to měl jak si mít pevně v rukou. Jo? Tak to je taková rada, který se snažím držet a někdy se to daří, někdy ne.
3: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
3: Mým dnešním hostem je herec a principál divadla Na Jezerce Jan Hrušinský.
4: Kdy a jak často na tatínka vzpomenete? Je to takhle během dne, nebo je to, když koukáte na jeho nějaký slavný film, nebo když jste v divadle?
5: Myslím na něj často, stejně jako na maminku, tím častěji, čím víc mě tady chybí. No. Jako rád bych se s ním mnohdy poradil o věcech, které se týkají divadla, protože tím, že řídím divadlo Na Jezerce, tak je to vlastně podstatná část mého života a jeho život byl divadlo, protože on se v divadle narodil se za jevištěm mojí babičce. Babička v 9. měsíci těhotenství hrála panu Márinku. A po představení se táta narodil na tom jevišti.
4: Jako opravdu na jevišti?
5: Za jevištěm, jako potom, no, v tom zákulisí. Byl slušnej, nechtěl rušit, počkal, až se dohraje, a pak přišel na svět. No. Takže o divadle věděl opravdu všechno a dělal ho, protože ho měl rád, no, protože to uměl. Tak to jsou vlastně jako důvod, když jdu do divadla, tak ho vidím všude, no. Všude bydlím v domě, který postavil můj dědeček. A táta se tam přiženil v roce 45 a prožili tam s maminkou téměř 50 let života společného. A takže tam ho vidím taky na každém kroku, jo, vlastně, jo, že to je tak, jako tomu neujdete a není proč tomu utíkat. Jo. A navíc mám tu výhodu, že díky těm filmům a televizním inscenacím nebo rozhlasovým hrám, který on natočil, tak ho tady mám pořád, jo, že vlastně já občas, když nemůžu usnout, tak si do sluchátka, tak jako máte vy na uchu sluchátko teď, tak si do toho sluchátka pustím třeba komisaře Megreta, který ho natočil asi 10 dílů tady s Jiřím Horčičkou v rozhlase.
4: Nebo přímo tady? Možná.
5: Možná, že přímo tady, no. To je fakt. A nebo spoustu jiných věcí, které tady po něm zůstaly a je mi dobře, no.
4: Když zavzpomínáme ještě na tatínka, tak jakou jeho roli máte vy nejradši a proč?
5: Na mě strašně zapůsobil v roli Bocklesona v Dermatových novokřtěncích. To byla hra, kterou dělali v roce, teď nevím, jestli 67, 68, 69, nevím přesně. Režíroval to Miroslav Macháček a v Národním divadle tehdy byli opravdu herci, jejich jména skutečně rezonovala s národem, takže byli to herci toho národa vlastně, jo, by se dalo říct. Jo. Karel Heger, Jan Pivec, Ladislav Boháč, Zdeněk Štěpánek, jo, Josef Kemr, Radovan Lukavský, Miroslav Macháček, samozřejmě táta, Dana Mendřická, Jiřina Šejbalová, no a byla fakt jako byl vždycky zážitek se na něco takového dívat. A tohle je jedna z věcí, ten Bocklesson, ty novokřtěnci, co mě tak jako utkvělo, viděl jsem to asi 3x nebo 4x, na co nemůžu zapomenout. Vlastně já nevím přesně, co mě tak na tom uchvacovalo, ale hrozně mě bavilo, že když táta vešel na jeviště, tak aniž by se o to příliš snažil, tak upoutal pozornost diváku, jo, že prostě měl takové nějaké charisma, které se nedá ani naučit, ani nikde koupit, ani získat, pokud ho nemáte v sobě od narození. Jo. A to on měl a dovedl s tím pracovat tak, že vlastně velmi počestným způsobem upoutával pozornost diváků, přestože s ním na jevišti byla celá řada stejně dobrých a kvalitních herců, jako byl on. Jo. Že to nebylo tím, že by jako ti ostatní byli horší, vůbec ne. Jo. Naopak on vždycky vynikal o to víc, když byl obklopen tou kvalitou.
4: Co byste si přál pro české divadlo, pro českou kulturu a pro vaše divadlo třeba? Máte nějaké ještě sny, co byste si chtěl splnit v rámci principálství?
5: Přál bych si, aby v divadle všeobecně, jaksi v České republice, aby panovaly rovné podmínky, aby jaksi nebyla některá divadla zvýhodňována a některá znevýhodňována. Nechci to dál nějak specifikovat ani rozebírat, nicméně tento stav tu je prostě. A aby soukromá divadla byla brána jaksi jako stejně jako počestná tvář umění a kultury, české kultury, jako divadla státní nebo městská.
4: Já si myslím, že nás poslouchají i mladí herci, nebo určitě, když se dozví, že vedu rozhovor s vámi, tak máte třeba pro mladé začínající herce nějakou radu, kterou byste mohl dát vy jako zkušenější kolega, divadelní principál, co rozhodně třeba nedělat a co je třeba dobrý udělat a na co si dát pozor?
5: Aby se snažili životem kráčet rovně, ne příliš ohnuti a jaksi, aby se nepodbízeli příliš, ale aby si nenechali příliš líbit, když si někdo na ně dovoluje jenom proto, že jsou mladí a neskušení, ale aby neztratili pokoru. Protože si myslím, že bez pokory žádné umění není.
4: Myslíte, že dnešní herci to mají jako hodně jinak oproti třeba vám nebo oproti začínajícím hercům před lety? Mají to jako těžší, komplikovanější? Ty podmínky jsou třeba jiný?
5: Myslím, že to mají o něco těžší, protože jsou vystaveni mnohem větší konkurenci, než byli herci v době mýho mládí. Ale na druhou stranu zase je to velká výhoda, že prostě žijeme ve svobodném světě. No a ve svobodném světě je mnohem jaksi větší úsilí přežít a mnohem větší úsilí a mnohem větší práci vám dá si tu svobodu udržet. A je to rvačka, která stojí za to. Myslím si, že se nemá opouštět a že se má o svobodu a pravdu vždycky bojovat. Jo. Že to taky, my jsme měli v uvozovkách tu výhodu, že se byl v televizi jeden program, na který se dívala celá republika. Jo. A takže když se natočila nějaká inscenace a byla jen trochu dobrá, no, tak ji viděla celá republika. A velmi rychle jste mohl jaksi vejít v povědomí lidí a velmi rychle jste si mohl to jméno udělat. Jo? Pokud vám to zase dovolil někdo, abyste v tom hrál, nebo pokud někdo dovolil, aby byl ten text natočen a pokud někdo dovolil, aby se to vysílalo. Jo? Takže ono, jako, dal bych přednost jaksi tomu životu v džungli než a svobodně.
4: Na poušti.
5: Než v kleci někde. No.
4: Jaci jsou herci zaměstnanci? Citliví? Tak vy s tím máte bohaté zkušenosti, protože já občas slýchávám, že smrtelníci nebo neumělci vlastně jsme pro ně hrozně zvláštní jako druh lidí. Tak jak vy to vnímáte?
5: No, já jsem byl jako zaměstnanec, jako nespokojený zaměstnanec, protože jsem vlastně byl neustále jako každý herec, herectví je hrozně nesvobodný zaměstnání, kde záleží na mnoha okolnostech a mnoha lidech a štěstí a já nevím čeho ještě všeho. Jestli dostanete dobrou práci a jestli to bude k něčemu, anebo jestli to bude jenom ztráta času. Jo. A zaměstnanci, herci jako zaměstnanci v době mýho mládí, aspoň to tak bylo, tak museli přijít k Fermanu a tam se dozvěděli, v čem budou hrát a museli v tom hrát, i když se jim nechtělo. A to dneska už nemusí. Jo. Dneska můžou herci být a mnoho jich to využívá, jejich jsou na volné noze takzvaně a nechávají se najímat různými divadly, což je zase potom tragédie pro ty principály, jako jsem já, který je obsadějí do něčeho a oni pak nemají čas, protože hrajou v 10 divadlech najednou, jo, aby se uživili samozřejmě. Jo. Tak je to na všem, vždycky na všem jen něco. V každý době je něco, kdy si můžete říct, Hergot, proč já jsem se narodil do téhle doby.
4: To je pravda.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je herec a principál divadla Na Jezerce Jan Hrušinský. Proč jste se rozhodl založit divadlo? Byly ty podmínky herecký právě jeden z důvodů, proč založit to divadlo?
2: Byl to určitě jeden z důvodů, že jsem si chtěl za své omily jaksi trpět sám, jo? Že jsem si, nebo abych si mohl jaksi vyčítat, když něco udělám špatně, tak abych věděl, kdo to provedl, jo. A skutečně to tak je, že když v našem divadle praskne žárovka, tak za to může Hrušinský samozřejmě. Vždycky je to tak, vždycky tomu ta odpovědnost, kterou máte při podnikání ve svém, tak je opravdu veliká. Jo. Ale nakonec svoboda je odpovědnost. Jo. Pokud ke svobodě přistoupíte bez odpovědnosti, no tak o ní brzo přijdete. A to samé je asi s tím podnikáním. Jo. Tak pokud jste neodpovědný, no tak to brzo zkrachuje.
1: Co na té práci nejvíc milujete a co naopak byste klidně vymazal úplně?
2: Miluju kontakt s diváky a ten pocit, když na jevišti jste s herci, které máte rád, protože jste si je sám vybral vlastně a hrajete s nimi hru, která funguje a která jaksi se přenáší dobře do toho hlediště a to hlediště vám to okamžitě dává najevo svými reakcemi. Jo. Tak to miluju a vždycky se na taková představení těším. I do toho zákulisí se těším, jo, na svoje kolegy a na herce a na svoje spolupracovníky v divadle. Tak z toho mám velkou radost. No a co nemám rád, je někdy ta administrativa, která je s tím spojená. A to, co jsem říkal na začátku, nerovné podmínky pro divadla, jo, tady bohužel jsou velmi tvrdě nastaveny a já už jsem to vzdal, jako už proti tomu nebojuju, jedu si po svým vlastně mnoho let a nesnažím se to zlomit nějak, ale pro zakládání nových divadel to nejsou dobré podmínky tady.
1: Já se teď ještě přesunu k filmu. Jaký máte nejoblíbenější český nebo zahraniční film? A kdy jste naposled natáčel? Vy jako herec, jako v roli herce.
2: V roli herce jsem byl minulý týden, kdy jsem hrál slepého otce, syna, který přijde o zrak po konfliktu, po zbytečném konfliktu se svým synem. Jo? Taková rolička, to byla docela zajímavá, hezká. Jo?
1: Co to bylo za projekt?
2: Bavilo mě to. Já to nechci prozrazovat ještě, protože to vlastně se začalo teď teprve. A ještě jste se ptal předtím.
1: Další otázka byla, český nebo zahraniční film váš oblíbený?
2: No, já obvykle uvádím Rozmarné léto jako jeden z nejoblíbenějších svých filmů, protože za prvé se mi vybaví moje dětství, za druhý se mi vybaví přesně doba, kdy se to točilo, protože ten film točili o prázdninách v době, kdy my jsme jezdili do Plané nad Lužnicí do jižních Čech a tohle se točilo ve Veselí nad Lužnicí asi 15 kilometrů od nás. Takže jsme byli hodně blízko tomu a často jsem byl i na tom place tam při natáčení a často vlastně jsem potom byl u toho, když se táta nerad učil text na druhý den na natáčení. Jo.
1: A brával vás tatínek často na natáčení sebou?
2: Ne často, ale občas ano. No. A vždycky mě to zajímalo, vždycky mě to bavilo hrozně. Jo. To tak jako procházet ateliér a vidět, jak on třeba hrál, já nevím, povídce Nesvatby Tarzanova smrt, teda toho Tarzana, tam byla taková klec, kde ho přivezou, že a mě bavilo tam, že se dali roztahovat ty mříže, jo, že to nebylo z železa, ale z nějaký hmoty, která šla roztáhnout a tak. A u mnoha filmů, který dneska sleduju, já nevím, Strach po stopách krve, nebo Jak se krade milion a tak si vybavuju ty chvíle, kdy jsem tam byl u toho natáčení a vlastně je to hrozně taková, tak se vám zhmotní ta minulost jaksi do přítomnosti. Mám to rád, tyhle ty vzpomínky, které se oživují díky tomu konkrétnímu doteku minulosti.
1: Dá se nějak srovnat nálada nebo atmosféra natáčení tehdy a dnes? Bylo to jiný?
2: Pamatuju si, že u nás v ulici, hned vedle našeho domu je takové schodiště a na tom schodišti se točila jedna scéna z filmu, myslím, že se jmenoval Vrah skrývá tvář, Petr Šulhov to točil, táta hrál toho detektiva majora Kalaše, v tom natočili spolu asi 5 těch detektivek a vím, že to byl noční záběr takovej, teda někdy v 9-10 večer se to točilo. A že v té ulici museli filmaři tehdy udělat takovou jako spásky, takovou ohradu, aby tam nebyli lidi, protože se rozkřiklo, že se tam bude filmovat. A se lidi z okolí, přišlo tam nějakých 150, možná 200 lidí, kteří tam stáli za tou páskou a koukali, čekali hodinu, 2 hodiny, než se to tam nasvítí a než to, co to je to filmování a koukali na to. To se dneska neděje, si myslím, jo? Že dneska je to lidem jedno. Jo?
1: Ale my v Praze se natáčí všude a furt.
2: Každou chvíli.
1: Je
2: no,
1: to tak,
2: no,
1: ano. Jak se člověku změní pohled na svět po 14-denním spánku, umělém spánku tedy? Přehodnotíte nějaké svoje životní postoje, názory? Je člověk větší kliděs pod takovéhle zkušenosti?
2: Jo, člověk by řekl, že ano. Že bude,
1: ano, ano.
2: Určitě se vám jaksi změní žebříček těch hodnot a zdraví je v tu chvíli skutečně na prvním místě. A ono asi by mělo být na prvním místě vždycky, protože bez něj nic není. Bez něj se nic vlastně smysluplného a dobrýho nemůže odehrát, když to zdraví nemáte. Jo. Když vám to chybí. Navíc člověk... Jak říká Jerome Klapka, Jerome, člověk nechce mít to, co má, člověk chce to, co mají druzí, ale to zdraví prostě bych chtěl mít a chce ho mít každý člověk. Jo. Tak samozřejmě jsem přehodnotil to, co je důležitý a ty priority byly opravdu jakoby jiný, ale nevydrželo mi to moc dlouho. No. Ono na to ve chvíli, kdy je vám dobře, tak na to nemyslíte příliš, na ty obtíže, které můžou nastat a na to, jak se vám všechno zkomplikuje rázem, když něco nemůžete. Jo? Když, to je jedno, jestli nemůžete chodit, nebo nemůžete zhejbat rukou, nebo vás bolí zuby, nebo já nevím, prostě cokoliv, co vás ochromí, tak najednou vám zkomplikuje život, takže zjistíte, že to a to nejde dělat v tu chvíli. Jo? Samozřejmě, že můžete žít nějakým plnohodnotným životem, když se to naučíte a když jste dostatečně silný, jo, a zvládnete to. Ale v tu chvíli víte, že to zdraví je prostě nezaplatitelný, že to je víc než jakýkoliv peníze, štěstí, cokoliv, co vás může potkat. Všechny materiální věci jdou stranou, jo, všechno. Že to zdraví je nejvíc na světě. A to si myslím, že si těch, ono to bylo, už je to asi 11 let, co jsem tohle zažil vlastně a já vlastně už 11 let jsem tu nemusel být vůbec. Jo. A díky lékařům z Thomayerovy nemocnice tady jsem, což jim děkuju touhle cestou, ale vážím si toho.
1: Tak já vám moc krát děkuju za milý rozhovor a popřeju vám krásný zbytek dne. Mým dnešním milým hostem byl herec a principál divadla na Jezerce Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Audio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas, zprávy.
1: Hasiči kvůli bouřkám vyjížděli přibližně k 250 událostí. Prezident Pavel se summitu na to zúčastní, s Babišem chce jednat o své roli v delegaci. Zítra bude většinou oblačno, ojediněle přehánky nebo bouřky, večer bouřky četnější i silné. Nejvyšší teploty většinou do 32 stupňů Celsia. Dobrý večer, u zpráv přeje Jaroslav Mareš. Hasiči dnes vyjíždili k přibližně k 250 zásahům spojenými s bouřkovou vlnou, která prochází Českem. Šlo hlavně o technickou pomoc. Nejvíc práce měli hasiči ve středních Čechách, Jihomoravském kraji a na Vysočině, říká mluvčí hasičů v jižních Čechách Václav Pilný.
2: Evidujeme zvýšený počet zásahů souvisejících s čerpáním vody, odstraňování spadlých stromů nebo zabezpečení poškozených střech.
1: Pardubice mají po 15 letech příprav nový územní plán. Zastupitelé ho dnes odpoledne jednomyslně schválili. Dokument určuje, kdy bude možné stavět byty, průmyslové areály, občanskou vybavenost, dopravní infrastrukturu nebo zeleň. Nově stanovuje také výškové limity budov a charakter zástavby v jednotlivých částech města. Jeho podoba ale není definitivní. V dalších letech ho bude potřeba postupně upravovat, vysvětluje náměstek primátora René Živný ze Společně pro Pardubice.
3: Protože územní plán se pořizuje relativně dlouho, zhruba 15 let. Ta doba určila to, že budeme stejně muset potom v dalších zastupitelstvech přijít k nějakým změnám, ať v zájmu města, v zájmu soukromých vlastníků, takže určitě ten proces změn nastane i hned po vydání územního plánu.
1: Prezident Petr Pavel chce s vládou o rozložení rolí na summitu NATO v Ankaře ještě jednat. Podle něj by měl být v čele delegace on, jakožto nejvyšší ústavní činitel. Opírá se o protokoly aliance. Premiér Andrej Babiš z ANO ale řekl, že delegaci povede sám. Prezidenta zároveň vyzval, aby svou účast přehodnotil a jel až na další summit příští rok. To Pavel odmítá, jak vysvětlil ve vysílání na svém Facebooku.
4: Prezident nemá možnost se rozhodnout, které pravomoc se vykonávat bude a které ne. A pokud mě dnes Andrej Babiš vyzývá, abych byl velkorysý a do Ankary na summit NATO nejel, pak mě vlastně vyzývá k tomu, abych nevykonával svoje pracovní povinnosti. A takovou žádost já splnit nemohu.
1: Pavel taky dodal, že za prezidentskou kancelář by mělo na summit NATO letět 7 lidí. Spekulace o 35 členem doprovodu odmítl.
0: Počasí.
1: V noci čekáme zataženo až oblačno, na většině území přehánky, zpočátku místy bouřky, které budou i velmi silné. Na východě bude jasno až polojasno a srážky zde čekáme jen ojediněle. Během noci bude srážek ubývat, nejnižší ranní teploty 21 až 17 stupňů Celsia. No a zítra bude oblačno, v jihovýchodní polovině území polojasno až skoro jasno, ojediněle přehánky nebo bouřky, hlavně na horách. Večer čekáme od jihozápadu přehánky a bouřky četnější, a to i silné, nejvyšší teploty 28 až 30. Na západě kolem 25, na východě až 630 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na D5 z Prahy do Plzně stojí za loděnicí na kilometru 11,5 porouchané nákladní auto. Je to v jízdním pruhu pro pomalá vozidla, vybočují tam kamiony. Na D1 z Prahy do Brna pozor, u sjezdu na Dívišov na 41. kilometru stojí porouchaný tentokrát mikrobus a na D35 opatrně u Olomouce ve směru na Ostravu za odbočkou na silnici do Přerova stojí nákladní auto s defektem pneumatiky na straně vozovky. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: To byly zprávy, po nich už je tady pořad Zlatá láska.
0: Zlatá láska.
5: Dnes uslyšíte příběh velké lásky, jejíž kořeny sahají až do dětských let.
6: Pár, který vám představíme, prožil barvitý život na jižní Moravě. Jemu je 83 let, jí 81.
5: Mají se rádi a milují se dodnes. Jejich lásku vám představí Carmen Majerová
6: a Petr Kostka.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Vybíráme pro vás ty nejzajímavější a nejtklivější osudy lidí, kteří už oslavili zlatou svatbu.
1: Příběh zlaté lásky stvrzené manželským slibem už před 61 lety začal u Marie a Josefa Telenských v Moravských Bránicích.
0: My jsme za nimi poslali našeho kolegu Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Vy budete pan Telenský?
3: Ano.
4: Josef.
3: Josef.
4: A kde máte paní?
3: Tady dál. Moje vzácná paní, pojďte dál.
4: To je dlouhou chodbou dovnitř, jak do zámku úplně. Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Tak Marie a Josef. Maruško, mám pro vás kytičku.
5: Ještě milé, děkuji. To se mně už dlouho nestalo.
4: Nepovídejte.
5: Opravdu.
4: A tohle dáme aspoň takhle, abyste měli společně na mlsání bomboniéru. Jste na sladký?
3: Jsou na to, vidíte, vidíte to na mě.
1: Marie a Josef se znali už od dětství. To spolu jen kamarádili.
0: Ale

0: chtěli, milý horič.
1: To byla jiná doba, vy to nepochopíte vůbec.
0: Třeba já vám to řeknu, jak to fungovalo u nich, u rodině. Můžu?
2: No.
0: Tatínek pracoval na dráze, výpravčí byl, chodil do práce, pracoval jako v Brně a jezdil o 5:30 ráno do Brna vlakem. Maminka stávala o 4:30. Tatínkovi zatopila, aby nestával do studené místnosti, tak mu zatopila, všecko nachystala a tatínek byl teda tatínek. Tata, která bylo ve všech rodinách, u nás taky, u nás otec byl...
3: Tatínek byl hlava rodiny.
0: Tak, a veliká hlava.
3: A nesmělo se odporovat.
0: To ne, to bylo automaticky, jako to nebylo o nějaký odporování, to bylo, otec to řekl a přesto, jak se říká, u nás tady v oblasti nejede vlak. Jo? Tak to bylo.
4: Kdo oznamoval tedy, že byste se chtěli vzít rodičům, ať už Maruščiným, anebo Josefovým?
0: Já jsem přišel žádat o ruku. Já jsem měl tak šílenou trému, že vám to nedokážu ani říct. Co jsem jako říkal, to nevím, jestli jsem koktál, jestli manželka si to pamatuje. Ty jsi u toho byla, že?
1: Nebyla? Ne, ty jsi mluvil s tatínkem a říkal, že mě máš rád.
0: Jo, to jsem říkal.
1: No, že chceš si mě vzít, že chceš se mnou chodit. Tak, no.
0: Takový... nic jsem si nevymýšlel. Bylo to, jak to bylo. Nějak jsem to ze sebe vypustil.
4: A vzal jste kytku, klepali se vám nohy, ruce?
0: Kytku jsem dal mamince, jako, která byla úplně neskutečně hodná. A manželka je po ní.
4: Řekli hned ano, nebo byl problém?
0: Problém nebyl. Řekli, to se schválili mě to. Souhlasili.
4: To byli rodiče Marušky. Co vaši rodiče?
0: No, moji rodiče, jako ti to věděli dávno, já jsem to říkal od 14 let, že to je to, manželce bylo 12, ne, mě bylo 14 a to už jsem doma říkal, že jedině Mařenka je moje žena. Bude. Zkrátka jsem se rozhodl, i když jsem jako kluk mladý, tady děvčat bylo plno všakých, jezdili jsme po zábavách, byli všelijaký taky zná, nemyslím, že bych s někým chodil, to ne, ale tak, taky se mě holky líbily, že jako normálním klukovi, ale vybráno jsem už dávno měl, dávno.

0: Datum, ten váš den D, den vaší svatby. Jaký to byl den?
1: No to byla sobota, bylo to 24. března 1962.
0: Kdo ten den vybral?
1: Spolu jsme to vybrali, spolu.
0: A plánovali jste svatbu taky společně, nebo někdo do toho ještě mluvil?
1: Ne, společně všechno, potom s rodičema.
0: Maruško, jaké jste měla šaty?
1: Já jsem měla kostýmek světle šedý. Tenkrát ty bílé šaty jeden čas nebyly jako moderní, nebo moderní ne, ty kostýmky. Tak jsem měla kostýmek. Já jsem byla taková praktická, víte, já jsem ho potom ještě 10 let přešívala všelijak, pořád jsem chodila v jedných šatech.
0: Platilo, že vás Josef v den svatby před tím obřadem nesměl vidět? To se drželo?
1: Myslím, že se to nějak drželo, ale my jsme se stejně neviděli, že?
0: Pustila jste ho na rozlučku aspoň?
1: To nebylo tenkrát. Nebo bylo? Já nevím.
2: Já jsem zapíjel svobodu.
1: Já
2: jsem zapíjel svobodu pořádně. S kamarádama takhle, to jsme v hospodě oslavovali. To se muselo, že? To manželka ani nevěděla.
0: Rozhlas se občas k něčemu hodí, že se taky člověk o tom druhém něco dozví.
1: To je pravda.
0: Takže vy rozlučku, ne, manžel jo?
1: Ano.
0: A ten den D, tedy jak vypadala svatba? Byla jedna, byly dvě, bylo to v kostele, na úřadu, kdy se začínalo? Možná i od rána, jak to vypadalo?
1: No bylo to od rána, šlo, manželová rodina přišla k nám a šlo se od nás do Dolních Kounic na radnici, tam nás oddali. Jenomže moje maminka, my jsme byli tak hodně založeni, ale manželová maminka taky, jako chodili se do kostela. Jenomže manželův tatínek byl tajemník na radnici a tenkrát byla taková zlá doba, že oni se báli, aby jsme tu svatbu v kostele měli, takže my jsme jeli do kostela do Brna, na Křenové ulici v tom kostele jsme měli svatbu.
0: Jako tajně?
1: No tajně, ale to stejně všichni věděli. Ale bylo to

0: tajně.
1: Aby to nebylo tak na očích tady.
0: Ano, ano.
1: Takže nejdřív na úřadu?
0: Nejdřív na úřadu a potom v kostele.
2: Na tom obřadu byla jenom ta úzká rodina, svědkovi a rodiče, tam nebylo ty hosty, tam nebyli s náma. To je asi 3 nebo 4 osobní auta.
1: Pak přesun do Brna, to už jste jeli tedy jenom sami nebo s někým?
0: Sami jenom a rodiče. A za svědka nám tam v tom kostele šli ti šoféři 2. Tam taky byli potřeba svědci, takže ti šoféři. No.
1: Který z těch obřadů byl pro vás důležitější nebo niternější pro vás osobně?
2: No, mně se to líbilo v tom kostele. To bylo takový honosnější, abych to řekl nějak tak, no. Že souhlasíš?
0: Ano, pěkné to bylo.
1: Jak vypadal ten první polibek výměna prstínku v kostele?
0: No, pěkné to bylo, no. Ty pocity, co jsem tenkrát měla, to já už si nepamatuju, ale protože jsem byla taková rozechvělá, že... Pěkné to bylo, pěkné. Ano.
1: Já myslím, že je to možná drzá otázka, ale je to o partnerských vztazích, o soužití dvou lidí, kteří k sobě patří a to k tomu taky patří. Ten polibek jsem se ptal na té svatbě. Maruško, jaký byl Josef partner, milenec, jako mě líbat?
0: No, to je taková intimní otázka, to uměl. Uměl.
1: Uměl se k vám i tak hezky jako postavit, byl takový ten obranář, uměl vás vzít kolem pasu nebo za ruku, jaký byl v těch začátcích a vydrželo to třeba i doteď?
0: Vydrželo to dlouho, hodně. To je dlouho, opravdu. A i teď.
3: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.
1: Na svatebním oznámení manželů Telenských před 61 lety stálo: sám nejsi nic, však s druhým srdcem síla a člověkem si ještě víc. Viktor Hugo.
2: A Marie i Josef to beze zbytku naplnili.
1: To ještě netušili, kolik dětí přijde, kdy se bude jeden od druhého bát a kdy si budou muset být navzájem oporou.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Jaký byl ten začátek? Svatba a začal ten váš život tak, jak to mělo být, i na vesnici, prostě dva se vzali, už patří k sobě, je to nová rodina. Kde jste začali bydlet a jak vám to šlo?
4: No, bydleli jsme u mých rodičů, potom nějaký čas krátce jsme bydleli u manželových rodičů. Když jsem šla z domu přes ten jeden barák, jsem se stěhovala k manželovým rodičům, tak my jsme s maminkou seděli na dvoře a byli jsme z toho tak smutný, že jdu pryč a já jsem šla jenom vedle. No a potom manžel byl zaměstnaný na letišti v Brně, tak jsme tam dostali svobodárnu, tak jsme žili tam na svobodárně.
5: Teď jsme museli, my jsme nic neměli, že? My jsme byli na svobodárně, nábytek jsme neměli vůbec žádný, tak jsme si museli koupit nábytek. Nábytek nebyl, tenkrát nic nebylo. Tak jsme sehnali, v Hodoníně byla nějaká výstava nábytku, v Hodoníně, že to je tady 80 km od Brna, tak jsme jeli do Hodonína s jedním kamarádem, který nás vzal do auta a jeli jsme se tam podívat na tu výstavu a přímo tam ten exponát, jeden, co tam byl, ten obývák tam stál, že, tak to se nám líbilo, tak jsme to koupili, no a to jsme byli rádi, tak máme obývák, že. Zařizování toho bytu, to bylo úžasné.
4: Příjemné starosti, opravdu. No. Vzali jsme si půjčku novomanželskou, to tenkrát bylo, že. A dostali jsme byt, jsme bydleli na Lesné v Brně, pak jsme tam měli havárii v bytě a přestěhovali jsme se do Lišně, tak jsme bydleli i v Lišni. No a nakonec jsme zakotvili tady. Já jsem dostala od tetičky domek tady ten a tak jsme šli sem a dceři jsme nechali být v Brně po nás.
3: Takže z Brna do Moravských Bránic.
4: Zpátky.
3: Ale ten začátek prakticky, jaké to bylo? Najednou už nemáte za zády maminku, tatínka, musíte se postarat sama o sebe, vy o domácnost. Josef asi o to, aby bylo z čeho žít, abyste měla to zázemí pro ty děti. Jak vám to šlo? Zalekli jste se toho? Byly tam těžkosti na začátku nebo ne?
4: Nezalekli jsme se ničeho. Nezalekli. Neměli jsme vůbec nic, když jsme bydleli na té svobodárně. Já jsem šla z práce a přemýšlela jsem, co budu vařit a abych k tomu měla všechno, když jsem dělala řízky, abych měla paličku, prkínko, jo, tak jsme postupně si všechno zařídili sami, jo. Potom, až jsme dostali byt a zařídili jsme si to tak skromně a jak se nám to líbilo a na co bylo, tak přijeli rodiče a říkali, je děti, kde jste na to vzali? A když byly dveře do obýváku zavřené, a kdo bude bydlet tam? Ono se jim to zdálo být velké, víte?
3: Proto pak přišlo tolik dětí?
4: No tak dvě děti jsme chtěli, jako, no a ta třetí, to bylo už neplánované, ale říkali jsme, třeba to bude ten kluk. No, byla to holčička, ale my jsme rádi za ní. Jsme šťastní, že ji máme.
3: Josefe, když přišla první holka na svět, co to s vámi vlastně jako ještě pořád s klukem udělalo?
5: No, když přišla na svět, tak to, já vám řeknu, jak to bylo. Já jsem hrával, v té době jsem hrál na fotbal, měl jsem to neštěstí, že jsem měl zrovna levou nohu, jsem měl v sádře po úraze z fotbalu, takže jsem marodil a že manželka odjela do porodnice, v Ivančicích rodila, to jsem já vůbec neviděl, já jsem spál, normálně jsem chrápal a teď jsem se ráno zbudil a manželka byla pryč a že rodí v nemocnici. Takhle jsem to prožil, takhle jsem se teda zachoval. To mě mrzí do dneška, víte? Protože to nebylo férový teda ode mě.
3: Vy jste mu neřekla, že jedete do porodnice?
4: Ne, neřekla, já jsem neměla čas, já jsem měla takové bolesti, že mě, a maminka pořád za mnou běhala, já jsem to nesnesla, víte, já jsem chodila po dvoře a chtěla jsem být sama, že mám bolesti, no. Potom zavolali sanitku a do rána se narodila dcera. My jsme chtěli děvčátko první. No. Právě jsme říkali, my jsme pořád chtěli děvčátko a potom, až jsme chtěli chlapička, tak jsme měli samé děvčátka.
5: On se machroval, že jo, děvčátko. Pak byl kluk, nebyl, byl zase děvčátko, pán, no. Chyba se stala. Ale teď bude tuto větra kluha. A když byla třetí holka, tak pám tak do toho, to už nedáme, kluka už nedáme.
3: Josef řekl, jaké to bylo vlastně, když přišlo první dítě na svět, ale pro vás?
4: No pro mě to byl takový pocit, já jsem si myslela, že mě patří celý svět. Opravdu, já jsem byla tak šťastná, to se nedá vypovědět, opravdu. Kdo nemá děti, tak to nezažije. Nevím, byla jsem šťastná, já jsem chtěla děti. Byla jsem moc šťastná. No potom v Brně, ty dvě se narodily potom v Brně na ušil Hanu a Marušku.
5: No. Já jsem tam přišel do té nemocnice, když se narodila ta třetí holka, tak jsem ty dvě, protože jsem to zůstal jsem doma s dvoma, i té jedné byl rok a té jedné byl dva, že? No. A ta se narodila tři, tak teď chlap doma, dvě děcka, že? Tak jsem je oblíkl a šel jsem, a to byla určitě sobota nebo neděla, protože ta nemocnice byla zavřená, tak jsem tam zvonil a teď z okna se vyklonila sestřička, to bylo ráno, myslím, ale půl sedmé ráno, už jsem byl u porodnice. A s těma dětskama, teď se měli, oni měli a čepičky měli nasazeny, že? Já si říkám, nezlobte se, já tady mám manželku a tak kolem toho. A ona říká, máte štěstí, máte dceru. A já jsem jako byl nešťastný trochu. já už mám dvě.
4: Byli nakrátko ostříhané a ta sestřička si myslela, že jsou to kluci.
5: Na to nezapomenu no. Smrti tady na toto. Jak jsme se bavili kolem tady toho. No. My jsme skutečně, byl to šilný záběr, ty tři dětská rok po roku, nikomu to nepřeju, že bych mu to je taková pomsta trošku, někdy bych to někomu přál, jo, ale my jsme, tak co nám zbývalo, my jsme si to museli užít, že, no.
4: My jsme to brali tak, že to tak má být, no, že to tak má být a já jsem byla opravdu šťastná. Mě vůbec ta práce kolem toho nevadila.
5: Byli jsme mladí, měli jsme dobrý nervy, zvládli jsme to, no.
4: My si hráli spolu a tak normální život.
3: Maruško, čím vás v životě Josef kdy rozesmál? Byl to takový smíšek a bavič ve společnosti?
4: No, tak bavič byl, on tak rád zpíval vždycky.
3: A i vám?
4: Mně taky, no, mě taky určitě.
5: Ale my jsme zpívali, manželka to neřekne, ale ona krásně zpívala, taky, když jsme byli mladší, a my jsme dokázali zpívat spolu takový to dueto, víte, to jsme zpívávali, no. Ale žena to jako neřeknu, asi si nepochlubí, ale taky jsme si zaspívali.
3: Tak nemusí se chlubit, stačí, když nám zaspíváte.
4: Já už nespívám, už 30 let.
5: Žena vám nezaspívá, ale já bych vám třeba zaspíval, no, jestli chcete.
3: No.
5: Když

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání a na webu zlatalaska.cz.
1: Zlatá láska je pořad naplněný životními zkušenostmi lidí, co se milují a jejichž lásku ověřil čas.
2: Život každého z nás je poskládán z korálku štěstí a těžkých balvanů úzkosti a strachu.
1: Ani Marii a Josefa Telenských takové okamžiky neminuli. Pomohla jim síla jejich lásky. Každý z vás ví, jak to myslíme.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
3: Byly chvíli teda v životě našem taky, všecko nebylo úplně, tak jak se říká, taky byly problémy. A vždycky mě podržela. Nemyslím tím, že by nejedná se o nějakou třeba nevěru nebo problémy potestat. To absolutně, to jsme v životě neměli spolu. Já jsem jim byl věrný, ona o tom nepochybuje, mě taky to, ale třeba v práci něco bylo a bylo to dost takový třeba i nespravedlivý. To víte, jak to je v životě. No. A vždycky mě věřila, zastala se mě. Toho jsem si vždycky hodně vážil.
4: A byla nějaká konkrétní chvíle, kdy si to uvědomujete a zpětně si to třeba i v té hlavě promítáte?
3: Určitě. Ona ví, manželka, o čem mluvím. I když je to je záležitost stará 40 roku třeba, ale bylo takový neštěstí v práci. No. Zkrátka jsem byl v obchodě a bylo tam nějaký manko, který já jsem na 100% nezavinil a nakonec jsem to všechno musel zaplatit. Ale jako trestaný jsem nebyl, že bych byl třeba zavřený nebo tak, ale tak mě to hodně se dotklo, protože když děláte někde nějakou práci a 15 let to děláte na jednom místě a najednou se stane to, co se stalo, tak a víte 100%, že jsem to neudělal, jo? Že jako sám. Byli tam mají lidi, kteří tvrdili taky to tež a tak mě to tak strašně mě to vzalo a žena mě věřila a to teda toho jsem si vážil, to na to nezapomněl smrti. Říkám to jako nezapomenu. No.
5: On říkal, že neví jak dál, že neví, byl bezradný, že jako kdyby si chtěl vzít život, mě to přišlo nebo co, tak jsem si klekla a říkám, ještě tady máš mě a děti, tak přece my tě máme rádi a musíš tady s náma zůstat. Tak bylo to těžké, opravdu jsme to prožívali dlouho, bylo to těžké. Dali jsme to. Já jsem věděla, že to musíme dát. Musíme.
4: Vy jste, Maruško, ten typ, který drží celou rodinu, ale zároveň to drží v sobě a nechce to ventilovat dál, naopak Josef bude takový ten, který třeba bouchne a dá ty svoje city najevo, ale vy jste takový ten držák rodiny, já to tak cítím.
5: No, tak asi to tak bude, ale manžel taky je držák rodiny, taky jsme oba jako zajedno.
4: Prozraďte mi, kdy naposledy a jestli to je v tomhle věku ještě tak jako běžné a normální si tu lásku dávat najevo, takže jste se třeba objali nebo jste jenom chvíli seděli a zasněně se dívali s rukama propletenýma do sebe nebo jste si dali pusu. Je to normální ještě v tomhle věku?
5: Ano, je. Je.
4: Kdy naposledy jste se objímali?
5: No včera, že?
3: A fakt je to, že my třeba máme ložnic, že tady spíme jako spolu, že? A já znám moře lidi, kteří jsou mladší a chlap spí úplně jinde, protože trochu chrápe, tak žena ho vypucuje, musí spát jinde, že? To ne, to my spíme spolu a někdy třeba taky chrápu, že nějaká, no většinou, a já vím, že chrápu, já to vím, ona mi to nepřijde, ale že všecko, tak žijeme tak, jak se zkrátka má, no. Bereme to tak, jak to je, zatím nám to tak vychází a jsme spokojní, jsme šťastní. A...
5: Víte, co třeba dneska ráno, jo? Já jsem se zbudila a manžel ležel vedle mě a teď mě chytl za ruku a říkal, jsi z hůru, mě se chce kašlat, abych tě nezbudil.
0: Zlatá láska.
2: Rozhodli jsme se ve Zlaté lásce zjistit, jak se Marie a Josef Telenských znají po 61 letech společného manželství.
1: Každému z nich Patrik Rozehnal položil stejné otázky, ale každému zvlášť, aby to ten druhý neslyšel. Jejich odpovědi jsme vložili za sebe a vy si je teď můžete poslechnout.
2: Držíme jim palce.
4: Jaké má ona oblíbené jídlo?
3: Má ráda brambory, potom má ráda kuřecí, hodně děláme kuřecí, maso, kuřata, takové věci.
5: No, řízek.
4: Kam jste jeli na první dovolenou s dětmi?
5: Na Loučany. Tam měl podnik chatu, a tak tam jsme byli poprvé s dětma.
3: Ježišmar. To byl rok 71 nebo 72, to už přesně nevím. Byli jsme v Naloučanech, na chatě a s dětskama.
4: Žárlila někdy?
3: Já myslím, že na mě nemusela žárlit. Ne.
5: Jo, žárlila. Byla jsem nervózní. Byla.
4: Jak se to projevovalo? Dala jste mu sekec?
5: Ne, to bylo uvnitř všechno. Taková nervozita. Ne, vůbec najevo jsem to nedávala, vůbec.
4: Řekla jste mu to někdy, že jste žárlila?
5: Řekla, tenkrát.
4: Co na to?
5: To už nevím, ale vždycky se z toho nějak vykroutil.
4: Jaké je její nejsprostší slovo?
3: No já teda, já jsem od ní slyšel těch prostých slov strašně málo. Když se třeba stane, ona něco dělá, buď se spálí, nebo se řízne, nebo něco, tak maximálně můžu to říct na plnou pusu, tak jestli jsem slyšel, řekla do prdele jednou. Ale jinak ona prostě vůbec nemluví.
4: Jaké nejsilnější slovo, abyste si ulevila, z vás vylítne?
5: Já to nemůžu říct.
4: Zkuste. Manžel byl odvážný a řekl to.
5: Jo, já bych to řekla, protože já to říkám. To je prostý, to já nemůžu říct.
4: Posíláte občas někam, něco někam?
5: Někam, ano.
4: Tam dozadu?
5: Tam dozadu, jo.
4: První polibek. Kdy, kde?
3: No, tak polibek to bylo, to jsme se líbali, ještě jsme byli hodně mladí a to ani nevím kde, no tak určitě někde o samotě, takový polibek nesmělý, že to nám bylo tak, to manželství bylo tak 15, no.
4: První polibek, kdy a kde?
5: Někde tam v Bránicích na Sokolovně asi.
4: Vaše oblíbená barva, jaká to je?
5: Černá.
4: Jakože zeštíhluje?
5: Ano.
4: Oblíbená barva její?
3: Manželka má ráda modrou, bílou a takovou do hněda nějakou bejžovou, no.
4: Jaký je jeho největší koníček?
5: No to zpívání asi, teda já nevím o ničem jiném. A ty karty má rád, to Maria až teď. Když byl mladý, tak nechodil do hospody a hrát karty, to ne, až teď, co jsme tady.
4: A ty koníčky s ním sdílíte?
5: Ne, já to spíš tak trpím.
4: Jaký je váš největší koníček?
3: Můj? První je zpěv. Každopádně lidové písničky u cymbálu a tak, to je moje, to jako strašně mám rád, jenomže už to nedělám teď. A pak ten sport.
4: A je něco, co byste takhle z fleku vystřihl, nějakou písničku, aspoň kousek?
3: Moja!

0: spal.
1: Změnili jste se trochu k obrazu tomu druhému za ty léta? Snažili jste se víc vstříc, anebo toho druhého trochu měnit?
2: My jsme se vzali mladí, tak jsme se tak přizpůsobili jeden druhému, tak samozřejmě, jo? Samozřejmě to, ne, že by jeden chtěl druhého předělávat.
0: Já musím říct, že já jsem se u tebe předělal k lepšímu, jako. Jako když jsem si vzal tebe, tak skutečně to, jako jsem se snažil, abych se ti vyrovnal.
1: Byla přesto někdy těžká chvilka, kdy jste si třeba někdo z vás řekl, a tohle už ne, anebo končíme a odcházíme od sebe?
2: To jsme možná někdy řekli, ale nebylo to tak do důsledku, jo, to bylo jenom.
0: Mě nenapadlo nikdy, kam bych šel, no. Já jsem říkal manželce vždycky, kdybych neměl tebe, tak budu asi v paralese skákat někde po strovech, jako nějaká opice, a ty mě úplně po všech stránkách mě skulturní, ne, víte, jako bez nic, no, já ne teda. Strašně jsem se vždycky rád vracel dom, teď jsem byl v Lázních s tím kolenem, kam jsem nechtěl jet, nakonec mě doktorka tam to přesvědčila, že bych měl jít, tak jsem jel, nechtěl. Já jsem tam nemohl vydržet, na mě to psychicky, úplně mě to deptalo, já jsem tam nemohl být, volali jsme si každý 3 hodiny, každý den a přes Viber a všechno možný a už mě bylo tak smutno, že jsem přišel doma.
2: Přišel doma a slzel. Slze, opravdu.
0: Už to není to, nemůžu, fakt, nepřeháním to. Je mě doma tak dobře, a nikam mě nikdo už nikdy nedostane, to vám říkám, jak tady sedím. Ne, smutno mě bylo po manželce, smutno. Večer, nejhorší to bylo večer, že potom do 3 hodin byly procedury, to skončilo, a co potom, tam jsem chodil po parku na procházku, a večer jsem pořád vzpomínal, jsme si volali a my jsme spolu tak srostli, ale to až teda přijde nějaká hodně těžká chvilka, která přijde v každém životě. Tak říkám, že ne, já musím jít první. Bych to nedal. Teď zůstat.
2: A to já říkám taky.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání a na webu zlatalaska.cz.
1: Lásku poznáte i podle toho, že se o toho druhého bojíte mnohdy víc než sami o sebe.
2: Josef Telenský si pamatuje, jak mu jednou volali do zaměstnání, že jeho ženu Marii našli v práci ležet bez hnutí, že krvácela, a taky odvezli do nemocnice.
1: Bylo to mimoděložní těhotenství. Mařence šlo o život, ale dostala se z toho.
2: Tehdy se Josef strachoval, že o svou lásku přijde.
3: No a já to stejně o manžela, když měl havárku poprvé na motorce a potom v autě, tak to jsem se o něho taky moc bála. Vždycky, když se něco přihodilo takového, že šlo o život.
4: Představte si, já jsem měl havárku, tady kousek od baráku, a já teda jsem šofér, jezdím auto, mám, jezdím všude, ještě teď pojedem s manželkou asi ještě na Slovensko na dovolenou, ale to chci říct, že jezdím, ne že bych se vážu se a byl jsem uvázaný, teď do mě proti směru narazil mladý kluk s osobákem, přitom ten pás mě rozdrtil hrudník, normálně jsem měl prasklý hrudník, a že takhle navenek jsem vůbec nebyl zraněný, a tam jsem ztrácel vědomí a byl jsem jako na jípce, protože jak mě praskl ten, tak jsem měl oteklý srdce, plíce tím nárazem, no a bylo to dost vážný.
5: Když manžel měl tu havárku, jak jste se to dozvěděla, co ve vás se hnulo, nehnulo?
3: No tak já jsem, no to teda já jsem myslela, že je fakt, že to není, že to není pravda, že to je sen, nebo co, já jsem to hned volala dceři do Brna, tak oni okamžitě do Ivančic, do nemocnice, a já jsem ještě měla otevřený obchod tady. Tady chodili lidi a to bylo v zimě, byla tma. Já jsem to řekla té jedné zákaznici a ona mě říkala, a to tady vydržíš takhle být a proč nejedeš do Ivančic? Tak já jsem tam za ním jela.
5: Já mám ještě jednu věc. Maruška, Mařenka, jak říká Pepík, na mě kouká.
3: Prosím.
5: My máme pro vás ještě takové překvapení od Carmen a od Petra.
4: Vážně?
5: Co by to tak mohlo být?
4: Tak co by to mohlo být od Petra? Nějaký pozdrav třeba, nebo blahopřání nějaký?
5: Je to takový pozdrav, ano.
3: Nenapadá mě nic teda, hledá nějakou kazetu nebo něco takového.
5: Oni vás chtěli potěšit, nebo vůbec chceme vás potěšit, a říkáme si, že lidé by měli být spolu a něco k tomu dobře poslouží. Tak když půjdete za mnou, tak já vám ukážu, co jsme přivezli jako takové překvapení pro vás.
3: Ježiš, no teda ne. To je teda, to jsem nečekala, to je opravdu překvapení velké. To ne, tak nám to zaplatíme. To, to si nemůžeme vzít vůbec.
5: No to musíte. Já mám povinnost to předat a velmi rád to předávám. Je to kávovar velký, funkční, na espresso, větší kávu, na čaj s kávou, a vedle ještě digitální rádio, abyste si mohli poslechnout třeba i ten náš pořad v digitální kvalitě.
3: Já mám postele na nočním stolku, to rádio, ale takové ne, staré.
4: My jsme překvapeni teda, moc.
3: Teda jsme nečekali opravdu to.
4: Tak je, tak to, jestli je to teda přímo od pana Kostky, tak no, děkujeme a já nevím, jak jim to oplatíme. Vy to museli přijet do Bránic, tady za náma.
5: Na kafe.
3: Na kafe.
4: No a no. Na pořádný kafe.
5: A manželka upeče koláč nebo buchtu?
3: Usmažíme řízky.
4: Jo, to my dívejte se, my je prostřednictvím vaším zveme, jako jo. Vy to vyřídíte za nás, ale skutečně vážně, si Petr jezdí autem ještě jako jezdí, tak ať to toho kopnou a přijedou. To fakt je zveme.
3: Děkujeme moc, to jsme čekali, to jste teda vyrazili nám dech přímo s tímto. Ne, no, to si nemůžeme vzít, takový drahý věci. To.
5: Vy si to zasloužíte.
3: Moc
4: děkujem.
2: Nemáte zač. Váš příběh je tklivý, Láska silná a život vzorem pro mnoho dalších.
1: Co cítí Marie a Josef Telenských jeden k druhému dnes? A za co by tomu druhému poděkovali? To nám řeknou za chvíli.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
6: Když se řekne ta láska, co vy si vybavíte jako první, nebo jakou vzpomínku, jaký okamžik, jaké vlastnosti, co si vybavíte?
4: Láska, to je velký slovo, ale láska je pořád, ale už to není taková ta láska, jak třeba když jsme se brali, že? To se mění, to je pořád takový, s věkem se to mění a teď už v našem věku se to mění v takovou úctu jeden k druhému. No.
3: Já bych řekla, že láska a zdraví je to nejdůležitější. Co jiného? To je dvě slova, nebo jedna věta, je v tom všechno.
4: Už když se ráno probudíme a víme, že jsme spolu vedle sebe, dneska už v těchto letech, a nikdo si nestěžuje na nic, že ho něco trápí nebo bolí nebo je nešťastný, tak to je všechno taková ta životní pohoda, takový ten vztah, taková, já nevím, no.
3: Jeden pro druhého všechno dělám samozřejmě.
6: Je nějaká věc, kterou byste tomu druhému rádi řekli, aby tohle věděl, aby to zaznělo, za co poděkovat třeba v tom životě, který jste spolu tak dlouho prožili a pěkně? Je něco takového, co byste řekli tomu druhému?
3: Děkuji ti za ta léta, za těch 61 roku. To bych řekla.
4: Já to asi, no zkusím to nějak říct, ale moc si své ženy vážím. A ty vlastnosti, které ona má, jako co dokázala v tom životě pro tu rodinu, co dokázala udělat, to není jenom fráze, co říkám, to je skutečnost a mám ji za to hrozně rád. Je mě s ní strašně dobře. Já jsem tenkrát, když jsem si vybíral, to jsem byl hodně mladý a skutečně jsem udělal úžasnou věc. Do dneška to považuji za svou největší a rozhodnutí, které jsem udělal, že jsem se rozhodl vzít si za manželku tebe.
3: Děkuji ti, děkuji ti. To jsem slyšela poprvé.
4: No, protože my se tak do detailu o tom nebavíme, že, ale určitě ten pocit, to cítí, že tě mám rád a že jako to tak je.
6: Tak teď už to chce jenom pusu.
3: Už bylo, dneska dvakrát.
4: A už jsem tě tolikrát nelíbal, ani nepamatuju.
2: Marie a Josef Telenských svým životem dokazují, že pochopení, něha, podpora a láska nejsou jen prázdná slova.
1: Jakoby říkali, miluji život, protože mi dal tebe. Miluji tebe, protože ty jsi můj život.
2: A tak milujte i vy. Dávejte lásku, protože je to to nejhezčí, co nás i ty druhé může potkat. V to věří i Petr Kostka
1: a Carmen Majerová.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Český rozhlas
4: zprávy. Desítky tisíc domácností jsou po silných bouřkách bez dodávek elektřiny. Stát převezme karlovarské letiště, využívat ho bude i armáda. Zítra bude většinou oblačno, ojedinělé přehánky nebo bouřky, večer bouřky četnější i silné, nejvyšší teploty většinou do 32 stupňů Celsia. Dobrý večer, u zpráv přeje Jaroslav Mareš. Po silných bouřkách je bez elektřiny 30 tisíc domácností. Podle mluvčí společnosti ČES Sony Hollingerové evidují 36 poruch na vedení vysokého napětí a další desítky na napětí nízkém. Technici aktuálně pracují na obnovení dodávek. Největší problémy jsou podle Hollingerové ve středních Čechách.
5: Zde evidujeme asi 20 tisíc domácností bez elektřiny aktuálně především na Kolínsku a Kutnohorsku. Dále potom evidujeme poruchy také na Moravě, na Šumpersku a ve východních Čechách. A především na Jičínsku. Předpokládáme, že bychom mohli během večera či noci dodávky obnovit.
4: Jihlava hledá nové zdroje vody. Radní proto schválili hydrogeologický průzkum na celkem třech místech. Vyjde na 400 tisíc korun. Má najít vhodnou lokalitu pro odběr pitné vody. Až podle výsledků průzkumu se Jihlava podle primátora za ODS Petra Ryšky rozhodne, jestli zdroj využije.
6: Buď to pro nás bude zajímavý, nebo ne. Ono, že když se někde najde voda, ještě neznamená, že se dá dobře využít. Ale jak je té vody relativně nedostatek, tak je dobrý aspoň vědět třeba, že někde ta voda je.
4: Stát převezme do správy letiště Karlovy Vary, rozhodla vláda. Kromě civilního provozu ho bude využívat i pro armádní potřeby a nově taky jako stanoviště letecké záchranné služby. Podle úřadu vlády zajistí ministerstvo obrany modernizaci vzletové a přistávací dráhy tak, aby letiště splňovalo požadavky NATO. Sport. Fotbalisté Brazílie v úvodním kole vyřazovací fáze mistrovství světa zdolali po obratu 2-1 Japonsko. V 6. minutě nastavení rozhodl křídelník Gabriel Martinelli. V 8. finále pak Brazilci nastoupí proti lepšímu z dvojice pobřeží slonoviny Norsko. Počasí. V noci čekáme zataženo až oblačno, na většině území přehánky, zpočátku místy bouřky, které budou i velmi silné. Na východě bude jasno až polojasno a srážky zde čekáme jen ojediněle. Během noci bude srážek ubývat, nejnižší ranní teploty 21 až 17. Zítra bude oblačno, v jihovýchodní polovině území polojasno až skoro jasno, ojediněle přehánky nebo bouřky, hlavně na horách. Večer čekáme od jihozápadu přehánky a bouřky četnější i silné. Nejvyšší odpolední teploty 28 až 32, na západě kolem 25, na jihovýchodě až 36 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
4: Zelená vlna. Na silnici 50 z Uherského Hradiště do Brna nebezpečná situace za Buchlovicemi, leží tam velká spadlá větev přes celou silnici, zasahovat budou hasiči. No a v Havířově pozor na nehodu na silnici 11 do Českého Těšína. U autobusového nádraží havarovala dvě osobní auta. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: To byly zprávy, po nich už začíná Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer, dámy a pánové. Řeknu vám, že takové hvězdy, jaké bude dnes hostit Divadlo pro vaše uši, jsme tu už opravdu dlouho neměli. Jen si to vezměte, Zdeněk Svěrák, Jiří Suchý, Vladimír Svitáček nebo Bolek Polívka. Tak uznejte sami, že tohle je přece vybraná společnost. Buďte vítáni a hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Filmový smích nebo festival filmového smíchu, to bývalo setkání klubařů a fanoušků v Rychnově nad Kněžnou, samozřejmě filmových klubařů. První ročník s promítáním filmů a odbornými semináři byl asi přirozeně věnován rychnovskému rodákovi Karlu Poláčkovi. A další léta postupně představila významné herecké osobnosti československé filmové a televizní komedie. V roce 1987 se v Rychnově nad Kněžnou promítaly filmy Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka. No a kolegové z Královéhradecké redakce Československého rozhlasu u toho nemohli chybět.
2: Vážení přátelé, za prvé je mě slyšet, ještě blíž, takhle? Křičet, no to já do půlnoci nevydržím. Začneme tím, jak vzniklo divadlo Járy Cimrmana. Všechno začalo v rozhlase československém pořadem, který se jmenoval Nealkoholická vinárna u Pavouka. Vy staršího budete pamatovat. To byl takový pořad založený na mystifikaci. My jsme předstírali, udělali jsme znouzecnost, že v rozhlase není vidět, kde se co odehrává. Takže jsme posluchačům lhali, že v Praze existuje vinárna, kam se sjíždějí světové kapacity jazzu a je tam pořád vyprodáno, takže není možné tam dostat vstupenky, protože zájezdy se hlásily, že by tam chtěli jet a my jsme odpovídali, že to není možné. Nikomu nebylo divné, je zajímavé, jak lidi jsou zvyklí, že co se z rádia řekne, to je pravda. Tak nikomu nebylo divné, že třeba jsme tam říkali, že ve vinárně vystoupí Louis Armstrong, ale má čas jen do 10, protože pak jde

0: Je to rozhovor s vrátnou, jmenovala se paní Jenčová, která, to bylo zajímavé, ona se propůjčila a velice hladce vystříhla takový rozhovor na téma vanové lázně. V té době se ve vinárně konal sjezd přátel panelových domů. Totiž panelové domy měly mnoho nepřátel, takže jsme založili klub přátel. Byli to zejména osamělí jedinci, kteří uvítali, že nejsou tak sami a slyší zleva, zprava, zhora i ze zdola. No a pro ně se tam taky zřídili vanové lázně. Já bych prosil rozhlasový vůz, aby nám tu ukázku z vinárny u Pavouka pustili.
1: Já teď přicházím s mikrofonem četně, kde má službu paní Jelena Kubátová. Dobrý večer, paní Kubátová.
2: Dobrý večer.
1: Co je na tom pravdě, že je tu možnost se vykoupat?
2: No tak zřídili jsme tady vanovní lázně a prostě z mojí iniciativy, já jsem tomu dala podnět, aby se tady ty vanovní lázně zřídili. No a...
1: Kolik van je tu?
2: Jedna vana. A prostě chodějí sem hlavně úředníci, jo, aby se vykoupali, protože je to opravdu dobré.
1: Proč právě úředníci?
2: No, úředník celý den sedí a prostě tady je ta vana lehací, tak si sem může přijít pohodlně lehnout.
1: Když to doma má vanu sedací, ale...
2: Ano.
1: Aha. Jak je dlouhá ta vaše vana?
2: No je...
1: Zkoušela jste ji sama následně?
2: Ano, byla jsem samozřejmě, že když jsem to dala dohromady všecko, tak jsem to taky musela vyzkoušet. No. Takže se tam dá třeba i tři najednou lehnout.
1: Vedle sebe?
2: Ano.
1: No, to je prostorná vana. A kde jste ji sehnali, takovou vanu?
2: No, to dalo velkou práci schánět v dnešní době takovouhle, takovou velkou vanu. Vyřadili ji v zoologické zahradě. Tak jsem se čistě náhodou o tom dozvěděla, tak jsem ji prostě hned sehnala pro náš podnik tady.
1: A v zoologické zahradě ji měli zřejmě k jiným účelům.
2: Ano, tam to měli prostě pro koupání zvěře.
1: A jaký je o tu vanu zájem?
2: No, zájem je velký, opravdu, protože lidi se tady opravdu můžou pohodlně natáhnout a kdyby člověk mohl takto poslouchat, jak si vzdychají a lahodějí, tak to je opravdu...
1: Slyšíte nějaké zvuky o tamto?
2: Ano, slyšíme.
1: Jaké?
2: No, takový vzdychání. Teď zrovna tady má schůzi klub přátel panelových domů a ty si tak v tom strašně libujou a ručník a mýdlo, to si oni nosejí svoje vlastní.
1: Takže vy pak máte starost jen s tím tu vanu vymít, že? Po každém, nebo nevymýváte ji po každém?
2: Ale jo, to my vymejeme, uděláme to všechno a já to vydesinfikuji a...
1: Čím to desinfikujete?
2: To máme takový zvláštní desinfekční prostředek, to je vápno.
1: Já vám, paní Kubátová, děkuji za rozhovor a přeji vašim lázním dobrý provoz.
2: No, děkuji a nemáte za čas.

0: Italský vědec a publicista Gennaro Castelli nedávno přirovnal našeho Cimrmana k sobce, která svou činností zasypala sama sebe. My se domníváme, že to je přirovnání velice výstižné, protože z Cimrmana opravdu jako z nějakého vulkánu tryskali na všechny strany mohutné erupce objevů z oblasti fyziky, chemie, botaniky, pedagogiky. Na ně pak dopadala sprška soch, obrazů, divadelních her, básní, referátů, jeho slavných kondolenčních listů. A zůstaneme-li ještě u tohoto přirovnání, vysoko nahoře se pak ještě dlouho vznášelo mračno drobnějších aforismů, matematických vzorců a historických dat, aby se nakonec, kdy už se zdálo, že se živel zcela uklidnil, snesl z čisté oblohy výmluvný mistrův epitaf. Budoucnost patří aluminiu. Nemělo by nás proto překvapit, že Cimrman byl snad vůbec největším světovým sběratelem pohádek. V jeho stínu zůstávají i taková jména jako Kubín, Bartoš, Němcová, Božena, Božena Němcová. A dokonce i bratři Grimmové, přestože na to byli dva. Cimrmanův názor na pohádku byl však velice zvláštní. Ve své studii na toto téma, ve studii nazvané Sbírejte pohádky, která byla otištěná v anarchistickém časopise Doutnák, Cimrman doslova píše, jak vlastně připravujeme naše děti na život. Čteme jim před spaním příběhy, v nichž nejmladší a odstrkovaný princ dostane nejkrásnější princeznu, hloupý Honza přelstí všechny chytráky a smolíčka pacholíčka zachrání na poslední chvíli jelen. Když ale děti vyrostou, vykročí do života, v němž odstrkovaný nakonec stejně ostrouhá, naivní sedne na lep chytrákovi a zatímco si na člověku smlsne kde jaká havěť, jeleni se klidně pasou. Taková literatura, uzavírá Cimrman, je podle mého soudu pro děti nebezpečnější než alkohol či zápalky. Krátce po otištění tohoto článku kupuje Cimrman vyřazený pivovarský valník, pár koní a začíná po českém venkově pohádky sbírat. No tak někde postačila domluva. Jinde se musel prokázat falešnou legitimací jezuitského řádu. Ale většinou se musel s paličatými sedláky o jejich pohádkové knížky doslova porvat. Čím větší byl jeho sběratelský věhlas, tím byla práce v terénu pochopitelně obtížnější. V chalupách ho vítalo zaryté mlčení a poličky bez jediné knihy. Stačilo však sáhnout za trám nebo vylobit prkno v podlaze. To už Cimrman věděl, kde to mají poschovávané. A už lezli na světlo všichni ti neohrožení Mikešové, obušky z pytlů ven. A když zalovil ve skrýši hodně hluboko, někdy se mu podařilo vytáhnout za hřbet i chytrou horákyni. Nakonec se však Cimrman musel své sběratelské činnosti vzdát, protože situace na českém venkově se nebezpečně vyostřila. Například nedaleko Chlumce si na něho počíhali sedláci. Vypřáhli mu koně, celý náklad knih si rozebrali a valník svrhli do cidliny. Toto jejich vítězství bylo takovou chabou náplastí na jejich předchozí neúspěchy. Cimrmanova pohádková tvorba spadá do období, kdy Cimrman v německé literatuře, už poměrně renomovaný autor, se teprve rozhodoval, že vstoupí i do literatury české. A tento jeho vstup nebyl zrovna nejšťastnější. Když totiž poprvé překročil hranice naší vlasti, bylo to u Rozvadova, směrem dovnitř, zeptal se celníka, jenž ho odbavoval, které dílo z české literatury je nejlepší. Celník, a byl to nadporučík Mleziva, odpověděl, že to je Babička. A zatímco se podrobně probíral jeho zavazadly, podrobně mu vyprávěl obsah. No. Cimrmanovi se Babička hned na celnici zalíbila do svého deníku si poznamenal, že zvláště oceňuje babičin drsný vojácký jazyk. A ještě téhož večera v plzeňském hotelu Slovan, kde se ubytoval, se pustil do psaní své první české knihy. Ovšem, postavíme-li vedle sebe babičku Boženy Němcové a dědečka Járy Cimrmana, pak se tak nějak neubráníme pocitu, že Cimrman přes veškerou snahu pojednat téma po svém, že se prostě nedokázal od svého velkého vzoru oprostit. Je pravda, že zalidnil dědečkovo údolí celou řadou postav nesoucích pečeť jeho osobnosti. Třeba dědeček je zdařilá postava, jeho vnoučata Bohoušek, Toník, Jiřinka a Vilma. Nebo zámecký pan kníže se svým schovancem Narcisem. Hezká postava je i bláznivý Viktor. Ale to všechno jsou jenom výjimky. Jinak zůstává Cimrman své předloze skutečně poplatný. Jsou tam některé stránky, které až jakoby od Boženy Němcové opsal. Tady mám na mysli třeba dědečkovo vyprávění o tom, že za mlada viděl císařovnu Marii Terezii, jak se nedaleko Hořic dívá trubičkou. Tak asi byla bez náplně, si myslím.
1: Jednoho letního večera na návsi pod Starou Lípou hostinský Antonín Kučera vyvalil soudeček s pípou. Nebylo to po

0: městský proud.
1: Kdo tu všechno byl? Okresní a krajský inspektor, hasičský a recitační sbor, poblíže obecní váhy tříčlenná delegace z Prahy, zástupci nedaleké posádky pod vedením poručíka Vosátky, početná skupina montérů, jeden z nich pomýšlel na dceru sedláka Krušiny, dále krojované družiny, alegorické vozy, italský zmrzlinář Antonio Cozzi na motocyklu Indián a svatý Jan z kamene vytesán.

Na stránkách obecní kroniky ozdobným písmem je psáno. Tento den pro zdejší rolníky znamená po noci ráno. Budeme žít jako v Praze.

z projevu inženýra Maliny z elektrických podniků. Vážení občané, vzácní hosté, s elektřinou je to prosté. Od pantáty vedou dráty do žárovky na devraty. Odtud proud se přelévá do stodoly do chléva. Při krátkém spojení dvou drátů dochází k takzvanému zkratu. Kdo má pojistky námi předepsané, tomu se při zkratu nic nestane. Kdo si tam nastrká hřebíky, vyhoří a začne od píky. Do každé rodiny elektrické hodiny.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Dneska už je to jenom takové úsměvné vzpomínání, ale kdo si dnes představí, co měli v roce 1988 organizátoři filmového festivalu smíchu v Rychnově nad Kněžnou práce, aby jim vůbec tehdy povolili vystoupení už tenkrát klasika Jiřího Suchého. Vzpomínalo se mimo jiné na Jiřího Šlitra, takto rychnovského gymnazistu, a Jiří Suchý sebou na besedu s diváky přivezl i režiséra a skvělého, byť v jistém slova smyslu, velmi originálního vypravěče Vladimíra Svitáčka.
2: Teď jsem chtěl mluvit o tom Šlitrovi. Myslím, že je to taky v tom časopise, co máte, ne, jak se tomu říká, teda ten svazeček, jak ty to?
3: Svazeček.
2: Ten tam si k mě má přečtenýho, ale tohle se naučil ode mě, ty byli. To jsem si na sebe ušil, to. No, svazeček, tak tam píšu o tom, že... Ne, on píše o tom, že já to říkám, tak je. Že upozorňuju, že než Jiří Šlitr vstoupil na scénu Semaforu, že už měl za sebou víc jak 2000 představení, a to není žart, v metropolích Evropy, jako je Brusel, Vídeň, Moskva, Praha. Pojač on hrál finále k ty Laterně Magice. A tady už jenom předešlu, že Laternu Magiku ve slovníku, který vyšel před 20 lety, příruční encyklopedický slovník. Všimni si, jak ten úvod je stručný, že se nezakecávám. Je to hodný chlapec. V tom slovníku příručním naučným před 20 lety je napsáno, že Laternu Magiku vytvořil Alfred Radok se svými spolupracovníky. Ve slovníku, který vyšel později, ale za to je ilustrovaný asi před 3 lety, naučný slovník, tak tam je napsáno, že Laternu Magiku vytvořil Josef Svoboda, architekt, národní umělec, my jsme mu říkali Svob. Asi před 3 lety psal do Květů. Laternu Magiku vytvořili kromě něj ještě Roháč a Forman, a tam jsou 4 tečky. Moje kariéra vzrostla, až jsem se dostal už mezi 4 tečky. Jedině to jsem chtěl říct úvodem k tomu, co budu říkat. On už je vytrénovaný tausík, pač ani nezbled.

byla vám zajímavá věc. My jsme jezdívali kdysi velmi často na zájezdy do obou Německ. Do obou Němecek. Jo? A tam jsem zpíval německy tu Zuzanu a jednou jsme v Hamburku točili televizi a já jsem to měl naspívat. Ta písnička se mi zpívala celkem dobře, až na jedno místo, totiž na medařské soutěži to vyhraje, znělo v němčině jeden im ker güte bedbewerb gewinnt. To bylo jako to úskalí moje. A poněvadž přece jenom, když člověk najednou se rozsvítějí ty reflektory, blikne ta červená na té kameře a teďka ještě v cizí řeči a teďka oni... Takže vznikne taková nervozita a ještě jsem si nebyl právě jistý s tím. Takže když jsem došel k tomuhle tomu místu, že jo, tak jsem, tak to začalo, jo, to bylo jeden imker gübit, vedbit, ano, tak oni samozřejmě stop a noch einmal Herr Suchy, jo. No, tak jsem spustil po druhý a zase a jeden imker güte ve a zase tak a oni byli takový velice jako decentní a říká nix noch einmal bitte a tak a furt když to bylo po pátý, tak už jsem viděl, jak říkají noch einmal bitte ale pořád se ovládali a představte si, že mě po osmý jsem to, víte, co to byly za muka? Po osmý jsem to nějak odspíval, ne zrovna nejlíp, poněvadž pak už jsem dělal chyby i na jiných místech, jak jsem ztrácel tu jistotu. Ale pak to po osmý to dopadlo nějak, no ale bylo to hrozný. To byl jeden z takových nejhroznějších okamžiků, který jsem tam zažil. Totiž to je taková zvláštní věc, která, ne že bych se k němu chtěl přirovnávat, ale která postihala i Lawrence Oliviera jeden čas, že když herec dostane strach z určitý pasáže, tak prostě ta nervová soustava je už tak uspůsobená, že prostě i kdyby to ovládal, třeba celý den si to může říkat perfektně a když potom dojde na tu scénu, tak selže. Já jsem se doslech právě, já jsem občas tímhletím trpěl, že jsem měl třeba ve hře Smutek bláznivých panen jsem měl jednu písničku, kterou jsem nikdy si nebyl jistý, jestli se mi povede nebo ne a za těch, já nevím, jsme to hráli asi 300krát, za těch 300 repríz se mi to snad 30krát nepovedlo prostě. Jenom ze strachu, že to zkazím. A tak jsem měl o sobě hrozně špatný mínění a pak jsem se dověděl, že to byl případ, psychický problém Lawrence Oliviera, který jednou někde něco zkazil a pak měl takový jako trauma z toho místa a léčil se u psychiatrů z toho. No byl to velký problém, poněvadž potom kdykoliv k tomu přišel, k tomu místu, tak ztratil nervy a Lawrence Olivier a já máme tyhle ty problémy. Tak takhle jsem to vlastně chtěl shrnout. No.

0: Totiž Československá televize ve svých teda začátcích potřebovala občas tak na 4 minuty nebo na 5 minut, aby nějakým způsobem překlenula nějaký trapas nebo takhle. Já bych to měl možná uvést tím, že pamětníci možná vědí, že tam v tom začátku občas že oko účinkujícího uskočilo takhle brada, jo, protáhla. Najednou člověk měl třeba dvě hlavy a to, a potom byla tma. Čili v těchto dobách, když člověk nevěděl, jestli je to v jeho teda tom aparátě, na který se dívá doma, anebo jestli to je vůbec centrální, tyhle poryvy. Dneska už je to jasný, že to ne. Tak potřebovali vyplnit z ničeho nic 4 nebo 5 minut a vznikl ten žánr, ty televizní písničky. Já si vzpomínám, že po jednom takovým jako porivu byla chvilku tma, potom se objevila hlasatelka a takovým sladkým úsměvem říkala: prosím naše milé příznivce televizního vysílání, aby nám prominuli tuto malou technickou... My jsme jich s Janíkem udělali asi 40 a většina jich byla právě na muziku Jiřího Šlitra.
1: Já jsem vám chtěl donést malý kotě. K malý kotě mám rád a tam jsem udělal malý forn nakonec. Já nevím, jestli si na to pamatujete. Po jaru to fázoval ty kočičky. A končilo to tím, že v závěru ty písničky kamera odjíždí a vidíme televizor a před televizorem sedějí dvě koťata, který se dívají, tak jsem to napsal do scénáře, že jo, se dívají na ten televizor a jedno se zhnuseně odvrátí. Já nevím, jestli jste měli příležitost někdy tady drezurovat koťata. Vždycky, když se mělo točit s nějakýma zvířatama, jsem v panické hrůze jako to. Ale tohle jsem si napsal já, tak Janík říkal, máme to rozdělený, ty těžší věci s koťatama, to točíš ty. Odešel a nechal mě tam. Nasadili jsme to na sobotu, to se ještě v sobotu točila, dopolední směna. A byl to jediný záběr, prostě odjezd od televizoru, kde doznívá ta písnička, tam ty fázovaný koťata. Před televizorem sedí dvě koťata a jedno se zhnuseně ovrátí. No, samozřejmě koťata nikdo neudržel. Byla to hrůza, až přišel rekvizitář, vzal si mě a říkal: Rýžo, podívejte, dejte pauzku 20 minut, já vám zaručím, že ty kočky budou sedět před tím televizorem. Byla to moje poslední naděje, tak jsem dal pauzu, všechno se to zhaslo, já jsem byl nešťastný, říkal jsem si, kruci, to byl blbej nápad, vole, proč si píšeš takový tyhle? A přemýšlel jsem, čím to nahradíme. Ale stejně jsem si říkal, no za pokus to stálo, i když to nevyjde, no tak to je jedno. Po 20 minutách přišel rekvizitář, tam dal takovou teplou dečku pod ten televizor, posadil na to ty dvě koťata, posvítili jsme na ně, koťata se bohlíželi, dívali se na ten televizor, tam se to rozsvítilo, ta zadní projekce, já jsem říkal, kamera, sjeli jsme to na poprvní, dokonce i s tím, že nakonec to jedno kotě se odvrátilo od televizoru a šlo se mírně projít jinam. Na první záběr úplně dobrá, stopli jsme to, šli jsme domů. Já jsem šel za tím rekvizitářem, říkám, vy jste kouzelník, tohle děláte silou vůle, co jste proba s těma koťatama dělal. On říkal, já jsem je na tu čtvrt hodinu dal do ledničky. Já jsem jenom umělecký řemeslník, já bych to neudělal. Ale byl jsem hrozně rád, že to udělal on, aspoň jsem měl klidný svědomí a ten záběr se natočil.

malé kotě, spalo v botě, nehas co tě, nepá, nepálí a my jsme kotě, spáti v botě, po robotě a nechali to, co kotě povídě jedním pohledem, to my ani slovy povědět nesvedem, věř, že kotě

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: A ještě jednou dnes o filmu. Tentokrát ale s Tomášem Slámou a jeho hosty. Jiřím Vimrem, Bolkem Polívkou a Miroslavem Horničkem. A to na filmovém festivalu v Karlových Varech. O čem jiném právě tady mohla být řeč, než zase právě o filmu. Dobré dny ve zdraví a v divadle pro vaše uši, které má stále z čeho vybírat a je plné archivních zvukových záznamů, zase brzy naschledanou a naslyšenou.
2: Vzpomínám si, že jednou si v šatně vykládal příhodu, která potkala tebe, ale tam už jsi byl v jiné situaci, v situaci, kdy nešlo teda ty versus kůň nebo zvíře, ale ty versus filmová technika.
3: No, ano, filmová technika, ta byla skutečně, to se mi jen tak nepodaří točit ve skrovnějších poměrech. Nebo vlastně v obráceně, točit v honosnějších poměrech. Představte si, já jsem byl v Auzu, jo, na vojně. A jak je známo, když člověk podstupuje vojenskou službu, tak my jsme neměli správně, neměli a nesměli jako profesionál, jako herci a zpěváci, jak si přijímat nějaké takovéhle ty jako účinkování, nebo nesměli jsme takhle filmovat jako to. Prostě byli jsme na vojně. A mně se po roce asi namanulo, prostě mě volali domů, protože jsme měli častější vycházky, tak mě volali domů, jestli bych netočil takový film, velkofilm to byl vlastně, a odehrával se ta scéna, kde jsem měl takovou roličku, protože nic moc, já jsem jim říkal, že nemůžu nadílat. Oni říkali, to budete za den hotovej, to je na den. A já jsem si říkal, aspoň si přivydělám, ale nesměj se to dovědět v těch kasárnách. Jo. Tak jsem si to udělal tak, abych ten den mohl, jo. Ale musel jsem být odpoledne na nástupu ve 14. Já jsem říkal, musím do týdou, jo, to budete hotovej. To říkají vždycky ty filmaři, to budete hotovej. O tom člověk horko, těžko to. A jednalo se o takovou scénu monstrozní, kdy jako že jo, den osvobození a sovětská vojska přijíždějí chodkovýma sadama dolů a tam dojde k takovému prostě zastavení té tankové řady a Němci napadnou jako střelbou ten sestup těch tanků a já jsem hrál takovýho řadovýho vojáka, který prostě vyběhne zpoza tanku a dostane se před kameru do dost velkého detailu a jak si pálí takhle za kameru, kreje střelbou ze samopalu jako ten manévr potom tam. Takový zabití zranění tam je, tak oni odnášejí ty zranění. A já ještě s jedním kolegou jsme je kryli. Jo. A teďka ten režisér, prostě to bylo na velký takový vysílačky, ukazování, ty tanky se vždycky museli stáhnout dozadu, jo, aby nebyly vidět, aby celou tu zatáčku těch chodkových sadů vyjeli a tam se zastavili přesně tohle, ta kavalkáda té armády a tohleto. Tak ono, když to bylo všechno takhle připravené, tak ten režisér, ano, jste tam připravený, ano, ano, tohleto, ale prosím, tohle zbraně, všechno tohle, tak, jedem, kamera, tohle a teďka. Řada těch tanků, teď lomos tohle, zastavili, já jsem vyběh, že jo, byl jsem nalíčený takhle tu sekirku, čepičku, tu ruskou, od hlíny podrápaný takhle, jo, tak mě vždycky popelem takhle, jo, smazali. No a já, jako, jak jsem přemýšlel furt jako na tu vojnu, tak jsem říkal, herko, potom se musím umýt strašně, já točím vojáka a furt jsem čistil boty a najednou mě to mazali všechno. A já jsem vyběh s tím klasickým takovým samopalem, co má ten kruh těch, ten zásobník dole. Zastavil jsem se před kamerou a stop. Mně se to zaseklo. Teď si představte, chvilku čekali, ale najednou ten režisér. Stop! Co je s tím samopalem tam? Pane Vimr, co to je? Já jsem říkal, no mně se to zaseklo. Hergot, Ježíši Kriste, vy jste v detailu. Já jsem říkal, no to já vím, to já s tím nemůžu nic dělat. To. Zbrojář, prosím vás, pojďte sem. Podívejte se mu na ten automat, co tam s tím má? Tak on to prohlížel, tak skutečně to bylo naštěstí zaseklý náboj. Ono to vypadá, že mě zabije ten režisér. Ono se to kvůli tomu muselo vrátit, zase ty tanky, zase couvat. Jo, nacouvali Zase.
4: Prosím vás, jste připraveni už, tak bez maléru, ať to ne, jo, je to, prosím vás. To. Tak jedem, kamera, zvuk.
3: Tak se zase ty tanky rozlítly. Sjedou dolů, já vyskočím, zase samopál a teďka. Pálím, nezaseklo se, tak pálím, on říkal.
4: Stop! Prosím vás, pane Vimr.
3: Já jsem říkal, Ježíši Kriste, co za story.
4: Vy mhouříte ty oči, pane Vimr. Teď vy jste v detailu.
3: Teďka mi, já jsem si za celý aus nevystřelil, jo. Takže já opravdu, ono to byly strašný rány, já se toho bál, že jo. A tak jsem tak střílel trošku, jako ono, tak koho zasáhnu, toho zasáhnu, že jo. Tak jsem si říkal, musíte koukat, to je důležitá akce a ty Němci jsou na dostřel, vy musíte otevřený oči a ne slepej celý. Já jsem říkal, dobře, tak promiňte, tak oni zas ty tanky nahoru. Ježíš, ono to než se to zase, oni couvají tanky, to jsem nevěděl, oni to neobracete, ten nadsouvali. Teďka ten Lomos, teď já tam byl, si připadal, oni tam točili Národní umělci zasloužilí a já, jo, takovej, tam od tanku jenom takovej a on to kazí všechno. A tak to, tak do třetice, já jsem si říkal, ježišmarja, aby mě to se nezaseklo, aby to otevřít oči, dobře, odhodlaně, tohle. Tak,
4: prosím vás, přivést, jedem, ty tanky spustit.
3: Tak zas ty tanky, Lomos, najelo. Já už dušička ve mně malá, stojím, otevřený oči, pěkně jsem pálil. Ale jak jsem takhle střílel a to se mnou třáslo, jo, tento, tak cítím, že ta čepička vojenská mi takhle pomalu sklouzává k uchu. Jo, a já pamětlím si těch našich pokynů na vojně, že nesmím, aby dopustit, tak jsem takhle kroutil trochu hlavu, aby mě tam vydržel. No, hrozný. Pálil jsem na Němce sice otevřený oči, furt z toho šly rány, ale já už takhle hlavu nakřivo a už ta sekýrka mě takhle a už bylo na úšku a pum, a byla dole. A já místo, abych dál kryl, jo, před nepřítelem, tak já jsem zastavil palbu, sklonil jsem se pro tu čepičku, nasadil jsem ji na hlavu a pokračoval jsem ve střelbě. A zase otevřený oči všechno. On říkal,
4: stop! To snad není možný, já toho Vimra zabiju! On střílí na Němce a dnes si zvednou čepičku.
3: Tak, já jsem tak po čtvrtý už se to natočilo s tím, že jsem mi to nějak přilepil k hlavě nebo přišpěle. Tak jsme to natočili a to mělo dohru, protože já tímhletím, že se to muselo vracet, tak já prošvih samozřejmě ten nástup. Já jsem se tam přiřítil, potom už umytej, že jo, nebo ty hlíny. Tak jsem se jako vrátil do té... do těch kasáren a měl jsem průšvih, on se mnou to, a já jsem mu to teda vyprávěl, přiznal jsem se, protože jsem nemohl, neměl se ani alibi, abych si rychle, tak jsem mu to celý vyprávěl, jaký teda to, a myslel jsem si taky, že když bude o takovýhle film, že přimouří oko, jo, a on jako, měl jsem správně, že jsem se nedostal, měl jsem správně jako jít si sednout na náměstí republiky do vězení, jo, za to. Ale on mě to odpustil a při tom hlášení on potom říkal, že jak jako vyzněl ten můj přestupek, tak on říkal, že jediný mě zachránilo při tom, že jak mě to, jak to vyslech, takže jsem byl na druhou stranu ochoten, jako že jsem byl schopen položit život za to, abych byl předpisově oblečen. Ale já jsem si v koutku duše myslel svoje, abych radši položil život, kdyby mě ten režisér ještě někdy obsadil.
2: My jsme seděli jenom s Borkem takhle, a bylo to ve filmovém klubu, a on vzpomínal vlastně na svůj vztah jaksi herce k filmové technice. A to nás zaujalo a říkali jsme si, že by možná bylo dobré, kdyby se to objevilo právě i na té gramofonové desce. Jo, to šlo o zvukaře, si vzpomínám tenkrát.
5: Jo, to je právě, že vlastně film ruší všechny zákony, že jo. Vlastně na filmu ty lidi jsou, jak byli. Vlastně hodinu po tom záběru už ten člověk je, jak byl. Potom je za 5 let, jak byl, za 10 let, jak byl, za 20, za 100 let, jak byl. Od okamžiku, kdy se to natočí, on byl, jo. A teď to ruší ty zákony taky. Třeba ve filmu, jo, si pamatuju, když se točil záběr u nějakého stromu tam, jo. A oni napřed přijdou zvukaři. Zvukař si vezme takovou plátěnou židli, sedne si, má takovou síťovku a v té síťovce má sodovku, nebo... Jo, a má něco. Má tam něco prostě k pití, něco k jídlu. Salámek tam má, na vajíčka na tvrdo. A mají třeba v tom ubrousku mají tu sůl, tak jak na maminka vždycky dávala na výlet, jo. A to oni mají všecko a čekají. A teď přijde režisér a říká, tak tady to bude, jo. A osvětlovači začnou osvětlovat a říkají, tady neseď, tady bude záběr. Tak on si přesedne o 5 metrů dál a sedí dál, pojídá, popí a čeká, jo. Pak přijdou osvětlovači a začnou to osvětlovat, jo. Takže to je další prostě porušení všech zákonů přírody. Zvuk je rychlejší než světlo.
2: My jsme byli při vyhlášení vlastně filmu roku, když to řeknu hodně zjednodušeně, za účasti filmových kritiků, tedy Šašek a Královna. Při natáčení tohoto filmu dostal ses do nějakých situací nezvyklých, ale absurdních, anebo pozoroval si, anebo dostal ses do věcí, kdy jsi to komentoval vlastně už mimo rámec té postavy?
5: Já jsem chtěl, aby spolupracoval na tom filmu muzikant Bulis, on je z Brna, že jo. Teď jsme potřebovali o obraz, tak to namaloval Kucharský, ten je taky z Brna, jo. Architekt Ždímal, taky z Brna, takže Věra měla zbraň. Ty tvoji brňáci mě to všechno pokazí, jo. A teď jednou brňáci prostě to zase kazili, protože přivezli obraz, obrovský obraz, a na tom obraze byli bojovníci a mezi těma bojovníkama byl Šašek Potácivě. A ona říká, to není dost červený, ten Šašek je červený. A Kucharský říká, já to domaluju, paní režisérko, to se nebojte. A teď Frety si vzal můj plášť šaškovský, že mu bude stát modelem. A tak jsme odešli a točili jsme něco tam v přírodě a vrátili jsme se na ten dvorek takového statku, kde oni, prostě kde mu stál modelem a Frety tam ležel a vedle něj bylo polo vypitá flaška vodky a Kucharský taky maloval odvázaněj a dával tam ty barvy červený do toho. A on říká, co to zase dělají? Já říkám, on mu leží modelem, jo. Ležel modelem.
6: Já jenom úplně na závěr bych se rád zeptal, ty jsi osobně přivítal Henry Fondu, anebo je to jenom zkazka, legenda?
7: Ne. Já jsem byl náhodou před pupem, když přijel Henry Fonda v obrovském americkém bouráku z amerického velvyslanectví, že? A vylez, a teď já jsem ustrnul, protože jsem viděl tu chůzi těch jeho dlouhých nohou, jak on chodil těch westernech, že? A to, a šel, a já jsem zůstal štajf, teď nikdo tam nebyl, kdo by ho vítal, nebo tak. Tak jsem prostě... Neznámý uličník jsem k němu šel a přivítal jsem ho, ovšem francouzsky, protože jinou řeč neovládám, tak jsem mu řekl, soyez bienvenu, monsieur Fonda a Karlovy Vary, že jo. A on na mě koukal tak chvilku, jako tak, kdo to na něj mluví francouzsky a co vlastně, že jo. Podal mi ruku, já skoro vomdl a on odkráčel. No a pak jsem s ním točil rozhovor u táboráku večer a jemu se tak líbily ty momenty filmového festivalu, že si dal den na to dopoledne promítnout všecka zbývající čísla. Byl ohromně nadšený. Francouzi byli nadšený. Ty říkali, to zavedeme v Cannes.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. Poradíme s chovem fretky a zaměříme se na údržbu zahradního grilu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Česká dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Noční linka pondělně úterní právě otevírá, právě začíná a krásný pozdní večer vám všem přeje Jitka Lukešová. Už teď v úvodu můžu poděkovat za pozdravné e-maily, že se na noční linky těšíte, protože přes den si odpočinete a schováte se před vedrem a v noci potom bdíte. Tak noční linka je tady samozřejmě i tentokrát pro vás. No a dnes to bude na téma smolař nebo dítě štěstěny. Máte v životě štěstí nebo spíše smůlu? A čím je dáno to, že se cítíme nebo necítíme šťastní a můžeme své štěstí třeba i vědomně, myslíte si, ovlivňovat? Mimochodem, je ve vašem okolí třeba někdo, kdo každou chvíli potkává nové přátele, vyhrává v loterii, naráží na báječné pracovní příležitosti, drží se ho zdraví, prostě působí dojmem, že se mu všechno daří a je naprosto šťastný, zatímco vy narazíte maximálně do sloupu veřejného osvětlení. Psychologové tvrdí, že za smůlu nebo štěstí v životě si prý můžeme sami. Štěstí nebo neštěstí si prý podstatné části přivoláváme tím, jak myslíme a také jak se chováme. Lidé, kterým šťastná náhoda přeje častěji než ostatním, prý ve skutečnosti nejsou vyvolenými miláčky osudu, jenom přistupují ke světu kolem sebe trochu jinak než ti, kteří jsou přesvědčeni o tom, že prostě mají smůlu. Tak tolik a mnohem více na téma smolař nebo dítě štěstěny, do které skupiny byste zařadili sami sebe. Telefon k nám i tentokrát 731 800 900, pak máme také web, můžete se rozepsat, rozhlas.cz/linka a samozřejmě máme i tradiční e-mail nočnilinka@rozhlas.cz, protože i tam se na vás budu moc a moc těšit. Tak ještě jednou krásný pozdní večer, no a právě startujeme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Telegram s adresou svět.

0: Tak tolik na úvod noční linky vzpomínka na skvělého Karla Zicha v podobě písničky Alenka v říši divů. No a jak se tak koukám na naší telefonní linku, tak se mi bohužel z telefonní linky a z telefonního spojení ztratila paní Věra z Otvovic. Tak paní Věro, doufám, že se vám podaří dovolat znovu, ale hned zápětí se dovolal. Kdo? Dobrý Dobrý večer, Libuško, moc vás zdravím.
1: Já taky.
0: Přeju hezký večer. Děkuji moc krát, přeju krásný večer, samozřejmě jsem ráda, že vás slyším, doufám, že se máte hezky, letně. No a prozraďte, do které skupiny vy byste sama sebe zařadila? Mezi smolaře nebo mezi děti štěstěny?
1: Smolaře, já jsem smolař. Od malička mě nevychází, jsem smolař.
0: A není to tím, že si to právě přivoláváte a neustále opakujete, jak jsem zmiňovala v úvodu?
1: To ne. Ale jako vím, že ve všem jako žádná štěstí jsem neměla na nic, vždycky smůla.
0: A dokážete si to nějak vysvětlit, jestli třeba nějakým svým chováním přece jenom to štěstí neodrazujete, nebo já nevím?
1: Já taky nevím, čím to je, ale vím, že od mala nebo od dětství, jako když to, tak jsem žádný štěstí neměla na nic. A nemám ho dodnes, aby vám řekla pravdu.
0: A máte pocit, že třeba ti vedle vás jako byli obdařeni více štěstím, než se dařilo vám? Nebo jak byste, kdybyste to měla srovnat?
1: No, já myslím, že jo. Kamarádka ta, jo, ta byla to, ještě je taková, že je sobecká tomu druhému, jo. A to, takže jako já teda nejsem na to. A tak jako vím, že je to v sobě, nebo maminka taky neměla žádný štěstí, tak my to asi máme po sobě, no. Já nevím.
0: A když jste to viděla třeba na té mamince, tak čím to, že se vám zdálo, že ona neměla štěstí? Nebo co jste viděla na tom druhém člověku, když člověk může pozorovat to jeho chování a to dění?
1: Ona teda neměla štěstí, že já jsem byla od malost nemocná od peřiny. Tak se mnou užila, že jo, to už nějaké štěstí nebylo, ale milovala nás obě a bála se o nás, no, to byla nejdražší maminka na světě. Takže jako to, no, tak to já říkám, že pokolení nějak, já nevím.
0: Jo, a máte pocit, že jste to tak jakoby poděděla a jdete v jejich stopách, jo, trochu?
1: Asi trochu, bych řekla, tak asi.
0: A jak jste si to podělili se sestrou? Ona má více štěstí než vy, nebo obě stejně?
1: A taky ne, těžko, máme to stejný. To máme stejný. To nic se změnilo.
0: Jo, a myslíte si, že proto potkat někde štěstí na křižovatce člověk může něco udělat přeci jenom?
1: Já nevím, no. Můžu udělat něco. Nevím.
0: Jít štěstí vstříc otevřenou náručí, jak se říká.
1: No říkám, někdo má štěstí na všechno, víte? Jako říkám, no,
0: jsou lidi opravdu na co šáhnou, to se jim daří samozřejmě.
1: No ano, jedna paní říkala, ta paní, to jí mluví i kytky, jo, se jí dařili i mluví všecko, jaký měla štěstí ve všem, to už je daný, no, já si můžu pomoct.
0: Dobře, tak Libuško, moc vám děkuji, jinak vám přeju samozřejmě rozlížet se kolem sebe a nějaké to štěstí tam také vidět a potkat především, abyste měla víc radosti třeba, než jak popisujete možná doteď máte. A děkuji moc za návštěvu a přeju hezký večer.
1: Já vám taky hodně zdravíčka, vám přeju velmi
0: nápodobně,
1: zdravíčko,
0: přesně tak.
1: No. A mějte se hezky, jsem ráda, že jsem s vámi mluvila.
0: Budu se těšit zase příště, mějte se moc hezky, naslyšenou.
1: Taky, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Hana Zagorová a nešlapnala mi tolik hudební doporučení. No a dovolal se k nám z Moravy František, ze Židlochovic přesně. Františku, krásný večer přeju.
1: Ano, dobrý večer, paní Tučko, vám taky přeju krásný večer u rozhlasu a všem posluchačům nočníků rádia.
0: Děkuji moc krát samozřejmě za všechny. Doufám, že si užíváte letních dnů a už se vás ptám, patříte mezi šťastné, vyvolené lidi na této planetě, anebo spíš si říkáte, já mám ale zase smůlu a proč?
1: Já vám to řeknu, co jsem musel zažít, nebo co jsem zažil a jak to všechno dopadlo. Takže
0: povězte.
1: Pak už posluchači to musí posoudit sami, jo? Já bych si nechtěl chlubit, protože zítra by to mohlo být úplně obrátené všechno.
0: No jo.
1: A tak dívejte si. První takové případ, že byly 3 roky, přijela do naše dědině nějaká jednotka ruské vojáků a já jsem si tam někde hrál v nějakým příkopu, jsem si tam hrál s nějakýma věcima. A ten ruský voják a taťka šli po druhé straně a ten ruský voják si nějak hrál, myslím, v kapsi měl granát nebo něco a zjistil, že to vody se to odhodil a ono, já jsem byl ve stůze, ono to bouchlo nade mnou, na ty, jo? Takže ty střepiny šly nahoru, jo? Ale já si jenom pamatuju, že jsem si tam hrál, ale to, ten výbuch si nepamatuju, to mě říkala taťka jenom, jo? Takže tam byl jedno takové štěstí, jo? Pak druhý
0: tam to bylo
1: v 45. Teď to bylo v 49. ten další případ, když se v zimě s náma třema klukama prolomil led a my jsme se tam začali topit, jo. A tak já jsem z toho vybruslil, Vašek Sobotku taky a Kája Rujmaruj asi během týdna zemřel, jo? Takže já jsem z toho teda měl potom v ozdravovně, víte, ale půl roku v Kostelci u Výhlavy, jo? Tak to byl takový další případ, no. Teďko operaci ledviny dvakrát, no tak to se povedlo taky, jo?
0: Tak to ještě

0: štěstí, ne? Určitě, krom toho všeho jiného.
1: No, bylo to v 68. roku, no, mě bylo 26 roku, a teď už mě 84, tak zatím dobrý, jo.
0: No, to je dobře. No,
1: Pak pád zřešení, to už je tak asi 12 roku, teda když jsem byl pěkně dobitej, jo, že jsem měl od mozku tři žebra zlomený a tříkrát nějak páteř na lomenu, nebo co, jo. Tak zase jsem z toho dobře vymyslil. Ale paní Tuško, teď vám řeknu čertou takovou událost, která je to 14 dní.
0: No.
1: U nás zařví to mě kopec, jmenuje se to Drátpon, je to prudká cesta taková, tam nějaký takový děcka tam mají takovou iglu nebo co a tam se učijou lukama střílet nebo něco, jo? A já jsem tam vždycky jezdil s autem, škodovkou, že to mělo brzdu mezi předníma sedadlama, jo?
0: Aha.
1: Teď, tak jsem věděl, kam šáhnout, a ale nikdy se mě nestalo. A teď jsme tam měli s manželkou, s Renaultem, on tam tu brzdu nemá, to má takovou, po levé ruce na palubě je takovou desku a to musí zatáhnout a zabrzdit. No. Teď my jsme s manželkou jeli, mě to auto v tom kopcu scípl motor, hasel tak, jo? A teď jsme se začali pospátku řítit dolů.
0: Ježiš.
1: Dole byla už jenom taková metrová zeď, tu od hřbitova, tu kdybych prorazil, tak jsme s manželkou spadli 6 metrů hluboko do jamy na hřbitov, jako jo.
0: Jo.
1: Tam mají Roberti pomník, ten by určitě mě vlítl do auta, já bych to, no, ale já jsem měl jenom 3 vteřiny na toto rychle nějak rozhodnout, tak jsem zatočil prudko ten čouváním, jako jo, doprava. Prolítl jsem takový keře, tam se to auto trošku jako zpomalilo a na konci jsem narazil do sloupku betonového odplotu, jo? No, takže víte, to teda bylo něco. To bylo něco, dneska jsem tady už nemusel manželkovi.
0: Takže na to, jak to vypadalo, tak to dopadlo ještě vlastně dobře, že jo?
1: No a už je to tak, že už mám auto zpravený, jo?
0: Jo.
1: A tam už jezdíme dál, no, ale tam už nepojedu. Tam už teda, je takový zážitky. Tak teďko můžou lidi, posluchači, posoudit, jak já jsem na tím s tím mým osudem, na které já věřím, jo?
0: Já myslím, že vás tam nahoře mají rádi určitě.
1: No, já nevím.
0: Že vás opatrujou, že sice vám, jako nechají vás v nějakém průšvihu, ale pak to relativně všechno vlastně dobře končí ještě, jakž takž, no.
1: No, tak já už musím na 5-3 dávat hodně pozor.
0: No je, teďko, to musíme všichni, pravda.
1: No. Když jste chtěli co užít jako tady na tom světě, tak musíte dávat.
0: Ano, ano, ano, ano. Dobře. No,
1: takhle teda ty moje takový ty nepříjemný věci, jak dobře celkem skončily.
0: Celkem,
1: no,
0: celkem no. Sice s nějakými trampotami, ale celkem vlastně jo, že jo, musíme říct, to je pravda.
1: Ono takové maličkosti, co bylo víc, ale to byly takový závažný dost.
0: Jo. To teda jo. No Františku, moc vám děkuju, jinak samozřejmě přeju spoustu štěstí, rané štěstí, opatrujte se a dávejte na sebe pozor, znáte to.
1: Ano, děkuji, paní Tuško, děkuji. No.
0: Mějte se hezky, hezký večer, naslyšenou.
1: Naslyšenou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Naď, a i tak jsme stále frajery, tak dneska nemá moc štěstí ta naše dlouhá telefonní linka, nejenom noční linka, telefonní linka, protože paní Jitka z Brna se mi ztratila, což mě moc mrzí, tak doufám, paní Jitko, že se vám podaří dovolat znova, ale dovolal se někdo další, hezký večer, kdo pak tam?
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer, kdo pak se dovolal?
1: Robert Solomouce.
0: Tak Roberte, moc vás zdravím a přeju krásný večer.
1: V první řadě poděkuji, že jste mě vzala, to je slušné.
0: Není vůbec zač.
1: Mm-hmm. No a teďka k tématu půjdu rovno.
0: Ano.
1: Takže já to vidím úplně z jiného úhlu pohledu, že nedělím lidi, jestli je smolař nebo má štěstí. Ale spíš to vidím asi tak, já jsem věřící člověk.
0: No.
1: A mě víra pomáhá vyrovnat se s těma nejtěžšíma situacemi, které v životě byly, ať jsem chtěl nebo nechtěl.
0: Mm-hmm.
1: Jo. Protože Ježíš řekl, já jsem s vámi až do konce světa, já tomu věřím.
0: Mm-hmm.
1: Ne, že by mě neukápli slzy, ukápli hodněkrát a pořádně.
0: Mm-hmm.
1: A řeknu to asi takhle. Před 3 rokama mě umřela žena, no, vdova vdovců je hodně, takže to bolí hodně.
0: Mm-hmm.
1: Ale neřeším otázku, proč, protože na to žádná odpověď neexistuje. O tom by se dala napsat kniha o 1000 stranách, protože to řeší o všetci lidi na světě otázku, proč.
0: Mm-hmm.
1: A řeknu to asi takhle. Já věřím tomu, že úzká cesta, široká cesta, jedni budou věčně žít, druzí věčně zahynou.
0: Jo.
1: Vysvětlím to.
0: Mm-hmm.
1: V podstatě jde o tohle, Ježíš, že poslední jsou, tak mluví s oboma skupinama. A jedním říkal, byl jsem nahý, oblékli jste mě, byl jsem nemocný, navštívil jste mě, byl jsem ve vězení, pomohli jste mi. A oni se ptají, kdy jsme to všecko dělali, a on jim odpovídá, cokoliv jste učinili jednomu z mých nejmenších, mě jste učinili. Takže tyhle budou věčně žít.
0: Mm-hmm.
1: Pak budou druzí, ti věčně zahynou, není nic horšího v celém vesmíru. Bude to úplně podobný, ale rozdíl bude v tom, že to jsou lidi, kteří nikdy nikomu nepomohli a jediné, kdo je zajímal, byli oni sami.
0: Jo.
1: Víte, jak to myslím.
0: Mm-hmm.
1: A druzí lidi je nezajímali.
0: Jo, jo, jo.
1: No. A ještě to řeknu tak, že mě to teda pomáhá, protože neříkám, že chlapi nepláčou, pláču a hodně chybí mě ta žena, ale můžu zažít v životě třeba 100 pádů, nemůže jich být 300, to je úplně jedno.
0: Mm-hmm.
1: Ale vždycky je důležitý, i když spadnu, jak se říká, natluču si a bolí to, tak prostě předat to Ježíši, řeknu, pane Ježíši, já si nevím rady, já se bez děvčete bojím, potřebuju tvou pomoc, pomoz mi.
0: Mm-hmm.
1: A pak stanu a jdu dál. A to je právě něco, co jako mě dává sílu jít dál, jo? Protože kdybych se neměl čeho chytnout, tak proč myslíte, že lidi třeba nechce to udělat, ale proč myslíte, že třeba je hodně sebevražd, protože ten člověk opravdu neví, jak dál a už nemůže najít žádné řešení a pak to špatně dopadá.
0: Mm-hmm.
1: A co vy o tom myslíte?
0: Roberto, vy jste to vzal trošku z jiného kousku, tak já bych se nerada pouštěla tady do víry nebo do náboženství, protože to téma je smolář nebo dítě štěstěný.
1: Ne, mě zajímá váš názor.
0: No já vám to vysvětluju.
1: Dobře, tak jo, poslouchám vás.
0: Takže bych to spíše nechala u toho našeho smolaření nebo děti štěstěny, protože víru má přece jenom každý nějakou svou a nějakým způsobem je věřící nebo není věřící. Nicméně zeptám se vás, máte pocit přece jenom, že i když se dějí věci, které nejsou veselé a jsou velmi vážné, tak máte pocit, že na vás není zapomínáno a že jste svým způsobem trošku třeba dítě štěstěny, že nějaké to štěstíčko chodí taky k vám a neobchází vás?
1: Spíš je to o tom, jak mluvil Ježíš s učedníky, že člověk musí věřit,
0: mm-hmm,
1: že když něco chce, tak se to opravdu stane.
0: Dobře, takže vy to berete všecko přes tu víru, tedy takhle, jo?
1: Jo, ale mě to pomáhá.
0: No tak to jedu, já vám věřím. To vůbec nepochybuju, že vám to nepomáhá.
1: Na závěr říct,
0: mm-hmm,
1: jenom krátce, dnes držuji ostatní.
0: Mm-hmm.
1: Chci pozdravovat paní Vlastínku, Olino, všechny linkaře, paní Ludmilu z Brna a i toho pana z toho taxiku, prostě všichni, co poslouchají.
0: Dobře.
1: Jo? A nemůžu druhém radit, ale řeknu svůj názor, jo.
0: Mm-hmm.
1: Mě modlitba pomáhá jít dál, i když třeba zažiju pořádné pád a pořádně to se mnou vyběhne.
0: Mm-hmm. Takže pro vás
1: je
0: štěstí.
1: Každému pomáhá něco jiného. Možná by bylo zajímavý téma, jako,
0: mm-hmm,
1: že přemýšlet o tom, co kemu pomůže, když si klade otázku, proč? Protože na to kolikrát neexistuje odpověď. Já do dneška nechápu, proč mě umřela žena.
0: Ano.
1: Tě tomu nerozumím.
0: Ano, ano.
1: Tak to je všechno, co jsem chtěl říct.
0: Dobře.
1: A moc děkuju.
0: Není vůbec zač, mějte se hezky a samozřejmě, ať vám víra slouží také ke štěstí a k radosti. Jinak děkuju za návštěvu a hezký večer. A teď už je nachystána Lenka Filipová.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Lenka Filipová a Jindra Malík, no a jejich duet jménem Obyčejná slůvka. To vše v noční lince a jinak máme 11:30. Tak teď můžeme pozdravit do Blatné Danu. Dano, krásný letní večer ti přeju.
1: Krásný večer přeju vám všem, tobě do studia a všem posluchačům.
0: Děkuju moc krát.
1: No a já bych rovnou přišla k tomu tématu, protože mě teďko trošku taky poslobil ten telefon, ale podařilo se teď na druhý pokus. A mě docela inspiroval ten Robert, protože já, jako kdybych neměla víru, tak jsem ztracená. Protože já už jsem zažila tolik úrazů v životě a tolik strachu a přesto tvrdím, že jsem dítě vlastně štěstěny.
0: Ano.
1: A dítě boží, dá se říct, jo. Protože vždycky tak nějak se z toho prostě vykřešu.
0: Nějak vyhrabe člověk.
1: Přesně tak. A jako největší štěstí jsem měla, já nevím, do těch 20, no i když mě bylo 19, nebo kolik, 17, když vlastně jsem trhla okupační armáda, že jo. A tady to bylo takový ten převrat první, kdy jsem zažila noc důzy, ale o tom nechci mluvit. Já prostě chci říct, že vždycky fakt ta víra a modlitba a do těch 20 let, nebo vyloženě do 40, do 39, jsem byla šťastný člověk, protože jsem v podstatě všechno, co jsem měla ráda, jsem mohla dělat. Všechno, co jsem sahla, tak se mi dařilo. No, ale pak mi v 39. mi náhle, po 39. roku mýho věku, mi odešel tatínek. A za pět minut, za pět roku, maminka. Takže to moje krásné dětství sluné, to vlastně odešlo vníveč. No a tady jsem vlastně si přála ještě mít aspoň dcerku, což se mi teda taky podařilo potom, protože jsem měla dva syny do té doby, ale bylo to a to právě, to bylo takový zvláštní řada souvislostí, že vlastně v den, kdy jsme pohřbívali tatínka, tak já jsem vlastně šla pro dceru pak do školky a jí byly 3 roky, jo. Takže to bylo takový prostě. Ona si třeba dědečka ani nepamatuje. Moji rodiče byli zlatí.
0: Jo, jo.
1: Takže já bych to uzavřela tím, že mě víra poznáší. Věřím na osud jako František. A pan Robert s tím souhlasím, že kdo má víru, tak vlastně má vždycky takovou tu posilu.
0: Má oporu, určitě, samozřejmě, no.
1: Jo. A je to jedno, jestli chodím do kostela nebo nechodím.
0: Ano, prostě ano, ano.
1: Musím mít tu víru, když už se mi něco přihodí a zastaví mě to, tak musím mít tu víru, že to zase přejde a zase, jako teď byly třeba ty úmorný vedra, jo?
0: Ano, ano,
1: tak
0: ano.
1: Tak říkám, ono to zase skončí, jo?
0: Tak, bude normálně.
1: A to asi tak všechno, co bych k tomu tématu řekla, Jitulka.
0: No ale v podstatě já myslím, že seš na světě ráda a šťastný člověk, to.
1: Jsem na světě ráda, ale říkám, já mám docela obavy, jak se ta planeta rapidně otepluje, že teda nedopadne dobře třeba pro moje vnoučata že to prostě nebude úplně nejzdravější, to klima.
0: No.
1: A jako ne každý může každý den k vodě, že jo, a tak podobně. Takže.
0: Ano, ano.
1: Přála a celému světu bych přála, aby se ty klimatické změny trošičku rapidně zastavily. No, ono trošičku rapidně blbý souvětí, ale prostě, aby se změnily a aby prostě jsme zažívali každý dle svých možností to hezké.
0: Co ano. Ano, ano. Dobře, tak jo. Tak Dano, taky moc děkuju. Přeju krásné prázdninové dny, hodně štěstí a budu se těšit zase příště v noční lince. Měj se hezky.
1: Děkuju, dobrou noc.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak to byla Lucie Vondráčková a písnička Kdy vzlétnu já. No a od muziky se přesuneme k telefonům a pozdravíme až na Slovensko paní Dobromilku. Dobromilku, slyšíme se, dobrý večer.
1: Ano, výborně.
0: No.
1: Jutuško, milá, já vás zdravím.
0: Děkuju napodobně.
1: Napřímu.
0: Děkuju. Na velkou dálku, no i když na velkou dálku, co to je dojet na Slovensko. Tak samozřejmě moc vás zdravím, jsem ráda, že vás slyším a jsem ráda, my už jsme si chvilku spolu povídali, že se zdraví lepší a že už běháte a užíváte si zahrádky, tak přeju všechno dobré, ať už je to jenom lepší a lepší, jo?
1: Děkuju moc. Tak štěstí.
0: Ano.
1: No. Tak když jsem byla jako mladá, štěstí mě navštívilo. Mm-hmm. Poznala jsem mojeho manžela Michala. Ten spolu jsme měli svatbu a nalákal mě na Slovensko. Toho teda nelituju, to mám druhý domov. Mm-hmm. Jen naští ještě bylo štěstí, měla jsem s ním dva syny, mm-hmm. postavil, ano, dva, Daniela a Radoslava, to bylo štěstí, mm-hmm. žili jsme v pohodě, dům postavil, měl ty pošťáky, holuby, měli jsme štěstí, úspěchy, olympiád, pět s holubama,
0: no,
1: medaile, poháry, mám toho tu plno.
0: Tak spoustu radostí a úspěchů, ano.
1: Ano, no i já jsem byla členem i jako pokladník jim holubářské.
0: Ano, ano, ano. Mm-hmm.
1: Aktivní. No, ale potom štěstí mě opustilo.
0: Jak to?
1: Michal onemocněl.
0: Mm.
1: A když měl 60, zemřel.
0: Mm.
1: Tak štěstí odešlo.
0: Mm.
1: Ale štěstí mě zůstalo. Dva synové už byli ženatí, manželky, tak jsem měla štěstí, že mě pomáhali, co mohli.
0: Mm-hmm.
1: No a přišla zase smůla, spadla jsem v noci,
0: no.
1: V noci, kde byla. Měla jsem mokrou botu, poslouchala jsem noční linku.
0: Mm-hmm.
1: No, to bylo štěstí, ale ten pád, to nebylo štěstí.
0: No, to si myslím, jo.
1: Ale štěstí bylo, že jsem se doplazila k pevné lince, mobil jsem měla na vrchu, a zvedla moje nevěsta, zdravotní sestra Janka Danova.
0: Mm-hmm.
1: No, v noci zařídila odvoz do nemocnice,
0: mm-hmm.
1: do Trenčína. To bylo štěstí.
0: No to jo.
1: Bych tu, a já jsem měla i hlavu rozbitou.
0: Jej.
1: A tekala o radiátor. A tekala mě z ní krev. Tak možná bych tu dokonala. Tak štěstí.
0: Tak to bylo štěstí při té smůle.
1: V nemocnici operace. Kloubu. No, tak ležela jsem nehybná, ale rozhýbala jsem se postupně. Syn mě vzal na Vánoce k němu, tak vozík byl, potom rehabilitace.
0: Ano.
1: Tak štěstí, že už se pohybuju.
0: Tak to tak je dobře.
1: A štěstí mě i Jutuška pozdravovala. Ano, volala jí ze Slovenska Anička.
0: Ano, to je pravda, to je pravda.
1: A Jituška mě nechala pozdravit, tak i to je velké štěstí.
0: Dobro, Milko, no. Já jsem moc ráda, že už telefonujete a že už říkáte samé dobré zprávy, že už jste začala sama chodit a že přece jenom je to vo velikánský kus lepší, než to bylo. Tak moc přeju všechno dobré, ať už se to jenom vylepšuje, ať máte stále hodně energie, jako jste zvyklá, nebo jako my jsme zvyklí u vás, že máte hodně energie a dobré nálady a ranec štěstí, dobro, Milko, jo?
1: Děkuju, Jituško, moc vám děkuju.
0: Já děkuju za návštěvu.
1: Pozdravit tu Aničku Soločnice.
0: Ano.
1: Ona mi každý den volá.
0: To je dobře.
1: Štěstí.
0: To je taky štěstí, tak třeba se ozve si sem k nám do noční linky, uvidíme. Moc vám děkuju, Dobromilko, mějte se moc hezky.
1: Dobromila, zdraví a přeje všem všechno dobré a hodně štěstí.
0: Přesně tak, mějte se krásně, naslyšenou.
1: A vám, Jituško, duplu.
0: Děkuju, děkuju, děkuju, naslyšenou. Zdravíme
1: děkuju
0: na Slovensko.
1: Moc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900. Medicine man.

0: Michal Tučný a jeho Medicimán. Pomalu se blížíme k půlnoci a před půlnocí pozdravíme do Hradce Králové také paní Boženku. Krásný večer, Boženko.
1: Krásný večer, já všechny zdravím.
0: Děkuju.
1: A můžu říct, že to mám tak asi na půl, ale jo, víc asi štěstí, než rozumu, když to tak můžu říct.
0: Ano.
1: No tak dětství jsem měla pěkný, šťastný, když jsem vyrůstala ve válce. Uh-huh. No ale že jsem byla na vesnici, tak se to tak přímo mýho dětství nedotklo.
0: Uh-huh.
1: No a později, no tak jsem se šla vyučit, že jo, a vyučila jsem se elektrikářkou,
0: uh-huh,
1: a prostě, no pak jsem se vdala, měla jsem 3 děti, což jsem měla štěstí, protože jsem byla jedináček a já jsem nikdy jedno dítě nechtěla. A když mě pak řekli, že už nebudu moc mít děti, tak mě to jako mrzelo, ale naštěstí se nám narodila ještě dcera, takže jsme měli 3 děti, 2 holky a kluka a to jako bylo štěstí.
0: Ano, ano.
1: Pak jsem šla jezdit s manželem, jezdil s nákladňákem v Cihelně sice, no nadřeli jsme se dost, ale měla jsem takový situace, jsme se dostali, kdy mě šlo teda i o život. Byli jsme pro písek a před námi byly samé Tatry. Mm-hmm. A ten bagrista měl prostě tu lžíci a uchystanou na tu Tatru a my jsme měli S5-ku, tak to jsme měli 5-tunku. No jenže on nám tu lžíci tam s tím pískem vysypal, a bylo to po dešti a my jsme tam uvázli. Tak se pán před námi, řidič nabít, že nás jako vytáhne, tak jsme dali lano a manžel nastartoval a když už se jako ten pán před námi rozjížděl, mě vám to úplně vyhodilo z toho auta. Já jsem vylezla a to lano se natáhlo a vylítlo z toho závěsu a rovnou tou stranou do auta, že jo, prorazilo sklo a ještě to. Takže bych to bývala ani nepřežila.
0: No to teda vám řeknu, to teda není veselý příběh, tak, že jo.
1: No tak to jsem měla štěstí, no pak jsme byli na dovolený, projížděli jsme Tatry a to bylo v 68. jako rád pamatuju. No a v Senci jsme měli bouračku. Prostě kamarád, no byla omoklá silnice, tam byla dlažba, nebo ty kostky žulový a manžel mu říká, ty hele, drž se při straně, budou v Trnavě byly závody nějaký motocyklový a tak budou jezdit zpátky a tak si dej pozor. No jenže tam byla zatáčka, vjel autobus a řidič se lek, šlápnul na to a my jsme vlítli do autobusu. Prostě nejdříve do předního kola, pak jsme se otočili a vlítli jsme ještě do zadního. No, utrhli volán, že jo, výsedačky, no ale měli jsme taky štěstí, že hned zastavili auta a my jsme jeli do Ivanky, při Dunaji, to je u Bratislava, že jo, tak hned se nabídli řidiči a hned nás odvezli domů. Nebo domů ne, prostě k těm příbuzným.
0: Ano,
1: a ty
0: ano,
1: měli
0: ano
1: doma auto, tak hned to auto z toho Sence odtáhli. No tak to bylo taky štěstí a my jeli domů vlakem.
0: Jo.
1: No a tak, takže asi jsem měla víc toho štěstí, než
0: tak to je dobře, že to nakonec vlastně
1: někdy, i ta smůla někdy přišla taky, no ale to už člověk, to už je život. že tak se člověk musí se vším jako vyrovnat. Tak vám děkuju.
0: Já děkuju, Boženko, a přeju, ať se vás štěstí drží stále.
1: No, i tu škotánu 90, tak mě...
0: Hodně zdraví a energie taky. No,
1: děkuju.
0: Mějte se dobrou hezky. Noc. Dobrou noc, hezký večer pozdní.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Tak tolik velké hudební přání mistra Karla Gotta. Přátelé, půlnoc klepe na dveře, než se přehoupneme s muzikou do nového dne, podívejme se také alespoň v rychlosti do pošty, tentokrát do e-mailů. Za všechny e-mailové pozdravy děkuju moc. Velmi často posíláte přání ke krásným letním prázdninám, nám všem sem do rádia, za to také mnohokrát děkujeme. A co se týče noční linky, tak také často píšete, že teď v těch horkých dnech jste se odpoledne prospali, raději doma v chládku a potom odpočatí nastupujete k noční lince, tak to je dobře. Jsem ráda, že jste večer odpočatí vyspaní a že si tu noční linku nebo noční linky můžeme užívat. A teď ještě ke konkrétnímu e-mailu. Tady píše Láďa, je to tak. Dobrý večer, celý život jsem jen a jen dítě štěstěny a plný optimismu, kterým mne prozatím ještě neopustil. Pokud mi vnitřní hlas říkal, udělej to, tak jsem poslechl, i kdyby celý svět se vydal opačným směrem. Zdravím vás všechny z chaloupky pod lesem v Bílých Karpatech, kde se ještě žije, takže máte úsměv na tváři každý boží den. Tak to moc krát děkuju a do chaloupky v Bílých Karpatech moc a moc pozdravuju a přeju tam také krásné léto, krásné dlouhé dny a zkrátka hodně dobré pohody, hodně dobré nálady a hodně štěstí. No a teď už přichází švédská čtveřice ABBA.

0: Tak s písničkou o švédské čtveřice ABBA jsme se přehoupli do nového dne a je tady vlastně poslední, nebo začíná poslední červnový den roku 2026, den úterní s datem 30. Na prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl den veselý a šťastný, aby nás potkávalo štěstí, aby se nám věci dařily, abychom z nich měli radost a abychom si opět tento další červnový den užili ve zdraví a s úsměvem. No a co nás čeká v noční lince, tak ještě až do 1 hodiny můžeme opět povídat na téma smolař nebo dítě štěstěny. Máte v životě štěstí nebo spíše smůlu? A čím je dáno to, že se cítíme nebo necítíme šťastní? A můžeme své štěstí vědomě ovlivňovat? Mimochodem, je ve vašem okolí někdo, kdo každou chvíli třeba potkává nové přátele, vyhrává v loterii, naráží na báječná pracovní místa, drží se ho zdraví, prostě působí dojmem, že se mu všechno daří a je naprosto šťastný. Zatímco třeba vy, ať se pokoušíte o cokoliv, tak to štěstí se vám chce spíše vyhýbat obloukem. Psychologové tvrdí, že za smůlu nebo štěstí v životě si prý můžeme sami. Štěstí nebo neštěstí si prý z podstatné části přivoláváme tím, jak myslíme a také jak se chováme. No, lidé, kterým šťastná náhoda přije častěji než ostatním, jsou ve skutečnosti vyvolenými miláčky osudu, říká se. Jenom přistupují ke světu kolem sebe trochu jinak než ti, kteří jsou přesvědčeni o tom, že prostě mají smůlu. Tak telefon k nám na toto téma smolař nebo dítě štěstěny opět stejný 731 800 900. Máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz, i tam se na vás vždycky těšíme. Tak ještě jednou krásný pozdní večer, hezkou noc a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Maruška Rotrová a písnička Hraní loučení. Tak do rána přece jenom do toho časného rána nějaký čas ještě zbývá. Teď jsme krátce po půlnoci na prahu nového dne a na telefonu máme paní Elišku z Olomouce. Krásnou noc, Eliško, moc vás zdravím.
1: Dobrý večer, Vítuško, já vás taky.
0: Děkuju.
1: A chtěla bych se zmínit o mojím štěstí.
0: Povězte.
1: Teď.
0: Ano.
1: Stáří, mládí to beru normálně, samozřejmě.
0: Samozřejmost mládí, jo.
1: Ano. Ale teď během 2 let já jsem měla takový smůly.
0: Smůly?
1: První, to byl, když mě bylo 92, tak já chodím k tomu rybníku, tady to neměla.
0: Ano, ano.
1: No a samozřejmě krmím tam kačeny, protože já už ty kačeny potom znám, která je která, že?
0: Jasně.
1: A která je taková houževnatější. Tak je nakrmím a měla jsem to v takovým ten igelitovým pitlíku a on mě na zem a nechtěla jsem ho nechat ležet na zemi, tak jsem se pro ně zvedla a chybala, to jsem neměla dělat. Já jsem dostala závrať, že já chodím s tím mojím vozíkem a to mám proto, že mám zlomený obratle a páře. A samozřejmě, že ten pohyb ohnout se dolů je pro mě nebezpečný. A já to neváhala, ale já jsem udělala asi 5 dolů do rybníka. A samozřejmě, že jsem se probrala ve vodě. No a měla jsem brýle, tak si jsem tam vrátila.

0: orgasmu. A mezi tím je tekla krev z obočí.
1: Jej, tak jste si tam pěkně natloukla, no.
0: Ani ne tam, ale jak jsem letěla, tak o ten můj vozík.
1: Jo, aha.
0: Protože já jsem to pak studovala, říkám, no přece v té vodě jsem se nemohla nikde natlout.
1: Hmm.
0: Samozřejmě, že to bylo tím pádem, jak jsem prvně letěla na to kolo těho mýho vozíku.
1: Ano, ano.
0: Tak jsem si to, no ale tak samozřejmě byla jsem ráda, že jsem venku.
1: No.
0: A teď jsem kus, to máte 2 kilometry možná víc, šla mokrá jak vodní grom.
1: Domů.
0: Náhodou jsem moc lidí nepotkala, aby se za mnou neohlíželi.
1: Mm-hmm.
0: A přišla jsem domů, odsprchovala se, upravila, šla nakupovat.
1: Jo.
0: Takže,
1: tak jste se otřepala docela rychle, že jo, z toho všeho teda, jak
0: no,
1: vás poslouchám, Eliško.
0: Představte, že mám pravnuka, který tenkrát měl těch 11, 12 roku
1: mm-hmm.
0: a ten mě vždycky říkal, babi, ty budeš chodit k těm divníku tak dlouho, až tam jednou do něho spadneš. A já jsem druhý den s mojí nejmladší dcerou a s tímhle pravnukem jela dceři na chalupu.
1: Mm-hmm.
0: Ale já jsem jim nechtěla říct, co se stalo.
1: Rozumím.
0: Já jsem jim řekla jenom, že jsem se převrátila na vozík a trošku jsem se natloukala, ale to, že jsem vlítla do rybníka, jsem jim neřekla. A ten můj pravnuk zase mě řekl, zase to opakoval, ty budeš tak dlouho chodit k tomu rybníku, až tam jedno spadne, že já jsem se v duchu smála.
1: Jo.
0: Až jsem přišla domů, tak se mi to teprve zatelefonovala, jak to vlastně bylo.
1: Jak to bylo?
0: Říkám, tam měl pravdu. Druhý případ byl trošku horší.
1: Mm-hmm.
0: To jsem šla do jednoho supermarketu nakoupit a tam musím jet autobusem.
1: Mm-hmm.
0: No a udělala jsem si nákup a jela jsem domů a nevím proč jsem vystoupila úplně v polovice na cíliště,
1: mm-hmm.
0: že přestoupím na náš autobus. No a ten autobus zastavil od toho chodníku asi od takových 30 centimetrů.
1: Jo.
0: A já měla dost velký nákup, těžký teda. A jak jsem tím vozekem, já ho umím nadhodit a jako ovládám ho,
1: mm-hmm.
0: ale toto jsem nezvládla tím, že jsem se netrefila na ten chodník.
1: Mm-hmm.
0: A já jsem ten vozík nadvedla a on samozřejmě se převrátil i s nákupem a já na ten vozík. Na zem.
1: Jej.
0: A na chodníku, na tom obruhu toho chodníku.
1: Jo.
0: Takže, Tituško, zase to odneslo moje obočí.
1: Znova
0: a
1: úraz.
0: Začala jsem krvácet a teď jsem byla na zemi a netroufala jsem si, tak jsem požádala jednou pána, jestli by mě zvedl. No tak ten mě teda podal ruku a zvedl. A ten řidič dál nejel.
1: Jo, čekal, až se to...
0: Co se se mnou stalo.
1: Tak to je dobře, no, že se zajímali.
0: Ale to jste měla vidět, teď ten sjezd.
1: Hmm.
0: Tam přijela policie, úřady, všelijaký, jak sanitka.
1: Mm-hmm.
0: A já jsem tam byla jako takové promínilec, že? A tak je, nakonec to potom dopadlo tak, že mě naložili aj s nákupem do sanitky a odvezli do nemocnice.
1: Na kontrolu.
0: Musela jsem projít veškerou kontrolu a ta cesta s tím doktorem, co mě přijali, tak ti pořád kroutili hlavu a říkají ve vašem věku a nic si nezlomit. To je teda skutečně zajímavé. Teď se obdivovali, že v 90 letech vědě z autobusu
1: z velké
0: se mě nestalo, jenom zase to mě přilepili, to obočí. To pořád to obočí má smůlu.
1: Na to máte smůlu teda.
0: Na té pravé straně.
1: Jo.
0: Takže to jsem teda jako, no a když mě ten pan doktor říká, že mi dá sanitku doma, já říkám, ne, já to mám tady.
1: Zvládnete.
0: Dolu, já jsem to zvládla s mojím vozíkem a s nákupem domů.
1: Jasně.
0: A se, To samozřejmě, až večer jsem to oznámila dětskám.
1: Tak Eliško, slyším to ráda, že to aspoň takhle dobře dopadlo. Musím poděkovat, protože

0: čas zase uhání. Každopádně opatrujte se a opatrně k rybníku, opatrně domů, znáte to a hodně štěstí přeju.
1: Jo, já si myslím, že to bylo štěstí. Nebo
0: to teda jo. Mějte se moc hezky a hezkou noc, Eliško. Naslyšenou.
1: Dobrou noc a děkuju.
0: Já děkuju za návštěvu, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Včera uklízel jsem ve skříni a když jsem chumáč prach ze dna zvedal, já z nenadání našel jsem ten sešit, co jsem kdysi marně hledal.

nedostavit. Tak sedl jsem si do křesla a prolistoval sešit jedním dechem. Co stránka, kousek víkendu, vystřižený aparátem s měkem. Pár fotek party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáku jim odhodlaně odstávají uši. Těm fotkám nijak neuškodil,

jsem stránkama a v duchu zase šlapal suchou trávu. Nějakej bacil touhle si na svý poutě.

skalami a tušil, že co hledá, už tu není. Tam občas píše s panami a Dany, ten se

drobnej písek semlel všechny plány. Pak vařil jsem si snídaně a ze sešitu přikládal jsem listy. Skončilo mý hledání, večer do něj vlepil zase čistý.

0: Tak tolik Vaby Daněk a jeho fotky a krátce před půl jednou pozdravíme do Friedlandu Jarču. Jarčo, krásnou noc přeju.
1: Já vám přeju krásnou noc i dobrý ráno. Jituš, já jsem se teď doslechla to krásný povídání, jak je.
0: No,
1: tak já jsem dítě štěstěný. Víte,
0: no to je
1: proč?
0: Dobře, no.
1: No, protože já jsem ze všech nejmladší Benjamínek.
0: Jo.
1: No, protože mám o kolik let starší sourozence, o hodně.
0: Mm-hmm.
1: A u nás vlastně to tak nějak jako koluje.
0: Jo, jo.
1: I segra má dceru a ta má taky děti, mm-hmm. o kolik let od sebe.
0: Ano,
1: takže
0: ano.
1: U nás to tak jako koluje hodně. No a tak právě jsem nejmladší Benjamínek a víte, proč mám takovýhle štěstí?
0: Mm-hmm.
1: Tenkrát jsem byla u zubaře.
0: Mm-hmm.
1: A v Liberci mě řekli, že jsem měla 48 malých zdvojitých zoubků.
0: Aha.
1: Takže když jsem to říkala sourozencům anebo příbuzným, tak mě říkali, tak to jsi dítě štěstěný, ty, takový štěstí se nikomu nepodaří. A to měl tolik zoubků.
0: No to jo.
1: No, ale víte, už mě to tak překvapilo, že jsem tomu sama nechtěla věřit, ani doktor tomu nechtěl věřit, no ale když jsem to se zmínila před sourozencama, tak mě říkali, no Jaru, narostly ti třetí zuby, já říkám, no já nevím. Já nevím. Opravdu nevím. No a pak mě říkal doktor ještě, že mám malý uši, hrozně malý uši, jak malý dítě. Já říkám, no jo, tak ale malá jsem, nejsem moc vysoká. Takže jako, je to asi tím, že já říkám, tak když jsem malá, tak nemusím mít všechno mít větší. Takže jsem tak dítě štěstěný, no.
0: No
1: takže
0: tak to
1: jsem
0: je
1: tak,
0: dobře.
1: Jsem nejmladší a Benjamínek.
0: Jo. Tak to je dobře, že vás štěstí provází, ať je tomu i nadále, ano. Ať si to užíváte, ano. Samozřejmě.
1: Ano, děkuju. Děkuju, já si to užívám, protože jsem nejmladší ze všech, tak si to také užívám. Protože mě tak nějako sourozenci říkali, no, ty seš Jaru nejmladší, ale rozmazlnější. Říkali, no tak někdo musel být rozmazlnější a někdo musel být poslouchat. No.
0: Jo, jo.
1: No, takže takhle, no.
0: Dobře.
1: A jinak si pomáháme jako se sourozencema a s rodinou si pomáháme.
0: To je dobře.
1: Prostě máme pěkný vztah
0: tak to
1: s
0: tou
1: rodinou a sourozenci.
0: To je taky máme velký štěstí, tohle to, když se povede, to je pravda.
1: No. Tak to je asi vše, co jsem chtěla.
0: Jarčo, tak děkuji moc krát, jinak přeju samozřejmě krásný prázdniny, hezký léto, moc
1: taky,
0: si to užijte. Jo?
1: A krásnou dovolenou vám.
0: Děkuju nápodobně.
1: Dobře dojete domů.
0: Budu se
1: Doufám, že tam není takový dusno jako u nás. Já mám 31 venku, máme a já mám bytě 31.
0: Žádná bouřka, žádný déšť ještě nepřišel, jo?
1: No bylo včera, byla bouřka, pěkná.
0: Aha,
1: déšť.
0: No vidíte
1: to. Nám pěkně včera zapršelo, takže jsme nemuseli zalívat.
0: Jo, tak se to pročistilo.
1: A to včera byla pro vodu.
0: Takže zase přišlo štěstí, ano.
1: Ano, a já jsem byla domů a zase tak to pršet.
0: Tak,
1: to už bylo skvělý.
0: Tak to vidíte, tak už se to vylepšilo. Dobře, Jarčo, ano. Tak se mějte moc hezky a hezké dny, my hezkou
1: taky,
0: noc. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Naďa Urbánková a písnička Závidím. Tak máme tady za 2:30, stále můžete telefonovat, číslo k nám beze změn, tedy 731 800 900, a než se někdo z vás dovolá, tak se podíváme třeba právě teď do pošty, protože na náš web se dopsal také Milan z Valašska, který nás zdraví, píše: ahoj do naší linky všem i vám, Jitko. Já jsem asi dítě štěstěny, není ale co závidět. Chce-li člověk... Nebo chce to, aby člověk zkoušel denně, je na místě, aby se také člověk obklopil kvalitními lidmi. Do toho jsem se asi časem propracoval a vděčím jistě za to i čemusi vyššímu, co nás přesahuje, ať už to nazýváme jakýmikoliv jmény. Chce to především žít v pokoře, lásce a pozitivních denních činech. Je to něco vyššího než honba za majetkem a hmotnými statky a jakkoliv zkaženými světovým děním žití. Tak asi nějak to bylo myšleno. Opatrujte se a žijme ve skromnosti. Prosím, bez jakéhokoliv také sobectví. Ono je dalece inteligentnější a vždy se naštve a může nás pak stíhat oprávněná reakce. Jinak ahoj všem. A moc zdravím do Prahy, děkuju za muziku také. Tak Milane, děkuju také za pozdravy. Ať se vám v životě daří a ať jste stále dítě štěstěny a přeju samozřejmě všechno dobré i krásné letní dny.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Novák, skupina George and Beethovens a písnička Přátelství na Entou. No a teď mi z telefonní linky před chvilkou vypadl František z Moravy. Doufám, že se Františku dovoláte znovu, ale dobře to nakonec dopadlo, protože se dovolala Jana z Prahy. Krásnou noc přeju, Jano.
1: Já vám taky všem přeju hezký čas.
0: Děkuju za všechny.
1: Chtěla bych říct, jako mnoho jiných přede mnou,
0: no,
1: že věřím taky v nadpozemskou sílu velice.
0: Mm-hmm.
1: Jsem věřící a když mám nějaké rozhodování,
0: no,
1: a vůbec něco takového důležitého činím, ať fyzicky nebo tak cítím přímo, že mi někdo pomáhá.
0: Jo, něco
1: a
0: takového.
1: A děkuju za to.
0: Nad vámi, že
1: cítím
0: je.
1: Cítím to tak. Určitě ano, ale chtěla bych taky říct, že on člověk taky musí nemyslet jenom na sebe,
0: ano,
1: a taky na druhý a být hodná k druhým lidem a pomáhat. Ono to nechci být, dělat to z toho, že se to vrací, ale je to tak, protože jak je člověk hodný k lidem, tak se mu to vrací.
0: Jo, jo.
1: Když se budete usmívat na lidi, oni na vás nebudou plivat, tak se taky usmějou.
0: Ano.
1: A nesnáším, když pořád někdo fňuká. Musí se člověk snažit velice. A ještě bych chtěla říct to, že jsem neměla vůbec život lehký, ale já jsem si mnoho věcí zavinila sama svojí pitomost.
0: Jasně.
1: No, teď bych jednala úplně jinak, ale je to za mnou a můžu jenom říct, že můžu být vůbec ráda, jak to tady dopadlo. Jak to dopadlo, tak to dopadlo docela dobře. A jsem šťastná, štěstí mi působí, když jsou okolo mě lidi šťastní. Jsem šťastná, když se daří mým dcerám a mým blízkým.
0: Ano.
1: A vůbec tak. A přeju všem, aby se dívali na svět trošku taky, řekla bych, trochu lehkomyslněji, aby nebyli lidi škarohlídi, a ono to bude dobře. Mějte se všichni
0: hezky. Tak jo.
1: A hodně zdraví všem.
0: Jano, moc vám děkuju, taky přeju všechno dobré, hodně zdraví a hodně štěstí samozřejmě.
1: Taky vám přeju a jste moc hodná, Jituška.
0: Mějte se moc hezky, krásnou noc a hezké léto a brzy naslyšenou zase.
1: Taky, naschledanou.
0: Naschledanou. Linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jitka Zelenková, Bez lásky láska není, tolik písnička, která doufám taky potěšila. A František z Moravy se našel a dovolal znovu. Moc vás zdravím, Františku, krásnou noc přeju.
1: No, já vám taky přeju všecko nejlepší.
0: Děkuju.
1: Tak já jsem ze Strážnice, ale bývám v Brně, v Bystřici.
0: Jo.
1: A se tu horka, velké horka, tak to kombinuju všelijak.
0: Kombinujete to. A kde jste šťastnější, Františku? Ve Strážnici nebo v Brně?
1: Ještě jedno, já jsem se narodil ve Strážnici a bývám v Brně.
0: No a do té Strážnice už nejezdíte?
1: No já jsem dělal lumpárny, když jsem byl ve Strážnici, to nemůžu ani vykládat. Jak začnu mluvit po strážnicky?
0: Tak vám nerozumíme.
1: Manželka mě říká, že mám mlčet.
0: Jo.
1: Já nemůžu.
0: Jo, vy to potřebujete říct,
1: jsem
0: ano.
1: Jsem na vozíčku, ale mám radosti na rozdávání.
0: To je dobře, to je dobře. Takže pokládáte se za šťastného člověka, i když jsou tady věci, které je potřeba překonávat taky.
1: Mm-hmm. A já jsem byl taky v té nemocnici v Brně.
0: No.
1: A domluvil jsem se s Ukrajinkou a ona mě nosila, to jsem měl ten covid nebo co.
0: Jo.
1: Nosila mě chleba namazaný máslem a s medem.
0: Mm-hmm.
1: Takže jsou aj dobré Ukrajinky, to jsem chtěl říct. A to se týká mě, což ve Strážnici mám sklep, teď tam jezdí ty moji vnuci, toho mám taky velkou radost.
0: No je, tak tam je krásně určitě.
1: No právě, a oni, ten nejmladší, ten ještě nechodí do školy a šel na Slovensko a přelezl ten strom přes ten potok skalický. Tak to, a teď oni mě odkázali ty vinohrady, ale tak jsme se domluvili, že vysadíme jenom něco a budou lumpačit, jak se jim to bude líbit.
0: Jo.
1: Tak já vám všetkým zdravím.
0: Tak tam máte spoustu radosti, tak moc vám to přeju, ať si to tam užíváte společně vždycky.
1: No právě, já jsem to protancoval.
0: Jo.
1: Celé mládí, to už jsem říkal, že jsem v Brně tancoval s těma mistryňama republiky.
0: No panečku.
1: Ale teď už tancovat s něma nemůžu.
0: Jo.
1: Burianovou. A ta učí moju vnučku tancovat také. A Burian mě nechal zahrát tu brněnskou muziku.
0: Ano.
1: A já jsem s ním měl solo na Marxové, tému, co tehdy byla Marxová.
0: No tak to je krása.
1: Ani nevím,
0: jasně.
1: Takže pozdravujte všetky.
0: Dobře.
1: Já jsem rád, že jsem se dovolal.
0: Dobře, tak se budu...
1: Až budete něco chtět, tak já vám nějakou srandu řeknu.
0: Dobře.
1: Já ten vojnu dělal a jezdil jsem dom do Strážnice. A řekli mě, že už je moja stará mrtvá. Tak jsem se chtěl na ní podívat a tam v nohách jí seděl vnuk, ten měl asi 4 roky od sestry. To se pozná, že ten člověk je dobrý, aj když je mrtvý.
0: Jo.
1: Tak mějte.
0: Tak jo. Tak Františku, mějte se hezky taky.
1: Pozdravujte všetky.
0: Nápodobně. A budu se těšit zase příště v Noční lince. Děkuju za návštěvu, zdravíme na Moravu, tentokrát je do Brna. Naslyšenou tolik František a u nás je nachystaný s písničkou Petr Rezek.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: světa.
1: Modrá zem a s ní Petr Rezek. No a pojďme se podívat také do pošty. Mája ze Semilska nám píše. Jsem asi dítě štěstěny, protože jsem v březnu přežila náhlou operaci aneurizmy břišní aorty. Bylo to na poslední chvíli, ale operace se zdařila a já nemám žádné následky. Vlastně jsem se podruhé narodila, takže budu moci slavit dvakrát narozeniny. Určitě při mě stáli všichni svatí, jak se říká. Mějte se moc hezky. Tak milá Májo, přeju hodně zdraví, držte se, ať je všechno už jen a jen dobré.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Tak to byli brontosauři, jak jste určitě všichni poznali. No a my jsme ve finále té pondělně úterní noční linky, takže ještě jednou do pošty. Pojďme se podívat, co napsal pan Mojmír Kříze Svitav. Podle hinduistické filozofie je štěstí či smůla výsledkem karmy z minulých životů. Nevím, co jsem provedl předtím, než jsem se narodil, ale asi něco hrozného. Jenže jsem taky křesťan a zákon karmy sice znám, ale moc vážně ho neberu. Alespoň se snažím neubližovat člověku ani zvířeti pro případ, že by si to se mnou v budoucnu vyřídili. Těch pár let, co mi zbývá, už nějak vydržím. Všichni ať se mají dobře a já, jak si zasloužím. Tolik pan Mojmír Kříž. Mojmíre, přeju všechno dobré, mějte se taky moc hezky a samozřejmě pevné zdraví přeju. No a protože jsme na konci, tak se patří poděkovat za pozornost, za společnost. Přeju nám všem ranec štěstí a taky trochu smůly a taky schopnost, abychom to jedno od druhého dokázali rozlišit, protože to někdy není tak jednoduché. No a zkrátka, ať se nám v životě všem daří, jinak díky za to, že jste vydrželi a pokud jdete spát, tak přeju krásné sny. Pokud budete bdít, tak hezký poslech našich dalších pořadů. Jitka Lukešová se loučí, děkuji moc a přeju dobrou noc.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Promiňte, můžu vás pozvat na malý výlet? Ne, nebojte se. Zůstanete doma, toulat se budeme jen a pouze literární historií. To zní docela vážně, vidíte. Ale jak už dobře víte, nudit se rozhodně nebudete. Naopak, hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Naši dnešní procházku rozhlasovým archivem a řekněme lehčím žánrem začneme až v renesanci, a to přímo v doprovodu autora povídkového Dekameronu pana Giovanniho Boccaccia. Stovka příběhů vyprávěných na útěku z morem sužované Florencie dává velkou naději a je tu velká pravděpodobnost, že se k Dekameronu ještě určitě někdy vrátíme.
2: Je na vás, abyste vyprávěla další příběh Dekameronu.
3: A co těch zbývajících 98 příběhů?
2: Všechny jsou zapsány. Trvají ve slovech už celých 6 století.
3: Jste hrdý? Nazývají vás přeci velikým otcem moderní literatury.
2: Hrdý? Spíše unavený. Tolik životů jsem žil, tolika ústy hovořil, za tolik srdcí cítil.
3: Proto jste nesmrtelný.
2: I vy jste nesmrtelná, Filoméno.
3: To, že jste mi dal jméno a že jste mi vložil do úst i tento příběh. V Pistoji žil jeden rytíř jménem Francesco z rodu Vergilesiů. Muž bohatý a chytrý, ale nesmírně lakomý. Maje odejít do Milána, opatřil všechny potřebné věci na cestu, jen vhodný kůň mu stále chyběl. V té době žil v Pistoji také mladík Ricardo, který už dlouhý čas miloval a dvořil se paní Messera Francesca, jež byla překrásná a počestná, ale neměl v tom žádné štěstí. Někdo řekl Messeru Francescovi, že Ricardo má právě takového koně, jakého hledá. Francesco si dal Ricarda zavolat.
2: Slyšel jsem, že máš jednoho z nejkrásnějších koní v celém Toskánsku. Prodej mi ho.
4: Messere, mého koně byste nedostal, i kdybyste mi dal všechno, co máte. Mohl byste jej však dostat darem. Ovšem pod jednou podmínkou.
2: Jaká je to podmínka?
4: Dovolte mi promluvit s vaší paní. Tak, aby mě neslyšel nikdo jiný než ona.
3: Rytíř sveden lakotou odešel do komnaty k paní a pověděl jí, jak lehce může nabít koně. Přikázal jí, aby šla vyslechnout mladíka, ale na nic mu ani slůvkem neodpovídala. Ricardo usedl k paní na jedné straně síně, daleko od ostatních, a řekl.
4: Ctná paní, jsem si jist, že jste moudrá a že dobře víte, jakou lásku ve mně vzbudila vaše krása. Má láska k vám je stále větší a větší a je horoucnější nad všechny lásky kteréhokoliv muže ke kterékoliv paní. A není pochyb, že vás budu milovat, pokud můj ubohý život bude vládnout těmito údy. Můžete si být jista, že nemáte nic, ať už je to cenné či laciné, co by vám patřilo tolik, jako vám patřím já. Proto vás prosím, vy má nejdražší a jediná naděje mé duše, jež hoří v milostném ohni a zachraňuje se jen doufáním ve vás, projevte ke mně takovou dobrotivost a do té míry zmírněte tvrdost, abych mohl říci, že se mi od vás a od vaší krásy dostalo života. Neboť nevyslyší-li vaše hrdá mysl mé prosby, můj život pozbude ceny.
3: Poté zmlkal, přehluboce zavzdychal a z očí se mu vydralo několik slz. Čekal, co urozená paní odpoví. Ta však podle manželova příkazu mlčela.
4: Jen na vás, má nejdražší, záleží, učiníte-li mne šťastným nebo nejzoufalejším člověkem na světě. Doufám, že vaše laskavost je taková, že nestrpíte, abych byl za tak velkou lásku odměněn smrtí. A že radostnou a přívětivou odpovědí uklidníte mého ducha, jenž se celý chvěje před vaším pohledem.
3: Paní byla dojata vroucími slovy, jež pronesl přehoroucí milenec, a začala pocitovat to, co nikdy předtím necítila. Totiž, co je láska. Ricardo se podivil, že nedostává žádnou odpověď. Viděl však několik záblesků v jejich očích, jež hleděli na něho, a krom toho zaslechl několik vzdechů, jež se jí vydrali z hrudi. Posílen nadějí, začal sám sobě takto odpovídat místo paní, jež všechno slyšela.
4: Milý Richardo, ovšemže pozoruji, že tvá láska ke mně je nesmírně veliká a pravá. Třeba, že se ti zdá, že jsem tvrdá a krutá. Nechci, aby si smyslil, že jsem v duši byla vůči tobě taková, jakou jsem ti ukazovala tvář. Vždycky jsem tě milovala a miluji. Ale musela jsem takto jednat, abych neskazila pověst své počestnosti. Nyní však přichází doba, kdy tě budu moci odměnit za lásku, kterou ke mně chováš. Francesco, můj manžel, se za několik dní chystá do Milána na koni, kterého si mu z lásky ke mně daroval. Až odejde, uvidíš dva šátky rozestřené v okně mé komnaty. Snaž se přijít po setmění, ale tak, aby tě nikdo nespatřil. Celou noc pak spolu budeme mít radost a potěšení jeden z druhého, jak potom oba silně toužíme.
3: Když Richardo takto promluvil za paní, odpověděl za sebe.
4: Nejdražší paní, zcela určitě vykonám, co jste mi přikázala. A potom, až budu jist darem, který mi svěříte, vynaložím všechny své síly k tak velikému díku vzdání, jakého budu schopen.
3: Potom Richardo povstal a šel k rytíři, který stál na druhém konci síně a neslyšel ani slovo.
2: No tak, dodržel jsem svůj slib?
4: Nikoli, messere. Slíbil jste mi, že mě necháte promluvit s vaší paní a zatím jste mě nechal hovořit s mramorovou sochou.
2: Tvůj kůň však patří mně.
4: Ano, messere. Kdyby mě však bylo napadlo, že z milosti, které se mi od vás dostalo, vytěžím tolik, kolik jsem vytěžil, byl bych vám koně daroval rovnou.

0: To viděla chodit kolem domu a hledět do oken její komnaty. Říkala si sama pro sebe, na co čekám.
1: Na co čekáte? Proč se připravujete o své mládí? Tam ten odjel do Milána a vrátí se až za 6 měsíců. Až si budu jíst darem, který mi svěříte, vynaložím všechny své síly k tak velikému díku vzdání, jakého jen budu schopen.
0: Jsem tu sama.
1: Jste tam sama. A mohla byste být v mé náruči.
0: Nemusím se nikoho bát.
1: Nemáte nic, co by vám patřilo tolik, jako vám patřím já?
0: Nebudu mít přece nikdy tolik volného času, jako mám teď.
1: Už nikdy nebudete mít ve svých rukách tak horoucí srdce.
0: Proč bych nemohla mít mladého, krásného milence, když mám tak starého a ošklivého muže?
1: Nejdražší paní, stačí pověsit do okna 2 šátky.
2: Tak to hovořila celé dlouhé dny sama se sebou a v duchu s Richardem, který se jí zdál stále krásnější a žádoucnější, až pak netoužila po ničem jiném, než stát se Richardovou milenkou. I pověsila jednoho dne 2 šátky do okna své komnaty. Richardo je spatřil a byl přešťasten. Sotva, že pak nadešla noc, vydal se potají a sám do zahrady ke vchodu, který našel otevřený. Šel k dalšímu vchodu, vedoucímu do domu, a zde se setkal s paní.
3: Už na něho čekala a když uzřela přicházejícího Richarda, šla mu vstříc a přijala ho s převelikou radostí.
2: On ji pak 100 000krát objal a políbil a šel za ní vzhůru po schodišti. Bez okolků posléze ulehli a konečně poznali nejvyšší vrcholky lásky. A ačkoliv to bylo tentokrát poprvé, nebylo to naposledy. Neboť nejenom dokud byl rytíř v Miláně, ale i když se vrátil, přišel tam Richardo ještě mnohokrát k převelikému potěšení svému i paní.
3: Filomeno.
0: Voláte mě, pane Bokačo?
3: Ty odcházíš?
0: Musím domů. Čekají mě. A krom toho se nejmenuji Filomena.
3: A jak se jmenuješ?
0: Co na tom záleží? Jsem jedna z těch, pro které jste vyprávěl svých 100 povídek. Či pohádek. Či historek.
3: Paní. Velepůvabné paní. Jste bojácné a stydlivé. Tajíte své milostné plameny. Leč city skryté mají větší sílu než city zjevné. Krom toho se musíte řídit přáními, libůstkami a rozkazy otců, matek, bratří a manželů. Většinu času trávíte zavřené do 4 stěn svých světnic. Zde pak se dáváte nečinně a ať chcete nebo nechcete, převalují se vám v hlavách myšlenky, jež nemohou být vždy veselé. Pro vás, mé paní, pro vaši zábavu a rozptýlení, jsem napsal svůj Dekameron.
4: Ale dnešní ženy jsou jiné.
3: Ženy jsou stále stejné.
4: A váš Dekameron čtou i muži.
3: Tím lépe.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Nestárnoucí smích, tak se jmenoval v 60. letech rozhlasový seriál, vlastně výběr ze slavných literárních a dramatických textů. Co díl, to jedno historické období. Průvodcem byl tehdy pan Otakar Brousek a jeho kolegové herci kolem něj měli vždycky co hrát a číst a taky se dobře bavili. Ostatně je to na těch pořadech znát i po letech. Pojďme si teď připomenout třeba takový francouzský vaudeville. Zábavný divadelní program se zpěvy a tanci, vlastně předchůdce operety, varieté a muzikálu.
2: Králem těchto komedií byl Eugène Scribe. Jeho dokonalejším pokračovatelem Eugène Labiš. Nejznámější Labišova komedie Nevděk světem vládne anebo Cesta pana Perišona nám představuje mladou dvojici počestných šosáků. Oba zápolí o lásku dcerušky bohatého kočárníka Perišona. Než přijde konečné rozhodnutí, vede poctivější Armand s mazanějším Danielem tento dialog.
3: Pan Perišon rozjímá, pan Perišon se soustřeďuje. Za 10 minut budeme znát jeho odpověď, komu dá slečnu Marcelu. Ale řeknu vám, Armande, že při válečné kampani, kterou jsme proti sobě vedli, hromadil jste chybu na chybu. Já mám vás rád a chci vám dát radu. Snad vám prospěje jindy. Spáchal jste smrtelnou chybu, Armande.
4: Jakou?
3: Prokazujete lidem rád dobrodiní. A to je nešťastná vášeň.
4: Ale
3: než si zavážete nějakého člověka vděčností, zjistěte si předem, není-li to hlupák.
4: Proč?
3: Poněvadž hlupáci nesnesou drtivou tíži toho, co se nazývá vděčností.
4: Nerozumím vám, Danieli.
3: Nuže. Pan Perišon na vás tak trochu zanevřel.
4: Obávám se, že...
3: Zachránil jste mu v Alpách život. Mohl sletět do propasti i s meskem. A tu vy jste zasáhl v pořádku. Myslíte, že váš kousek vyvolává v jeho duši obraz obětavého činu? Kdepak. Připomíná mu 3 věci. Za prvé, že neumí jezdit na mesku, za druhé, že bylo chybou brát na meska ostruhy přesvarování jeho ženy a za třetí, že veřejně spadla ze směšnice před lidmi.
4: No budíš, ale...
3: Navíc jste mu dokázal, že nedáte ani krapet na jeho odvahu, neboť jste zabránil jeho souboji, který by se nebyl stejně konal.
4: Jak to?
3: Učinil jsem také svá opatření. Prokazuji někdy dobré služby svým bližním.
4: No tak vidíte.
3: Ale já je skrývám, Armande. Já je zatajuji. Když vniknu do nicotnosti takových Perišonů, vniknu tam v pantoflích a bez světla jako do prachárny, z čehož uzavírám.
4: Že si člověk nemá nikoho zavazovat vděčností?
3: O ne. Ale je třeba dělat to nenápadně a vybrat si vhodně svou oběť. Vás, řečený pan Perišon, nenávidí. Vaše přítomnost ho uráží. Je vám zavázán, ponižujete toho člověka svou přítomností.
4: Ne, ale je to nevděk, Daniel.
3: Nevděk je druh píchy. Je to nezávislost srdce, jak řekl jeden laskavý filozof. Pan Perišon je nejnezávislejší kočárník ze všech kočárníků celé Francie. Proto já jsem si namířil docela opačný směr než vy.
4: Který?
3: Sklouzl jsem tenkrát v Alpách schválně do maličké dírky v ledovci.
4: Schválně?
3: Schválně. Do takové dírčičky, že jsem se musel skrčit, abych se tam vešel. Rozumíte?
4: Ne.
3: Představte si. Dát tlustému kočárníkovi příležitost zachránit svého bližního bez vlastního nebezpečí. No to je mistrovský tah. A od té doby jsem jeho největší radost a triumf. Jeho mazlíček, jeho hrdiný čin. Jakmile se objevím, jeho obličej se rozáří, jeho břicho nafoukne a pod tím jeho fráčkem mu narůstá paví peří píchy. Držím pevně pana Perišona. Jako ješitnost drží pevně člověka. Povzbudím ho? Když splaskne, nafouknu ho, tisknu o něm články v novinách, 3 franky za řádku, i to se vyplácí, milý Armande.
4: Vyplácí?
3: Jistě. A zítra ho dám vymalovat olejem. Tváří v tvář Mont Blancu. Mont Blanc bude docela maličký a pan Perišon náramně veliký, jak se sluší na mého ochránce a
5: Pevně věřím, mého budoucího bohatého tchána. Tak je to, příteli. A pamatujte si, lidé jako Perišon k nám přilnou ne v tom poměru, jaké služby jim prokazujeme, ale v tom poměru, jaké služby prokazují oni nám.
6: Autor tohoto dialogu, Evžen Labiš, sám původem měšťák, pouze opatrně zaznamenává charakteristické rysy francouzských šosáků, aby si nepohněval rozmazlené obecenstvo Paříže. To jeho mladší literární současník Alphonse Daudet přesněji popsal malost měšťáků v časech druhého císařství v éře hospodářského rozkvětu buržoázie. Daudetův chvástavý hrdina z románové trilogie Tartaren z Tarasconu z poloviny dobrodružný Don Quixote a přece jen pohodlný Sancho Panza má směšnou představu o hrdinských činech. Nežli se vydá na lov lvů do Alžírska nebo namáhavě slézá alpské skály, už je zazobaný Tartaren proslulým králem v jihofrancouzském městečku Tarasconu.
7: Musíte především vědět, že tam na jihu je každý lovcem. Lov je vášní všech Tarasconianů. Na neštěstí však tu není žádná, naprosto žádná zvěř. Nuže, řeknete mi, co pak tedy dělají Tarasconští lovci každou neděli? Co dělají, božíčku? Jdou do širých polí na 2 nebo 3 míle od města, vytvoří skupiny po 5 nebo po 6, natáhnou se klidně ve stínu některé studny, staré zdi, olivového stromu, vytáhnou z torby hodný kus dušeného hovězího vrsolu, syrovou cibuli, provencálský salám, několik ančovíček a pustí se do nekonečného oběda. Jídlo zavlažují pěkným druhem vína od řeky Rónu, po kterém se tak pěkně smějí a zpívají. Když jsou zatíženi jako dobře naložená loď, vstanou, zapískají na psy, nabíjí pušky a začnou lovit. Každý z těchto pánů vezme svou čepici, vymrští ji vši silou do vzduchu a střílí po ní z broky číslo 5, 6 nebo 2 podle úmluvy. Ten, kdo nejčastěji trefí svou čepici, je prohlášen králem honu. Večer se vrací do Tarasconu jako triumfátor s prostřílenou čepicí na hlavní své ručnice za štěkotu psů a troubení fanfár na lesní rohy. Nemusím vám říkat, že ve městě kvete obchod s loveckými čepicemi a jsou dokonce obchodníci, kteří prodávají čepice předem prostřílené a roztrhané pro nešikovné střelce. Ale je známo, že jen lékárník Bezíke kupuje takové čepice. Je to nečestné. Jakožto lovec čepic Tartaren neměl sobě rovna. Každou neděli ráno odcházel s novou čepicí, každou neděli večer se vracel s cárem. V jeho domku na půdě bylo plno těchto slavných trofejí a všichni Tarasconiané ho proto uznávali za svého mistra, poněvadž Tartaren znal dokonale lovecký zákoník. Přečetl všechna pojednání o lovu, všechny příručky o všech možných lovech, od lovu na čepice až po lov na barmského tygra. Proto ho udělali Tarasconiané svým velkým loveckým rozhodčím a brali ho na potaz ve všech svých rokováních. U zbrojíře Costecalda bylo možno vidět denně od 3 do 4 vážného, silného muže s dýmkou v ústech, jak sedí v zeleném koženém křesle uprostřed krámu plného lovců čepic. Stáli kolem toho chlapíka a přeli se. A to byl on. Tartaren z Tarasconu, soudce, Nimrod a Šalamoun v jedné osobě.
0: Divadlo pro vaše uši.
1: Taková je tedy sladká Francie, ale co by to bylo za literárně historický výlet, kdybychom v Evropě vynechali Anglii. Přidám tedy ještě jeden kousek z rozhlasového nestárnoucího smíchu a taky pohled za kanál na britské ostrovy a jméno pro anglickou konverzační komedii tak typické. Oscar Wilde.
6: Rozklad blahobytné viktoriánské Anglie a její společnosti dráždil satirou plnou nečekaných point, slovních hříček i paradoxů. Wildův ohňostroj vtipu a ironie nás oslňuje i v dialogu z komedie, jak je důležité míti Filipa.
8: Považuji za svou povinnost vám říci, pane Worthingu, že nejste zapsán v seznamu mladíků na ženění, ačkoliv mám stejný seznam jako drahá vévodkyně z Boltonu. My dvě totiž pracujeme spolu. Nicméně jsem ochotna připsat si vaše jméno k nápadníkům mé dcery, když vaše odpovědi budou takové, jaké požaduje skutečně milující matka. No, notýsek mám, tušku taky, můžeme začít. Kouříte?
9: No, ano. Musím přiznat, že kouřím. Lady Bracknellová.
8: To slyším ráda. Muž má mít stále nějaké zaměstnání. Bez tak je v Londýně příliš mnoho zahalečů. Kolik je vám let?
9: 29.
8: O, velmi vhodný věk na ženění. 29 let, píši si. Zastávám od jakživa názor, že muž, který si přeje se oženit, má buď vědět všechno, nebo nic. Co víte vy?
9: Nevím nic, Lady Bracknellová. Oh,
8: to mě těší. Neschvalují nic, co ruší urozenou nevědomost. Nevědomost je jako jemné exotické ovoce. Stačí dotyk a pel je pryč. Celá teorie moderní výchovy je od základů nezdravá. Naštěstí aspoň v Anglii nemá výchova pražádné výsledky. Totiž kdyby je měla, znamenalo by to nebezpečí pro vyšší vrstvy a vedlo by to asi k násilnostem v bohatých čtvrtích. Jaký máte příjem?
9: 7 až 8 tisíc ročně.
8: Z pozemků nebo z cenných papírů?
9: Hlavně z cenných papírů, lady.
8: O, to je uspokojivé. Dík daním, které člověk platí zaživa a daním, které na něm vymáhají, když umře, přestali pozemky přinášet užitek i potěšení. No, to je vše, co se dá o pozemcích říci.
9: Mám také dům na venkově a u toho ovšem nějaké pozemky.
8: No, dům na venkově. Ale ve městě máte, doufám, taky dům.
9: Ano. Patří mi jeden dům na Belgrave Square, milá lady.
8: Které číslo, pane Worthingu?
9: 149.
8: Nemoderní strana. Tušila jsem, že v tom bude nějaký háček. No, ale to se dá snadno změnit.
9: No, ta móda nebo to místo?
8: Obojí, bude-li třeba. Jaké je vaše politické smýšlení?
9: Vlastně žádné nemám. Jsem liberální unionista.
8: O, ty počítáme k Tóriům a zveme je na večeři nebo aspoň na návštěvu. A teď k podružnějším věcem. Vaši rodiče dosud žijí?
9: Ztratil jsem oba rodiče.
8: Ztrátu jednoho rodiče lze považovat za nehodu, pane Worthingu. Ale ztrátu obou to už vypadá jako nedbalost. Kdo byl váš otec? Narodil se, jak by napsali radikální noviny, v purpuru obchodnickém? Nebo pocházel z kruhů aristokratických?
9: To bohužel nevím, protože přesněji řečeno, moji rodiče ztratili mne. Nevím tedy, jakého jsem původu. Byl jsem totiž, byl jsem nalezen jako malé děcko.
8: Nalezen?
9: Ano, nalezl mě dnes už zesnulý pan Tomáš Kerdů.
8: A kde?
9: V příruční brašně, prosím. Ano, ano, Lady Bracknellová, byl jsem v příruční brašně. V dosti velké příruční brašně, tedy z černé kůže a zdržadly.
8: Ale...
9: Zdržadly, zkrátka... V obyčejné příruční brašně, prosím.
8: V obyčejné příruční brašně? Cože? To není možné, pane.
9: Ano, nalezen v úschovně zavazadel na nádraží Victoria. A panu Gerdovi vydali tu příruční brašnu se mnou, tedy s dětskem. Odevzdali mu ji omylem místo jeho vlastní brašny a...
8: Pane, přiznám se, pane Worthingu, že mě vaše sdělení poněkud zarazilo. Narodit se, či být vypěstován z příruční brašny, ať už má nebo nemá držadla, To mi připadá jako okázalé pohrdání slušnými zásadami rodinného života a připomíná to nejhorší výstřelky francouzské revoluce. A kam toto neblahé hnutí vedlo, to doufám, víte.
9: Smím se vás zeptat, Lady Bracknellová, co mi radíte podniknout?
8: Co nejdříve si opatříte nějaké příbuzné, pane. Vynaložte všemožné úsilí, abyste se mohl vykázat alespoň jedním rodičem, kteréhokoliv pohlaví, než bude docela po sezóně. Dobrý den, pane Worthingu.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Na závěr dnešního divadla nemůžu nechat stranou ani kolébku humoristické povídky, takzvaně Za velkou louží. Opakovaně jste mě ostatně cvaky cvak prosili, abych po dlouhé době zase zařadil kleštičkami cvaky cvak. Tuhle povídku, jejímž autorem je slavný Mark Twain. V rozhlase ji četl v dávných dobách Miroslav Horníček a od té doby cvaky cvak jsem ji neslyšel, ale víte co, já se teď rozloučím a za 5 centů cvaky cvak. To jenom, abyste pak neříkali cvaky cvak, že jsem vás nevaroval.
2: Směl bych vás o něco poprosit. Buďte tak laskavi, poslechněte si několik veršů a řekněte mi, jestli v nich je něco nebezpečného. Kleštičkami cvaky cvak štípá lístky tramvaják. Za 6 centů modrý cvak, za 5 centů žlutý cvak, za 3 centy bílý cvak, nejinak a právě tak štípá lístky tramvaják. Sbor průvodčích, právě tak štípá tramvaják. Nedávno jsem docela náhodou přišel v jedněch novinách na tohle rýmování a párkrát jsem si je přečetl. Okamžitě jsem tím byl jako posedlý. Při snídaní mi to kroužilo hlavou sem a tam a... A když jsem odložil ubrousek, nebyl bych mohl říci, zda jsem něco jedl nebo ne. Sedl jsem k psacímu stolu, abych pokračoval tam, kde jsem včera večer skončil. V románu, který jsem právě psal, jsem se dostal k otřásající tragédii. Sáhl jsem po peru, abych vylíčil krvavou scénu, avšak v mysli se mi objevilo kleštičkami cvaky cvak štípá lístky tramvaják. Celou hodinu jsem proti tomu bojoval ze všech sil, ale nadarmo. Za 6 centů modrý cvak, za 5 centů žlutý cvak, za 3 centy bílý cvak a tak dále, bzučelo mi hlavou znova a znova. O práci nemohlo být ani řeči, to bylo jasné. Nechal jsem toho a šel se courat městem, ale brzy jsem zjistil, že jdu v rytmu té rýmovačky. Dlouho jsem to nesnesl, změnil jsem krok, ale bylo to málo platné. Verše se ihned přizpůsobily chůzi a pronásledovali mě jako předtím. Vrátil jsem se a protrpěl jsem doma zbytek dopoledne. Trápilo mě to u oběda, který jsem snědl mechanicky a bez chuti, a celý večer mi to cvakalo v uších. Zničen jsem si šel lehnout a jak jsem se neklidně převaloval z boku na bok, převalovaly se mi v hlavě ty verše. Kolem půlnoci jsem vyskočil jako šílený a chtěl jsem se zachránit četbou. Ale písmenka se mi roztančila před očima a viděl jsem jen kleštičkami cvaky cvak štípá lístky. Kránu jsem ztratil vědomí a rodina naslouchala zděšeně mému blábolení. Právě tak štípá tramvaják. O 2 dny později v neděli ráno, když už země byla politování hodná ruína, jsem se vypotácel z domu. Měl jsem smluvenu se svým vzácným přítelem, farářem X, 10mílovou procházku k Talkotské věži. Když jsme se setkali, podíval se farář na mě překvapeně, ale neřekl ani slovo. Vydali jsme se na cestu. Farář mluvil, jak to měl ve zvyku. Neodpovídal jsem, neposlouchal jsem. Marku, je ti něco? Zeptal se mě konečně přítel, když už jsme ušli asi míli. Jsi hrozně přepadlý. Buď tak hodný a řekni aspoň slovo. Apaticky jsem zašeptal. Kleštičkami cvaky cvak štípá lístky tramvaják. Farář se zarazil a povídá: nevím, čím to je, Marku. Myslím, že to, co říkáš, není ani zvláštní, ani zrovna smutný, a přesto, možná, že to bylo v tónu tvého hlasu, si to říkal tak tragicky, jak jsem tě ještě nikdy neslyšel mluvit. Co je ti vlastně? Ale já jsem ho neposlouchal. Byl jsem daleko, daleko oko mezi tím neustálým a vytrvalým, za 6 centů modrý cvak, za 5 centů žlutý cvak, za 3 centy bílý cvak, nejinak a právě tak štípá lístky tramvaják. Co se stalo během těch zbývajících 9 mil, nevím. Náhle mě farář uchopil za rameno a křičel: probuď se, pro boha, vždyť spíš s otevřenýma očima, už jsme u věže. Umluvil jsem se skoro k smrti a ty neodpovídáš. Rozhledni se přece po té nádherné podzimní krajině. Cestoval jsi hodně a viděl jsi nejcennější klenoty přírody na vlastní oči. Řekni, jak se ti líbí tento pohled? Vzdechl jsem zhluboka a zamumlal: za 6 centů modrý cvak, za 5 centů žlutý cvak, za 3 centy bílý cvak, právě tak a právě tak štípá tramvaják. Farář se zastavil a dlouho se na mě díval, vážně a s velkou účastí. Marku, řekl konečně, já se v tom nevyznám. Nejsou to stejná slova jako předtím? Zní to docela nevinně a přece mi to skoro může zlomit srdce, když tě tak slyším mluvit. Právě tak štípá tramvaják? Bylo to tak? Spustil jsem od začátku a odříkával slovo za slovem. Můj přítel naslouchal s rostoucím zájmem. Ale to je hezké rýmování, zvolal spokojeně. Člověku to zní v uších jako hudba. Všechno to tak pěkně klape. Myslím, že se to dá lehko zapamatovat. Prosím tě, řekni to ještě jednou. Určitě to už budu znát nazpaměť. Opakoval jsem verše a farář říkal po mně. Poprvé udělal ještě sem tam chybičku, kterou jsem opravil, ale po druhé a po třetí už to bylo bezvadné. Najednou mi bylo, jako by mi kámen se srdce spadl. Prokleté cvakání mě přestalo trápit. Můj trýzněný mozek došel konečně pokoje a v prsou se mi usídlil mír a klid. Bylo mi jako do zpěvu. A skutečně jsem zpíval, celou půl hodinu jsem zpíval jednu písničku za druhou, když jsme šli domů. Můj jazyk, který byl předtím jako ochrnut, znovu ožil. A to, co se ve mně tak dlouho hromadilo, proudilo bez přestávky z mých úst. Při loučení jsem svému příteli potřásl vřele rukou. To byla ale krásná procházka, zvolal jsem. A jak nádherně jsme si popovídali. Ale teď mi napadá, ty už si 2 hodiny neřekl ani slovíčko, tak promluv přece. Farář se na mě podíval pohaslýma očima a zamumlal jednotvárně a jak se mi zdálo, zcela nepřítomně. Právě tak štípá tramvaják. Polilo mě horko. Ubožák, pomyslel jsem, už je v tom. Několik dní jsem svého přítele neviděl, avšak jednoho večera se vplížil do mého pokoje a klesl zničeně na židli. Obličej měl bledý, strhaný. Sotva jsem ho poznal. Marku, řekl a zvedl ke mně své unavené oči. Nešťastná hodina, kdy jsem se naučil ty prokleté rýmy. Od té doby mě pronásledují ve dne v noci jak zlí duchové. Celé peklo jsem prodělal. V sobotu mě telegrafovali z Bostonu. Jeden můj starý přítel zemřel a já jsem měl mluvit na jeho pohřbu. Jel jsem nočním rychlíkem. Myslel jsem, že si po cestě trochu srovnám v hlavě tu řeč, ale dostal jsem se jen k úvodním slovům. Vlak se rozjel, kola začala rachotit, klap, klap, klap, klap, klap, klap, a hned se k tomu přidali ty odporné rýmy. Dobře hodinu jsem seděl a odříkával jsem slabiku za slabikou k tomu klepání, až jsem byl tak unaven, jako bych byl celý den štípal pařezy. Hlava mi třeštila k prasknutí, myslel jsem, že zešílím. Utíkal jsem do spacího vozu, odstrojil jsem se. Ale sotva jsem ulehl. Začalo to znova. klap, klap, klap, klap, za 6 centů, klap, klap, klap, modrý cvak, klap, klap, klap, za 5 centů, klap, klap, klap, žlutý cvak, a tak dál, právě tak štípá tramvaják. Spánek? Ach, řeknu ti, když zastavil rychlík v Bostonu, byl jsem zralý problázinec. Neptej se mě na ten pohřeb. Vyvíjel jsem nadlidské úsilí, ale každá věta byla prošpikována, propletena tím nejinak a právě tak štípá lístky tramvaják. A nejstrašnější bylo, že celá má řeč dostala rytmus těch hrozných veršů. Dokonce jsem za chvíli spozoroval, že mnozí posluchači pokyvují jako bezducha v taktu hlavami. Věř mi to, Marku, nebo ne? Ještě než jsem skončil, kývali všichni, včetně hrobaře. Sotva jsem vyřkl poslední slovo, utekl jsem jak šílený do zákristie. Tam jsem však na neštěstí padl na jednu starou tetu zemřelého, která přijela pozdě a nemohla se už zúčastnit smutečných obřadů. Ach, už je v pánu, už je v pánu, vzlikala smutně. A já jsem se s ním ani nerozloučila. Ano, řekl jsem. Mrtev, mrtev, mrtev je. Ach, co pak tahle trýzeň neustane? Vy jste ho tedy měl taky tak rád, jako já? Rád? Koho? No, neboštíka Jiřího, mého drahého synovce. Ach, toho, ano, ano, taky tak, cvaky cvak, ach, bože, ještě jsem zármutkem celý pryč. Díky důstojnosti, tisícere díky za slova útěchy. I mě ta ztráta tak bolí. Byl jste do poslední chvíle u něho? Do poslední chvíle u koho? No přece u drahého zemřelého. Ach tak, právě tak, ne jinak, ani nevím, ale ano, byl jsem tam bez... Jak vám závidím to štěstí. Co říkal? Ach, povězte mi o jeho posledních slovech. No, řekl jen, ach, má hlava. Řekl jen, cvaky cvak právě tak. Mějte soucit, vážená paní, zapřísahám vás, nevyptávejte se mě, nechte mě mé trýzni, mému zoufalství za 6 centů, modrý cvak za 5 centů, žlutý cvak, já to nesnesu. Právě tak štípá tramvaják. Můj přítel se zcela vyčerpán odmlčel a asi minutu se na mě tupě díval. Marku, vypravil ze sebe konečně s námahou. Jsem úplně ztracen. Neodpovídáš? Nedáváš mi žádnou naději? Ach, já vím, mě nemůže nikdo pomoci. Slova mi nedávají žádnou útěchu, můj konec je neodvratný. Jakýsi vnitřní hlas mi říká, že můj jazyk je proklet, aby se věčně hýbal podle té nesmyslné rýmovačky. Už je to tady zas. Za 6 centů modrý cvak, za 5 centů žlutý cvak. Jeho hlas slábnul a slábnul, až ho milosrdná mdloba vysvobodila alespoň na chvíli z jeho trýzně. Ptáte se, jak jsem ho nakonec zachránil před blázincem? Jel jsem s ním na nejbližší univerzitu a tam svalil své břímě na ubohé, nic netušící studenty, kteří těm rýmům dychtivě naslouchali. Nechtějte vědět, co s nimi teď je. Následky jsou příliš hrozné, než abych je tady mohl vylíčit.

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Orat a síť od rána